0: To byla symfonie číslo 3 D-dur Franze Schuberta podle Deutschova katalogu číslo 200. Hrál barokní orchestr Orfeo, řídila Mickey Geig.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice, kde v tuto chvíli posloucháte speciál staré hudby pod titulem Od Claudia k Ludwigovi, je v tuto dobu vaším průvodcem Rafael Brom. Další skladbou programu bude posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana. Telemanův seznam číslo 6/8, tedy Den soudu. Autor dílo napsal pro veřejné koncerty mimo oficiální povinnosti v roce 1762 podle básně od Christiana Wilhelma Allerse. A je to jeho poslední oratorium. Název díla odkazuje na soudní den nebo den zúčtování. Oratorium, zpívaná báseň ve čtyřech reflexích, bylo poprvé provedeno 17. března 1762 v hamburské koncertní síni Na Kampu. Je velkolepé nejen svým rozsahem a instrumentací, ale také zobrazuje dojemné téma z křesťanské perspektivy. Ohromnou boží moc v soudní den. Osoby a obsazení. Náboženství, víra, archanděl, třetí blahoslovení. Gertraud Landwehr Hermann, soprán. Rozum, oddanost, druhý požehnaný, víra. Cora Kannemeyer, alt. Posmívač, víra, nevěra, Johann, první požehnaný. Kurt Equilus, tenor. Nevěra, oddanost, Ježíš, Jan. Max van Egmont, bas. Dále zpívá Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hraje soubor Concentus Musicus Wien, řídí Nikolaus Hanonkur.

0: Slyšeli jste posvátné oratorium pro sóla, sbor a orchestr O čtyřech úvahách, Soudný den, Der Tag des Gerichts od Georga Filipa Telemana v jeho seznamu číslo 6/8. Účinkovali Gertraud Landwehr Hermann, soprán, jako náboženství, víra, archanděl a třetí blahoslavení. Cora Kane Mayer, alt, jako rozum, oddanost, druhý požehnaný a víra. Kurt Equilus, tenor, jako posmívač, víra, nevěsta, Johann a první požehnaný. Dále Max van Egmont, bas, jako nevěra, oddanost, Ježíš a Jan. Dále zpíval Monteverdiho sbor, sbormistr Jürgen Jürgens. Hrál soubor Concentus Musicus Wien, řídil Nikolaus Hanonkur.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní speciál staré hudby uzavře jeden z těch kvartetů Josefa Haydna, který dostal programní název. Bude to tedy smyčcový kvartet Ptačí. Kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, podle Hobokenova katalogu, oddíl 3, číslo 39. Hraje Chiaroscuro kvartet.

Tak to byl smyčcový kvartet C-dur, opus 33, číslo 3, Josefa Haydna, Ptačí. Podle Hobokena, oddíl 3, číslo 39. Hrál Chiaroscuro kvartet.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, vrchol hudební architektury, sonátová forma, nás zaměstná i v dnešním Da Capo. Takovou péči si tento špičkový hudební útvar rozhodně zaslouží. Najdeme ho jako ústřední větu ve všech klasických symfoniích, sonátách, koncertech a smyčcových kvartetech, ale nevyhýbali se mu ani romantici a klasikové 20. století. Pro skladatele má totiž sonátová forma jeden velký význam. Umožňuje stavět rozsáhlé hudební celky a je schopna přenášet skutečně závažný hudební obsah. Sonátová forma vnáší do skladby dramatický děj, ale pozor, mám na mysli čistě hudební děj. Jakékoliv mimohudební představy nás odvádějí od podstaty věci. O tom, jak si klasičtí skladatelé této formy cenili, svědčí i to, že Ludwig van Beethoven opatřoval opusovým číslem jen ty své klavírní skladby, které obsahovaly sonátovou formu. Ostatní považoval zřejmě za druhořadé. Od posledního Da Capa, kde jsme si principy sonátové formy objasňovali, uplynulo už 168 hodin a bude proto dobré trochu osvěžit paměť. Tak tedy, sonátová forma má tři základní oddíly – expozici, provedení a reprízu. V expozici skladatel představí tři výrazné a vzájemně kontrastní hudební myšlenky – dramatické hlavní téma, zpěvné téma vedlejší, usazené do jiné tóniny a závěrečné téma. Myšlenky jsou propojeny mnohdy dosti rozsáhlými mezihrami. V druhé části sonátové formy, provedení, se témata dostávají do konfliktu a skladatel je evolučním způsobem zpracovává. V repríze se hudební myšlenky opět ozvou v základní podobě. Beethoven k tomuto schématu přidal ještě čtvrtou část, takzvané druhé provedení, které sonátovou větu přivede k dramatickému závěru.

Beethovenovu sonátu Měsíčního svitu jste určitě poznali. Ale jak vidno, orientace v prostoru osvětleném jen měsícem může být poněkud zrádná. Tato Beethovenova sonáta totiž nezačíná větou v sonátové formě, jak je to obvyklé, nýbrž s novým adágiem. Beethoven tento přestupek proti vžitým zvyklostem avízuje i v titulu skladby, již nazval sonáta quasi una fantasia. Ve třetí větě se však sonátové formy dočkáme a za počáteční dezorientaci nás autor odškodňuje přímo krystalicky čistým sonátovým tvarem. Větu otevírá výrazné, virtuózní hlavní téma.

myslím, že pro posluchače nejsložitější je orientace v expozici. Nejsou-li témata dostatečně výrazná, mohou nám jejich nástupy uniknout, nebo naopak považujeme za nové téma už některou z meziher. Navíc expozice může být někdy atypická. Některé z témat může chybět, nebo se naopak skladateli v hlavě urodí tolik nápadů, že napíše dvě vedlejší témata a podobně. Myslím, že bychom si mohli pustit několik expozic z Mozartových symfonií a procvičit si na nich své zlenivělé uši. Symfonie D-dur, Kechlův seznam číslo 202, má expozici jak z učebnice hudebních forem. Hlavní téma –

Také první věta symfonie C-dur má velmi pravidelnou expozici. Její vedlejší téma je natolik výrazné a mozartovsky úsměvné, že nebude ani nutné na jeho nástup upozorňovat. Zajímavé je, že expozice není nijak výrazně uzavřena a je několika taktovou mezihrou připojená k provedení.

Expozice slavné Hafnerovy symfonie už poněkud vybočuje z řady. Lze říci, že tu v podstatě chybí vedlejší téma. Hudba pouze zamoduluje do vedlejší tóniny, ale stále zní hlavní téma a jeho obměny. Teprve závěrečné téma vnese do expozice výraznější kontrast.

Mozartova překrásná symfonie G-moll má expozici první věty o zvláštněnu dvěma vedlejšími tématy a v celku malým kontrastem mezi hudebními myšlenkami, neboť také hlavní téma je široce zpěvné.

a závěrečné téma. Opakování celé expozice.

Na závěr si pustíme předehru k Figarově svatbě. Z formálního hlediska je to tak trochu legrační kompozice. Začíná krásnou pravidelnou sonátovou expozicí. Expozice se ještě jednou zopakuje a pak by mělo přijít provedení. Ale Mozartovi se do něho už nějak nechtělo, nebo měl strach, že by předehra byla příliš dlouhá, a tak po druhém odeznění expozice připsal už jenom rozsáhlejší závěr a tím skladba končí. Znalec sonátové formy je tímto řešením poněkud roztrpčen a předehra k Figarově svatbě je tudíž jedinou skladbou, u níž je znalost principů sonátové formy posluchači na obtíž. Ve všech ostatních případech je to kapitál, který zúročíte, kdykoliv se setkáte s klasickou symfonií či sonátou. Budete totiž vtaženi do hudebního dramatu, napínavějšího než sebelepší divadlo.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů do Cambridge Music.

Mile překvapil nás Antonín Dvořák svou serenádou pro smyčcový orchestr. Bylo by nám věru zatěžko rozhodnout se, které z věd příslušela by cena. Jsou ti vesměs tak zajímavé v celé koncepci myšlenkové i práci tematické, jakož i přehledné v celé osnově, že zajisté všude potkají se s úspěchem tak příznivým, jakému se tenkrát každá z nich těšila. Mimo jiné to napsal po provedení serenády Édur mladého Antonína Dvořáka kritik Ludevít Procházka. A věru těší se dodnes veliké přízni publika, to krásné, idylické dílo z roku 1875. A jak řečeno, každá z jeho pěti vět je malým klenotem. Teď tedy ta třetí, Vivace, v podání Pražské komorní filharmonie a pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink Plank Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž, počínaje Beethovenovými symfoniemi, nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johannes Brahms, uherský tanec číslo 2, D-moll, pro klavír, hraje Jevgenij Kysin.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A přicházíme do opery. Poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino. Chcete-li tančit, pane, já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie. U níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candid, opereta, muzikál je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candid je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho Jubilate Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Hector Berlioz, Uherský pochod z dramatické legendy Faustovo prokletí, opus 24. Hraje Filharmonia orchestra, řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Heinrich Schmelzer, Balletto di Pastori e Ninfe pro dvoje housle, dvě violy a basso continuo. Hraje freiburský barokní konsort.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

Italský basbaritonista Lorenzo Regazzo je rodákem z Benátek. Z města, v němž se žádný milovník staré hudby nemůže vyhnout géniu jiného rodáka slavného města na Laguně, Antonia Vivaldiho, který zde strávil převážnou část svého života. Není tedy divu, že Regazzo natočil mimo jiné album s Vivaldiho operními basovými áriemi. Vydal ho v roce 2006 a získal za ně prestižní ocenění Zlatého Orfea. My si z tohoto alba poslechneme árii z Vivaldiho opery Semiramide. Lorenza Regazza doprovází Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Lidé před budovou Českého rozhlasu v Praze protestovali proti vládní snaze změnit financování veřejnoprávních médií. Republikáni navrhují vyčlenit miliardu dolarů z veřejných peněz na Trumpův taneční sál v Bílém domě. V Rejhradě na Brněnsku dnes začíná výstava historických knižních značek Ex Libris pod lupou. A čekejte ráno a dopoledne převážně slunečno, jenom s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Před budovou Českého rozhlasu v Praze včera přišlo několik tisíc lidí. Protestovali proti návrhu vládní koalice, která chce převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Akci zorganizoval spolek Milion chvilek. Podle organizátorů je návrh snahou Český rozhlas a Českou televizi oslabit a zbavit nezávislosti. Demonstranti požadovali úplné stažení návrhu zákona. S tím souhlasí i předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj o to opozice ve sněmovně usiluje.
4: Aby tenhle prvotní návrh, který fakt je jenom legislativním zmetkem, tak z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu. Nejde to z toho udělat.
3: Kupka ocenil, že lidem není jedno, jak budou média fungovat a jestli budou nezávislá na jakékoliv vládní reprezentaci. Poslance čeká mimořádná schůze sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
3: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové ale kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům rozpočtu. Taneční sál, který Donald Trump buduje v areálu Bílého domu, měl být financovaný výhradně ze soukromých darů. Republikánští senátoři teď ale navrhli zákon, který počítá s miliardou dolarů z daní na jeho vybudování.
6: Donald Trump několikrát veřejně prohlásil, že velkolepý taneční sál o rozloze přes 8000 metrů čtverečních, který nechává postavit na místě zbořeného východního křídla Bílého domu, nevyjde daňové poplatníky vůbec na nic. Původně měla stavba stát 200, poté 300 a nakonec 400 milionů dolarů. Nyní ale republikáni na projekt žádají miliardu. Argumentují nedávným útokem při večeři korespondentů, kde byla ohrožena prezidentova bezpečnost. Demokraté mluví o podvodu na voličích a plánují záměr zablokovat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Historické knižní značky připomene ode dneška výstava Ex Libris pod lupou v památníku písemnictví v Rejhradě u Brna. Značkami zvanými Ex Libris, což latinsky znamená ze knih, se od konce 19. století odlišovali autoři děl. Nejčastěji formou nálepek, razítek anebo pečetí. Celou výstavu uvede o 16:30 vernisáž. Více říká kurátorka výstavy Miroslava Šudomová.
7: Bude seznámení se sbírkovými kolekcemi, s tituly, které máme zapůjčeny. Také se můžou zapojit malí návštěvníci. Je tam vytvořena taková menší pátrací hra. Kdo absolvuje tuto hru, dostane nějakou malou odměnu.
1: Počasí.
3: Ráno a dopoledne převážně slunečno, jenom s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou četnější. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 15. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.
8: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zuzopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Radioservis představuje
10: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
11: Čeká nás Arras.
10: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
11: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
10: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké středeční ráno. V následujících minutách nabídneme dva zajímavé příběhy. Když chtěl peníze, stačilo pár tahů štětcem a nově objevené mistrovské dílo bylo na světě. Příběh padělatele Wolfganga Beltrakiho ale neskončil jenom u aukcí, nýbrž u soudu. Dnes už ale tvoří pod vlastním jménem a svou tvorbu vůbec poprvé přiváží do Prahy. No a pak je tady legenda jménem Bruce Springsteen. Muž, který vyprodává stadiony, teď vyráží na turné, které nikdy neplánoval. A překvapivě kvůli němu přichází o část fanoušků. Proč? Tak to se dozvíte od nás už za malou chvíli. Ale nebudeme zdaleka nabízet jenom lidské příběhy.
2: Třeba filmovou muziku od Zdeňka Lišky v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, nebo Leopolda Koželuha, Mario Ritu a Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje nám Akademie für Alte Musik Berlina.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část serenády pro dechové nástroje Esdur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Cenu za nejlepší české animované dílo roku 2025 získal v národní soutěži Český obzor koprodukční snímek Pohádky po babičce. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bylo včera tradiční součástí slavnostního zahájení Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm, který v Liberci potrvá až do téhle neděle.
0: Vítěze jednotlivých kategorií určilo hlasování zhruba 130 členů Rady animovaného filmu. A loutkový film Pohádky po babičce je adaptací knížky Arnošta Goldflama a stojí za ním režiséři David Soukup, Patrik Paš, Leon Widmar a Jean-Claude Rozek.
1: Za nejlepší český krátký a celovečerní film potom porota vybrala snímek režisérky Báry Anny Stejskalové 9 milionů barev. Vypráví o zvláštním přátelství krevety Fran a slepé rybky Milvy.
0: Do neděle promítne Anifilm v Liberci přes 500 soutěžních i nesoutěžních snímků.

0: Giacobbe Basevi Serveto a část sonáty pro tři violončela a basso continuo číslo 3 v 6 hodin a 14 minut.
1: Bruce Springsteen celý život zpíval o pracující Americe, o lidech z továren, doků a předměstí. Sám z nich totiž vzešel a dnes, kdy je mu skoro 77 let, o část svých fanoušků přichází.
0: Postavil se veřejně proti Donaldu Trumpovi, kterého právě ti lidé, o kterých Springsteen celý život zpívá, volili. Jaké to bylo, když svůj protest přijel vyspívat na Floridu?
1: Tedy do místa, jenom kousek od místa, kde americký prezident bydlí. Tohle už zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
2: Floridské město Sunrise není nijak slavné, ale Springsteena už vítá po desáté. Má totiž největší krytou halu na Floridě. Vejde se sem přes 20 tisíc lidí. A ty všichni tady jsou. Někteří, jako já, ho vidí poprvé. Jiní, jako tady policista Matthew, po 17.
3: Poprvé jsem viděl Springsteena v roce 1985 v Miami. Vždycky byl velmi politický, ale dneska míří přímo na prezidenta. Mně to nevadí, souhlasím s ním, ale nějaké publikum kvůli tomu určitě ztratil.
2: Turné, se kterým Springsteen objíždí Ameriku, se jmenuje Země naděje a snů. Původně ho vůbec neměl v plánu, ale rozhodl se k němu poté, co imigrační agenti ICE zastřelili v Minnesotě dva Američany, Alexe Prettyho a René Goodovou. Tehdy, jak říká, se rozhodl vyrazit mezi lidi.
3: Byl jsem bezmocný a potřeboval jsem něco udělat. Potřeboval jsem s vámi mluvit. My jsme přece země, která vzešla z nesouhlasu. Umíme spolu žít, i když máme jiné názory. Tohle, co se teď děje, to není moje země tak, jak ji znám.
2: A v tom je první Springsteenův paradox. Muž, který celý svůj život zpívá o dělnické Americe, stojí dnes na barikádě proti politikovi, kterého ta samá dělnická Amerika zvolila. To napětí je živé a právě tady na Floridě, nedaleko místa, kde prezident žije, má zvláštní význam. A další paradox. Jeho nejslavnější písnička Born in the USA, narozený v USA, se stala druhou americkou hymnou a největším rockovým hitem své éry. V roce 2026 ale zní jinak než v roce 1984. Snadno by se jí mohli chytit odpůrci imigrace, velké téma současné Ameriky. Ale Springsteen ji nikdy nemyslel jako oslavu. Měla to být obžaloba. Amerika ji ovšem vždycky slyšela po svém. I teď. O některé fanoušky bez pochyby přišel, zvlášť mezi oddanými příznivci Donalda Trumpa.
4: Mívala jsem Springsteena ráda, ale už ne, protože je moc politický. Měl by se držet hudby a nedělat nic jiného.
2: Ale jiné díky svým postojům získal. Jako tady Gina. Springsteen by podle ní byl mnohem lepší prezident, protože se zastává pracujícího lidu. A to je třetí jeho paradox. Kdo chce Springsteena bez politiky, nemá ho celého. Z floridského Sunrise Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Světově proslulý britský přírodovědec, popularizátor, režisér, scénárista a dokumentarista.
1: David Attenborough slaví neuvěřitelné sté narozeniny.
0: Poslechněte si premiérové čtené osudy z knihy Výpravy do divočiny.
1: Příběh samého začátku jeho kariéry.
0: Od 4. května vždy v 11.30 na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zdeněk Kliška a jeho tvorba Valčík z filmu Obchod na Korze, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Libor Pešek.
1: Pojďte se teď s námi podívat na jeden poměrně zajímavý průzkum. Stravovací návyky obyvatel Čech se podle vědců v raném středověku radikálně proměňovaly. Zájem o dříve dominantní proso, které měli v oblibě první Slované, v mladší fázi raného středověku upadal.
0: Výzkum populace pohřbené ve Staré Boleslavi ukázal i další změny, a to zájem o sladkovodní ryby. Ten patrně souvisel s proměnami v náboženském myšlení.
1: Tak možná, že právě teď snídáte něco dobrého, chutného, přejeme dobré ráno. Ještě 3 minuty, bude 6:30.

0: A jestli vám tahle skladba navodila jakýsi pocit lehkosti, energie nebo nadšení, potom je to naprosto správně, protože hrajeme Youthful Bliss, což je něco jako bezstarostná radost mládí, skladbu Christiana McBride'a. Slyšeli jsme ji v podání jeho Big Bandu v 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a z dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3,5 tisíce žáků. Jde o variantu, kterou volí studenti, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědné anebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoci při dalším studiu. Senátoři dnes projednají snížení záloh živnostníků na sociální pojištění. Vláda chce návrhem snížit živnostníkům povinné náklady na loňskou úroveň. Mělo být zhruba o 715 korun měsíčně. Novelu minulý týden podpořil jenom jeden ze tří senátních výborů. Podle kritiků by mohlo snížení znamenat výpadek příjmu na důchodovém pojištění ve výši několika miliard ročně. Britská rocková kapela Rolling Stones oznámila nové album. Deska Foreign Tongues vyjde 10. července. Legendární Stouni také zveřejnili nový single In the Stars. Na jejich 25. studiovém albu bude hostovat také například Paul McCartney nebo Chad Smith ze skupiny Red Hot Chili Peppers. Zatím poslední desku vydali Rolling Stones v roce 2023, a to po 18-leté odmlce. V Českých Budějovicích se dnes koná noční běh pro Světlušku. Charitativní akce, kterou už 15 let pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, podporuje lidi se zrakovým postižením. Běžci startují ve 21 hodin v parku Stromovka. Zájemci si také na místě během doprovodného programu můžou nechat vyšetřit zrak. A čekejte ráno a dopoledne převážně slunečno, jenom ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou častější a častější. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme kulturní tipy. Výstava Ondřeje Bartoška Příběh nevydané knihy začíná v galerii Winterberg ve Vimperku. Představí zvyky, mravy a pověsti staré Šumavy.
2: Na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích proběhne vernisáž Futurum ex machina. Umělá inteligence a civilizace představí exteriérovou výstavu zaměřenou na vliv umělé inteligence na společnost.
1: Památník Zámeček v Pardubicích zase zahajuje výstavu Když se šklebí smrt a ta připomene 80 let od soudního procesu s K.H. Frankem, tedy jednou z hlavních tváří nacistické okupace.
2: Nová výstava je také na malé scéně v Ústí nad Orlicí, a to Loutky a Bejlí autorek Hany Kozubové a Marie Mackové.
1: A Litvínovské, docela velké divadlo, uvede u příležitosti nadcházejícího dne osvobození inscenovaný dokument podle skutečné události Klára 3847 a neb příliš mnoho hvězd.
2: A ještě pražské studio Bubec, tam chystají komentovanou prohlídku výstavy Kresby tisky Zdeňka Lhockého.

0: Leopold Koželuch, třetí část symfonie G-moll a komorní filharmonie Pardubice pod vedením Marka Štilce.
1: Stačil přesvědčivý příběh, slavný podpis a obraz měl hodnotu milionů dolarů. Padělatel Wolfgang Beltraki dokázal 40 let vytvářet nové malby, které zapadaly do dějin umění tak přesvědčivě, že jejich původ vůbec nikdo nespochybňoval.
0: A to až do chvíle, kdy jeden detail všechno prozradil. Z padělatele se mezi tím stal malíř, který vystavuje po galeriích.
1: A nově můžete vidět jeho originální obrazy také v Praze.
2: C'est le procès de Wolfgang Beltraki.
3: Wolfgang Beltraki.
4: Wolfgang Beltraki. Getadelt und geadelt.
5: Desítky let prodával obrazy, které vypadaly jako ztracená díla slavných mistrů. Nešlo ale o kopie konkrétních obrazů. Wolfgang Beltraki maloval nové obrazy, vymýšlel jim příběhy nebo původ a svět umění mu to věřil. Galerie, aukční síně, experti. A to až do chvíle, kdy se přišlo na to, že bělavý pigment z jednoho obrazu v době údajného vzniku malby ještě neexistoval. Beltraki byl odsouzen za rozsáhlý padělatelský biznis. Škodu vyčíslil soudce přibližně na 16 milionů eur, a to jen za prokázané případy. Z šestiletého trestu si odseděl Wolfgang Beltraki zhruba polovinu.
6: And all my paintings were accepted by all the big.
7: Všechny mé obrazy byly přijaty experty po celém světě. Nikdo nic nepoznal. Dodnes se objevují. Jeden našli v Národním muzeu v Madridu, po 33 letech tam visel vedle Picassa, další pak v Japonsku. Některé stále někde kolují.
6: Every year they find some.
5: Komentuje s lehkým úsměvem na rtech 75-letý malíř. Na hlavě má klobouk a dlouhé šedivé vlasy, které dodnes připomínají jeho fascinaci hnutím hippies.
6: When I was young, in the 70s,
7: už v 70. letech jsem prodával vlastní obrazy za velké peníze. Cestoval jsem, byl jsem hippie, bral drogy, poslouchal hudbu. Kupoval jsem stovky starých obrazů. Pak jsem si řekl, že si je prostě budu dělat sám. Bylo to jednodušší. Nikdy v historii nebyl padělatel, který by zvládl všechny styly ze všech století. Pro mě není rozdíl mezi pop artem a Leonardem da Vinci. Nic není těžké. V mé profesi padělatele mi na rukopis obvykle stačilo 10 minut. Po 5-10 minutách vidím rukopis a pak dokážu vytvořit nový obraz.
5: Wolfgang Beltraki o sobě rád říká, že je schopný napodobit styl více jak 100 různých malířů. A jeho obrazy od těch skutečně autorských málo kdo poznal. Někteří historici umění a odborníci ale upozorňují, že část tohoto příběhu je spíše pečlivě budovaná legenda než ověřitelný fakt. Zároveň upozorňují, že si z padělání udělal malíř marketingovou značku. Výstavu s názvem Božské příběhy můžete navštívit v Pražském obecním domě až do září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Paul Simon na vlnách Českého rozhlasu Vltava, nahrávka ze 70. let, 3 minuty před 7:15.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme středu, je 6. května a dnes je to přesně 170 let, kdy se v moravském městě Příbor narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Jestli se chcete seznámit s jeho životem, prací i názory, nalaďte si na Vltavě náš večer na téma.
0: Je to dvouhodinové pásmo rozhovorů, reportáží nebo literárních ukázek a hudby. Autor Jiří Kamen se bude věnovat Freudovu vztahu k Příboru nebo k českým stopám v jeho díle.
2: A tady už je krátká ukázka.
3: Freuda a jeho rodinu to táhne do lesů. Děti vklouznou do dirndlů a kraťasů. Freud si oblékne kožené kalhoty s nohavicemi po kolena, zelenou kazajku s kamzičí štětkou a pak alou na houby. Freud sběrače vede a pokaždé je to on, kdo ostřížím zrakem objeví nejkrásnější houby na nejskrytějších místech. Popoběhne o pár kroků, sejme klobouk, hodí po houbě a pak ostře zapíská na stříbrnou píšťalku tak, aby z podrostu přivolal všechny houbaře. Když se celá rodina zbožně shromáždí, otec konečně nadzvedne klobouk a nechá každého obdivovat ukořistěný kousek. Většinou je to pak Anna, kdo smí houbu uložit do košíku.
0: Sigmund Freud zásadně změnil pohled na lidskou psychiku, a to nejenom tím, že zdůraznil roli nevědomí a sexuality.
2: Mezi jeho nejznámější teorie patří oidipovský komplex, výklad snů anebo model osobnosti.
0: Večer na téma poslouchejte na Vltavě od 20 hodin.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Daniel Trifonov, část nálad cyklu skladeb pro klavír Edvarda Grieha.
1: A se spisovatelem Janem Němcem se přesouváme do Francie. V zemi galského kohouta silně zarezonoval fakt, že slavné nakladatelství Grasset koupil miliardář Vincent Bolloré. A tak se nabízí hned několik paralel.
2: Dění na francouzské literární scéně by nás za normálních okolností nemuselo až tak zajímat. Ostatně v Česku jsme si dlouho mysleli, že nás nemusí zajímat v podstatě nic za prstencem našich hor, máme dost svých starostí. Běžné okolnosti však nepozorovaně vyprchávají a aktuální dění kolem slavného francouzského nakladatelství Grasset má co říct i k situaci u nás. Co se stalo? Nakladatelství Grasset kolektivně opustilo 200 spisovatelů a spisovatelek. Proč? Protože ho koupil miliardář a mediální magnát Vincent Bolloré, o němž se ví, že má vazby na krajní pravici. V souvislosti s událostmi rezignoval také respektovaný šéfredaktor Grassetu Olivier Nora. Nezůstalo jen u rezignace. Autoři sepsali také otevřený dopis. Ačkoliv vzhledem k české praxi by se to vlastně mělo podat opačně. Nezůstalo jen u otevřeného dopisu, autoři vyvodili také osobní důsledky. V dopise pak vysvětlili. Odmítáme být rukojmí ideologické války, která chce zasít autoritářství všude v kultuře a médiích. Nechceme, aby naše myšlenky a naše práce byly vlastnictvím Vincenta Bollorého. Myslím, že už v tom je důležité poučení. I když je obtížné některé věci zvrátit, člověk se jich prostě nemusí osobně účastnit a tím je legitimizovat. Je to jakési minimum sociální akce, které americká protestní kultura už dávno vtělila do hesla Count me out. Se mnou nepočítejte. Možná s tím nic nenadělám, ale aspoň k tomu nebudu přispívat. Jestliže Bolloré, považovaný za francouzského Ruperta Murdocha, vlastní noviny, rádia a televizní stanice, jež tvoří platformu krajní pravici, těžko může vydávat moje romány, i když v Grassetu vycházely třeba posledních 20 let. Možná ještě poučnější je však reakce dalších aktérů francouzské literární scény. K dopisu, který podepsala i v Česku známá jména jako Virginie Despont, Laurent Binet, Vanessa Sprengora nebo Bernard Henri Lévy, se po zveřejnění přidala další stovka spisovatelů z úplně jiných nakladatelství. Syndikát francouzských knihkupců zase podpořil šéfredaktora Oliviera Noru a vyjádřil znepokojení nad vývojem v největším nakladatelském domě ve Francii, kde se autoritářské vize a poslušnost začaly nadřazovat obsahu a kvalitě. Další hráč, francouzská společnost spisovatelů, podpořila návrh zákona, podle nějž by se do autorských smluv vkládala klauzule o svědomí. Ta by autorům dovolovala rozvázat spolupráci a ponechat si plná práva k autorským dílům, pokud by se výrazně měnila ediční politika nakladatelství, jako se to právě děje v Grassetu. Zatímco heslo se mnou nepočítejte je jakýmsi osobním minimem, heslo tohle si nenecháme líbit aktivizuje a spojuje. Vincenta Bollorého prý protesty překvapily. Reagoval ovšem známým způsobem. Spisovatele označil za, cituji, malou skupinku, která se domnívá být nad vším a nade všemi. Kdyby nebyl Francouz, mohl by říct, že jde o lepšo lidi. Nic lepšího podle všeho nezbývá ani nám. Přijmout osobní důsledky, i když mohou být nepříjemné, a hlavně začít spolupracovat.
1: A jak před chvilkou řekl spisovatel Jan Němec, dění na francouzské literární scéně by nás za normálních okolností asi nemuselo až tak zajímat. Ale tohle je úplně jiná situace a tak děkujeme za jeho pohled.
0: V Pardubicích po roce a půl skončila oprava zelené brány. I o tom bude řeč ve zprávách v 7 za pár minut.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Poslanci by se měli večer vrátit k usnesení o sjezdu sudetských Němců. Evropská unie vyzvala americkou vládu k dodržování uzavřené celní dohody. Oprava pardubické zelené brány skončila. A čekejte ráno a dopoledne převážně slunečno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Poslanci by se měli dnes večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Sněmovna ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během noci schůzi přerušila, a to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
6: Diskuze byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, a to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. U nám to připadá úplně zbytečné.
5: K rozpravě se přihlásily 30 poslanců, převážně z opozice. Duševní pohoda pražských žáků se mírně zlepšuje, ukazuje to nový výzkum Pražského centra primární prevence. Přesto třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti, necelých 40% příznaky deprese. Necelá pětina žáků by potom potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, jak říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Andreva Solution.
7: V současnosti spadá do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
5: Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrušky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%.
8: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v Paříži jednal s americkým ministrem obchodu Jamesem Greerem. Řekl mu, že by se Unie a Spojené státy měly vrátit k podmínkám z loňského července, které počítají s 15% celním stropem na dovoz aut a na kterých se loni shodli americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Leyenová zdůraznila, že dohoda je dohoda a že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa má nástroje, jak odpovědět na případná další americká cla. Podle něj by ale Unie a USA neměly ztrácet čas výhruškami. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
5: V Pardubicích po roce a půl skončila oprava zelené brány. Stavební firma opravovala zdivo, doplňovala spáry a zpevňovala poškozené části konstrukce. Obnovila i historické detaily. Město plánuje otevřít památku v červnu. Jak říká náměstek primátora Jakub Rychtecký, zžijeme Pardubice.
9: Pro veřejnost se otevře 1. června a dobrou zprávou určitě pro všechny je, že se prodlouží i doba otevírací od pátku do neděle v té hlavní sezóně až do 9 hodin do večera, aby si lidi mohli užít tu krásnou vyhlídku ze zelené brány.
4: Počasí.
5: Ráno a dopoledne převážně slunečno, jenom s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 15. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno. Hned dva tipy na dvě zajímavé výstavy pro vás máme v následující hodině. Nenápadná síla prázdnoty, i takhle můžou působit fotky Joe Radcliffeové v krajinách poznamenaných apartheidem, kolonialismem i společenskými otřesy odhaluje jizvy, které zůstaly dlouho poté, co konflikty odezněly. O silných černobílých snímcích mluvila v Paříži naše spolupracovnice Marie Sýkorová s kurátorkou celé výstavy. A rozhovor nabídneme za chvilku. No a od tichých stop minulosti se potom přesuneme k energii současnosti. Andrej Dubavský přiváží do pražské Vily Pelé výstavu Interval odpočinku. Propojuje klasické malířské motivy s provokativními tématy dneška. Tuhle výstavu už jsme taky viděli a za okamžik nabídneme reportáž.
2: Připojí se v hudebním výběru i Bing Crosby, Josef Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy nebo Sisa Feher už za chvíli. Teď Johann Josef Fuchs a jeho Rondo 7:05. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Bohuslav Martinů na vlnách Českého rozhlasu Vltava, Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Josef Růžička a Jaroslav Šarouna v 7.25.
1: Teď jedna zajímavá zpráva ze Spojených států amerických. Přední tamní vydavatelské společnosti zažalovaly včera americkou internetovou firmu Meta Platforms. Tvrdí, že Meta zneužila jejich knížky a novinové články k tomu, aby trénovala umělou inteligenci.
0: Společnosti tvrdí, že Meta bez povolení využila obsah jimi vydaných románů, učebnic nebo vědeckých článků a požadují blíže nespecifikované finanční odškodné.
1: Meta také už uvedla, že se téhle žalobě bude důrazně bránit. Mimochodem provozuje například populární sociální sítě Facebook, Instagram a taky komunikační platformu WhatsApp.

0: Skvěle to šlapalo Joeymu DeFranceskovi. Skladba Yes, See What I'm Saying a já říkám, že je 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Elektřina v Česku byla loni 6. nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly loni i pod unijním průměrem. Státní maturity dnes pokračují nepovinnými testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky se letos zvolilo přes 3,5 tisíce studentů, což jsou asi 4% přihlášených. Jde o variantu, kterou se vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření. Kromě matematiky si žáci mohli vybrat testy navíc z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Šéf americké diplomacie Marco Rubio si včera telefonoval se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Podle amerického ministerstva zahraničí se rozhovor týkal vztahů Washingtonu a Moskvy, ale také války na Ukrajině a Blízkém východě. Další podrobnosti úřad neuvedl. Moskva hovor označila za konstruktivní a věcný. Jazzový kontrabasista a skladatel Petr Kořínek včera v brněnském Sonocentru převzal cenu Gustava Broma za rok 2026. Uděluje ji Český rozhlas Brno od roku 1998 za celoživotní přínos jazzové hudbě. Petr Kořínek se zařadí mezi její předchozí laureáty, jako je Emil Vyklický, Jiří Stivín anebo Milan Kašuba. A čekejte ráno a dopoledne převážně slunečno, jenom ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 a v 1000 metrech na horách bude kolem 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě tipy, co na večer dělat, zamířit třeba do kostela svatého Václava na Zderaze v Praze, kde pořádá koncert souborů Filokalia Ensemble a Schola Gregoriana Pragensis, které uvedou byzantskou hudbu z archivů kyperských klášterů.
2: Snímek Farma zvířat, loutkové staré pověsti české nebo divadelní představení Pavouk Čenda můžete v Liberci vidět v rámci festivalu animovaných filmů Anifilma.
1: Mimochodem od 15:30 odpoledne bude v Malém divadle k vidění také průřez tvorbou animátora Jana Klose, který na Anifilmu získal ocenění za celoživotní přínos.
2: Historické knižní značky připomene výstava Ex Libris pod lupou v památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna.
1: V Moravském Krumlově potom začíná putovní výstava Muchova stezka. Projekt propojí místa, ve kterých žil a také tvořil Alfons Mucha.
2: A Studio Prám v Praze chystá vernisáž 23 umělců Křehkost, co přetrvá. Je to projekt kurátorského kolektivu společnosti Jindřicha Chalupeckého.

0: Karl Philipp Emanuel Bach a Vídeňská akademie, část koncertu pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo.
1: Následující rozhovor nás zavede až do Paříže a řeklo by se, že je to nenápadná síla prázdnoty. Přesně takhle totiž působí snímky jeho africké fotografky Joe Radcliffe. Zkoumají změny v krajině.
0: V místech, která utrpěla politickými i společenskými nepokoji, apartheidem i kolonialismem, fotografka zachycuje šrámy, jizvy nebo traumata.
1: Černobílé snímky jsou svou hloubkou až drásavým svědectvím doby a s kurátorkou výstavy mluvila naše stálá spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová.
2: Hlavní kurátorka galerie Je de Pont, paní Pia Viewing, popisuje snímky fotografky Joe Radcliffe jako jedny z nejdůležitějších dokumentárních forem. Právě ta dokumentární je ale o mnoho vzdálenější než ty, na které jsme zvyklí u jiných. Tady je podle ní zachycena podstata a hluboké trauma.
3: Joe Radcliffe est née en 1961 au Cap.
2: Narodila se v roce 1961 v Kapském městě a pobývala také v Johannesburgu. Má za sebou 40-letou kariéru, kdy pracovala i v dalších zemích Jižní Afriky, například v Angole.
3: Et cette exposition est précisément une exposition, je dirais, où j'ai eu un regard thématique à travers son œuvre.
2: Výstava je podle kurátorky striktně tematická a sice má zachytit místo. Jak tedy může fotografie vidět a přenést specifičnost místa? V podstatě tak, aby se zachovaly stopy minulosti, aby se přenesla místa, která se podepsala na lidských osudech. Joe Radcliffe nás ale přenáší i do budoucnosti, tak abychom poznali vývoj skrz fotografii.
3: Alors la spécificité aussi de l'exposition, c'est que nous avons 10 ensemble.
2: Výstava je složená z 10 cyklů. Začíná těmi nejnovějšími, které vznikly přímo pro tuto expozici a které nám dokládají současnou Jihoafrickou republiku. Pak jsou to ale sály, které nás přenášejí do postkoloniální Angoly a zobrazují místa i krajiny, přecházející ze své minulosti do současnosti. Expozice zahrnuje zcela první snímky, pořízené v roce 1980. Těch je přes 30. Kurátorka mluví zejména o tématu. Místo spojené s historií, spojené s dějem. A právě to je paměť. To je podstata sdělení Joe Radcliffe.
3: Et de la mémoire des lieux.
4: Justement, donc vous pensez que...
2: Podstatný je i text, totiž ten doprovází snímky na celé výstavě. Díky textům se přenášíme na konkrétní místo, do konkrétní lokality. Umělkyně vysvětluje, proč zvolila konkrétní místo ke snímání. Texty jsou úvodem k tomu, jak máme její snímky následně číst.
3: Elle travaille effectivement avec un sujet concret qui se voit pas forcément à...
2: Pia Viewing vysvětluje, že ač snímky Joe Radcliffe působí jemně až klidně, je za nimi tragédie a drsnost. Ukazují to, co zbylo, stopy tragédií. Není to něco konkrétního, jsou to atmosféry a jsou to postřehy.
3: Et après elle nous laisse libre à se plonger dans ces images.
2: Skrytá tíha, skryté násilí, skryté hrozby, to vše je podepsané v krajině a v nás budí obavy až strach. Právě v tom vidí kurátorka Pia Viewing sílu práce fotografky Joe Radcliffe. Snímky přecházejí do literární formy.
3: Que j'ai essayé de souligner dans cette exposition, c'est le fait que Joe Radcliffe, c'est une artiste qui se concentre sur les atmosphères des lieux.
2: A právě v tom je dokumentární hodnota. Dokumentární zachycení přitom nestojí na přímé akci, známé z fotožurnalismu. Záznam je u fotografky kontrastem obrysů, stínů a zachycení světla v místech, která jsou stále místem života, i když člověk prakticky chybí.
3: C'est là où je trouve que le travail est vraiment intéressant. Elle se positionne comme photographe documentaire. littéraire, mais elle a ce regard littéraire.
2: Vysvětluje kurátorka výstavy Pia Viewing. Podle ní je právě tohle prostředek, jak zaznamenat historii a současnost, jak zaznamenat děj. Snímky Joe Radcliffe se zajímají o vliv člověka na krajinu, a to nejen třeba těžbou, ale i sociálními a politickými konflikty. Dílo Joe Radcliffe se takto uceleně představuje ve Francii zcela poprvé. Z pařížské galerie Je de Pomme, Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: It is a Tramp, Bing Crosby, na vlnách Českého rozhlasu Vltava v nahrávce z roku 1955. Minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Co zůstane, když se život stiší a všechno nepodstatné odpluje? Reportérka a dokumentaristka Lea Surovcová naslouchá příběhům, ve kterých se zrcadlí radost, ale také lítost, hrdost a řada dalších emocí, a to v knížce, které dala název Jenom chci bejt.
0: Ve své novinářské práci se Lea Surovcová zaměřuje na lidi s těžkým osudem, ať už se jedná o vážně nemocné, rodiče samoživitele, seniory v tíživých situacích nebo lidi bez domova a ovdovělé rodiny.
2: A o publikaci Jenom chci bejt si teď můžete zahrát v pravidelné soutěži, kterou najdete na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Le Concert de la Loche a část symfonie D-moll opus 4 od Josefa Haydna.
1: Vizitka. Hostem dnes bude průvodce přírodou, fotograf, filmař a popularizátor Prokop Pithart. A bude mluvit nejenom o britském přírodovědci Davidu Attenboroughovi, který v pátek oslaví sté narozeniny.
0: Prokop Pithart říká, že v přírodě cítí radost a cítí se v ní svobodně. Radost, která nikdy nevyprchá, jak říkám. Nenechte si ujít taky v 11.30 další díl Osudů podle knihy Výpravy do divočiny Davida Attenborougha.
1: Prokop Pithart, tedy hostem dnešní vizitky po 10. dopoledne.

0: část klavírního tria číslo 1 opus 49 a Felix Mendelssohn Bartholdy v Ranní mozaice na Vltavě.
1: Spisovatel a svérázná postava pražské bohémy z počátku 20. století, to byl T.R. Field a právě jeho texty si teď vzal do ruky loutkář Marek Bečka.
2: Básnění.
3: T.R. Field, zvláštní zjev v české literatuře. Člověk, který byl asi trochu blázen, ale právě proto psal tak nádherně. A ty jeho básničky nebo ty jeho texty jsou pro mě tak příbuzné s mnoha jinými, které se mi moc líbí, nebo s mnoha jinými i věcmi, nebo nejenom texty nebo básněmi, ale i z filmy nebo z obrazy. A ještě mám takovou knížku od něj, kterou ilustroval Jiří Šalamoun, a to je tak geniální spojení, že jenom ji otevřít a chvíli se na ní dívat mi často stačí. Café espresso. Někoho živí práce, někoho dobrý hmat. Básníka dnes živí leda automat. Noc co noc za tebou chodím, má bílá nevěsto. Noc co noc mi podáváš kafé espresso. Láska přece jen není hříšná tak zcela. Vždyť k tobě, drahá, chodím jako do kostela. Katedrála z jasného stříbra, espresso se třpití. Pod tebou samé úsměvy, jak pod Madonou kvítí. A když vytryskne páry obláček sněžný, ty na něm letíš do nebe, anděle něžný. Pořádní lidé jsou dávno v limbu a já jsem šťasten jak Bůh na Olympu. Šáleček bílý, v něm zrada černá. Už jsem tu hořkotu všechno vypil do dna. Zrada je černá, krásná noc, v níž blaží tě sen skvostný. Věrnost, ohavná skutečnost, trát s rezavými ostny. Bolí mě hlava, že musím domů za město. Že jsi mi něčeho namíchala do toho espresso?
1: Café espresso, jeden z oblíbených poetických textů, které nám přinesl do dnešního vysílání loutkář a pedagog Marek Bečka.
0: Teď už Bob Berg, Randy Brecker, Dennis Chambers a Joey DeFrancesco. Nahrávka z roku 2000. Přejeme dobrý poslech.

0: Teď je 8 hodin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Českém Švýcarsku pokračuje pátým dnem likvidace požáru. Hasičům v noci pomohl déšť. Rusko od brzkého rána útočí na Ukrajinu. Nad Kyjevem navrhované příměří nepřistoupilo. Letošní sté výročí narození spisovatele a přeživšího holokaustu Arnošta Lustiga připomíná nová výstava v Praze. A čekejte ráno a dopoledne převážně slunečno, jenom ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na více než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
3: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
2: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Oheň hasiči dostali pod kontrolu až v pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo. Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů jich bylo několik tisíc. Demonstranti nesouhlasí s vládním návrhem zákona, který počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Oběma institucím chce snížit finance celkem o 1 miliardu a 400 milionů korun.
4: Účastníci akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Stažení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, říká předseda ODS Martin Kupka.
5: Aby tenhle prvotní návrh, který z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu.
4: Podle poslance Patrika Nachera z hnutí ANO, ale vláda návrhem plní své programové prohlášení.
6: Je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali.
4: Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásili stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
2: Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným útokem. Protiletecké poplachy platí ve východní Ukrajině a ruské drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině zemřelo při ruských útocích nejméně 23 lidí.
7: Kulometná palba protivzdušné obrany probudila obyvatele Charkova poprvé před 16:00 ranní místního času a útoky pokračovaly v několika vlnách až do 19:00. Podle TLK News, což je telegramový kanál, který celou noc monitoruje pohyb dronů a letadel v charkovské oblasti, jeden z dronů dopadl na cíl. Stejný kanál uvádí, že ruská letadla schodila brzy ráno klouzavou bombu na Vovčansk. Příměří navrhuje prezident Zelenský pravidelně a doposud na něj Rusko reagovalo pouze útoky. Samotný ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května, na výročí konce druhé světové války. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Jako svědka rozvratu lidskosti připomíná nová výstava památníku národního písemnictví spisovatele Arnošta Lustiga. Letos uplyne 100 let od jeho narození. Jednotlivé panely se zaměřují zejména na vztah literatury a filmu.
8: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová.
9: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
8: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem.
9: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jenom ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, v 1000 metrech na horách čekáme kolem 15. A více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Knížka, film, výstavy. Tohle všechno máme v plánu v následujících minutách. Nejdřív prolistujeme osamělé hrdiny. Tak se totiž jmenuje knížka sociologa Pavla Pospěcha a ukazuje, jak nás kultura autonomie staví do role těch, kteří si za všechno můžou sami a často v tom taky sami zůstávají. Samota ale může mít i temnější podobu. Do kin přichází snímek Zmizení Josefa Mengeleho od režiséra Kirila Srebrenikova. Otevírá nové pohledy na zatím osud jednoho z nejhledanějších nacistických zločinců. No a nakonec příběh, který ukazuje, že i z okraje se dá dojít až do centra dění. Galerista a fotograf Filip Kartousek dnes dává prostor mladým umělcům, i když svoji galerii původně kdysi rozjížděl jako poslíček. Jak se mu to všechno podařilo, tak o tom vám dáme taky vědět. Je 6 minut po 8, dnes máme středu s datem 6. května.
2: Mezi 8. a 9. nabídneme taky Františka Vincence Kramáře, Antonína Dvořáka nebo Bernford Marsalis Quartet. Teď Federico Moreno Toroba, Rolando Saad a Royal Philharmonic Orchestra.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: tvorba Federica Moréna Torobi, první část sonatiny A-dur ve verzi pro kytaru a orchestr.
1: Jsme každý svého štěstí strůjcem? Sociolog Pavel Pospěch se ve své knižní eseji s názvem Osamělí hrdinové dotýká věcí a problémů, které ve vlastních životech jenom tak vzdáleně tušíme.
0: I kdybychom dosáhli na všechny ideály a normy, které před nás klade současná společnost, nemusíme být šťastní.
1: A Pavel Pospěch nabízí kritický pohled na kulturu naší každodennosti, od práce přes vztahy až po spotřebu.
0: Redaktorka Mozaiky Šárka Jančíková zjišťovala podrobnosti.
2: Ta knížka pochází z velké části z toho, že my se v sociologii snažíme nasvěcovat ty společenské fenomény z různých úhlů. To znamená, když mluvíte o věcech, které automaticky přijímáte jako pozitivní, jako je svoboda, autonomie, možnost žít si po svém a tak dál, tak sociologii zajímá i to, jaký to má stinné stránky, abychom se podívali na ten současný společenský vývoj z různých pohledů.
3: V knize pracujete s tím ústředním pojmem kultura autonomie. Tak jak tenhle fenomén souvisí s procesem individualizace, nebo jaký vidíte rozdíl i vůči pojmu, který tam zmiňujete, Lešovy kultury narcismu?
2: Tak kultura autonomie je určitý nastavení, který nás vede k tomu být individualisty. A je to úplně něco jiného. Když říkáme, že ve společnosti se zvyšuje třeba míra individualismu, tak to neznamená, že jsme všichni větší sobci, nebo že jsme všichni větší narcisové. Znamená to ale, že žijeme v kultuře, která tu orientaci na sebe sama dělá z ní racionální, normální postoj. A ta individualizace, to je proces, v jehož rámci spousta zodpovědnosti a úkolů spadá na toho jednotlivce. Což můžeme zažívat jako nějakým způsobem dezorientující, náročnější ten život. A ta kultura autonomie je způsob, jakým to prodáváme jako dobrou věc. Že je to fajn žít si po svým, že je to vlastně dobrý žít autenticky a rozhodovat se po svým a tak dál.
3: Kniha v sobě nese i mnoho argumentů, proč potřebujeme třeba silnější instituce obecně. A za mě i jeden z nejhezčích srozumitelných a stručných argumentů, proč potřebujeme třeba veřejnoprávní média. Tak možná bychom si to mohli připomenout, když už se teď o tom bavíme.
2: Já mám dojem, že právě v těch podmínkách individualizace, kdy spousta té zodpovědnosti padá na jednotlivce, což zase může být fajn věc, že máte svobodu se rozhodovat, ale na druhé straně máte společenský jevy, který jsou poháněny obrovským množstvím kapitálu, obrovským množstvím peněz, obrovským vlivem společenským, jako je třeba rozvoj umělé inteligence, jako jsou třeba nějaký dezinformace nebo tak. A v momentě, kdy to všechno leží pouze na nás, že my sami se musíme v tom světě vyznat, tak mám pocit, že to není úplně fair, že jsme v tom takový jako osamělí a taháme za ten slabší konec. A třeba právě v souvislosti s rozvojem té umělé inteligence si myslím, že je v podstatě strategický zájem toho státu nebo té společnosti, abychom měli nějakou informační infrastrukturu, která bude důvěryhodná. A veřejnoprávní média mě připadají jako to je infrastruktura, kterou už máme a která tím pádem stejně jako je strategickým zájmem zbrojení nebo obrana, tak strategickým zájmem musí být i v oblasti informací to zbrojení. A veřejnoprávní média jsou z mýho pohledu ta zbraň. Obraná zbraň, samozřejmě.
3: Proč je pro pochopení kultury autonomie klíčová naše víra, že všechno, co děláme, musí být bezprostředním otiskem naší jedinečné osobnosti a autentického já?
2: To souvisí se skutečností, že žijeme ve společnosti, kde nějaký scénáře toho, jak vlastně správně žít, přestávají být univerzálně společensky platný. Těch věcí, které se tak dělají, je v našich životech míň a míň, což samozřejmě můžeme vnímat jako osvobozující, tak zároveň obrovská část té zodpovědnosti dopadá na toho jednotlivce v tom smyslu, že tak si to musím udělat po svým. Tak do nich musím investovat celého sebe. Je to moje rozhodnutí. Jak budu trávit prázdniny, jak slavíme Vánoce, jestli děláme to nebo to. A taky to souvisí s tím, že v momentě, kdy něco děláme po svým a investujeme do toho celého sebe, tak se o to s nás pohádáme. Ta společnost je potom rozhádanější, protože ve všem, co dělám, mám nainvestovaný to svoje já.
3: Pokud tedy, jak kniha naznačuje, je východisko v nějakém celospolečenském řešení, tak to sebou nese určitý paradox, že si ten jedinec řekne, že on sám nemůže nic změnit.
2: Tak ono to přenášení té zodpovědnosti na jednotlivce, že člověk má začít u sebe a že kdo chceš změnit svět, změň nejprve sám sebe, ale na druhé straně je to taky takový jako vyviňování v tom smyslu, že co se třeba týká klimatické změny, tak existuje ta možnost vypočítat si tu svoji uhlíkovou stopu a ta kalkulačka té uhlíkové stopy, to je něco, co vyvinula společnost British Petroleum. To je jejich produkt, který přenáší tu zodpovědnost na ty jednotlivce. Podívejte se, jak vy sami přispíváte. Protože ta korporace samozřejmě nechce být ta, která to způsobuje, tak to přenese na toho jednotlivce. A to je příklad tohohle procesu, kdy se všechno přenáší na toho jednotlivce a ten je potom vyzýván, však máte svobodu nelítat, máte svobodu nejíst maso, máte svobodu dělat to a to a to. A skrz tuhle svobodu jste potom schopni změnit svět. Ale existuje víc a víc problémů, u kterých ta změna individuální nestačí. Tam je potřeba institucionální změnu. Žijeme ve světě, který se mění a mění se rychlostí, která je nepříjemná. A vidíme to ve volbách, že pro spoustu lidí nepříjemná. Vidíme to v mnoha různých kontextech. A myslím si, že bychom si měli uvědomit, že tou silou, která dovede tu změnu nějak stabilizovat, korigovat, tak jsou jenom ty instituce, jenom ta společná řešení. Ačkoliv se je snažíme odbourávat, ačkoliv jsou nám těsný, ačkoliv nám přijdou, že nám zasahují do života, zakazují, regulují, to jsou všechno skoro sprostý slova v té veřejné diskuzi, ale měli bychom si uvědomit, že jenom ty společné instituce a veřejná infrastruktura jsou něco, co nám může pomoct se v tom proměnlivém světě nestratit, ať jako jednotlivcům nebo jako celé společnosti.
1: Říká sociolog Pavel Pospěch o své knížce Osamělí hrdinové. Vydalo ji nakladatelství Host.
0: Režisér Kiril Sebrenikov natočil nový film Zmizení Josefa Mengeleho. Za okamžik ho v Mozaice zhodnotí filmová kritička Jana Podskalská.

0: Kurt Elling s Brentford Marsalis kvartetem Doxy v podání téhle skupiny. Nahrávka z roku 2016.
1: My si připomínáme konec druhé světové války. Včera pražské povstání 8. To bude definitivní konec. No a tak možná není od věci zajít na jeden zajímavý snímek do kina. V kinech se po loňském uvedení na festivalu B2 Cannes představuje koprodukční snímek Zmizení Josefa Mengeleho.
0: Pronásledovaný ruský režisér Kiril Serebrennikov ho představil poprvé na festivalu v Cannes. Snímek už teď zhodnotí Jana Podskalská, filmová kritička. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jano, proč si Serebrennikov vybral právě román Oliviera Gueze, který příběh nacistického lékaře napsal, a ještě jednou připomeňte, kdo Mengele byl?
2: Já to řeknu aspoň ve dvou větách, ať se tím zbytečně nestrácíme čas. Byl to nacistický lékař v vyhlazovacím táboře v Osvětimi a byl bohužel nechvalně proslulý zvěrství, respektive pokusy, které páchal na vězních, různé lékařské experimenty. Asi nebudeme zacházet do detailu, od toho jsou tady jiní. Já spíš se zastavím u filmu. Myslím si, že důvodem, proč si Srebrennikov vybral tohle téma, bylo, že ho lákala ta myšlenka, že vlastně nebude vyprávět příběh toho monstra, klasické válečné drama nebo životopisný film, ale že ho lákala představa, že vlastně udělá takový jako portrét nebo řekněme mrazivou studii člověka, který má všechny ty své rozpory v sobě. Čili nejenom zvrácenosti a takovou tu zavilou neochotu, v níž ho vlastně jako potkáváme, přiznat si vinu a přijmout nějaký trest, ale taky vlastně určitou zranitelnost a slabosti. A my ho sledujeme vlastně jako takového muže bez budoucnosti. V momentě, kdy už tedy žije v Jižní Americe, kam uprchl po válce a kde, jestli mám správnou informaci, prožil 3 dekády, ten obdivuhodné, tedy s uvozovkami, že unikal spravedlnosti a soudům, a sledujeme jeho pouť vlastně z Buenos Aires, z Brazílie, napříč celou Brazílii až do Paraguaje, a sledujeme takový jeho postupný pád vlastně do úplné izolace.
0: Podařilo se režisérovi najít nový pohled na známé téma, dát mu nějaký aktuální kontext?
2: Myslím, že podařilo, že právě to, co jsem říkala, že to není vlastně typický životopisný snímek, ale že se Serebrennikov rozhodl sledovat ho jako člověka. Ostatně vyšel z knížky, která je vlastně koncipovaná podobně, nečetla jsem ji, ale jenom jsem tak jako pročítala recenze na ní, a sám novinář, francouzský novinář Gues, který ji napsal, se jí věnoval 3 roky a někde v nějakém rozhovoru říkal, že vlastně prvních půl roku to pro ně bylo velmi náročné psaní, protože se budil a vykřikoval ze sna Mengeleho jméno a myslel si, že tu knihu vlastně nikdy nedopíše. A ten film je vlastně to dokazuje. Je to samozřejmě tam určitá licence autorská Srebrenikova, ale ten základ, ta kostra je skutečně podle té knihy a je to jasné memento, které vlastně film dává.
1: Vy jste mi vlastně tak trochu odpověděla na mou následující otázku. Srebrenikov je známý osobitým přístupem k látce, takže to platí i o tomto jeho novém snímku.
2: Je to tak, on vlastně skoro všechny své filmy představil v Cannes, je tam oblíbeným filmařem, jenom připomenu, že sice je ruského původu, ale už je několik let ve Velké Británii, pokud se to mezi tím nezměnilo, a jeho filmy jsou oblíbené, vybírá si především společenská taková témata nadčasovější. Myslím si, že tady zvolil velmi dobře černobílý formát s jedinou výjimkou, s jedinou takovou barevnou sekvencí, která se vrací do období druhé světové války, do prostředí právě Osvětimi, aby ukázal vlastně, co má tady Mengele za sebou. A jinak je to černobílé, důsledně snímané, skvěle. Jenom připomenu kameramana Vladislava Opeljance, což je jeho letitý spolupracovník, se kterým natočil většinu svých filmů. A vlastně nám ukazuje Mengeleho v různých situacích. Jednak jak na nějakých večírcích se potkává s přeživšími nacisty, což jsou skutečně až mrazivé záběry, když se člověk představí, kolik lidí tam vlastně takhle po válce uteklo a bylo schopno přežívat dlouhé roky. Ale zároveň tady takové jeho živoření v těch chudých brazilských rodinách, které ho tam tak jako trpí s tím, že za to dostávají nějaké peníze, ale vlastně jim je proti srsti, že tady pod střechou s ním žije bývalý nacista. Jeho dlouhé procházky s vlčákem, což je takové jako typický motiv toho psa pro něj, a vlastně asi vrcholem toho filmu je konfrontace s jeho vlastním synem, který ho vyhledá tam, kde on žije, a jednoho večera ho přiměje prostě odpovídat na velmi nepříjemné otázky, a my vlastně vidíme, že ani po těch letech není Mengele schopen jako připustit si vůbec nějakou vinu, nějaké pochybení, on se rozčílí, to je to velmi emotivní scéna, a vlastně jenom mluví o tom, že to byla taková práce, jeho povinnost vlasti, které sloužil, a že dělal vlastně jenom vědecké experimenty, nic víc, takže vlastně vidíte, že ten člověk se nikam neposunul.
0: V hlavní roli německý herec August Diehl, jak si s postavou Mengeleho poradila?
2: No, ta volba byla skvělá. Je to herec, kterého moc neznáme, ale hraje ho vynikajícím způsobem, takový civilní soustředěný výkon, přestože ten film má v sobě určitou stylizaci, tak herecký výkon je naopak velmi, velmi civilní a on ho hraje jako takového toho člověka, jak už jsem říkal, vlastně, který žije v tom svém světě, propadá se do čím dál větší izolace a nicméně sám v sobě se stále ospravedlňuje to, co vlastně spáchal, činy, které jsou víceméně neospravedlnitelné. Ale vlastně na něm vidíte, on je vlastně ten jeho výkon rozkročený do těch 3 dekád, jak jsem říkala, což je obdivuhodné, že zvládl tu postupnou vlastně ten pád do té propasti i to stárnutí. To je podpořeno také vynikajícími maskami. A je radost na něj dívat, on je v podstatě páteří celého toho filmu, jakkoliv je to mrazivá podívaná, tak jeho výkon je tedy fantastický.
1: Čeká nás tedy příběh nacistického zločince v nových souvislostech. Znamená to, že je to snímek ideální pro studenty?
2: No rozhodně, protože to je právě to memento, pardon, o kterém jsem mluvila, je důležité. Je to samozřejmě o člověku, který sice odmítá připustit si vinu a vyhnul se spravedlnosti, nicméně dohnala ho ta samota a totální společenská a lidská izolace. Ale je to bohužel taky o tom, tam zaznívají ty zmínky vlastně o určité nadřazenosti a o té službě vlasti, kterou je potřeba sloužit. A to jsou bohužel nadčasové věci a ty, myslím, nemizí. Takže jak říkal Srebrenikov na tiskové konferenci v Cannes, je potřeba mít se před tímhle zlem na pozoru pořád.
0: Uzavírá Jana Podskalská, filmová kritička. Děkujeme za návštěvu.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou ve středu 6. května, 8:59.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Kam zajít? Třeba do pražského Rudolfina na koncert České filharmonie, kterou povede její šéf, dirigent a hudební ředitel Semyon Byčkov a zazní česká premiéra violončelového koncertu Trembling Earth.
0: Italský kulturní institut v Praze chystá vernisáž návrhů divadelních kostýmů v Nápoli z 18. a 19. století. Právě spojenými s královskými divadly v tomto městě.
2: Městská knihovna v Praze organizuje koncert zemlinského kvartetu a belgického souboru Brussels Music.
0: Kulturní centrum Kaštan chystá výstavu Schellingerovi, taková normální rodinka, která představí nový pohled na život a tvorbu Jiřího Schellingera, jeho otce Josefa a bratra Milana.
2: A ve Zlíně startuje Zlín Design Week, který pořádá Fakulta multimediálních komunikací Zlínské univerzity Tomáše Bati.

0: Barbara Maria Willi Wilhelm, Veverka Ensemble 18+, a část koncertu Georga Filipa Telemana.
1: A mapujeme malé galerie. Po příchodu ze Zlína do Prahy začal zjišťovat, co se děje na vysokých uměleckých školách jako Umprum a AVU. Svou galerii zpočátku živil jako poslíček rozvážkové služby.
0: Galerista a fotograf Filip Kartousek má pozoruhodný příběh, který vedl nakonec i k tomu, že je to dnes jediný galerista, který dlouhodobě vystavuje tvorbu studentů uměleckých škol.
1: O malých galeriích pro nás natáčí celou sérii naše reportérka Zuzana Filipková.
2: Když jsem se hlásil na fotku do Zlína, tak tam mě bohužel nevzali. Dokonce se to stalo 3x po sobě, ale začal jsem se tam právě kamarádit se s těmi studenty, kteří tam měli v tehda galerii Bunkr. Chodil jsem s těma do hospody. Pak jsem se rozhodl, že bych chtěl taky nějakou galerii, tak jsem se spojil s dalšími dvoumi lidmi a založili jsme galerii Garáž ve Zlíně.
3: Říká mi ve své žižkovské galerii Hidden její majitel Filip Kartousek. Na fotku do Zlína ho sice nevzali, ale fotit nepřestal a je to i jedna z věcí, kterou se živí. Jeho výšku odhaduje asi na 2 metry a stejně vysoko míří i svými nápady. Vše začalo ještě ve Zlíně a také Olomouci, kde v malých skrytých prostorách dělal výstavy, aby do nich přilákal lidi.
2: V Olomouci, v Konviktu, tam vznikla první jako galerie, kde se vystavovalo na jednom místě víc výstav. Tam vznikla i jak ten název Hidden Gallery, když jsem šel s kamarádkou, tak jsem řekl, to by byla dobrá galerie, to by se mohlo jmenovat Skrytá galerie, a ona řekla Hidden Gallery. A za týden tam byla výstava.
3: Po přestěhování do Prahy začal Filip Kartousek dělat výstavy ve sdíleném bytě, který si pronajímal na Žižkově.
2: Jsem v té době byl ještě jako hodně velký minimalista, tak jsem měl strašně málo věcí. Víceméně jenom futon, který jsem složil, a stůl. A vždycky jsem vzal svoje věci z toho pokoje do pokoje sousedního a udělal z toho pokoje White Gallery. A vystavoval jsem tam známé lidi, jako ještě když byla v prváku, například Anna Ruth, anebo David Helán, Marie Ladrová a další. Martin Frič vždycky si říkal, že to byly nejdivočejší vernisáže. A tam bylo také zajímavé, že skoro na každých vernisážích jsem pekl kachnu. To bylo právě nádherné v tom, že to ani Frič neodešel, dokud se nedopekla a nedal si.
1: Skvělý koncept, no. Jak udržet návštěvníky. A to bylo teda zhruba v jakých letech?
2: To bude možná těch 12 až 10 let zpátky. Bylo to v baráku u Tachovského náměstí, jak je tunel do Karlína.
1: Takže tam jste vlastně získával kontakty a různě prostě jste se propojoval vlastně s tou výtvarnou scénou v Praze?
2: Když jsem přijel do Prahy, tak jsem zjišťoval, co je to tady vlastně za školy, jak to funguje, a bylo mi řečeno, že tady nějaká Umprum a AVU, že Umprumka je taková čistá a AVU jsou takový špinaví lidé, jako špinaví ve smyslu, že se nebojí zabarvit. Tak mě to zaujalo, tak jsem se rozhodl, že to začnu fotit. Že budu fotit studenty AVU a studenty Umprum, a byl to koncept, který se jmenoval AVU versus ŠUP. A to byly možná moje první vztahy s těmi umělci.
1: A jak se vlastně to vyvinulo, ta cesta vaše až sem do té současné podoby Hidden Gallery?
2: Toto vzniklo tak, že jsem jezdil ještě dřív na kole. Jel jsem kolem s zakázkou a řekl jsem si, že bych chtěl tady... Tady byl ještě právě předtím obchod kamaráda ze Zlína Playback a chtěl jsem si koupit konečně tu vysněnou pěženku, a když jsem sem dojel, tak jsem zjistil, že se stěhuje pryč. Proto bylo ještě jako, myslím, po té první vlně covidové. Tak jsem řekl, že to chci. Tak jsem ho začal bombardovat, ať mi dá číslo na majitele baráku, a já jsem sem přišel, mrknul a řekl, že hnedka, že to beru. Když tady třeba vzadu v té zadní místnosti byla plíseň, protože on tu měl sklad a nevětral, netopil.
3: Hidden Gallery v Bořivojově ulici funguje už 6 let. Není to sice velký prostor, ale už se do něj dostala jména začínajících umělců, o kterých se hodně mluví, jako třeba Tereza Mátlová, Anna Krištofíková nebo Marcela Putna, ale i známější jména, jako jsou Jiří Petrbok nebo Klára Hartlová. Nápad vystavovat studentskou tvorbu vlastně vznikl u piva.
2: Pil jsem pivečko na AVU, v klubu AVU, a slyšel jsem, jak si Líza Libenko stěžuje, jak školní fotografii nechce vyfotit obrazy. Tak jsem jí řekl, že jí to nafotím, tak jsem šel k ní a ještě tam byla Tereza. Teďka jsem spomenul na příjmení, ale jsme se právě bavili, že vyšla nějaká knížka Mladá malba, ale že tam byli starý lidi jako Petr Bok, Wolf, a že to s mladou malbou nesouvisí, tak jsem řekl, že mám teďka galerii, že vystavíme mladou malbu. A tak jsem jim řekla, že nahodí jako prvních 5 jmen a vystavili umělce ze svého ateliéru pod vedením Jiřího Petrboka a rozhodli jsme se, že pojmenujeme tu výstavu na sérii výstav Petr Blok. ta hlavní myšlenka té galerie, že vystavuju nějaké jako umělce hidden, umělce, kteří jsou na nějaké začátku své kariéry. Myslím, že se mi to i daří, že je dokážu najít ještě dřív, než sami vykvetou, že to dokážu poznat tu energii z toho obrazu. Hlavně je důležité pro mě, že všechno, co vystavuju, tak si za tím stojím 100% a i jsem odmítl už nějaké výstavy lidí, o kterých jsem věděl, že by se ta výstava prodala, bylo by mi to proti srsti, jako vystavit někoho, který se mě vizuálně moc nelíbí.
3: Dodává Filip Kartousek, který podle jeho slov chce jako galerista nejdříve vybudovat opravdu silné základy v menších prostorách, než se třeba jednou v budoucnu rozhodne otevřít i větší galerii.
0: Redaktorka Zuzana Filipková natáčela s galeristou Filipem Kartouskem a pokud vás zajímá, podle čeho dostala kroměřížská galerie Pekelný sáně svůj název, tak poslouchejte seriál i zítra.
1: Pražská Kunsthalle rozhodně nepatří mezi malé galerie, ale je to prostor, který společně s naší kolegyní Alenou Harceníkovou navštívíme už za chviličku, protože ona tam viděla a navštívila výstavu s názvem All Things Digesting. Tak o čem je, to nám Alena řekne.

0: Milostný čtyřúhelník, z něhož nelze uniknout bez ztráty cti nebo života.
1: Čajkovského Evžen Onegin v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
0: Pěvecké hvězdy Jurij Samojlov a Asmik Grigorian v hlavních partiích strhujícího dramatu podle Puškinova románu.
1: Záznam opery Evžen Onegin poslouchejte v sobotu 9.5. od 20 hodin na Vltavě.

0: část koncertu pro klarinet Františka Vincence Kramáře hrál Vlastimil Mareš s Pražským komorním orchestrem.
1: Snad ani nespočítáme, kolik toho všeho během dne musíme vstřebat. Takové jídlo, ale i emoce, zvuky, anebo rozhovory s dalšími lidmi. A co tohle všechno dělá s naším tělem a pozorností, nad tím se zamýšlí výstava s názvem All Things Digesting v Kunsthalle Praha.
0: Už ji viděla i naše redaktorka Alena Harciníková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ta výstava pracuje s motivem trávení, dívá se na ně ale hodně široce, tak co si pod tím můžeme představit?
2: To slovo trávení má samozřejmě ten základní fyziologický význam, se kterým umělkyně také pracují, ale zároveň přesně jak říkáte, význam toho slova rozšiřují a ptají se, co všechno vlastně během dne vstřebáme, nejen jídlo, ale právě i emoce, vzpomínky a prostředí. A umělecké duo Denisa Půbalová a Lea Luka Sikau spolu s kurátorkou Ivou Polaneckou proměnili galerii v prostředí, které zapojuje celé tělo. Zvuky, vibrace, vůně i dotek vytvářejí prostor, ve kterém se člověk může na chvíli zastavit a víc vnímat sám sebe. Není to tedy klasická výstava, kde divák stojí s rukama za zády a dívá se na obrazy. Tady se stává součástí dění. Skrze vlastní tělo a smysly si může uvědomit, jak vlastně svět kolem sebe tráví a může to prožít celým svým tělem.
1: Když tedy výstavu prožíváme celým tělem, dotýká se i toho původního, myslím tím fyziologického trávení.
2: Ano, a velmi intenzivně, a to hlavně v instalaci Látková proměna, která podle mě patří k nejsilnějším momentům celé výstavy. Je to velká poloprůhledná objektová struktura, která vydává světlo, zvuk i vibrace. Umělkyně nahrávaly zvuky střev přímo s lidmi pomocí speciálního mikrofonu, ke kterému se mohli lidé takzvaně přitulit a poslouchat procesy vlastního těla. Umělkyně pracovaly i s lidmi, kteří mají střevní potíže nebo stomy a k vlastnímu tělu, tak mají mnohdy složitý vztah. A poslech vlastních střev se tak stal i určitým způsobem terapie. Tyhle zvuky pak přetavily do jakési dronové zvukové krajiny, tedy repetitivního plynoucího zvuku, který může působit až meditativně. To, co běžně vnímáme jako něco trapného nebo rušivého, se tu tak proměňuje v intimní a uklidňující prožitek. Zvuk vychází přímo ze sochy, kterou můžete taky obejmout a díky speciálním reproduktorům cítíte vibrace i ve vlastním těle. Je to, jako byste se na chvíli napojili i sami na sebe.
0: A co ta rovina trávení v širším smyslu? Třeba emoce nebo společnost?
2: Tu zase velmi silně otevírá instalace Zezelenat. Ta pracuje s hlasy lidí, kteří sdílejí zkušenost s environmentálním žalem nebo klimatickou úzkostí. V prostoru jsou objekty připomínající jakési hlavy nebo klobouky, pod které si můžete sednout. Jakmile to uděláte, vytvoří se kolem vás intimní prostor, trochu se odstřihnete od okolí a posloucháte výpovědi lidí, kteří mluví o tom, jak se proměňuje krajina kolem nich, jak prožívají ztrátu nebo strach z budoucnosti. Ten název Zezelenat je přitom mnohoznačný, může znamenat fyzickou nevolnost, emoční zahlcení, ale právě i nový začátek. Zároveň se tu objevuje i motiv greenwashingu nebo obecně toho, jak se s ekologickými tématy zachází ve veřejném prostoru.
1: My si povídáme o nové výstavě v pražské Kunsthalle. Zní to velmi zajímavě. Jaký dojem jste si, Aleno, z výstavy odnesla?
2: Je to výstava, která vás nutí zpomalit, nejen tím, co ukazuje, ale i tím, jak vás vede k vlastnímu tělu a pozornosti. V době, kdy jsme zvyklí všechno rychle konzumovat, informace, obrazy, zážitky, nabízí úplně jiný režim. Můžete si sednout, lehnout si na rotující platformu, poslouchat zvuky kolem sebe a vlastně se na chvíli stáhnout sám do sebe, jako byste šli do lesa uprostřed města. A pro mě osobně to bylo překvapivě fyzické. Šla jsem na výstavu docela unavená a odcházela jsem s pocitem, jako když vyjdete z lázní. Ale zároveň ten prožitek není jednoznačný. Pro někoho to může být uklidňující, pro jiného naopak lehce zneklidňující. Třeba ta rotační plošina nebo vlastně celkem smutné výpovědi o klimatickém žalu. Zároveň je to skvělý příklad toho, jak vystavovat něco tak neuchopitelného, jako je zvuk nebo vůně. Celá výstava je jen ve třech místnostech a stojí hlavně na zvukových instalacích, ale díky promyšlené práci se směrovými reproduktory a umístěním zvuku do objektů se jednotlivé vrstvy neruší. To je samo o sobě velký kurátorský i technický výkon.
0: kurátorka naše redaktorka Alena Harciníková nás pozvala na výstavu All Things Digesting v Kunsthalle Praha, která tam už bude jenom do 11. května, tak si pospěšte. Další kulturní tipy najdete na Instagramu nebo Facebooku Českého rozhlasu Vltava. Děkujeme, mějte se moc hezky.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí o krácení odměn pro politiky, kteří působí zároveň v obecním i krajském zastupitelstvu. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Podle nich je naopak žádoucí, aby měl člověk zkušenosti s obou samospráv. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé na úrovni obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Změnu prosadila předchozí vláda. Současný kabinet chystá vlastní úpravu odměňování v případě kumulace funkcí. V Nepálu zemřel český horolezec. Na Facebooku o tom informovala cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Neštěstí se stalo při aklimatizaci na vysokohorském prostředí na nepálské straně 7000 Makalu 2. Muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Ostatní členové jsou podle cestovní kanceláře v pořádku. Severní Korea nově považuje Jižní Koreu za své území odtržené separatisty. Vedení země to potvrdilo v novele ústavy. Dokument už neobsahuje ani zmínky o snaze sjednotit obě země. Změny podle agentury Reuters potvrzují směřování státu pod vedením diktátora Kim Jong-una. Ten vztahy mezi zeměmi vnímá jako oboustranně nepřátelské. Novela severokorejské ústavy taky oficiálně zaručuje Kim Jong-unovi například právo nasadit jaderné zbraně. Noční běh pro Světlušku dnes v noci rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akce, kterou už 15 let pořádá nadační fond Českého rozhlasu, podpoří lidi se zrakovým postižením v celé republice. Registrace začne u Českobudějovické sportovní haly v 19 hodin. Startuje se o 2 hodiny později. Lidé si můžou v rámci doprovodného programu nechat vyšetřit zrak anebo si poslechnout koncert skupiny Byt číslo 4. A čekejte dopoledne převážně slunečno, jenom ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, vítejte u poslechu další hodiny dnešní mozaiky s datem 6. května. Už tisíce let se kůň objevuje po boku člověka. A tak nikoho nepřekvapí, že tohle domestikované zvíře proniklo i do písniček, oper a symfonií. A s konkrétními příklady a také ukázkami nás přibližně za půl hodiny seznámí Lukáš Horník. Chystáme další díl seriálu Mistři, pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo. No a za malou chvilku přijdou za námi do studia herci Jan Teplý a Tereza Dočkalová. S oběma budeme mluvit o nové divadelní hře Noc Tribádek, které teď uvádí divadlo na Podpalmovkou. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
1: A hudební výběr ten zahrnuje Leeho Morgana, Roberta Schumana a taky Jazz Mayu Horn, kterou uslyšíte po půl desáté. Vlastimil Třešňák a Temporary Quintet právě teď. Je nahrávka z Alba Kicks. Dobrý poslech a hezký den.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

když v tom kiks. Už to měl dávno všechno v cajku, kredenc, tucet, příborů a lžic, čabajkou vyšívanou kacabajku, když v tom kiksa.

0: To byl Vlastimil Třešňák s Temporary Quintetem, album Kixe z roku 2022, necelých 7 minut po 9 dopoledne.
1: V Pražském divadle pod Palmovkou měla před pár dny premiéru hra, která slibuje víc než jenom návrat do divadelní historie. Noc Tribádek od pera Olova Engvista zavádí diváky na divadelní zkoušku, na které se ale zdaleka neřeší jenom inscenace, ale hlavně vztahy.
0: Otevírá svět švédského spisovatele Augusta Strindberga, jeho ženy Siri von Essen a její milenky Marie Karolíny Davidové. Jak se takový příběh zkouší a co všechno vůbec může odhalit?
1: Tak o tom už si budeme povídat s herci Terezou Dočkalovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Janem Teplým, vítejte u nás. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Noc Tribádek má základ v té konkrétní historické situaci. Zkuste nám ten děj ještě trošku přiblížit. Co uvidíme?
3: Já dám přednost dámě zatím.
2: No, tak to už jsme zase, to už jsme úplně v té hře. Ta hra je vlastně jednotou místa, času a děje. Je to večerní zkouška v nějak nově otevřeném divadle Dagmar, kde je právě tady bývalý manžel Siri von Essen Strindberg, pan Strindberg.
3: Ještě není bývalý, jsou v rozvodovém
2: řízení. Tak ji udělal ředitelkou tohoto malého experimentálního divadla a rozhodli se zkoušet takovou Strindbergovou aktovku, ta silnější, kde jsou jenom dvě postavy, jedné němá a ta druhá mluví celou dobu. V rámci tohohle večera se vlastně otevře spousta různých uskřípnutostí a traumat a věcí, které se vlastně hlavně staly asi 2 roky předtím, 3 roky předtím na nějaké umělecké rezidenci, kde se právě stalo, že Augustu Strindbergovi utekla jeho žena s Marií Davidovou.
1: Mm-hmm. A teď to začíná všechno explodovat, vyvěrá to během té jedné zkoušky.
3: Ano, je to takový vlastně fragment, jakože ta hra se drží jako trošku těch historických faktů, opravdu co se stalo a samozřejmě té fabulace toho, co asi se stalo tu noc, kdy to zkoušeli. Jo. On neví, že tam přijde, on se tam objeví a traumata se začnou vynořovat na povrch.
0: Jak se hledá rovnováha právě mezi tím, co víme o těch postavách z historie a co od nich potřebuje divadelní postava? Řešili jste to s režisérem Michalem Langem?
2: No, myslím, že jste to vlastně právě zrovna řekl, že přesně takhle se to hledá, že se vlastně vytáhnou ty různý samply, který my potřebujeme tady a teď v roce 2026 v divadle pod Palmovkou, abychom akcentovali to, proč jsme tu hru vlastně začali zkoušet. Takže jsme samozřejmě, myslím si, že dokonce i Per Olof Enquist už je sám nějakým způsobem upravil a akcentoval. Nejspíš si myslím, že ta hra vznikla tak, že on si přečetl tu hru, ta silnější, tu aktovku a říkal si, tyjo, to vypadá, jako kdyby se August Strindberg snažil napsat přání, aby se k němu vrátila jeho žena. Co kdybychom o tom napsali hru?
3: A samozřejmě na pozadí je tam jakoby to období toho jeho života, kdy on jako se o něm říká, jak byl ten mizogin, což byl po určitou dobu, ale po nějakým tom zážitku traumatickým. On nebyla to černobílá jako osobnost, jo, vlastně. Takže se zachycuje tohle, ale ta hra je i, aby jsme teda doufejme, že by to mělo takhle být, že je to o vztahu mezi mužem a ženou, vlastně nechci to zobecňovat, ale jakoby taková ta kuchyně vztahů a komplikací v nich a tak já myslím, že to je jako srozumitelný právě do dneška.
1: Ten děj se odehrává během jedné jediné noci, navíc ve velmi uzavřeném divadelním prostoru nebo nějaké divadelní zkušebny. Co tohle sevření času a místa dělá třeba s tempem celé té inscenace? Jak se to tam promítá?
2: Myslím si, že na začátku zkoušení jsme nikdo z nás 5 nebo 6 i s dramaturgem, 4 herci a režisérem netušili, jak ohromně těžký, jak ohromně vyšší dívčí tahle hra je, protože je to vlastně 2hodinová jediná situace se všemi valéry, se všemi dynamickými změny tempa a musím říct, že s ničím těžším, co se týče jakoby dialogického jednání s partnerem, jsem se zatím za svůj život u divadla nepotkala.
1: A Jan Teplý to má stejně?
3: No, já to musím potvrdit, až mě to překvapilo. Mm-hmm. Člověk opravdu začíná pořád od nuly. V tomhle případě se mi to potvrdilo.
1: Nedalo
3: extrémně.
1: Se na ničem stavět, na nějaké žádné předchozí zkušenosti?
3: Ale jak možná jak jsme spolu něco hráli, jo? Nebo člověk jako má něco zažito, ale tohle to byla další prověrka zbořit nějaký představy svoje o textu. To je bylo to, ale to by bylo na díl.
0: A navíc ještě ten žánr divadla na divadle, což je nejenom u Shakespeara, s tímhle taky máte zkušenost už předchozí?
2: S divadlem na divadle jo, ale nikdy ne vlastně v takovém rozsahu. A je to samozřejmě velmi zábavné, protože mě třeba na zhasnutých divadelních sálech vždycky něco strašně přitahovalo. A vždycky, když jsme v divadle zůstávali třeba déle, že se slavilo něco po premiéře, tak já jsem docela ráda chodila na to stemnělý jeviště. Nějak vlastně čekovat, co to hází za vibe. A musím říct, že něco z toho takového prapodivného klidu těch sálů, kde nejsou lidi, tam v té hře je nějak zamčený a doufám, že se nám to nějak podařilo vytáhnout ven.
3: A my samozřejmě nechcem prozrazovat úplně všechno, jaký jsou tam prostředky, jak najednou je divadlo úplně obnažený, jo, tak to, aby třeba lidi byli zvědaví a my jsme neúplně tady.
2: Jo, pracovali jsme tam s nimi, ale my zvědaví jsme a stále s námi Tereza Dočkalová a Jan Teplý zůstávají ve studiu. Za chviličku se do pražského divadla Pod Palmovkou ještě vrátíme.

0: tango Astora Piazzolly, Radek Baborák, Orchestrina u nás na Vltavě. Minutu po čtvrt na deset.
1: A my si teď opět budeme povídat o Noci tribádek, novince, kterou nasadilo Pražské divadlo pod Palmovkou. Našimi hosty dnes Tereza Dočkalová a Jan Teplý. Tahle hra je docela jízlivá. Místy vzduchem lítají uštěpačné, takové ty vzájemně se zraňující poznámky. Je to druh humoru, který je vám blízký?
2: Ano, je. Určitě ano. Je to takovej divadelní jazz a to mě vlastně dost baví, no.
3: Je, když je zatím láska, tak jo. A tady se to hodně střídá. Tady
1: už ta láska není. Tady už je tam pořád?
3: Víte, je tam pořád přítomná, ale v jaký podobě je to... Tam se to dost střídá, no, si myslím, že to je na tom zajímavý, že to je z nějakého neštěstí a zároveň prostě z toho plynou různý mindráky a pomsty, chtivosti a takové věci, takže je to různý, no jak v tom životě, když je to napichovaný emocema.
2: Pardon, ono to jde hodně cítit z toho publika, ta úleva, jde vidět, že to asi skutečně zažíváme všichni nějakým způsobem v dlouhodobých vztazích jakýchkoliv, že vlastně od škaredého slova po obětí je skutečně centimetr a myslím si po těch dvou reprízách, které jsme měli, že se lidi smějou s ohromnou úlevou. No, že to asi bude.
1: Nejsme v tom sami.
0: Vztahy mezi těmi vašimi postavami jsou velmi osobní, často možná až nepříjemně blízké. Nestalo se během zkoušení nebo teď těch dvou uvedení, o kterých mluvila Tereza, že jste si ty postavy začali brát možná trošku osobně? Dá se držet ten zdravý herecký odstup?
3: No, asi je to nutný. Si ho trošku držet, ale osobně, já rozhodně jsem si to vzal osobně. asi to bylo tak intenzivní, to zkoušení, že tam nějak pod kůži něco vám zalíst asi musí, abyste to trošku prozkoumal.
1: Vrátím se ještě k tomu, co Tereza řekla o té divácké úlevě. Enquist píše tuhle hru v polovině 70. let minulého století, ale ten děj zasazuje do století 19. V čem je dnes aktuální? Proč by nás, diváky, měla ještě dnes zajímat?
2: No, bohužel je to stále aktuální nějakým způsobem. Hodně se tam vlastně řeší ta misogynie, ženská otázka, nějaký feminismus a dejme tomu i nějaká emancipace, vlastně vnitřní, nějaký i vlastně mikrofeminismus. A takže i nějaká vnitřní emancipace ducha, dejme tomu, která přesahuje gender nebo pohlaví.
3: A co to je vlastně svoboda vůbec jako pro člověka?
2: Pro
3: jo?
2: člověka. A... bohužel to nevypadá, že je to nějak vyřešený.
0: No a je ten text tak nadčasový, že ho Michal Lang s tím tvůrčím týmem třeba nemusel upravovat? Jak moc do toho vlastně tvůrčí tým zasahoval? Netušíte?
2: No tušíme, byli jsme u toho.
3: Všichni jsme tam vlastně tak dohromady tvůrčí tým, jsme to vlastně četli úplně tak, jak to je. A samozřejmě něco se jako třeba škrtalo pro dnešek, že to bylo víc literární, než dneska už třeba je potřeba, ale jako zásadně, že by se měnil text a upravoval. Ne, ono to samozřejmě má nějakou formu, protože ono, jako jo, to Enquista to začíná v tom 19., pak se to tak trošku rozpadá i mezi nima, ale ten samotný text, jakoby úplně samotný za tolika úpravama jako neprošel, spíš se krátil, nebo občas se tam něco vyměnilo. No.
2: Je to tak, ale byly to jenom kosmetické opravy.
3: Jo.
1: Noc tribádek měla premiéru před pár dny. Co dalšího je před vámi oběma? Já vím, že zanedlouho budou prázdniny, ale přesto. Vy jste oba dva věrní své domovské Palmovce a na dalších scénách skoro nehostujete, tak nevím, jestli o prázdninách bude možnost někde vidět Terezu Dočkalovou, Jana Teplého.
2: Jedině s plaveckým kruhem někde na polovárně.
3: Já mám takový napůl pracovní prázdniny, ale spíš není to divadelní úplně, je to spíš jako natáčení a takový, ale pár představení Hremce na zaněžnost a na Zlatém jezeře se Simonou Stašovou, panem Frejem, tak to jsou takový v ABC. Občas jednou, dvakrát za měsíc se to hraje nebo na nějakým třeba letní scéně.
2: No a co se týče příštího roku, tak já mám sabatikl. Ale tady pana Teplého čeká krásná věc, nevím, jestli o tom chce mluvit.
3: No já nevím, jestli ještě to jde.
0: Já no teď myslím, už budete muset.
2: Můžeš.
3: Co to je sabatiko? To mě zajímalo.
2: To znamená nic.
3: Nic?
2: Niente. Nada.
3: Já nevím, u nás se chystají různý věci na Palmovce, ale...
1: Tak ať to nezakřikneme. Já, dobrá,
2: tak
1: to
2: si nebudem, to povíme příští tak, rok, až bude mít Tereza sabatiko.
3: Až to bude aktuální, potom létě, protože já bych nerad někomu, nebo ne, jako já bych o tom mluvil rád, ale asi to chci úplně na necháme samostatnou.
2: Necháme to, chce to čas. sakra, tak to se nepovedlo.
0: Zajděte určitě ale do divadla pod Plamovkou, dnes druhá repríza, inscenace Noc Tribádek, pozvali nás Tereza Dočkolová a Jan Teplý, představitelé Sirifon SN a Augusta Strindberga. Moc děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Děkujeme, budeme se na vás těšit.
3: Děkujeme, krásný den.

0: Kdo zná, neničí.
1: Centrum stavitelského dědictví v Plasích ukazuje historický vývoj stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.
0: Pořad Miroslava Buriánka ve víkendové příloze v sobotu 9. května.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Most Likely, Lee Morgan na vlnách Českého rozhlasu Vltava a návrat do konce 60. let. Přesně v 9 hodin a 30 minut přejeme dobré dopoledne.
1: Mozaika. Po boku člověka se kůň objevuje už tisíce let. Běží kůň po břehu, ej koníčky moje, když jsem já sloužil,

0: Té zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
1: Kůň umí spát ve stoje. Má k tomu speciální mechanismus v nohou, který mu umožňuje v případě ohrožení okamžitě vystartovat. Když se ale má koník opravdu vyspat a cítí, že je v bezpečí, tak si podle mě docela rozumně lehne. Spící kůň ale není pro skladatele zajímavý. Zajímavý je kůň v pohybu. Jeho údery kopyt mají uhrančivý rytmus. Ale pozor, kůň umí jít, cválat a klusat. Klus není nic moc a jeho rytmus je spíše chaotický. To cval, to je jiná jízda. Jsou to zřejmě dvě šestnáctinové a jedna osminová nota. Je už na skladateli, kde cítí akcent a podle toho zapíše rytmus. První možnost je paradap, tadadap, tadadap, tadadap, nebo tadadap, tadadap, tadadap. A ta druhá varianta je případ nejslavnější konské skladby Rossiniho předehry k opeře Wilhelm Tell.

Sval se italsky řekne galoppo a anglicky galop a to byl svého času oblíbený tanec. Svůj galop zkomponoval jak Antonín Dvořák, tak Bedřich Smetana. Tohle je Smetanův galop bajadérek, což tehdy nebyly žádné kobylky, ale indické chrámové tanečnice. Odhaduji proto, že šlo o hudbu k nějakému maškarnímu plesu.

Zatím jsme tu prezentovali spíš ochočené koně, kteří prošli důslednou drezůrou. Camille Saint-Saëns ale ve svém Karnevalu zvířat hudebně vyobrazil divoké koně. Svěřil je dvěma klavírům a pro pianisty je to noční můra. Musejí být v dokonalém synchronu. Divocí koně běhají hodně rychle, prý až 80 km za hodinu.

Očekávalo by se, že koňmi se to bude jen hemžit v operetě France Supého Lehká kavalérie. Umělá inteligence, jako obvykle zcela popletená, dokonce tvrdí, že jde o příběh o koních odehrávající se mezi koňmi. Také předehra evokuje husarské vojsko vyrážející na koních do bitvy. Ale je to chyták. Lehká kavalérie je totiž posměšné označení, které se vysloužila taneční skupina dívek, působící na zámku hraběte Adolára von Rheinfels, která je sestavená výhradně ze šlechticových milenek.

symfonické básni Šárka ze Smetanovy Mé vlasti přijíždí Ctirad se svou družinou. Slyšíme sebevědomí a jakýsi hravý klepot kopyt v 12-osminovém rytmu, který neimituje rytmus klusajícího koně, a přesto je ten obraz zcela zřetelný. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že za chvíli dojde k bitvě, v níž bude mužská družina zdecimována ženami ozbrojenými alkoholem a neodolatelným sexepílem.

Ve Wagnerově prstenu Nibelungově jezdí celkem standardně na koních mýtické bojovnice Valkýry. V poslední vrcholné scéně Soumraku bohů, tedy v samotném finále 15-hodinové operní tetralogie, má ale kůň heroickou roli. Čerstvě ovdovělá Brynhilda nasedá na svého hřebce Grána a vyjíždí s ním do hořící pohřební hranice, aby definitivně splynula se svým hrdinou Siegfriedem. Brynhilda svou totální oběť provází jásavým zpěvem. Názor koně není zmíněn.

0: Jak poznat během krátké chvíle, kdo se hodí pro filmovou roli?
1: Od castingu po natáčení, aneb hledání důvěry a autenticity.
0: Další ze série Art Café k 80. výročí pražské FAMU moderuje Agáta Hrnčířová 7. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Out the Window, Jazzman Horn, Love and Liberation, to je album z roku 2019. Dohráli jsme z něj ve 9:45.
1: Slavné francouzské nakladatelství Grasset koupil nedávno miliardář Vincent Bolloré a přesně tohle je událost, o které teď bude mluvit spisovatel Jan Němec.
2: Dění na francouzské literární scéně by nás za normálních okolností nemuselo až tak zajímat. Ostatně v Česku jsme si dlouho mysleli, že nás nemusí zajímat v podstatě nic za prstencem našich hor, máme dost svých starostí. Běžné okolnosti však nepozorovaně vyprchávají a aktuální dění kolem slavného francouzského nakladatelství Grasset má co říct i k situaci u nás. Co se stalo? Nakladatelství Grasset kolektivně opustilo 200 spisovatelů a spisovatelek. Proč? Protože ho koupil miliardář a mediální magnát Vincent Bolloré, o němž se ví, že má vazby na krajní pravici. V souvislosti s událostmi rezignoval také respektovaný šéfredaktor Grassettu Olivier Nora. Nezůstalo jen u rezignace. Autoři sepsali také otevřený dopis. Ačkoliv vzhledem k české praxi by se to vlastně mělo podat opačně. Nezůstalo jen u otevřeného dopisu, autoři vyvodili také osobní důsledky. V dopise pak vysvětlili. Odmítáme být rukojmí ideologické války, která chce zasít autoritářství všude v kultuře a médiích. Nechceme, aby naše myšlenky a naše práce byly vlastnictvím Vincenta Bollorého. Myslím, že už v tom je důležité poučení. I když je obtížné některé věci zvrátit, člověk se jich prostě nemusí osobně účastnit a tím je legitimizovat. Je to jakési minimum sociální akce, které americká protestní kultura už dávno vtělila do hesla Count me out. Se mnou nepočítejte. Možná s tím nic nenadělám, ale aspoň k tomu nebudu přispívat. Jestliže Bolloré, považovaný za francouzského Ruperta Murdocha, vlastní noviny, rádia a televizní stanice, jež tvoří platformu krajní pravici, těžko může vydávat moje romány, i když v Grassettu vycházely třeba posledních 20 let. Možná ještě poučnější je však reakce dalších aktérů francouzské literární scény. K dopisu, který podepsala i v Česku známá jména jako Virginie Despon, Laurent Binet, Vanessa Sprengora nebo Bernard Henri Lévy, se po zveřejnění přidala další stovka spisovatelů z úplně jiných nakladatelství. Syndikát francouzských knihkupců zase podpořil šéfredaktora Oliviera Noru a vyjádřil znepokojení nad vývojem v největším nakladatelském domě ve Francii, kde se autoritářské vize a poslušnost začaly nadřazovat obsahu a kvalitě. Další hráč, francouzská společnost spisovatelů, podpořila návrh zákona, podle nějž by se do autorských smluv vkládala klauzule o svědomí. Ta by autorům dovolovala rozvázat spolupráci a ponechat si plná práva k autorským dílům, pokud by se výrazně měnila ediční politika nakladatelství, jako se to právě děje v Grassettu. Zatímco heslo Se mnou nepočítejte je jakýmsi osobním minimem, heslo Tohle si nenecháme líbit aktivizuje a spojuje. Vincenta Bollorého prý protesty překvapily. Reagoval ovšem známým způsobem. Spisovatele označil za, cituji, malou skupinku, která se domnívá být nad vším a nade všemi. Kdyby nebyl Francouz, mohl by říct, že jde o lepší lidi. Nic lepšího podle všeho nezbývá ani nám. Přijmout osobní důsledky, i když mohou být nepříjemné, a hlavně začít spolupracovat.
1: 200 spisovatelů a spisovatelek opustilo nakladatelství Grasset. Je to zajímavá informace a přišel s ní do dnešního vysílání 11 minut před 10. hodinou spisovatel Jan Němec.
0: Teď si poslechneme ještě Václava Pichla, druhou část koncertu pro housle a orchestr v podání Pražského komorního orchestru.

0: Gabriela Demeterová a Pražský komorní orchestr téměř v 9.54 na Vltavě.
1: Dnes máme středu a už pozítří 8. května oslaví Sir David Attenborough své sté narozeniny. No a naše vysílání celý tento týden mu tak trochu patří.
0: Ve vizitce bude hostem průvodce přírodou Prokop Pithart, který je také fotografem a filmařem a popularizátorem.
1: A právě bude řeč o Davidu Attenboroughovi, kterému bude patřit také dnešní akcent. A jinak si ho připomínáme i v osudech, které můžete na Vltavě poslouchat každé dopoledne.
0: 11.30, to je ten správný čas, anebo aplikace Můj rozhlas a náš web.
1: My se blížíme k 10. hodině. František za okamžik nabídne zprávy a ranní mozaika, tentokrát čtvrteční, ta se nám otevře opět zítra úderem 6.
0: Krásný den přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Politici, kteří působí zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu, budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom Ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října, vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu dvě lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Svaz českých fotografů ocenil nejlepší snímky předchozího roku. Hlavní cenu v soutěži Praha fotografická získal Josef Parma, který vyfotil akrobatickou skupinu Red Arrows britského královského letectva a to, jak prolétá nad diváky v Praze. Výběr soutěžních fotografií se mohou lidé prohlédnout do 24. května v Pražské galerii Ambit. A čekejte dopoledne převážně slunečno, jenom ojediněle přehánky. Odpoledne a večer ale bude oblačnosti přibývat a přehánky budou četnější. Lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 15. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Práce, které se věnuji, mě naplňuje a je pro mě i terapií, abych překonal strach z budoucnosti. Dělá mi obrovskou radost, když se lidé z mých videí dozvídají nové informace o přírodě a její ochraně a když si takové poznatky zapamatují a ovlivní to třeba jejich kroky v budoucnosti. Říká průvodce přírodou, její fotograf, filmař a popularizátor Prokop Pithart, který přijal pozvání do vizitky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prokop Pithart se věnuje fotografování od 12 let a stejně tak ho od útlého věku lákalo poznávání přírody, její divokosti a volnosti. Prostřednictvím svých fotografií a dokumentárních snímků podporuje v divácích chuť vracet se do přírody a chránit ji. Dnešní vizitka se symbolicky takto potkává také se s tým výročím narození britského přírodovědce a slavného dokumentaristy Davida Attenborougha, který v pátek oslaví 100 let. Takže tuto jeho práci si Vltava připomíná v pořadu Osudy, natočeném podle jeho vzpomínkové knihy Výpravy do divočiny. My si také část zahrajeme nebo uslyšíme v dnešní vizitce, ale teď k Prokopu Pithartovi. Environmentální a sociální psycholog Jan Krajhansl, s nímž také natáčíte některé své filmy. O vás v nadsázce říkal, že jste takový český mladý David Attenborough. Tak řekněte mi, co pro vás právě tahle persona přírodovědného dokumentu znamená?
2: Já si pamatuju, že jako malej, když jsem opravdu netrávil moc času u obrazovek, tak jsem ale, když už jsem trávil u televize nějaký čas, tak to bylo u dokumentu Davida Attenborougha. Měli jsme několik kazet, ještě takový ty velký černý kazety.
1: Počkejte, vy jste zažil VHSky, jo?
2: Jo.
1: Se mi nezdá teda, ale dobře.
2: Včera 30 let. takže zažil.
1: Gratulujeme.
2: Děkuji. A byl vlastně jeden ten dokument byl o oceánech a o velrybách. A já jako dítě, velmi senzitivní dítě, jsem hodně prožíval situaci, kdy kosatky zabily mládě nějakého plejtváka a jak sténala ta máma a volala ho a byla vlastně jako smutná do toho.
1: To jsem možná viděla, no. Že vlastně oni potopili to ano, mládě
2: ano,
1: a utopili.
2: Ano,
1: že?
2: Ano.
1: Ty kosatky teda. To bylo velmi dramatické.
2: A do toho ten hlas Davida Attenborougha a dramatický, ano. Který to úžasně ještě jako podchytil, že jo, a dovyprávil. No a pak, když jsem začínal fotit, to bylo o něco později, to mi bylo tak 12, tak jsem si vzal do hlavy, že bych se strašně chtěl jako dostat do fotosoutěže Wildlife Photographer of the Year, což dělá Britský národní muzeum, a kterou právě spolu založil, mám dojem, David Attenborough, a já jsem strašně chtěl se s ním potkat. Takže jsem si říkal, že když se umístím v té fotosoutěži, tak si sám s ním podám tu ruku v tom Londýně na TT. A dokonce jsem se jednou dostal do semifinále, ale do
1: ale
2: toho finále nakonec ne.
1: Tak dobře, tak ještě třeba se to může podařit. David Attenborough bude mít v pátek 100 let. Vypadá velmi vitálně, takže... No ale takže dá se říct, že hodně ovlivnil i vlastně, nebo... docela dost vaši práci a pohled na to třeba, jak se dělají dokumentární snímky o přírodě, nebo to jste si potom našel svoji cestu?
2: Myslím si, že jsem si spíš našel svoji cestu a určitě mě v něčem ovlivnil, přesně jak říkáte, ale ovlivnili mě lidi, se kterými jsem reálně potom mohl chodit do přírody. Byli to odborníci, kameramani, kdybych jmenoval, tak třeba Jiří Petr nebo Jaroslav Cepák, ornitolog. No, to jsou lidi, se kterými jsem trávil a trávím strašně moc času v přírodě a nasávám dodnes od nich spousta informací a i ta moje práce vyžaduje to, že se setkávám v terénu s lidma, který rozumí. Já musím ty informace od nich si poslechnout, převyprávět, přeložit je do nějakého srozumitelného jazyka, čili pro mě je to neustále učení se o přírodě, neustálý překvapení, co ještě všechno člověk neví a zároveň jistota, krásná jistota, že je to na celý život, to objevování přírody, že to je jako studnice, kterou může člověk celoživotně bádat.
1: Bez limitů.
2: Bez limitů, ano.
1: Jenom tady ještě jsem u Davida Attenborougha a ráda bych pustila posluchačům krátkou ukázku z osudů, které můžete slyšet teď na Vltavě. Je to celkových 10 dílů, dnes jde třetí díl a je to tedy podle vzpomínkové knihy Davida Attenborougha Výpravy do divočiny.
0: Nadmíru spokojený s naším luxusním ubytováním jsem zamířil na záď, abych se potěšil pohledem na člun, který za sebou kasl táhla. Byl opatřený závěsným motorem o síle 35 koní a my ho už teď nábožně titulovali závodák. Doufali jsme, že nás dostane daleko proti proudu malých přítoků, kde budeme hledat zvířata a na kasl se vždy vrátíme najíst a vyspat se. Byli jsme obklopeni neslýchaným pohodlím a mířili jsme k jižním okrajům obrovského tropického pralesa, jenž začínal v severovýchodní části Paraguaje, táhl se přes Brazílii k Amazonce a dál k řece Orinoco a tvořil největší oblast původní džungle na světě. Připadalo nám to všechno příliš dobré, než aby to byla pravda. A taky, že nebyla. Během pár dní jsme se měli ocitnout v mnohem zoufalejším stavu, než při kterékoliv z našich předchozích expedicí.
1: Napínavé vyprávění poslouchejte vždy půl hodiny před polednem, nabízíme vám to na Vltavě. No ale jenom máme tady Prokopa Pitharta, fotografa, filmaře, popularizátora přírody. Zažil jste, jaké třeba, když jsme slyšeli tu ukázku, dramatické nebo dobrodružné situace při vaší práci?
2: Když bych se vrátil ještě k těm velrybám, tak se mi podařilo shodou okolností, že jsem vyrazil na Tongu místo vysoké školy, kterou jsem odložil a cestoval jsem.
1: Škole života.
2: Ano. A s Jiřím Karbusem, fotografem, jsem a s jeho rodinou jsem vyrazil na Tongu, kde jsme se intenzivně potápili 2 týdny s keporkakama. Oni tam právě rodí mláďata, takže ten splněný sen toho malého kluka, který vidí ty velryby a představuje se, jaký by to bylo s nima být pod vodou, tak ten se mi splnil. A vždycky, když jsme na té lodi jeli a hledali ty keporkaky, tak to bylo vždycky tohle, ta nejistota a napětí, jak to bude, jestli nějakýho najdeme. Většinou jsme našli, ale byl tam třeba den, kdy jsme nenarazili ani na jednoho. A ta moje práce obecně je o nejistotě, jo, že člověk neví, jak to dopadne, protože rád bych odešel s nějakým tím záběrem, vím, že musím natočit nějaký počet záběrů, aby to do sebe zapadalo, je to titěrná práce, která často jako nevíde, ale mě vlastně na tom ta nejistota baví.
1: No a když jste začínal takhle v Tichomoří, v Tichém oceánu, tak potom třeba máte taky velkou stopu tady v České republice, kdy třeba zkoumáte ptactvo, tak jak se vám to doplňuje, tyhle cesty, jste radši takhle daleko, nebo jste tady v českých luzích a hájích?
2: Jsem nejradši tady, jednoznačně, a já jsem si dojel hrozně daleko s tím, že už jsem si to zkusil a že mi to stačí. A vím, že Česká republika je můj domov a cítím se v té přírodě zdaleka nejlíp a nejvíc mi na ní záleží taky. Takže tím, že ta práce je hodně spojená s přírodou a se stavem naší přírody, tak jsem tady hodně, cítím se jako zavázaný vlastně té naší krajině. Takže
1: ty už nevyjíždíte moc?
2: Moc ne. Cestoval jsem párkrát z pražskou zoo do Afriky, do Kazachstánu. Vždycky pracovně. I svatební cesta s mojí ženou Kateřinou byla trochu pracovní. Což
1: kde jste byli?
2: Byli jsme v Panamě točit pro jednoho biologa videa o nových druzích jako plazů a obojživelníků a o jejich ochraně. Tak to
1: vždycky byla romantika?
2: No, napůl. Protože není to zas tak jednoduchý skloubit svatební cestu a práci zpětně viděno. To byl šílený nápad, ale rádi na to vzpomínáme teď s odstupem času.
1: Dobře, takže svatební cesta do Panamy za plazy. Ale teď se tady držíte více v Česku.
2: Ano, ano.
1: Tak konkrétně třeba, co tady teď zkoumáte, co točíte?
2: Dneska tady hned po tomhle natáčení jedu s lidma z České zemědělské univerzity na střechu Nového Smíchova natáčet zelenou střechu a dělat o tom krátký video, protože na zelených střechách je velká diverzita hmyzu. Mm-hmm. Tak to je přímo teď jako dnešní téma a natáčím teď nově projekt s Tomášem Kratochvílem, dokumentaristou, který si koupil v Rovečném, což je pomezí Vysočiny a Moravy, pozemek a točí o tom seriál Mám pozemek, ale vím kulový. Je to krásná věc a vlastně teď tam nově vytvořil tým dětí místních a částečně z dětského domova. Ty děti jsou rozdělený na skupinky a natáčíme videa o přírodě s tím, že já tam funguji jako lektor, který ty děti vlastně si hrajou trošku na ty Davidy Attenboroughy, na ty štáby. Jo? Mm-hmm. Oni jsou rozdělení na moderátora, moderátorku, kameramany, režiséry. A já to tak jak jako ze zhora řídím, aby to dávalo smysl. Ale ty děti, když jim dáváme volnost a jenom je tak trošku průvodcovsky popostrkujeme, tak oni vytvářejí krásné věci. Tak to jsem se teď vrátil ze čtyřdenního natáčení, kdy opravdu s těma dětma, když člověk takhle pracuje, tak těch očí je najednou hodně a oni si všímají spousty věcí a člověk řekne, potřebujeme nalovit chrostíky, aby jsme jako dokázali, že tady čistá voda, najednou prostě máme chrostíky, a že to naloví a baví je to a hlavně je vidět, že si to strašně užívají, že jsou venku v přírodě celý den, že natáčej, že si zkoušej to audiovizuální dílo, protože každý z nich kouká hodně do telefonu, ten screen time.
1: Právě, to jsem se chtěla zeptat, nakolik tím popíráte právě to, že děti chtějí být spíše u screenů než venku v přírodě?
2: No, tak ten průměr je myslím 2,8 hodin denně u školáků evropských. A jako každý s tím možná trošku bojuje s tou závislostí, tak ono to celé je dělané tak, aby ty závislostní prvky nás u toho jako držely. Takže já si musím nastavovat nějaký pravidla a limity, kdy ne a někdy mi to jde, někdy mi to nejde. U těch dětí je to samozřejmě ještě horší. Zároveň je vidět, že když je člověk vezme takhle ven a něco společně děláme, tvoříme, tak oni na ty telefony velmi rychle zapomenou. No. A ten jako screen time v té přírodě je samozřejmě daleko zdravější a přínosnější pro jejich jako nějakou jako odolnost vůči stresu a i ta volná riskantní hra, kdy lezou po stromech a teď je to fakt takový na hraně, tam těch dětí je hodně, jsou taky jako rozjetý, že jo, a je vidět, jak jim to hodně pomáhá ve všech možných ohledech, jak vlastně rostou a my si tohleto zažíváme i s našima dětma na přírodovědných táborech, který děláme s mojí ženou a s celým týmem a i ty rodiče vlastně nám potom píšou, jaký děti se jim vrací domů. Takže poslední dobou se snažím hodně spojovat to natáčení přímo s tím pobytem venku s dětma, protože ta moje tvorba je hodně pro děti, i když není stylizovaná, koukají na ní jako všechny možné generace, ale děti často se chytnou natolik, že to třeba ovlivní jejich výběr střední školy, jo, nebo jejich prostě zájmy o tu přírodu.
1: Ale je pak, to prostě zásadní pro ně v jejich nějakém životním směřování? Promiňte, pak když, to jste chtěli ještě jenom dopovědět.
2: No, takže ty děti, se kterými pracujeme dlouhodobě, tak o nich víme, že jo, chtěl jsem říct tohle. Pak když ještě je vezmeme ven, tak je to ještě silnější. Jo? Protože oni mají nějaký pevný základ, ke kterému se můžou vracet. Já si to pamatuju, nebo žiju z toho dodnes, že jsem chodil na čundry, že jsem se prostě brodil někde s foťákem v Rákosině.
1: To jsem se právě toho chtěla dotknout, no. Že vy jste měl tuhle tu cestu, že k fotografování jste se dostal skrze přírodovědný oddíl v Třeboni.
2: Ano.
1: Tak mě taky jenom zajímá, jak vy pozorujete, jak se třeba děti změnily od té doby, kdy vy jste chodil do toho oddílu a dnes?
2: No, těžko říct, jestli se změnily ty děti, asi se mění ty podmínky, že jo, a určitě ty telefony v tom hrajou roli. Přijde mi škoda, že se málo změnily školy, to by bylo vlastně fajn, protože ty školy, ten nemyslím jako soukromý a v uvozovkách alternativní, který vlastně mi nepřijdou alternativní, ale naprosto normální, že se děti učí víc venku, tak to vlastně bohužel způsobuje, že nejsou připravovány úplně dobře na podmínky dnešní doby, protože to furt vychází z nějakých jako osnov a hlavně celý ten koncept vychází prostě už vlastně z průmyslové revoluce, kdy bylo potřeba produkovat vlastně pracovníky, takže na trh, že jo. Takže já jsem ve škole poslouchal, no ty chceš být ten ekolog, to je sice vtipný, ale jak se chceš uživit? Nebo když někdo jako vyniká v uměleckých oborech, tak jako fajn, ty se tady maluješ, ale to se asi neuživíš jako umělec. To bohužel jako v těch školách i dodnes ty děti můžou slýchávat.
1: No a není to potom opravdu realita, kterou zažívají? Jaké to je se uživit jako ekolog? Jaké jo, není to je to se uživit jako umělec?
2: Není to jednoduchý, ale rozhodně, když jako, už jako dítě slýcháte, že to nejde, tak o to asi méně je šance, že se to povede.
1: A chutí, že byste do toho šel. Takže zároveň asi není lepší věc, než se učit přírodopis v přírodě.
2: Takže dává to logiku.
1: Dává to logiku, vyjít z lavic a... A tak snad se to mění i v tom, řekněme, veřejném proudu školství.
2: Malinko, jo. Cítíme velký zájem o školy v přírodě, píšou mi učitelé, učitelky. Vnímám, že příroda je víc a víc v kurzu a je to i díky možná jako stávající vládní garnituře, která jako tak moc... Vládne nějakou arogancí moci a tak nějak proti smyslu ochrany přírody na ohledek, že to přitahuje ještě víc tu pozornost, že to vlastně způsobuje opačný efekt.
1: Takže myslíte, že vlastně tady může vzniknout paradox, že v momentě, kdy tu je vláda, která říká, že vlastně klimatická krize neexistuje, takže udělá pro boj tímto jevem víc.
2: Tak vemte si, že teď se to potkává s obdobím největšího sucha v dubnu od roku 1961. Opravdu lidi vidí seschlý trávníky, hoří v Českém Švýcarsku, nejenom v Českém Švýcarsku, ale menší požáry jsou všude možně, prostě na jaře. Jo, to, takhle seschlý trávníky na jaře, to prostě je, to není normální. Klima se opravdu mění a tady někdo říká, že vlastně klimatická krize skončila, že není potřeba ji řešit a to je úplně proti jako smyslu toho, co opravdu je potřeba a to sice bavit se o řešeních, ne o tom, jestli to způsobuje nebo nespůsobuje člověk.
1: Protože to už je vyřešený. Vláda říká, my nepopíráme změnu klimatu, ale mluvíme o tom, jakým efektem se na ní podílí člověk nebo nepodílí tedy.
2: Ano, ale to říkáte, že to už je... Aby jsme nemuseli nic dělat, aby jsme nemuseli třeba dekarbonizovat. Jo, protože pokud už jsme řekli, že si to příroda takhle jako dělá sama, teď mi to vypadlo, ty cykly Milančovičovi. No. Nevím, jestli to říkám správně.
1: Milenkovičovi.
2: Jo.
1: Možná?
2: Jo.
1: Já jenom tak tuším, ale myslím, že...
2: Ale zase, už zase se tady o tom bavíme. Jo, to je zbytečný. Jako, tohle to už je daný. Jo, že my lidé opravdu klima měníme, protože jsme spálili spousta fosilních paliv, což je energie. Představme si to jako energii, která se prostě jako strašně dlouho ukládala... Do půdy a my jsme to prostě vzali a pálili a teď se to jako akumuluje v té atmosféře. Teď je potřeba se bavit o tom, co s tím a ono to často není spojený jenom jako s nějakou, jak to říct, že budeme zelenější, čistší, ekologičtější, ale často je to spojený s bezpečností, například obnovitelné zdroje, že jo,
1: sociální situací, ano, s migrací, ano. Určitě to všechno spolu souvisí.
2: Právě.
1: Ale zároveň mi vysvětlete, když i tato vláda říká, my chceme chránit přírodu, my, jako, o tom není pochyb. Myslím, že i česká veřejnost je velmi nakloněná tomu, že je potřeba chránit živočišné druhy a tak dále a faunu samozřejmě taky. Tak jak si potom vysvětlujete právě v rámci té diskuze, že když se řekne něco jako Green Deal nebo emisní povolenky, tak je to takový červený hadr a nějak to jako funguje odděleně, jakože my chceme chránit přírodu, ale potom u té dekarbonizace máme možná ale taky jako z nějakých racionálních důvodů obavu o standard, že nám to prostě opravdu sníží životní úroveň, co jsou taky legitimní obavy.
2: Ano, jsou, samozřejmě, jsou. A je opravdu potřeba, aby ty klimatické fondy, které který by se výběrem emisních povolenek vlastně ty fondy vytvářely, tak aby opravdu dobře mysleli na ty sociálně slabší. A Green Deal je, zelená dohoda, je hodně o tom. Tam je spousta peněz vyčleněno na regiony, které teď dlouhou dobu trpěly těžbou uhlí.
1: Strukturálně postižené, ano.
2: Ano, kdy to opravdu není zdravý pro ty lidi, který tam žijou. Co se týče, když to vezmeme tu vaši otázku po pořadě. Máme rádi přírodu, to k tomu se přihlásí skoro každý. Jako nesnáším přírodu, to prostě jako jich lidí moc není. Ale teď co to znamená mít rád přírodu? To už potom, víte co, někdo může mít rád přírodu a stejně tak může mít rád odpalování rachejtlí, který jako naprosto škodějí ptákům.
1: Na Silvestra,
2: my musíme víc vědět vlastně o té přírodě a mít k ní nějaký silnější vztah. My jsme od ní odcizený a sice ji můžeme mít rádi, ale potom...
1: A uhlíkovou stopu to tady opravdu taky asi nezlepšuje. Ty rachejtle. My posloucháme dnes Prokopa Pitharta, průvodce přírodou, fotografa, filmaře a popularizátora, dokumentaristu. Ale přišel čas, a samozřejmě v té diskuzi budeme pokračovat, já jsem se mi tak rozjela teď s vámi, ale je čas si zahrát. Rosalía, vyskočí to? Tak jenom prosím, jestli uvedete, proč jste vybral tuhle teď velice skloňovanou a slavnou španělskou zpěvačku?
2: No, protože je skvělá úplně, strašně sympatická. Poslouchám ji teď hodně, baví mě se dívat na koncerty, kde hraje, přijde mi autentická, přijde mi ta hudba hodně dynamická a poprvé jsem od ní slyšel to její nejnovější album Lux, ale který je naprosto dokonalý, ale teď kamarád, kolega, když jsme jeli právě natáčet, mi pustil tohle starší album Motomami, do kterého jsem se taky zamiloval a poslouchám ho teď, vždycky si ho pustím od první písničky, když někam jedu, a vůbec jsem nevěděl, kterou z toho alba vybrat nakonec. Prostě jen tak asi tuhle.
1: Tak si ji pustíme. Yo no soy ni voy a ser tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene delito.

0: Pokračuje vizitka dnes s přírodním dokumentaristou Prokopem Pithartem a mluvili jsme o vaší práci, ale také vlastně o situaci, jakým způsobem komunikovat téma ochrany přírody, kde jsou tu vlastně takové nějaké fauly v té diskuzi, kam se posouvá, proč se tak nějakým způsobem divně vyklubuje. A vy říkáte právě, že jsme někde trochu, co se té komunikace ochrany přírody, udělali chybu, že nám dlouho ujížděl vlak a že teď potřeba zabrat. Zároveň jsme mluvili o tom, že to v současné politické konstelaci nejen u nás nevypadá, takže by to zrovna jako šlo na nějaký velký progres ohledně osvěty, ochrany přírody a změn klimatu. Tak jak zabrat a jak komunikovat tedy tyhle témata?
1: Tak já si tu otázku kladu každý den a nechci jako říkat, že mám ten recept, jenom můžu mluvit o tom, co se mně jako zpětná vazba vrací a co čtu ve svých komentářích a ve zprávách, v reakcích na moji tvorbu, na moje videa. Myslím si, že to je hodně o tom, že ta fascinace přírodou a přírodním světem se jako obnáší to, že ty odborný, často velmi složitý a komplexní informace přenášíme, překládáme do lidského srozumitelného jazyka a přidáme do toho to nadšení. Takhle to dělám já a je to jako upřímné nadšení, protože už jako malej jsem z přírody byl úplně odvařený a řekl bych, že většina dětí se rodí s tím, že fascinace a touha se učit a láska k tomu světu je nějak přirozená, jenom jsme často od toho odtrháváni výchovou, školou, společností a bereme přírodu, jako postupně se nějak naučíme, že příroda je taková jako kulisa lidského dění, začneme ji vnímat.
0: Jednou za měsíc vyjedeme do lesa.
1: Ano, nadecháme se při nedělní procházce čerstvého vzduchu a vyfotíme se na vyhlídce třeba. To je jako sice hezký, ale vnímáme ji taky velmi utilitárně, to znamená, že kytka je fajn pouze tehdy, když...
0: Voní.
1: Ne, když nám něco jako dává, jako, nebo když nám dává, když je zdrav, léčivá, nebo když
0: bylina,
1: nějak plodí.
0: Vidíte, jo, tak ale já jsem byla na tu vůni.
1: Jasně, vůně, a to je hezký, co říkáte, to je fajn. Právě, že když voní, tak to už vlastně uznáváme, že ta kytka je fajn jenom proto, že je. A nemusíme vlastně utilitárně jenom všechno jako přepočítávat na to, jestli to má nějaký smysl. No a my tímhle tím způsobem, když uvažujeme, tak se nám potom jako stane, že rozvoráme meze a remízky a sjednotíme pole do nekonečných lánů, přerušíme ty přírodní procesy, protože začneme hnojit vlastně chemickýma hnojivama jenom ty plodiny a ne ty organismy, které žijou v té půdě, nebo že se zaměříme jenom na smrk, který roste rychle, to znamená, že když to přepočítáme na ty peníze, tak to vychází líp.
0: A přiletí kůrovec.
1: A přiletí kůrovec, ano. A nebo sucho. Takže když bych to vzal po pořadě, děti, který to nadšení a tu fascinaci světem mají, tak je hrozně důležitý je v tom podpořit. Protože třeba já jsem si v tom přišel hodně sám jako dítě. Já jsem měl ty starší guru, který ale byli fakt o generaci jinde, ke kterým jsem zhlížel, ale mý vrstevníci se mi jako spíš smáli, že když jsem se prostě zajímal o přírodu, tak jsem byl asi teplej, že jo, ne, prostě divnej a tak dále. A trávil jsem čas často jinak než mý vrstevníci. A přišel jsem si v tom opuštěně, vím, jak mě v tomhle neuvěřitelně zasáhl film Into the Wild s Emilem Hiršem, jak on tam běží na té Aljašce a brečí dojetím, tak já jsem toho taky prostě brečel dojetím, že jsem si úplně říkal, jo, to jsem já vlastně. Tak to je asi trochu v pořádku, že nás je víc, kdo se dojímáme z přírody. A když ty děti takhle společně vezmeme na táboře nebo na nějaký výpravě ven, tak oni vzájemně vidí, se podporují v tom, že to je v pořádku být citlivý a vnímavý vůči přírodě. A to potom může způsobit to, že takovýhle děti budou ty přírodní procesy víc vnímat a budou je, až z nich budou třeba zemědělci, zastupitelé, třeba politici, to by bylo úplně skvělý, tak že budou ty přírodní procesy prostě zahrnovat víc do toho, co děláme. My se bez nich prostě neobejdeme. Jo, protože...
0: Velmi vám rozumím. Zároveň vnímám, že to je opravdu výchova generací, je to běh na dlouhou trať, jak se tak říká, a zároveň možná máte něco pro generaci takzvaných boomerů, mezi ní se tady taky už počítám, ale jako ve finále u dětí, jak říkáte, ta fascinace přírodou je, vzít je ven do přírody, ale co lidé, kteří třeba vnímají,

0: naší žáby, že jo, třeba. Jo.
1: Ne, tak to jsou taky detaily už, ale když se pojádáme třeba na to lesnictví, tak opravdu i v době, kdy nám tady začínají jako víc a víc hořet lesy, kdy nám jako kůrovec sežral strašně moc lesů, tak je jako spousta lesních zpráv, který tam zase vysazují ten smrk klidně ze 70% a berou to tak, že přece nepůjdeme na ruku ekologům, aha, který nám tady říkají, že bychom to měli víc jako míchat, víc nechávat tu obnovu lesa jako nekácet prostě na paseky, ale výběrově a tak dále, těch způsobů, jak to lesnictví dělat tak, aby ten les byl zdravější, odolnější, aby v něm bylo víc biodiverzity, víc vody. Těch způsobů je dneska už dost, ale lesnictví je dost konzervativní jako obor a hlavně ten les roste strašně pomalu, takže to není tak jednoduchý.
0: Chce to trpělivost,
1: ale pokud v dnešní době jsou lesáci, kteří nechtějí jít na ruku uvozovkách ekologům, jak oni sami říkají, a prostě tam cpou do toho lesa v době takových such, zase ten smrk z velké části, tak to je opravdu, to je prostě tak, jsou nepoučitelný a jdou vlastně na ruku kůrovci, jdou na ruku tomu, že ten les prostě nebude zadržovat vodu a jdou na ruku tomu suchu.
0: A dá se tahle utilitárnost, která třeba přetrvává nějaký systémově, v nějakém oboru, skutečně změnit, nebo je potřeba počkat?
1: Ono je jako spousta
0: toho lesa,
1: lidí v téhle generaci.
0: Až vám dorostou ty děti.
1: Ještě jsem chtěl říct, že spousta lidí v generaci těch boomerů je neuvěřitelně osvícená a bez nich bychom třeba ani ty přírodní procesy neznali, protože tady máme spousta skvělých lidí, kteří to zkoumají a žijou s tím celý život a jsou to i lesníci, zemědělci. To jsou prostě lidi, kteří to chápou a oni se na ně už nabalujou ostatní, protože v době těchto těch krizí oni začínají mít ty výsledky lepší. Jo? Protože když je sucho a přijde přívalový déšť, tak ten, kdo má regenerativní jako to pole, tak bude mít daleko lepší zádrž vody a tím pádem lepší úrodu, než ten, který tu půdu má prostě degradovanou, kde se ta, ta voda s tím deštěm odteče jako erozí pryč, tak například v tomhle vidím, že co se týče regenerativního zemědělství, tak přibývá lidí, kteří to dělají už i ve velkým, kteří opravdu začínají ctít, jako chápat a ctít ty přírodní procesy, kterých se prostě nemůžeme zbavit. Ty nám můžou jenom jako vlastně pomoct.
0: Tak to je dobrá zpráva. Dnes je naším hostem přírodní dokumentarista Prokop Pithart a je čas opět, abychom si zahráli. A teď to jste vybral kapelu Dohor, píseň Hmla. Mm-hmm. Tak zase jenom pár slov, jestli mi řeknete.
1: To je prostě úžasná věc. To Dohor, to je takový odštěpení, jestli to řeknu dobře, severního nástupiště. do toho je tam člověk, který si říká Kurt a je z Gondor Flames Labour. A jsou to zatím jenom čtyři songy, které jsou všechny úplně úžasný, jsou hodně dlouhý. Já jsem jako chtěl opravdu pustit ten Dohor,
0: ano,
1: ale ten trvá skoro 8 minut. Tak jsem vybral ten první, který je taky nádherný a byl jsem na jejich křtu a bylo to krásný.
0: Takže máme Hmlu a ta má necelých 5 minut.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku. Dnes s přírodním dokumentaristou Prokopem Pithartem. Pozvali jsme ho také, protože v pátek oslaví jeho trochu slavnější kolega David Attenborough 100 let a Vltava připomíná jubileum Attenboroughova pořadem Osudy, které začínají půl hodiny před polednem, takže na to také nezapomeňte a poslechněte si a taky nezapomeňte třeba napsat nějaký podnět, kdybyste měli na Prokopa Pitharta vizitka@rozhlas.cz, to je ta správná adresa, kam napište. No a jenom, jak jsme si celou dobu povídali, Prokope, tak jak to vy vidíte ze své praxe, může podle vás lidský druh nějak jaksi žít v souladu s ostatními živočišnými druhy a s faunou nebo s florou, promiňte, nebo se to prostě nějak vylučuje, nebo prostě je to proti sobě?
1: Myslím si, že může, ale že by to obnášelo, aby jsme jako společnost jako dospěli vlastně a dozráli víc, protože chovat se ekologicky, to chce nějakou míru odpovědnosti nebo jako vůle starat se o něco, co nás převyšuje. A jít do hloubky vlastně. Tady se bohužel z ekologie stalo to, že je to taková trochu kulturní válka, že nás ekologové omezujou a že si vymýšlejí blbosti. Zároveň ta ekologie tahá za kratší konec provazu dlouhodobě. Je potřeba, myslím, i reflektovat, když bych se teda přihlásil k té straně ekologický, ochranářský, tak je určitě potřeba reflektovat i náš způsob vyjadřování a komunikace dlouhodobej.
0: Ano.
1: Protože si myslím, že v tom opravdu je potřeba se zlepšit, víc zahrnout lidi do toho. Protože samozřejmě jsou mezi... Furt jsme prostě lidi, který chybujou, vyvíjejí se a určitě... Jsou prostě lidi z téhle branže ochranářský, který částečně to je způsobený tím, že jsou dennodenně v kontaktu s tím, jak jako člověk ničí ten svět. Tak oni třeba můžou jako zanevřít na to lidské pokolení a být hodně vymezený proti lidem.
0: Čili, že to může působit trochu arrogantně.
1: No přesně, jako arrogantně nebo jako že rozhodně, nebo jako třeba... Můžou pohrdat tím, že ty lidi neví základní věci. A nechci je házet do jednoho pytle, jo? To rozhodně ne. Ale můžeme se s tím setkat, pokud se prostě někdo setká s ochráncem přírody, který takhle vystupuje, nebo se chová, nebo je to z ní minimálně cítit, tak to bohužel ty příkopy může jako prohlubovat. Ale to bohužel to, co se děje teď z druhé strany, že v podstatě, když chráníme cokoliv, kde se nedá zaparkovat, tak je to zelený šílenství, tak to je prostě extrém na entou. Jo. To já rozhodně nechci obhajovat to, že se tady teď jako smetávají schopní lidi třeba z Národního parku Krkonoše, ale z celý tý jako zprávy kolem ochrany přírody, že se nazývají prostě, jako že jsou to paraziti a tak dále. To je prostě extrém, ale když to uchopíme za dobrý konec, všechno zlý je pro něco dobrý, pokud já a další lidi, kteří se tomu věnují, a pokud ochránci přírody pochopí, že teď je ten moment jako lidsky srozumitelně komunikovat a přitahovat tu veřejnost té přírodě. OK, máte rádi přírodu, tady někdo teď jako chce například povolit plošnou aplikaci jedu Stutox na pole, tož otráví čápy, který máte rádi. Máte rádi čápy? No máte asi. No tak dobře, tak pojďte dělat to a to, aby se to prostě nestalo. Pojďte kupovat věci od zemědělců, který prostě nechtějí Stutox na poli a trávit celou krajinu. Teď je ten moment, kdyby jsme mohli se z toho dna teoreticky odrazit a po skončení doby týhletý vlády by teoreticky naše společnost mohla být zelenější než předtím.
0: No, to se uvidí.
1: To se uvidí.
0: Samozřejmě. Ale zároveň jenom mě vlastně zajímá, na samou druhou, je tu prostě nějaká civilizace. Že jo? Nemůžeme všichni odejít jako do lesů a tam být s přírodou. Tak asi je třeba i pochopitelná snaha o nějakou fungující dopravní infrastrukturu, o to, aby ta země prosperovala i ekonomicky. Tak já se vlastně ptám, jak to skloubit třeba s požadavky na ochranu přírody.
1: Ty požadavky na ochranu přírody nejsou jako o tom, že bychom se měli vracet do pravěku a žít v jeskyních, jak to taky často bylo interpretováno. Jo. Jako podívejte se, tak jako ty remízky a meze na těch polích, polích prostě tady byly. Já jsem teď letěl ze Sicílie, kde jsem něco natáčel, viděl jsem úplně krásně tu hranici Rakouska a Jižní Moravy, kde tam v Rakousku ty malý políčka a najednou ty obrovský lány, jo. V Rakousku mají menší problémy s přemnožením hrabošů, mají tam víc zajíců, víc biodiverzity, určitě mají svoje taky problémy, jako o tom žádná. Ale když teda tady komunikujeme, že máme sucho, že máme erozní události, které nás ročně, ta sanace a ty škody, stojí zhruba 14 miliard, to platíme my z našich kapes. Když máme úbytek biodiverzity, například ptáků, polních ptáků za posledních 40 let o 60%, no tak kde jsou ty remízky, pro boha, a ty meze? To my musíme zabrat fakt. To, my už se nemůžeme prostě hádat o tom, jestli ekologové něco chtějí nebo nechtějí. Tady jsou prostě reální problémy a pojďme se bavit o tom, jak je budeme řešit. A nejde jenom o přírodu, aby jsme měli, jako když to řeknu trošku pejorativně, ty ptáčky, jako v té přírodě a ty broučky. Ale jde prostě o to, že když někdo bydlí ve vesnici, kam mu prostě čtyřikrát ročně po bouřce a přívalovým dešti nateče zemina z pole na zahradu, do sklepa, musí už mít připravený kýblíky a holinky, aby to prostě vynášel. Pojišťovna už ho pojišťovat nechce, protože čtyřikrát ročně to stejný, to už je prostě dost. Takový příklady reálně tady máme. No tak pojďme se teď bavit o tom, co s tím budeme dělat a jak zabrat.
0: Tak a já bych teď jenom, protože přece jenom vizitka ještě je i hlavně jako o tom umění, tak jenom mi prosím řekněte, zajímá mě právě ta vaše audiovizuální tvorba. Kdybyste třeba tohle měl jednoduše říct nějakým obrázkem, nějakou fotografii, nějakou situací, kterou jste při natáčení zažil. Podívejte se na tohle, to je vlastně ta zpráva, kterou vám chci říct o té ochraně přírody.
1: Jo, to audiovizuální dílo je krásný tím, že můžete ten recept trochu prodávat tou krásou, kterou zachytíte, a to i zvukově, protože teď jsem zrovna předevčírem natáčel na Vysočině úplně nádhernou zemědělskou krajinu, kde byl jako západ slunce, tam byly rozkvetlý třešně. Bylo tam několik solitérních stromů v polích, který opravdu nepokáceli, objíždí je tím traktorem, u toho vždycky nějaký keř. Všude se tam ozývaly strnadi obecný, úplně nádherná jako akustická hodnota té krajiny. A byl to jako dechberoucí pohled do naší české krajiny, kterou teda máme rádi. Taková ta, jako tohle není země, to je zahrádka. Nechci to úplně jako říkat, že bychom měli k té krajině přistupovat jako zahrádka, jako k zahrádce, ale to, jak to máme rádi, to tím chci říct. Mm-hmm. Tak to opravdu, když se podaří ukazovat, podaří nejenom tu krajinu, ale třeba ty lidi, kteří za tím stojí. Jo? Jako zemědělec, který říká, no já tady prostě mám rád ty čejky, mám rád ty čápy, chci mít prostě půdu, která mi pojme ten déšť. To je krásný propojení, který když se podaří, tak to opravdu může lidi inspirovat, může to zaujmout a může to ty kroky v budoucnosti ovlivnit jejich kroky.
0: Na jakou interakci vy jste mluvil třeba o tom vašem potápění s keporkaky, ale na jakou situaci, na jakou interakci s kterým živočichem během vašeho natáčení vy si tak nejvíc vzpomenete třeba?
1: To jo.
0: Teda vy ten máte rád ptáky, že jo?
1: Hodně. No jasně, asi by to bylo něco s ptáky. Já mám pronajatej rybník, a do kterého neteče moc vody. A byl jsem z toho hodně špatnej ze začátku a furt je to takový náročný, ale nicméně já jsem se strašně těšil na to, že ten rybník bude plný vodních ptáků, že tam budou mít potápky malý a že to budeme natáčet. No a ten rybník najednou se ocitl vlastně na suchu, teď tam bylo to dno, který pomalu zarůstalo, a najednou jsem jedno dne zjistil, že tam hnízdí kulíci. A to kulík říční, malej bahňák s krásným žlutým kroužkem kolem oka, neuvěřitelně hlasově se projevuje. Samec dělá to, že aby odvedl predátora, tak napodobuje, jakože je zraněnej, a tak sebou škube a to. A když jsem zjistil, že na tom rybníce, který jsem si s rodinou pronajel, máme kulíky, tak to pro mě bylo neuvěřitelný jako zadosti učinění a chodil jsem tam. Taková jako odměna, přesně. Sledoval jsem ten vývoj, když se ty mláďata vyklubali z těch vajíček, oni se vyklubou, ty bahňáci rovnou běžejí prostě pryč, mají hrozně silný nohy. A ta zranitelnost toho, že opravdu jenom dělík v zemi s pár kamínkama, ty čtyři malý vajíčka, kde sedí ten kulík, na který ho prostě svítí, prší, to je něco, co mě vždycky opakovaně tyhle ty, ta křehkost a zároveň ta síla té přírody, to mě neuvěřitelně jako vhání krev do žil.
0: Jakoby paní posluchačka Jarmila Poláková tušila, o čem budete chtít mluvit, tak píše, vy udržitelně hospodaříte na jednom rybníku u Třeboně. Jestli se můžete o této práci zmínit, tak už se trochu stalo, ale jestli ještě řeknete třeba, co vás k tomu motivovalo, nebo...
1: No, vlastně s mojí rodinou jsme, já jsem vyrůstal na vesnici, kde se tu krajinu mám hodně rád a právě jsem tak sledoval, co by se tam dalo dělat, proto aby se třeba vracela voda do krajiny, aby tam bylo víc ptáků. Pak byly vlastně církevní restituce, kdy se vrátily pozemky církvi a my jsme si je mohli pronajmout. A ten rybník, ta vize částečně dost naivní, že tam budeme mít prostě jako čistoučkou vodu a spousta ptáků, tak ta vize tam furt je, ale my jsme jako velký amatéři, učíme se to za pochodu, spíš jsme takový nadšenci, ale samozřejmě spolupracujeme se spousty odborníkama, se kterými jsme třeba vymysleli, jak obnovit ten litorál toho rybníka, čili mokřadní vegetační pásmo, aby nebylo tak zarostlý. Mm-hmm. Takže jsme udělali nějaký zásahy, svedli jsme meliorace do toho rybníka, protože prostě vody je hrozně málo a ten rybník se vlastně ze dne na den ocitl, jako se z něj stal nebesák. No. A čili závislé jenom na vodě, která prostě naprší. No a...
0: Nebesák.
1: To se říká nebesák.
0: Dobře, že jste to upřesnili. Jsem si představovala trochu něco jiného.
1: No a taky se nám prostě stalo, že jsme teda ten rybník na jaře nějak napustili. Nevěděli jsme, jak moc nám ta voda zapadne, čili jako se vypaří přes léto. Takže jsme tam dali nějaké množství ryb. Teď ta voda ubývala a najednou se ty ryby ocitly prostě na malý ploše a ta voda vypadala úplně stejně jako na jiných rybnících, které jsou vlastně přirybněný. Takže je tam jeden průšvih za druhým. Ale
0: dává vám to smysl.
1: Zatím
0: jak
1: se držíme a uvidíme.
0: No a hned přišlo další mnoho e-mailů. Moc za ně děkujeme. Píše Petra Sknova, děkuje a mluvíte Prokope z duše a moc krásně.
1: Děkuji.
0: Co vás v poslední době nejvíc mile překvapilo naopak a máte pocit, že přibývá ohleduplnějších zemědělců či myslivců, to jsme trošku řekli, ale tak prosím jenom velmi stručně, protože se nám bohužel čas nachýlil. Mm-hmm. Milé překvapení.
1: Myslím si, že mě mile překvapují ty vlny zájmu, když se chystá teda nějaký, nebo se mluví o kroku, že se třeba povolí ty jedy, nebo že se sejme ochrana některých druhů, což právě navrhuje myslivecká komora, která teď prohlásila, že za úbytek biodiverzity můžou taky někteří predátoři, kteří jsou chráněný a jak si zapomněli zmínit přemnožený stavy černé a vysoké zvěře, tak ta vlna zájmu a to, kolik lidí se k tomu veřejně jako vyjadřuje fakt takovým jako odhodlaným, tak to ne teda. Tak my prostě to chceme dělat takhle a tady třeba tenhle zemědělec a tenhle lesák to takhle dělá a podívejte, že to funguje a není to tak, že by ho jako ochrana přírody omezovala, ale že mu to naopak pomáhá, že to jde ruku v ruce, tak takový příběhy mě vždycky mile překvapí.
0: Možná ještě důležitý dotaz na závěr, zkusím ho přeformulovat rychle. Ptá se Lucie Eserová, že jí trápí otázka, že vlastně ty problémy spojené s ekologií a ochranou přírody se řeší už strašně, strašně dlouho a zdá se jí, že vlastně jsou lidé nebo společnost hluší a slepí k tomu, že je to pořád stejné. Co s tím, jak z toho? Jak tedy prostě nepropadnout té frustraci, že třeba je to už prostě ztracené?
1: Spojovat se s lidma, kteří to mají podobně. Vždycky je důležitý... jako to napojení. Když je na to člověk sám, tak opravdu propadnout frustraci není vlastně tak těžký. No, mně se to taky jako děje a snažím se s tím nějak popasovat. To znamená takový nějaký jako obejmutí s lidma, který třeba taky cítí klimatický smutek, tak si jako pojďme o tom povídat, pojďme se o těch pocitech pobavit. A když se nám uleví a přijmeme tu bolest a tu frustraci, tak to může vést k tomu, že potom jsme schopní nabrat nějakou kapacitu, díky který reálně něco děláme a kolem sebe a pro společnost a pro přírodu, pro krajinu. A to nám vlastně nakonec i pomáhá psychicky, čili je to takový krásný začarovaný kruh.
0: No a ještě si vás také posluchači můžou poslechnout na rádiu Wave, kde jste nově moderátorem pořadu Podhoubí.
1: Je to tak.
0: Tak tam ještě Prokop Pithart určitě zve zajímavé hosty a mluví o těch tématech, která jsme všechna nestihli dnes probrat. Jsme ve finále, Prokope, a vy jste vybral ještě píseň, nebo vy jste jich vybral víc, ale přišlo už jenom na tuhle Little Sims, tak jenom, jestli můžete říct, oč jde? Britská reperka, zpěvačka?
1: Ano, ano. Mám vodní rád skoro všechno, ale teď vydala poslední album Lotos, což je takový květ, který kvete i v kalné vodě. To i ona takhle o tom mluví, to znamená i to trochu to, o čem jsme se vlastně teď bavili, že i v těch jako těžkých podmínkách může vznikat něco mimořádného a celý to album je o jako vlastně zranitelnosti, o vyhoření a jsou to velmi osobní, citlivý texty.
0: Na závěr ještě jenom paní posluchačka Michala děkuje za rozhovor, že nevadí, že nebyl tolik o umění, protože příroda je také umělecké dílo. Máte pravdu, Michalo, moc vám za to děkuju. A děkuji Prokopu Pithartovi, přírodnímu dokumentaristovi, za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: sick.
1: That's my superpower.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Přesuny více než 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny dnes projednají senátoři. Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO počítá s tím, že se peníze rozdělí mezi menší pojišťovny. Podle Vojtěcha se tak stabilizuje systém zdravotního pojištění. Přijetí novely podpořil těsnou většinou senátní zdravotnický výbor. Podle opozice je ale přesun financí nekoncepční a dlouhodobé problémy menších zdravotních pojišťoven nevyřeší. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Původně hořelo na víc než 100 hektarech. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří. V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Oheň dostali hasiči pod kontrolu až v pondělí večer. Příčiny požáru policie dál vyšetřuje. Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od brzkého rána čelí rozsáhlým ruským útokům. Úřady hlásí 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy dokazují, že Rusko nestojí o mír. V Moravském Krumlově dnes začíná čtvrtý ročník putovní výstavy Muchova stezka. Projekt propojuje místa, kde žil a tvořil Alfons Mucha. Letošní ročník autoři výstavy věnovali Muchově odkazu v designu. A počasí zpočátku bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám ze studia Vltavy přeje Dagmar Kopečková. Je středa 6. května a máme aktuálně 3 minuty po 11. hodině. Následuje tradiční příděl jazzové hudby a dnes se zaměříme na desku s názvem Green Satin. Je to sice novinka, její kořeny ale sahají až do poloviny 70. let minulého století. A do našeho vysílání album přinesl Tomáš Kačner, kterého zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den z Hradce Králové.
1: Tomáši, řekněte nám víc, co dnes budeme poslouchat?
2: Tak dnes nás čeká, přesně jak jste to správně uvedla, už stará nahrávka, ale úplně poprvé nově vydaná a nově nalezená, to je na tom podstatné. Já možná nejdřív přiblížím, jak jsem se k té desce dostal, protože ten klíč mě přijde taky zajímavý. Byl jsem minulý měsíc v americkém centru v Praze na večeru věnovaný Milesi Davisovi k jeho 100letým narozeninám. A o něm tam přišel vyprávět a prezentovat jeho hudbu, jeho přínos světové hudbě Emil Viklický. A my jsme se pak sešli v zákulisí a začali jsme si krásně povídat a já mu říkám, Emile, a co je u tebe nového? Máš nějaké nové desky? On říká, já jich teď mám několik. Teď začal vypočítávat, co vydal, co vydá a najednou se zarazil. Hele, a ty tady mám úplný skvost. A šáhl takhle do kapsy a vytáhl tuhle desku, kterou teď mám v ruce. A říkal, představ si, že se podařilo něco neskutečného. Víš, jak to funguje v rozhlase, tam se neustále něco i dříve nahrávalo, ale nicméně dříve to bylo tak, že cokoliv se nahrávalo, se zároveň, pokud se to neodvysílalo hned, tak se to smazalo, protože prostě nebyly pásky a neustále probíhaly kontroly na to, zda ty pásky jsou stále připraveny, aby se neplýtvalo drahým zahraničním materiálem. Takže vlastně skvosty, které se nahrály, se prostě velmi rychle zase vymazávaly a zmizely ze světa. Nicméně v Brně se povedl zázrak, že nahrávka z roku 75 a z roku 76 zůstala zachována. Jazzový historik Jan Beránek Dalecký se totiž hrabal teďka v archivu a objevil, že opravdu nahrávky dvou skvělých pianistů, Emila Viklického a Petra Junka, tam zůstali. A on si ty nahrávky pustil a objevil svět, který prostě stojí za to znovu slyšet a vydat ho. A tak k tomu došlo. A takhle tady vlastně máme před sebou teďka desku, která se jmenuje Green Satin, což je zároveň jedna ze slavnějších skladeb Emila Viklického. A myslím, že zrovna to bychom se mohli na úvod poslechnout. Čili jenom solové piano, Emil Viklický a nahrávka ze 27. května roku 1976 z brněnského studia.

0: To byla skladba Green Satin, jaký před 50 lety nahrál Emil Vyklický a ve stejném roce s ní získal také první cenu v mezinárodní skladatelské soutěži v Monaku. My si povídáme s Tomášem Kačnerem. Tomáši, jak na vás tyto staré nahrávky působí?
1: Já jsem měl trošku strach si tu desku pustit, se přiznám, protože mám Emila Vyklického hrozně rád, mám rád jeho současnou tvorbu i starší nahrávky, nicméně 50 let stará věc, jsem si říkal jejda, ještě solové piano, no prostě úplně nebyl jsem do toho tak nadšený a tak jsem si to pustil s obavami. A popravdě během pár vteřin se to úplně rozplynulo, protože ta muzika sála. Aspoň na mě pořád prostě působí, je plná energie a vůbec nic z těch 50 let tam není znát. To je samozřejmě jedna z velkých výhod hudby a jazzu, že prostě to datum vydání vůbec není rozhodující. Rozhodující je, zda ten člověk, který to nahrával, měl co říct, měl co sdělit. A pak to tam zůstává navždy, už vlastně za mě teda, jo.
0: Vy jste zmínil, že na desce ale účinkuje interpretačně a taky autorsky také Petr Jung, trochu řekněme pozapomenutý moravský pianista. Vybral jste také od něj nějakou skladbu, kterou si dnes poslechneme?
1: Ano, ano, mně to přijde právě velmi důležité, že Petr Jung byl pro Emila Vyklického dokonce vzorem. On jako interpret, který se realizoval v tom, že strašně sledoval hudební styl a jazyk Billa Evanse, který vlastně sem do Čech, nebo respektive Československa v té době trošku převedl a tím se odlišoval od všech ostatních pianistů jazzových té doby. Ale Petr Jung měl velkou smůlu, že vlastně po něm nezůstaly nahrávky, nebo respektive jeho nahrávky, jeho desky. Jo? On vlastně nemá nic vydaného, on hrával s Ledeským, jakoby podepsán jako hráč na řadě nahrávek, nicméně jako své samostatné skladby ve vlastní interpretaci mu nikdy na souhrnném CDčku nevyšly. Takže Emil i sám říkal o tom, že pro něj to je splacení obrovského dluhu, protože on vlastně mohl zkusit najít své nahrávky a vydat jenom Emil Vyklický nalezen v rozhlase. Ale on udělal právě takhle tu dvou desku, jakožto dvou olomouckých pianistů. Byť Petr Jung se narodil tuším v Táboře, ale potom žil v Olomouci. Takže to vzali jako dva olomoučtí pianisté, spolu nahráli kdysi v 75. a 6. takhle v rozhlase, jenom na jedno piano své skladby. Od Petra Junka jsem vybral samozřejmě, ale on tam na té desce on má 10 věcí, z nichž polovina je autorských, několik převzatých a mě tam zaujalo to, že tam je skladba Desert Air od Chicka Corea, což vzít si v roce 75 Chicka Coreu mě přišla jako velká výzva a tak jsem si to jako samozřejmě zase s obavami pustil a zase s radostí jsem se pak usmíval, jak to krásně tenkrát vyšlo.
0: Tak si to pojďme poslechnout i my.

0: skladba Desert Airs alba Green Satin. Tomáši, vy jste to už zmínil, Petr Jung zde hraje skladbu, kterou napsal Chick Corea. Tehdy, tedy řekněme před těmi 50 lety, kdy nahrávky vznikly, nebyly transkripce, nebyly třeba nahrávky s tutoriály na YouTube. Jak to tehdy vlastně chodilo, když někdo chtěl hrát něčí jazzovou skladbu?
1: No, velmi dobrá otázka. Tahle nahrávka je tedy z roku 75. Ta skladba byla nahrána na, myslím, originál pro desku Crystal Silence, což byl album vibrafonisty Gary Bartona s Chickem Coreou a vyšla až v následujícím roce někde na jaře roku 73. Takže a 2 roky na to vlastně byla nahrána tady v Československu. Takže já se tak zamýšlím, jak to asi tenkrát fungovalo. Někde se bylo potřeba sehnat nebo dostat se k té desce, čili někdo ji musel koupit mimo Československo, mimo východní blok, přivízt ji nějakým způsobem vlastně k nám. A tam se musel dostat k Petru Jungovi, který seděl a trpělivě poslouchal tón po tónu, stahoval, přemýšlel a prostě jako to je neskutečná práce zatím. To si dneska, když se bavím s mladými muzikanty, to si málo kdo dokáže představit, že by něčemu tolik dal, protože všichni jsou zvyklí na jedno ťuknutí, na telefonu si všechno najít, objevit a ne trpělivě poslouchat ještě pravděpodobně z desky nebo možná přetočeno na magnetofonový pás, tón po tónu stahovat. A úžasné, prostě pro mě to je jako obrovský důkaz toho, jak vlastně v té polovině 70. let u nás byli schopní muzikanti. Úžasný prostě, nádherná věc. Druhá věc ještě, a to je taky podstatné, pamětník tohoto nahrávání, což byl již zmiňovaný Jan Beránek Dalecký, tak byl přímo při nahrávání Petra Junka, kdy všech těch 10 skladeb, on přišel do studia, posadil se, jenom si přijel piano, řekl, můžeme. A napoprvé všech 10 skladeb zahrál a nahrál. Bez opravy, bez vracení. Prostě napoprvé. Už to prostě zase o něčem svědčí. Navíc technická náročnost těch skladeb není nízká, takhle.
0: Ještě nám prozraďte, co jste vybral na závěr.
1: Tak na závěr jsem vybral skladbu Emila Vyklického, Dreaming Cheating, což je skladba Song for HC, což si myslím, že je Chick Corea opět, takže to mě přišlo jako prostě fajn se k tomu takhle zase vrátit ještě jiným způsobem k inspiraci tímhletím úžasným pianistou, který vlastně tenkrát v 70. letech opravdu zářil na scéně a pro naše jazzmeny byl obrovitou inspirací.
0: To byl Tomáš Kačner, kterému děkujeme za dnešní výběr jazzové hudby. Hezký den.
1: Krásný den.

0: Dnes jsme poslouchali skladby z desky Petra Junka a Emila Viklického Green Satin. Ve vysílání dozněla skladba Dreaming Cheetah. Ladíte středeční polední Vltavu. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Milostný čtyřúhelník, z něhož nelze uniknout bez ztráty cti nebo života.
2: Čajkovského Evžen Onegin v záznamu z Metropolitní opery v New Yorku.
1: Pěvecké hvězdy Jurij Samojlov a Asmik Grigorian v hlavních partiích strhujícího dramatu podle Puškinova románu.
2: Záznam opery Evžen Onegin. Poslouchejte v sobotu 9.5. od 20 hodin na Vltavě.

0: Americký zpěvák, skladatel a příležitostný herec Iggy Pop v našem vysílání 11 hodin téměř 25 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: Hlavní postavou našich osudů je tentokrát David Attenborough. V 10 epizodách posloucháme výběr z knižního zpracování cesty tohoto britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristy do Paraguaje z roku 1958. Pořad vysíláme ke stému výročí narození Davida Attenborougha, které připadá na tento pátek, a za pár okamžiků vám nabídneme třetí část.

0: Americký jazzový pianista David Hazeltine vás provází středeční polední Vltavou.
1: Osudy.
0: Výpravy do divočiny, tak zní název knihy, ze které čteme ve Vltavských osudech. Napsali britský přírodovědec, popularizátor a dokumentarista David Attenborough. Jedná se o výběr z jeho záznamů cesty do Paraguaje z roku 1958. Dnes je na programu třetí epizoda. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková, účinkuje Jan Šťastný, kterého režijně vedl Petr Mančal.

První dny nás kromě neodbytného krvelačného hmyzu sužovaly ještě další vážné obavy. Podle našich propočtů měl Kajo dorazit k chatrči přibližně 24 hodin po nás. Jenže se to nestalo. Brzy jsme dojedli poslední konzervy,

Naše kanistry už téměř zely prázdnotou. Naše znepokojení s přibývajícími dny sílilo. 5. dne Kajo dorazil. S veselým úsměvem, jako by se vůbec nic nestalo. Vysvětlil, že měl potíže s motorem, ale už je to v pořádku. V řece je dost vody, takže popluje dál proti proudu, aby se podíval, jaké je tam dřevo. Pokud hladina zůstane vysoko, bude pryč několik týdnů. Jestli začne voda opadat, vrátí se dřív a bude spěchat. Každopádně nás tu vyzvedne a vezme nás zpátky do Asuncionu. Připadalo nám to jako dobrý plán. Kajo si nasadil čapku, všem nám potřásl rukou a vrátil se na loď. Za pár minut nám zmizel z dohledu. Když jsme teď měli zajištěnou zpáteční cestu, mohli jsme se plně soustředit na odchyt a natáčení zvířat. Nejprve jsme potřebovali sehnat pomoc. Několik párů očí a rukou je lepší než tři, obzvlášť pokud ty další patří Indiánům, kteří znají les a jeho obyvatele lépe než jakýkoliv Evropan. Není to nám pověděl, že se zhruba 8 kilometrů dál v lese nachází Tolderia, indiánská vesnice. Sandy a já jsme tam vyrazili. Tolderia stála v příjemném malém nezalesněném zeleném údolí a tvořil ji zhluk polorozpadlých rákosových chatrčí. Většina indiánů opustila tradiční způsob života. Nosili potrhané evropské oblečení a místo, aby si maso ulovili v lese, chovali pár vyzáblých slepic a notně vyhublý dobytek. Vysvětlili jsme, že hledáme ptáky a savce, obzvlášť pak pásovce. Za jakékoliv zvíře, které nám přinesou, jim dobře zaplatíme a každého, kdo nám ukáže obydlená hnízda a nory, po zásluze odměníme. Den za dnem jsme se potulovali lesem. Bylo to skličující a trochu děsivé místo. Anglický les je mírný a přívětivý. Jeho hranice rozbíjí bezpočet vstupů, které vás vyzývají, abyste po stezkách tečkovaných slunečními paprsky zamířili do jeho nitra. Prales, který obrůstal Ihrevu Kwa, vzdoroval zběsile chňapajícími trny a propletenými liánami každému, kdo by do něj chtěl vstoupit. Když jsme si cestu dovnitř vynutili, čekali tam na nás nové hordy bodajícího hmyzu, klíšťat a pijavic. Kdybychom si nevzali kompas, neměli bychom se jak zorientovat, neboť slunce se ukrývalo nad vrstvami listnatých pater. Abychom se nestratili, značili jsme si cestu záseky do kmenů stromů. Vznikla tak řada bílých jizev, která nás mohla dovést zpátky do bezpečí. Obklopovali nás známky horečnatého růstu, rozkladu a hniloby. Většina rostlin potřebuje k přežití sluneční světlo. Některé ve snaze prodrat se k němu přerostly vlastní síly, zhroutily se a teď hnily na zemi. Popínavé rostliny a liány šplhaly vzhůru po kmenech vzrostlých stromů a ty, které dosáhly cíle, své hostitele rdousily. Pralesní půdu ozářil paprsek světla jen tehdy, když padl některý z obřích stromů a na tom místě okamžitě vyrašila propletená masa rostlinek, jimž se dařilo do okamžiku, než je některý z mladých stromků zakryl, ukradl jim světlo a nevyhnutelně je tak připravil o život. Na květiny jsme s výjimkou těchto otevřených míst narazili jen výjimečně. V pralese nežila žádná velká zvířata. Největším tvorem, na něhož jsme mohli narazit, byl jaguár. Les na první pohled skutečně působil opuštěně, až na motýly a bzučení hmyzu, který vlhký vzduch naplňoval neutichajícím pisklavým a cvrkajícím refrénem. Zvířata tam však byla a pozorovala nás z listnatých skrýší. Jednou jsme zahlédli mívala, ale jen se před námi mihl a zmizel v houštině šustících listů. Až ze stop, které po sobě tvor zanechal, jsme mohli s jistotou určit, co přesně jsme viděli. Zem byla jako účetní kniha, v níž jsme mohli vyčíst identitu tvorů, kteří se po cestě pohybovali před námi a v tichosti zmizeli dřív, než jsme je objevili. Nejčastěji patřili teju pruhovanému, klikatá rýha, kterou vylíval ocasem a po obou stranách otisk

kytlap z drápy. Občas jsme stopu sledovali a spatřili nakonec i plaza samého. Tmavošedého, téměř metr dlouhého a nehybného jako socha. I ten, když jsme se k němu přiblížili na pár metrů, v mžiku zmizel. Ze všech obyvatel lesa jsme se nejčastěji setkávali s ptáky. Trogoni, velcí jako kukačka, s šarlatově rudými hrudníky a ježatými knírky kolem zobáků, posedávali na přímení ve větvích na kulovitých termitištích, v nichž často hnízdili. Stíny na zemi se váhavě a nenápadně procházel téměř nelétavý tinamu, malý kaštanový pták podobný koroptvi, který své občasné melodické volání doplňoval jasným zapískáním. Jednou jsme objevili jeho hnízdo s tuctem fialových vajíček, vyleštěných a zářivých tak, že připomínali kulečníkové koule. Zřídka jsme vídali zvonovce. Obvykle si nás našli neochvějně zvědavé sojky chocholkaté a když jsme kolem některé jejich skupinky procházeli, přiskákali k nám, propletli se mezi větvemi a s pokřikováním a skřehotáním se drželi blízko nás. Byla to nádherná stvoření s krémovým bříškem, jasně modrými zády a s zvídavými hlavami, na kterých jim rostlo peří takovým způsobem, že vypadaly, jako by měli nasazenou nějakou zvláštní čapku. Po několika dnech jsme poslali jednoho z indiánských chlapců z osady do Tolderie, abychom zjistili, jestli se nepodařilo někomu něco chytit. Vrátil se se vzrušujícími novinkami. Náčelník chytil tukana, mravenečníka, tři tinamui a hlavně pásovce. Kolik zaplatíme? Začali jsme se s Charlesem radit. Pokud indiáni dokázali takto aktivně lovit, bylo by očividně lepší, kdybychom opustili osadu Ihrekva a utábořili se u Tolderie, abychom se mohli zvířat ujmout, jakmile se ocitnou v zajetí. Tento nápad mi přišel ještě lákavější v momentě, kdy jsem si vzpomněl, že v indiánském údolí nežije v podstatě žádný bodavý hmyz. Nenito nám půjčil dva koně, na které jsme naložili vybavení. Jestli se objeví Kajo, pošlete nám vzkaz, požádali jsme ho, a my se hned vrátíme. V povznesené náladě jsme dojeli do Tolderie, postavili tam tábor. Další den ráno dorazil posel od náčelníka. Náčelníka bolí noha, oznámil nám. Nemůže za vámi přijet. A co zvířata, chtěli jsme vědět, kde jsou? Zeptám se ho, ujistil nás posel a zmizel. Později toho večera se náčelník objevil. Nezdálo se, že by kulhal. Seniorové chtějí zaplatit za zvířata, vysvětlil mu náš průvodce Sandy. Kde je pásovec? Utekl. A mravenečník velký? Pošel. A tukan? Chvilka ticha. Sežral ho jestřáb, pronesl náčelník hrobovým hlasem. A tinamové? Ha, zarazil se náčelník. Ty jsem nikdy tak docela nechytil, ale myslím, že vím, kde je najdeme. Řekl jsem, že jsem je chytil, abych zjistil, kolik byste zaplatili. Řekl bych, pronesl později můj kolega Charles smrtelně vážně, že nás tohle mělo naučit neklást hloupé otázky.

Naše přítomnost v Tolderii ovšem přece jen přiměla obyvatele k jisté aktivitě. Nestačila sice na to, aby se pustili do chytání zvířat, ale začali projevovat zúčastněný zájem o úspěch naší cesty a často za námi přicházeli do tábora, aby poseděli, popili maté a přispěli s užitečnými radami, po čem a kde bychom se mohli podívat. Jeden z debatujících si vzpomněl, že mu kdosi vyprávěl, že nedávno objevil vejce ptáka nazývaného Djacu Pety. Podle něj se jednalo o velice vzácného tvora a muž si vejce odnesl domů, aby mu je vysadili jeho domácí slepice. Z popisu se zdálo, že by to mohl být guan černočelý, pták podobný krocanovi a jeden z nejpohlednějších členů své rodiny. Zaujalo nás to. Kde bychom mohli toho muže najít? Indián si nás měřil. Co bychom dali za kuřata? Chvíli jsme smlouvali a nakonec jsme se dohodli na kurzu, podle kterého budeme směňovat a jejž pevně stanovíme, až zjistíme, kolik kuřat je na prodej, co jsou zač a zda jsou skutečně zdravá. Indián prohlásil, že ptáky se žene. Opustil nás a vrátil se za 2 dny. Přinesl kuřata. Rozkošné, žlutočerně kropenaté, ochmířené kuličky. Neměli jsme jak poznat, zda se skutečně jedná o guany černočelé, ale rozhodli jsme se mu důvěřovat a vyměnili je s ním za nůž. Převzali jsme je už do značné míry ochočená a brzy skrotla ještě víc. S chutí se krmila zrním a kousky masa a rychle rostla. Dychtivě jsme je pozorovali. Co se z nich asi vyklube? Postupem času se jeden pták začal od ostatních trochu lišit. Jejich identitu jsme si však definitivně potvrdili až po pár týdnech, kdy jsme je dovezli do Londýna. 3 z nich byli skutečně guani černočelí. Měli černá křídla s bílými skvrnami, skvostné koruny z dlouhých bílých per a oslnivě zbarvené laloky, z části fialové a z části temně rudé. 4. pták měl o poznání fádnější barvy. Byl hnědý, jen s malým červeným lalokem. Pokud nám Indiáni schválně prodali kuře z jiného hnízda v přesvědčení, že nás odbývají nějakým podřadným ptákem, spletli se. Jednalo se o jiný druh, Penelope sclateri, který se v londýnské zoo dříve objevil jen výjimečně. Pro nás představoval z celého kvarteta nejvzácnější a nejcennější kousek. To, že jsme 4 malé guany směnili za solidní nablýskaný nůž, nezůstalo bez povšimnutí. O 2 dny později za námi do tábora dorazil mladý muž z Tolderie a na konci provazu, který svíral v ruce, se mu na smyčce uvázané kolem krku houpal 1 metr dlouhý teju pruhovaný. Velice opatrně jsem ho převzal, neboť teju má nesmírně silné čelisti a ani v nejmenším jsem nepochyboval o tom, že kdybych mu dal příležitost, snadno by mě připravil o prst. Popadl jsem ho za zátylek a za ocas. Plas se skroutil, ozvalo se nepatrné křupnutí a s překvapením jsem zjistil, že těsně u zadních nohou odhodil ocas, takže jsem držel v každé ruce 1 jeho polovinu. Nikde netekla žádná krev. Na konci dlouhých, listy připomínajících plátků svaloviny, které mu v kruhu trčely z odděleného konce, se objevilo jen pár droboučkých, jasně rudých kapiček. Menší ještěři často odhazují takovýmto způsobem ocas, ale že něco podobného provedl takový obr ve chvíli, kdy jsem ho držel, mě překvapilo a trochu zneklidnilo. Nezdálo se ale, že by Teju a to sebezmrzačení nějak trápilo, jen tím utrpěla jeho krása. Muže jsem odměnil, ale ještě raz jsem pustil do lesa, aby mu mohl dorůst nový ocas. Další den nám tentýž muž donesl dalšího Tejua. Byl skoro stejně veliký jako ten předchozí a já jsem s ním zacházel ještě opatrněji. Bohužel se zranil. Když lovec zahnal Tejua v noře do kouta, ještěr zaútočil a zakousil se mu do nože, takže měl tlamu plnou krve. Nevěřil jsem, že přežije, ale opatrně jsem ho vložil do připravené klece a dal mu k jídlu vejce. Vejce zmizelo
a druhý den ráno ležel ospalý Teju v rohu. Tlama se mu během následujících týdnů pomalu hojila a když jsme ho nakonec předávali v londýnské zoo, těšil se opět plnému zdraví a choval se stejně zlomyslně a nenávistně jako dřív. Naše sbírka se utěšeně rozrůstala. Kromě guanů a tejua jsme měli pár vzácných amazonků šupinkových, mladou sojku chocholkatou a pět papouščích mláďat. Stále jsme však neobjevili tvory, které jsem chtěl vidět ze všech nejvíc. Pásovce. Den za dnem jsme pátrali po jejich norách. Nacházeli jsme je bez obtíží, neboť pásovec je svědomitý kopáč. Tunely hloubí ve snaze nalézt potravu a les má protkaný řadou záložních útočišť, o nichž je stoprocentně přesvědčený, že se mu jednou budou hodit. Konečně se nám povedlo najít doupě, které vykazovalo veškeré známky obydlenosti. U vchodu jsme objevili čerstvé stopy a uvnitř kusy dosud čerstvých zelených listů. Pokud se v noře skutečně nacházeli pásovci, nabízelo se, abychom se je pokusili odchytit tak, že je jednoduše vykopeme. Silně jsem pochyboval, že by se nám mohlo touto cestou povést získat dospělé jedince, protože ti by se dozajista stáhli do nejhlubší chodby, která mohla sahat klidně do 4,5metrové hloubky. Naší jedinou nadějí tak zůstávalo nalezení mladých, neboť pásovci obvykle mívají prostory pro mladé blízko povrchu a ne v hlubších částech hnízda, které se k trvalému obývání nehodí. Při deštivém počasí jim totiž hrozí zaplavení. Byla to nesmírně náročná práce v šíleném horku. Zem tvořila změť kořenů. Po hodině vyčerpávajícího kopání jsme zjistili, že hlavní chodba vede v zásadě souběžně s povrchem a zhruba metr pod ním. Odhalovali jsme čím dál větší množství listů. Byl jsem si jistý, že se blížíme k samotnému hnízdu. V kleče na všech čtyřech jsem odstranil uvolněnou půdu a nakoukl do tunelu ve snaze se ujistit, že se v něm nenachází nic nebezpečného, než do něj strčím ruku. Moc mě to však neuklidnilo, protože jsem neviděl vůbec nic. Nezbývalo nic jiného, než to prostě zkusit. Lehl jsem si v jámě, kterou jsme vykopali na břicho a vrazil ruku do díry. Nahmatal jsem jenom listy. Pak se něco pohnulo. Naslepo jsem zašátral a sevřel cosi teplého, co se svíjelo. Věřil jsem, že držím pásovce za ocas, ale ať to bylo cokoliv, nedokázal jsem to vytáhnout. Zdálo se, že se zvíře zapírá hřbetem o strop a tlapy zarývá do země. Nepouštěl jsem a strčil dovnitř i druhou ruku. Při šátrání a zápasení se zvířetem, které jsem se snažil přemoci, jsem přišel na zajímavou věc. Bylo lechtivé. Neúmyslně jsem se ho levačkou dotkl na břiše a ono se okamžitě stočilo, pustilo se a vylétlo ven jako špunt z láhve. S radostí a úlevou jsem zjistil, že držím mladého pásovce devítipásého. Neměl jsem čas si ho podrobně prohlížet, protože uvnitř se mohli nacházet další. Rychle jsem ho strčil do pytle a vrátil se k díře. Během 10 minut jsem polapil další 3. Přesně tento počet jsem očekával, protože samice pásovce devítipásého jsou výjimečné tím, že přivádějí na svět identická čtyřčata. Vítězoslavně jsme 4 bratry odnesli zpátky do tábořiště. Nejprve jsme jim museli nachystat pohodlné klece. Naštěstí jsme nestihli využít 4 bedny, které jsme dostali od britského přítele v Asuncionu a jež jsme sebou, rozložené a svázané do úhledného balíčku, přivezli. Rychle jsme je poskládali a na vrchní stranu přitloukli jemné pletivo. Vnitřek jsme vystlali trochou hlíny a trávy. Ty bedny také dali zvířátkům jména, neboť původně obsahovali šery a my záhy začali o jejich obyvatelích automaticky mluvit jako o Finovi, Amontiadovi, Olorosovi a Sekvilovi. Byla to skutečně úžasná stvoření. Krunýře měli ohebné a zároveň lesklé a hladké.
Měli zvídavá očka a velká růžová břicha. Většinu dne pospávali zavrtaní ve slámě, ale s večerem se probouzeli k životu, dusali po krabicích a netrpělivě vyhlíželi jídlo. A měli pořádný apetit. Teď, když jsme tuhle čtyřku chytili, začala nám znovu dělat starost zpáteční cesta. Během posledních několika dní ani jednou nepršelo. Hladina vody v řece už možná začala klesat. A Kajo se vydal na cestu. Kdybychom ho propásli, byla by to katastrofa. A tak jsme pozbírali věci a vypravili se do Ihrevu Kva. Nenito a Dolores nás v osadě uvítali tykví maté. Usadili jsme se kolem ohně, nechali tykev kolovat a poslouchali novinky. Mušky Polveriny se během posledních několika dní zle činily. Těžba zdárně pokračovala, padla spousta stromů a na břehu ležela vyrovnaná hromada klád. Brzy jich bude dost, aby se začalo se stavbou vorů. A Kajo? Zeptal jsem se. Pryč, odpověděl nedbale Nenito španělsky. Pryč? Nevěřili jsme vlastním uším. Sí, sí, voda hodně klesla. Požádal jsem ho, aby chvíli počkal, že pro vás pošlu, ale říkal, že spěchá. A jak se dostaneme zpátky? Myslím, že je možná někde výš proti proudu další loď. Pokud ano, řekl bych, že časem popluje zpátky. Určitě vás vezmou sebou. Nezbývalo než čekat a doufat. Naštěstí jsme nemuseli čekat dlouho. O dva dny později hlasitě přisupěl po řece malinký člun. Na palubě vezl 5 lidí a pro nás tam očividně nezbývalo místo. Kapitán však souhlasil, že sebou vezme většinu našich věcí a zvířata. Také oni spěchali. Voda v řece kvapem klesala. Říkal, že pokud se nedostanou do Chechují za 3 dny, mohli by v oblasti uvíznout na řadu týdnů, dokud by znovu nepřišly vydatné deště a nenaplnili by řeku. Nepluli ovšem do Asuncionu, ale jen do Puerto I. Usoudili jsme, že tam bude větší šance najít loď do Asuncionu, než tady v Ihrevu Kva. Během hodiny jsme měli všechno zbaleno, rozloučili jsme se s Nenitem a Dolores a plavili se v našem motorovém člunu v závěsu za loďkou. Cesta do Chechují nám trvala lehce přes 3 dny. Když jsme se přiblížili k Puerto I, spatřil jsem, že naším směrem pluje jiná loď. Sáhl jsem po dalekohledu. Byla to Kassel. Dokonce jsem u kormidla zahlédl nezaměnitelnou figuru kapitána se slamákem na hlavě. Nikdy bych nevěřil, jak rád ho znovu uvidím. Připluli jsme k jejich boku. González se vyklonil a zamával na nás, abychom se nalodili. Přesunuli jsme vybavení a zvířata a kapitán nám pověděl, že když se vrátil do Asuncionu a ti milí lidé, kteří nám loď půjčili, zjistili, že se vrací bez nás, zděsili se a nabádali ho, aby dotankoval, vrátil se proti proudu a čekal na nás. Což udělal. Kajuta nám připadala jako ráj. Charles zapnul rádio, natáhl se na záda na palandu a začal chystat plný talíř elegantních jednohubek. Máslem namazaných krekrů s perfektně stočenou ančovičkou, což pořádně zapil sklenicí piva. Nebyl to špatný výlet, prohlásil hloubavě. Až na jeden, dva mizerné dny uprostřed, to nebyl vůbec špatný výlet.

Britský přírodovědec David Attenborough oslaví tento pátek své narozeniny. Při té příležitosti čteme ve Vltavských osudech z jeho knihy Výpravy do divočiny. Dnes jsme slyšeli třetí část desetidílného cyklu. Z překladu Jitky Jeníkové pořad připravila Vladimíra Bezdíčková. Učinkoval Jan Šťastný v režii Petra Mančala. Ke knize se vrátíme opět zítra v 11.30. Teď si ale na Vltavě poslechneme Roman Pilon Trio.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Koalice chce prosadit změny v rozpočtových pravidlech. Sněmovna to projedná na mimořádné schůzi. Rusko nepřijalo ukrajinské příměří od dnešní půlnoci a útočí na Ukrajinu. Zasáhlo i mateřskou školku. Hartigovská zahrada na Pražském hradě bude ode dneška znovu přístupná. A zpočátku bude slunečno, odpoledne a večer čekáme přehánky a bouřky. Teploty až 26 stupňů. Poslanci se sešli na mimořádné schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu nebo část výdajů na obranu. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
0: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové ale kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům rozpočtu. Politici, kteří jsou zároveň v krajském i obecním zastupitelstvu, budou mít i dál méně peněz. Potvrdil to ústavní soud. Zamítl návrh skupiny 22 senátorů, podle kterých by měli dostávat zastupitelé za obě funkce 100% odměny. Teď mají peníze z druhé funkce snížené na 40%. Podle ústavního soudce Martina Smolka to nenarušuje žádná práva politiků.
3: Jedna z těch odměn je stále v plné výši. Krácení té druhé nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu. Krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z prostředků územních samospráv.
0: Rusko nepřijalo jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Dnes zaútočilo na celém východním území Ukrajiny. Protivzdušná obrana od brzkého rána sestřeluje drony. Podle ukrajinského velení vyslali Rusové 108 dronů a 3 rakety.
4: Moskva ignoruje příměří stejně jako výzvy k ukončení bojových akcí, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sibiha. Podle něj Rusko odmítá mír a jeho výzvy k příměří k 9. květnu jsou falešné a Putinovi jde pouze o vojenské přehlídky, ne o lidské životy. Vojenská zpráva Charkovské oblasti uvedla, že Rusové vypustili na ukrajinské pozice a vesnice v blízkosti fronty skoro 200 kamikaze dronů. Agentury také publikují záběry o dopadu dronu na mateřskou školku ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Z Charkova Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Jako svědka rozvratu lidskosti připomíná nová výstava památníku národního písemnictví spisovatele Arnošta Lustiga. Letos uplyne 100 let od jeho narození. Jednotlivé panely se zaměřují zejména na vztah literatury a filmu.
5: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová.
6: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
5: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem.
6: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Lidé v Praze můžou ode dneška znovu navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevírá se po 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok od března do října, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
7: Hartigovská zahrada je komorní barokní zahrada, Jejíž stávající podoba pochází z 60. let minulého století. Nachází se pod jižními zahradami, ale bohužel byla posledních 10 let zavřená.
8: Počasí.
0: Bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přehánkami. Během odpoledne a večer bude ale oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na západě Čech bude kolem 20, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 15 stupňů. Mírný jihozápadní až jižní vítr v bouřkách přechodně zesílí. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že jste si pro středu 6. května vybrali právě naše vysílání a už za okamžik se společně vydáme na divadelní prkna. Ještě předtím se ale zaposloucháme do tvorby Josefa Myslivečka.

Leila Šaje a Kolegium 1704 nám zahráli koncert D-dur pro housle a orchestr číslo 3 Josefa Myslivečka. Nepietně o pietě, pohřeb jako oslava, radost, obřad, který nepohřbívá jen člověka, ale hlavně strach ze smrti. Takový obřad připravují v La Fabrice 4 klauni. Pracují společně a s velkým osobním nasazením v prosperující pohřební firmě For Funeral, která splní truchlícím všechna přání. Inscenaci Funeral uvedenou v pražské La Fabrice hodnotí na webu Divadelních novin Veronika Bednářová. Smrtelně komicky, s černočerným humorem, velkým humanistickým poselstvím a bezbázně se autorka námětu Vanda Hübnerová postavila k tématu pohřebnictví v tomto unikátním autorském představení. Podle recenzentky tak vznikla ani ne dlouhá, ani ne krátká, každopádně bezchybně fungující chytrá klauniáda s obrovským množstvím nápadů, pohybové divadlo, jehož hlavními hrdiny jsou oni čtyři rozliční performeři, funebráci, spjati spolu všeobjímají heslem svého šéfa Prach si a v prachy se obrátíš. Bednářová dodává, že podprahově edukativní představení drží pevně pohromadě humorem i překvapivou koncepčností. Je svobodné, svobodomyslné a bude zajímavé sledovat jeho vývoj v reprízách. V rolích čtyř funebráků návštěvníci uvidí Michala Kerna, Marka Zelinku, Vandu Hübnerovou a Martina Donutila. Celou recenzi najdete na webu Divadelních novin a já ještě doplním, že jsme jednoho ze zmíněných herců v dubnu přivítali ve vltavské vizitce. Je to Martin Donutil a vizitku najdete k poslechu na našem webu.

0: Johann Christoph Petzl. Na Vltavě dozněla jeho sonáta pro dvě trubky a basso continuo číslo 71. Řeklo by se, že je to nenápadná síla prázdnoty. Tak působí snímky jihoafrické fotografky Joe Radcliffe, které zkoumají změny v krajině, v místech, která utrpěla politickými i společenskými nepokoji, apartheidem i kolonialismem. Fotografka zachycuje šrámy, jizvy i traumata. Černobílé snímky jsou svou hloubkou až drásavým svědectvím doby. S kurátorkou výstavy mluvila naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Hlavní kurátorka galerie Je de Pont, paní Pia Viewing, popisuje snímky fotografky Joe Radcliffe jako jedny z nejdůležitějších dokumentárních forem. Právě ta dokumentární je ale o mnoho vzdálenější než ty, na které jsme zvyklí u jiných. Tady je podle ní zachycena podstata a hluboké trauma.
2: Joe Radcliffe est née en 1961 au Cap. Elle a grandi au Cap et puis elle a passé.
1: Narodila se v roce 1961 v Kapském městě a pobývala také v Johannesburgu. Má za sebou 40-letou kariéru, kdy pracovala i v dalších zemích jižní Afriky, například v Angole.
2: Et cette exposition est précisément une exposition, je dirais, où j'ai eu un regard thématique à travers son œuvre.
1: Výstava je podle kurátorky striktně tematická, a sice má zachytit místo. Jak tedy může fotografie vidět a přenést specifičnost místa? V podstatě tak, aby se zachovaly stopy minulosti, aby se přenesla místa, která se podepsala na lidských osudech. Joe Radcliffe nás ale přenáší i do budoucnosti, tak abychom poznali vývoj skrz fotografii.
2: Alors la spécificité aussi de l'exposition, c'est que nous avons 10 ensemble.
1: Výstava je složená z 10 cyklů. Začíná těmi nejnovějšími, které vznikly přímo pro tuto expozici a které nám dokládají současnou Jihoafrickou republiku. Pak jsou to ale sály, které nás přenášejí do postkoloniální Angoly a zobrazují místa i krajiny přecházející ze své minulosti do současnosti. Expozice zahrnuje zcela první snímky, pořízené v roce 1982. Těch je přes 30. Kurátorka mluví zejména o tématu. Místo spojené s historií, spojené s dějem. A právě to je paměť. To je podstata sdělení Joe Radcliffe.
2: Et de la mémoire des lieux.
3: Justement, donc vous pensez que...
1: Podstatný je i text, totiž ten doprovází snímky na celé výstavě. Díky textům se přenášíme na konkrétní místo, do konkrétní lokality. Umělkyně vysvětluje, proč zvolila konkrétní místo ke snímání. Texty jsou úvodem k tomu, jak máme její snímky následně číst.
2: Elle travaille effectivement avec un sujet concret qui se voit pas forcément à...
1: Pia Viewing vysvětluje, že ač snímky Joe Radcliffe působí jemně až klidně, je za nimi tragédie a drsnost. Ukazují to, co zbylo, stopy tragédií. Není to něco konkrétního, jsou to atmosféry a jsou to postřehy.
2: Et après elle nous laisse libre à se plonger dans ces images.
1: Skrytá tíha, skryté násilí, skryté hrozby, to vše je podepsané v krajině a v nás budí obavy až strach. Právě v tom vidí kurátorka Pia Viewing sílu práce fotografky Joe Radcliffe. Snímky přecházejí do literární formy.
2: Que j'ai essayé de souligner dans cette exposition, c'est le fait que Joe Radcliffe, c'est une artiste qui se concentre sur les atmosphères des lieux.
1: A právě v tom je dokumentární hodnota. Dokumentární zachycení přitom nestojí na přímé akci, známé z fotožurnalismu. Záznam je u fotografky kontrastem obrysů, stínů a zachycení světla v místech, která jsou stále místem života, i když člověk prakticky chybí.
2: C'est là où je trouve que le travail est vraiment intéressant. Elle se positionne comme photographe documentaire. Mais elle a ce regard littéraire.
1: Vysvětluje kurátorka výstavy Pia Viewing. Podle ní je právě tohle prostředek, jak zaznamenat historii a současnost, jak zaznamenat děj. Snímky Joe Radcliffe se zajímají ovliv člověka na krajinu, a to nejen třeba těžbou, ale i sociálními a politickými konflikty. Dílo Joe Radcliffe se takto uceleně představuje ve Francii zcela poprvé. Z pařížské galerie Je de Pomme, Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: text, malba, fotografie a videoinstalace. To jsou prostředky v rukou české výtvarnice Kamily Ženaté.
1: Jak se v umělecké tvorbě odráží naše vlastní psychika a podvědomí?
0: A jaké skladby nejlépe vykreslují současný portrét Kamily Ženaté, co by aktivní tvůrkyně?
1: Sedmé nebe s Monikou Načevou a Kamilou Ženatou poslouchejte v neděli 10. května od 19 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Polední Vltava.
1: Dnes společně zabrousíme do historie filmu. Ptáme se, jak se jmenuje první celovečerní animovaný film od studia Disney. Prvním celovečerním animovaným filmem od studia Disney je Sněhurka a sedm trpaslíků. Snímek měl premiéru v prosinci 1937 a stal se prvním plně animovaným celovečerním filmem nejen pro studio, ale i v historii kinematografie. Film získal nevšední a mimořádné filmové ocenění, 8 sošek Oscara, jednu velkou a 7 malých, za každého trpaslíka jednu. Sněhurku a sedm trpaslíků zařadil americký filmový institut mezi 10 nejlepších animovaných filmů na světě. Námět filmu pochází ze stejnojmenné broadwayské divadelní hry z roku 1912, která čerpá z pohádky o Sněhurce bratří Grimmů. Titulní postava Sněhurka se také stala v pořadí první disneyovskou princeznou. Jde o vůbec první snímek z takzvané animované klasiky Walta Disneyho, kterou tvoří víc než 5 desítek celovečerních animovaných filmů z

0: kulturního kvízu.
1: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Orchestr Colorado Symphony nám zahrál svitu z baletu Rodeo Aarona Copelanda. Na Vltavě patří každý čtvrteční večer rozhlasovým dokumentům a ten zítřejší se bude ptát, jak ovlivnila sláva život jednoho z největších českých cestovatelů 20. století Miroslava Zikmunda. A než si o něm budeme povídat, poslechněme si ukázku.
1: Teď dáme pozor na schody. Na kroky dopředu podle dobrých rad Jirky Hanzelky.
2: Marek Janáč, svět Miroslava Z.
1: To slovo inšálak já jsem neznal pochopitelně. Když jsem viděl, že to je ve spojitosti s Aláhem, když jsme byli v té severní Africe, překročili jsme hranice mezi Tunisem a dnešní Libií, což tedy byla Tripolsko a Cyrenaika, nebo chcete-li řecky Kyrenaika, tak jsme potkali takového, no tehdy jsem zdal, že to byl stařec, ale určitě byl mladší, než jsem dneska já. Tak jsme zastavili a dali jsme se s ním do povídání a on se zeptal, kam jedeme, tak jsme říkali, do Káhiry. A říkala, kdy tam budete? A asi tak, s takovou suverenou řekla, za týden budeme v Káhiře. A on řekl jediné slovo, inšallah, dopustili Allah, nebo to naše české, dali Pán Bůh, že? No a my jsme dva dny na to se rozsekali.
0: Tolik ukázka z dokumentu Svět Miroslava Z. A se mnou je teď ve studiu dramaturg radiodokumentu Marek Mojžíšek, který nám k němu řekne víc. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Marku, na co se můžeme těšit?
3: Tak ten dokument je samozřejmě staršího data, je to repríza, je z roku 2007 a mě to vlastně trochu zarazilo, protože Miroslav Zikmund byl jeden z těch lidí, kteří tady prostě byli dlouho, byli tady vždycky a ten dokument je teda z mého pohledu poměrně výjimečný v tom, že je velmi osobní, že se zabývá nejen samozřejmě tou cestovatelskou kariérou Miroslava Zikmunda, která mimochodem začala vlastně relativně pozdě, to tam taky zmiňuje, že do zahraničí poprvé vyrazil až v nějakých 17-18 letech, ale je prostě velmi osobní, vystupuje tam jeho syn, se kterým ten vztah vzhledem k té jeho, řekněme, práci, vzhledem k tomu, že nebyl velmi často to doma, tak nebyl úplně jednoduchý, takže já si myslím, že tohle je cenné, že i takový člověk, jako byl Miroslav Zikmund, se v tomhletom otevřel a myslím, že to je velmi upřímná zpověď.
0: Tolik tedy k zítřejšímu radiodokumentu. Ještě nám prozraďte, na jakých premiérách v současné chvíli pracujete?
3: Tak teď to bude taková velká nálož před prázdninami. Pokud všechno půjde tak, jak má, tak se posluchači můžou těšit na 4 premiéry v následujících zhruba 8 týdnech. A jednak by to měl být dokument, který se zabývá situací v umění a řekněme především na poli aktivistického divadla nejdříve v Srbsku, protože autorkou je srbská režisérka Tamara Pomorišky, ale i na Slovensku a potažmo i u nás. Souvisí to samozřejmě se všemi možnými současnými kroky vlády a s tím, co se děje nejen na kulturní scéně. Další dokument se bude zabývat osobností Alena Ginsberga, který bude mít výročí a je to takové, to si myslím, že bude velmi zajímavé, protože tam hodně jsme vykročili do formy dokudramatu. Je tam spousta herců, já jsem velmi zvědav, kolik to bude dokumentární, ale myslím si, že to bude velmi výjimečný projekt. Tak to by mělo být hned na začátku června a pak nás budou čekat ještě další dva dokumenty. Jeden se bude věnovat osobnosti Karla Gustava Junga, to bude z takový experimentálnější psychoanalytický dokument a na závěr tedy měsíce června ještě dokument, který se bude věnovat Karlovarskému festivalu, protože ten bude mít svůj jubilejní 60. ročník.
0: Tolik rozhlasový dramaturg Marek Mojžíšek. Já ještě doplním, že radiodokument Svět Miroslava Z si na Vltavě můžete poslechnout. Zítra večer začíná ve 20 hodin. Marku, děkujeme.
3: Já děkuji.
4: Picture I was in once called Guys and Dolls. It's a song by Frank Lesser, and it's a story about a pair of dice.

Luck Be Lady, Frank Sinatra a Count Basie and his orchestra na vlnách Vltavy. Je 1:15 a teď už se slova ujímá překladatel a nakladatelský redaktor Petr Eliáš, kterému tento týden patří Vltavský knižní pól.

0: nejzajímavější semináře na translatologii se stávaly z minuciózních až laboratorních analýz překladů, které jejich autoři pořídili v běžných okolnostech, tedy často pod tlakem termínů a složenek a často s omezenými zdroji informací. Proto od nás jistě nebylo fér týden co týden se v 15 lidech nimrat v pár stranách překladu, na kterém nebohý překladatel z čistě praktických důvodů strávil oproti nám zlomek času. Ale jak známo, účel světí prostředky a já se na těchto rozborech mnoho naučil. Na seminářích literárního překladu jsme podnikali první pokusy s beletristickými texty. Připomínky Jiřího Joska nás laskavě, leč důrazně vraceli na zem, kdybychom náhodou nabili dojmu, že nám to překládání kdo ví, jak jde. Nicméně díky jednomu takovému seminárnímu úkolu jsem se dostal k Dylanu Thomasovi, který je mi dodnes jedním z nejmilejších básníků. Troufale jsem se tehdy pustil do překladu jeho poetické prózy Vánoce jednoho kluka z Walesu, která do té doby česky nikdy nevyšla. Je to strašlivě těžký text a ukrutně jsem se s ním mořil, ale nakonec jsem cosi odevzdal. Později jsem se k překladu vrátil, předělal ho a dokončil a nakonec vyšel s krásnými ilustracemi Nanako Ishidi v Albatrosu. Mimochodem vřele doporučuju si na internetu dohledat nahrávky, na nichž Dylan Thomas čte své texty. Translatologie mě taky seznámila s velkými anglosaskými vypravěči 19., 20. i 21. století. Middlemarch George Eliotové jsem v zásadě zhltl, poprvé v originále, podruhé ve skvělém překladu Zuzany Šťastné. Jarmark marnosti Williama Makepeace Thackeryho, Na větrné hůrce Emily Bronteové nebo Nadějné vyhlídky Charlesa Dickense mě nejen osobně bavily, ale také vyvolávaly až překvapivě bouřlivé debaty se spolužáky, odehrávající se po hříchu většinou mimo akademickou půdu. A třeba Srdce temnoty Josepha Conrada mám spojeno s výtečným seminářem na Univerzitě v Sheffieldu, kam jsem na půl roku odjel. Steinbeckovo Na východ od ráje dodnes považuji za jednu z nejlepších knih, které kdo kdy napsal. Barva nachu od Alice Walkerové mnou otřásla a moc rád mám i filmovou adaptaci. Ještě na vysoké škole jsem taky objevil prózu amerického jihu. Začínal jsem pochopitelně Faulknerem, ale postupně jsem se propracoval k dalším autorům. Carson McCullersová, Truman Capote, vynikající Jako zabít ptáčka od Harper Leeové, nebo povídky a romány Flannery O'Connorové ve skvělých překladech Marcela Arbeita a dalších, či Judora Veltyová, jejíž povídky výtečně přeložila Martina Knápková. Dodnes jsem nakladatelství Argo vděčný za perfektní edici Jiný jich, která bohužel už nepokračuje. Někdy v té době jsem se taky díky čtenářským zájmům své sestry pustil do Jana Balabána nebo Jáchyma Topola, které počítám mezi své nejoblíbenější české prozaiky. A taky jsem na čísi doporučením přečetl Honzlovou z Deny Salivarové, a od té doby ji doporučuji dál, protože je to kniha v tom nejlepším slova smyslu pro každého.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu překladatel a nakladatelský redaktor Petr Eliáš. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jak poznat během krátké chvíle, kdo se hodí pro filmovou roli?
1: Podcastingu po natáčení, aneb hledání důvěry a autenticity.
0: Další ze série Art Café k 80. výročí pražské FAMU moderuje Agáta Hrnčířová 7. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ceny ropy aktuálně prudce klesají. Severomořská ropa Brent se stoupila pod $102 za barel. Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem. Šéf Bílého domu na sociální síť Truth Social napsal, že americká armáda teď nebude doprovázet lodě plující Hormuzským průlivem. Tím se podle něj zjistí, jestli bude možné dokončit a podepsat s Teheránem mírovou dohodu. Svaz českých fotografů ocenil nejlepší snímky předešlého roku. Hlavní cenu v soutěži Praha fotografická získal Josef Parma, který vyfotil akrobatickou skupinu Red Arrows britského královského letectva, jak prolétá nad diváky v Praze. Výběr soutěžních fotografií si mohou lidé prohlédnout do 24. května v pražské galerii Ambit. V Českých Budějovicích se dnes koná noční běh pro Světlušku. Charitativní akce, kterou už 15 let pořádá nadační fond Českého rozhlasu, podporuje lidi se zrakovým postižením. Běžci startují v 21 hodin v parku Stromovka. Zájemci si taky na místě během doprovodného programu můžou nechat vyšetřit zrak. A počasí zpočátku bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer ale čekáme přibývání oblačnosti. Čekáme četnější přehánky a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je s vámi i po 13. hodině. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. Co vám nabídnu? V této hodině si kromě tradiční odpolední povídky poslechneme také další díl seriálu o malých galeriích a už za okamžik vás pozvu na jednu zajímavou výstavu, tak zůstaňte s námi.

Na Vltavě dozněla třetí část koncertu pro flétnu, smyčcový orchestr a baso continuo e-moll Františka Bendy. A teď už slíbená pozvánka. Nová výstava s názvem Byliny v básních Petra Bezruče je od května k vidění v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Kurátorem výstavy je historik Filip Gregor z Prostějovského muzea a výstavě se věnuje server novinky.cz. Výstava v Červeném domku Petra Bezruče vychází ze sbírky Slezské písně, která je spojována především se sociální tematikou. Kurátorský výběr však ukazuje, že významnou roli v ní hraje také příroda. Podle tiskové mluvčí muzea Renaty Janečkové zde rostliny, květiny a stromy nevystupují jen jako kulisa, ale jako nositelé symbolických významů odkazujících k lidským osudům, emocím i kulturním tradicím regionu. Bezruč prostřednictvím konkrétních bylin tematizuje naději, sílu i bolest. Zatímco trnité rostliny připomínají tíhu života, květiny jako heřmánek či koniklec symbolizují klid, něhu a obnovu. Výstava tak nabízí návštěvníkům nový úhel pohledu na známou sbírku a akcentuje propojení literatury s krajinou, v níž vznikala. Více čtěte na webu Novinek. A od tématu se příliš nevzdálíme ani za pár okamžiků. Čeká nás další díl našeho seriálu o malých galeriích. Dnes se vypravíme za majitelem Hidden Gallery Filipem Kartouskem. Více už za pár minut.

0: Janáčkovo kvarteto nám zahrálo třetí část smyčcového kvartetu číslo 19 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Po příchodu ze Zlína do Prahy začal zjišťovat, co se děje na vysokých uměleckých školách Umprum a AVU. Svou galerii zpočátku živil jako poslíček rozvážkové služby. Galerista a fotograf Filip Kartousek má pozoruhodný příběh, který vedl nakonec i k tomu, že je to dnes jediný galerista, který dlouhodobě vystavuje tvorbu studentů uměleckých škol. V sérii o malých galeriích s ním natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: No, když jsem se hlásil na fotku do Zlína, tak tam mě bohužel nevzali. Dokonce se to stalo třikrát po sobě, ale začal jsem se tam právě kamarádit se s těmi studenty, kteří tam měli v tehda galerii Bunkr. Chodil jsem se do hospody. Pak jsem se rozhodl, že bych chtěl taky nějakou galerii, tak jsem se spojil s dalšími dvoumi lidmi a založili jsme galerii Garáž ve Zlíně.
2: Říká mi ve své žižkovské galerii Hidden její majitel Filip Kartousek. Na fotku do Zlína ho sice nevzali, ale fotit nepřestal a je to i jedna z věcí, kterou se živí. Jeho výšku odhaduje asi na 2 metry a stejně vysoko míří i svými nápady. Vše začalo ještě ve Zlíně a také Olomouci, kde v malých skrytých prostorách dělal výstavy, aby do nich přilákal lidi.
1: V Olomouci, v konviktu, tam vznikla první jako galerie, kde se vystavilo na jednom místě víc výstav. Tam vznikla i jak ten název Hidden Gallery, když jsem šel s kamarádkou, tak jsem řekl, to by byla dobrá galerie, to by se mohlo jmenovat Skrytá galerie, a ona řekla Hidden Gallery. A za týden tam byla výstava.
2: Po přestěhování do Prahy začal Filip Kartousek dělat výstavy ve sdíleném bytě, který si pronajímal na Žižkově.
1: Jsem v té době byl ještě jako hodně velký minimalista, tak jsem měl strašně málo věcí. Víceméně jenom futon, který jsem složil a stůl. A vždycky jsem vzal svoje věci z toho pokoje do pokoje sousedního a udělal z toho pokoje White Gallery. A vystavoval jsem tam známé lidi, jako ještě když byla v prváku například Anna Rut, anebo David Helán, Marie Ladrová a další. Martin Frič vždycky si říkal, že to byly nejdivočejší vernisáže. A tam bylo také i zajímavé, že skoro na každých vernisážích jsem pekl kachnu. To bylo právě nádherné v tom, že to ani Frič neodešel, dokud se nedopekla a nedal si.
3: Je skvělý koncept, jak udržet návštěvníky. A to bylo teda zhruba v jakých letech?
1: To bude možná těch 12 až 10 let zpátky. Bylo to v baráku u Tachovského náměstí, jak je tunel do Karlína.
3: Takže tam jste vlastně získával kontakty a různě prostě jste se propojoval vlastně s tou výtvarnou scénou v Praze?
1: Když jsem přijel do Prahy, tak jsem zjišťoval, co je to tady vlastně za školy, jak to funguje, a bylo mi řečeno, že tady nějaká Umprum a AVU, že Umprumka je taková čistá a AVU jsou takový špinaví lidé, jako špinaví ve smyslu, že se nebojí zabarvit. Tak mě to zaujalo, tak jsem se rozhodl, že to začnu fotit. Že budu fotit studenty AVU a studenty Umprum, a byl to koncept, který se jmenoval AVU versus ŠUP. A to byly možná moje první vztahy s těmi umělci.
3: A jak se vlastně to vyvinulo, ta cesta vaše až sem do té současné podoby Hidden Gallery?
1: Toto vzniklo tak, že jsem jezdil ještě dřív na kole. Jel jsem kolem s zakázkou a řekl jsem si, že bych chtěl tady. Tady byl ještě právě předtím obchod kamaráda ze Zlína Playback a chtěl jsem si koupit konečně tu vysněnou peněženku. A když jsem sem dojel, tak jsem zjistil, že se stěhuje pryč. Proto bylo ještě jako, myslím, po té první vlně covidové. Tak jsem řekl, že to chci. Tak jsem ho začal bombardovat, ať mi dá číslo na majitele baráku, a já jsem sem přišel, mrknul a řekl, že hnedka, že to beru. Když tady třeba vzadu v té zadní místnosti byla plíseň, protože on tu měl sklad a nevětral, netopil.
2: Hidden Gallery v Bořivojově ulici funguje už 6 let. Není to sice velký prostor, ale už se do něj dostala jména začínajících umělců, o kterých se hodně mluví, jako třeba Tereza Mátlová, Anna Krištofíková nebo Marcela Putna, ale i známější jména, jako jsou Jiří Petrbok nebo Klára Hartlová. Nápad vystavovat studentskou tvorbu vlastně vznikl u piva.
1: Pil jsem pivečko na AVU, v klubu AVU, a slyšel jsem, jak si Líza Libenko stěžuje, jak školní fotografii nechce vyfotit obrazy. Tak jsem jí řekl, že jí to nafotím, tak jsem šel k ní a ještě tam byla Tereza. Teďka jsem spomenul na příjmení, ale jsme se právě bavili, že vyšla nějaká knížka Mladá malba, ale že tam byli starý lidi jako Petr Bok, Wolf, a že to s mladou malbou nesouvisí, tak jsem řekl, že mám teďka galerii, že vystavíme mladou malbu. A tak jsem jim řekla, že nahodí jako prvních 5 jmen a vystavili umělce ze svého ateliéru pod vedením Jiřího Petrboka a rozhodli jsme se, že pojmenujeme tu výstavu na sérii výstav Petr Blok. ta hlavní myšlenka té galerie, že vystavuju nějaké jako umělce hidden, umělce, kteří jsou na nějaké začátku své kariéry. Myslím, že se mi to i daří, že je dokážu najít ještě dřív, než sami vykvetou, že to dokážu poznat tu energii z toho obrazu. Hlavně je důležité pro mě, že všechno, co vystavuju, tak si za tím stojím 100% a i jsem odmítl už nějaké výstavy lidí, o kterých jsem věděl, že by se ta výstava prodala, bylo by mi to proti srsti, jako vystavit někoho, který se mě vizuálně moc nelíbí.
2: Dodává Filip Kartousek, který podle jeho slov chce jako galerista nejdříve vybudovat opravdu silné základy v menších prostorách, než se třeba jednou v budoucnu rozhodne otevřít i větší galerii.
0: Uzavírá redaktorka Zuzana Filipková představení galeristy a fotografa Filipa Kartouska v dalším díle seriálu o malých galeriích. Zajímalo by vás, podle čeho dostala kroměřížská galerie Pekelný sáně svůj název? To se dozvíte zítra.

0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
1: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
1: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Pianista Ishay Shire nám zahrál část klavírní sonáty číslo 30 E-dur Ludwiga van Beethovena.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Kazimír Orloš je autorem povídek tohoto týdne a ta dnešní se jmenuje Dřevěné mosty. Ústředním tématem je vzpomínka. Čeká nás jednoduchý příběh podávaný s velkou citlivostí, s důrazem na zachycení nálady, dojmu, atmosféry přírody i právě se odehrávajících zážitků a setkání. Povídku vám nabídneme za pár minut.

0: Brazilský hudebník Ermeto Pascoal vás provází středeční polední Vltavou s datem 6. května. Je 2:30.
1: Povídka.
0: Kazimír Orloš nás tento týden zásobuje svou tvorbou a na programu je jeho povídka Dřevěné mosty. Povídku přeložil Jiří Červenka, účinkuje Jan Vlasák, kterého režijně vedl Vlado Rusko. Příjemný poslech.

Koncem 50. let jsem si v Lipově pronajímal pokoj u Wilhelma Stopčika, mazura, který rád vyprávěl o svých zážitcích z války. Byl s Paulusovou armádou u Stalingradu a ze zajetí se vrátil v 55. Bez prstů na pravé noze a s jizvou na tváři, památkou po ruské bombě. Trošku kulhal. Jednou si sundal botu, stáhl vlněnou ponožku a ukázal mi zmrzačené chodidlo. Dům byl roubený s červenou taškovou střechou, na níž na podzim padalo listí ze staré lípy stojící na dvoře. V červnu bylo cítit vůni jejich květů, zvláště za slunečných dní. Ráno mě probouzelo bzučení včel ve větvích za oknem. Voda v malovaném džbánu byla studená. Myl jsem se v umyvadle a cákal na podlahu. Nad postelí visela dečka, na níž byla vyšita zasněžená jedlička s vycházející hvězdou a slova německé koledy Stille Nacht, heilige Nacht, härten erst kund gemacht. Hubená hospodářová žena mi nosila snídani do pokoje. Talíř mléčné polévky s ovesnými vločkami a několik krajíců chleba s kůrkou posypanou moukou. Na plátky nakrájenou klobásu a sýr,

bezi a hložím. Nesl jsem prut v pláteném pouzdře a dvě vesla, jejichž čepy vydávaly skřípavé zvuky. Přes rameno jsem měl přehozený chlebník, v němž byly navijáky, splávky, rezervní návazky a plechovka na žížaly zabalená ve vezírku. Z chlebníku trčela hnědá láhev s čajem. Někdy jsem se cestou k řece zastavoval v obchodě. Když se otevřely dveře, rozezněl se zvonek a ze zadní místnosti vycházela švagrová paní Stopčíkové, Gertruda Sitek. Její muž, bratr mé domácí, padl ve 43. u Kurska. Kupoval jsem si čokoládu nebo 10 deka mléčných karamel, někdy, pokud byly, dvě rajčata. Paní Sitek, silná padesátnice v bílé zástěře, za níž bylo vidět lem pod prsenky a důlek mezi prsy, měla světlé, nazlátlé vlasy vyčesané do drdolu. Hleděla na mne modrýma očima a usmívala se a já, v té době 20letý student, jsem nedokázal její úsměv opětovat. Bázlivě jsem mlčel. Když mi někdy vracela drobné, cítil jsem, jak se jí chvěje ruka. To je ženská, co? Řekl Wilhelm Stopčík, když jednou Gertruda Sitek přišla navštívit svou švagrovou a zamnul si ruce. Seděli jsme na verandě a dívali se, jak jde přes dvůr. Ve stínu olší to vonělo řekou. U břehu plulo hejno husí. Když jsem klečel v pohupující se loďce a spod laviček vytahoval tyč na odpichování, vznesly se s hlasitým kejháním a bijíc křídly o hladinu, popolétly o kus dál. S rezivělou plechovkou jsem vylil z loďky vodu. Vyhodil jsem mokré listí. Klekl jsem si a zasunul čepy vesel do otvorů na bocích. Potom jsem se po kolenou přesunul na příď, abych odemkl zámek. Přitržoval jsem se drsného kmenu a uvolnil řetěz. Pak jsem vstal a uchopil bydlo. S jednou nohou opřenou o lavičku jsem odrazil od břehu. Umění ovládat loďku tímto způsobem, všechny ty jednoduché manévry, jsem se naučil od kluků z Lipova ve 40. letech, kdy jsem sem jezdil s rodiči na prázdniny. Vzpomínám si, že naučit se lehce odpichovat loďku prostředkem řeky a vyhýbat se kamenům a mělčinám nebylo vůbec snadné. Nechat se unášet proudem a odrážet se dlouhou tyčí ode dna pokrytého kobercem zelených vodních rostlin, pískem a štěrkem. Před přídí lodě se v průzračné vodě rozprchávala hejna ouklejí a bělic. Tehdy po válce byla vesnice ještě mazurská. Nikdo se do rajchu nechystal. Celé dny jsem trávil ve společnosti svých vrstevníků, kteří mezi sebou mluvili německy a se mnou polsky. Jejich polština byla legrační. Říkali topše a plosim a chyby a šiby místo ryby a hřiby. Chodili jsme na raky proti proudu řeky. Koupali jsme se a skákali do vody z můstku proti hájovně, jejíž střecha prosvítala mezi stromy. Leželi jsme vedle sebe na vyhřátých prknech a hleděli na plynoucí oblaka. 10 let po těchto prázdninách jsem začal do Lipova jezdit znovu. Nejčastěji v červnu po zkouškách nebo v září, kdy z lípy u domu Wilhelma Stopčíka začalo opadávat listí. Z mých dřívějších známých jsem nepotkal skoro nikoho. Všichni ti kluci, moji vrstevníci, ze vsi odešli. Do Německa, do Slezska, za prací. Jednou jsem si chvilku popovídal s Manfrédem a Zonim. S nimi jsem kdysi chodil na ryby. Pracovali v lese. Stáli jsme na mostě. Motorové pily si položili na prkna. Zapálili si cigarety. Řekli mi, kdo ze starých známých emigroval a kdo si podal žádost o povolení k výjezdu. Od nich jsem se dozvěděl,

že emigrovat chtějí i Stopčikovi a Gertruda Sitek. Loďka vplula pod most. Těsně vedle se myhly dva silné pilíře. Prkna nad hlavou zaduněla, dva kluci přeběhli od zábradlí k zábradlí. Škvírami se od zhora sypal písek a smetí. Vyplul jsem na slunce. Chlapci se drželi zábradlí a dívali se, jak pomalu pluji po řece dál. Na pravé straně stála na vysokých kůlech dlouhá veranda s malými okénky, podobnými těm na verandě domku manželů Stopčikových. Sem jsme chodívali s rodiči odpoledne na svačinu. A když pršelo, hráli jsme s Horstem a Zoním ping-pong. Na přisunutých stolech s prknem uprostřed místo síťky. Někdy se nám míček zakutálel mezi lavičky u zdi. Hledali jsme ho a lezli přitom po břiše po zaprášených prknech. Do dlaní i do kolen se nám zapichovaly třísky. Večer sem přicházeli studenti. Přinesli si gramofon na kliku a desky. Naše stoly odsunuli do kouta. Na jeden postavili gramofon v černé skříňce s klikou, již se musel gramofon před puštěním desky natočit. Ty desky, lesklé a černé, s modrými a červenými etiketami a dírkou uprostřed, ležely vedle. Celá hromada. Děvčata si vybírala tanga nebo valci, někdy i foxtroty. Zvukovka gramofonu se začala klouzat po okraji otáčející se desky a z trouby se nejdříve ozval skřípot a praskot a potom melodie. Petrolejová lampa, zavěšená na trámu, slabě osvětlovala verandu. Můry, které se škvírami dostaly dovnitř, narážely na začazené sklo. Seděli jsme na lavičce u zdi. Já, Manfred, Zoni a Horst. A dívali se, jak studenti tančí. Vzpomínáš na tu noc v Zakopaném? A tango milonga a modré oči a domluvil jsem si schůzku o 9 a škoda léta. A potom vzpomeň si na mě, možná se tvoje srdce zachvěje a v rychlém tempu vlna vlnu honí a rumba negro a opět pomalu, děvčátko, co mohu ti říci a velmi rychle, určitě nikdo neví líp, co znamená to tiko tik. Špatně natočený gramofon zkresloval melodii. Šoupání nohou, prach na podlaze, od oken chlad, vůně řeky. Někdy přicházela děvčata z letního tábora. Mezi nimi dívka ve fialové sukni, již jsem potkával na mostě a v obchodě. Jednou přistoupila ke mně a zeptala se, jestli bych si nezatančil. Měl jsem 13 let a tančit jsem neuměl, ale ona mě vzala za ruku a odvedla mě do prostřed verandy. Tančili jsme a kroužili od oken k lavicím a odtud ke stolu s gramofonem pod petrolejovou lampou. Snažil jsem se pohybovat v rytmu melodie, ale moc se mi to nedařilo. Ta dívka však tančila lehce, jako by ani nebyla se mnou, nebo jako bych držel jenom její ruku. Občas jsem pocítil dotek jejich vlasů na tváři. Šup, šup, dup, dup. Zdálo se mi, že slyším vlastní těžkopádné kroky. Mlčeli jsme po celou dobu. Nepromluvila ani slovo. Potom zmizela mezi ostatními dívkami z tábora. Zaslechl jsem smích. Vzpomínáš na tu noc v Zakopaném, chroptěl gramofon. Minul jsem několik dřevěných můstků zapadaných listím. I ten naproti hájovně. Tady jsem chytal červenoperice. Návnadu jsem si nahazoval až krákosí. Vytahoval jsem jednu za druhou. Zlaté s červenými ploutvemi lesknoucími se na slunci. Mrskali sebou na rozpálených prknech. Ruce mi voněly po rybách. Dál pak začínal les.
Vysoké borovice rostly až nahoře, na strmém svahu. Dole u řeky rostly lípy, břízy a olše. Větve vytvářely jakousi střechu, zelený tunel. Vytrvale jsem odpichoval loďku kupředu. Pruh nebe se zvolna posouval nade mnou. Míjel jsem místa, kde jsme chytali raky. Jen tak v plavkách jsme se brodili podél břehu a strkali klacky mezi kořeny pod vodou. Když raci vylézali z díry, bylo je třeba rychle chytit klackem zakončeným vidličkou. Byli černí, s tenkými vousky, bezradně rozvírali klepeta. A my je házeli do chlebníků a pytlů. Na březích rostly lísky. V září jsem sem chodíval, abych si natrhal ořechy. Vyskakoval jsem v mokrých teniskách, stahoval větve dolů a hledal oříšky mezi žloutnoucími listy. Měl jsem těch světle hnědých kuliček, tisknoucích se po několika k sobě v zelených hnízdečkách, vždycky plné kapsy. Nedaleko od místa, kde řeka ústila do jezera, stála na tenkých kůlech lávka. Kdysi zde býval most podobný tomu v Lipově. Když jsem proplouval pod lávkou, musel jsem sehnout hlavu. Řeka zde byla širší a hlubší a temnější. Břehy se před přídí rozestupovaly. Začínalo jezero. Jiskřivý prostor, vítr a slunce. Položil jsem tyč na dno, posadil se na lavičku a uchopil vesla. Vesloval jsem obrácen zády k jezeru. Jakmile jsem se dostal do rytmu, stal se skřípot vesel monotónní. Raz, dva, raz, dva, výdech. A znovu raz, dva, výdech. Do nekonečna. Zastavoval jsem na různých místech, někdy blíž, jindy dál od řeky. Rákosí se před loďkou s šelestěním rozestupovalo. Chytal jsem plotice a cejny. Vytahoval jsem je na dno loďky. Uchopil za slizký hřbet, vytáhl háček a strčil je do vezírku ponořeného ve vodě. Ruce mi opět voněly rybami. Obvykle ve tři jsem snědl obložené chleby, které mi zabalila žena Vilhelma Stopčíka do voskovaného papíru. Čaj jsem pil z láhve od limonády. Porcelánový uzávěr cinkal o sklo. Čaj byl studený. Plátky salámu vyčnívaly spod krajíců přiložených k sobě. Potom jsem ulehl na nepromokavou bundu na dně loďky. Hleděl jsem na nebe. Kolem šelestilo rákosí. Občas nade mnou přeletěl žloutnoucí list. Záplava slunce a tiché kolébání. Leskle modrá váška sedící na přídi. Jednou jsem usnul a zdálo se mi o paní Gertrudě. Jak jsem se cestou k řece zastavil v obchodě. Strčil jsem do dveří a rozezněl se zvonek. Švagrová mé domácí stála za pultem. Nevyjela byste si na jezero, zeptal jsem se, a ona odpověděla, možná v neděli. Slyšel jsem její hlas zcela zřetelně, jako by vycházel z loďky. Probudil jsem se a chvíli se nechal unášet představou, že ta žena je zde, že sedí opřena o lavičku naproti mně. Zlatovlasou hlavu skloněnou ke kolenům. Rukama si objímá bosé nohy. Otevřel jsem oči a spatřil vášku sedící na přídi. Potom jsem opět usnul. Probudil mě déšť. Velké kapky zabubnovaly na dno loďky. V dálce zahřmělo, ale bouřka prošla kolem. Toho dne jsem rybařil až do pozdního odpoledne. Zaplul jsem do malé zátoky mezi listy stulíku. Voda zde byla temná. Kdyby mi přálo štěstí, mohl bych chytit lína.
Občas z nenadání zabral okoun nebo tloušť. Po hladině mezi listy klouzaly vodoměrky. Seděl jsem na lavičce, svíral prut oběma rukama a pozoroval splávek. Splávek z korku a husího brka nehybně spočíval na hladině, občas se zachvěl, naklonil se, nebo i na chvilku zmizel pod vodou, ale hned zase vyplul a líně se pohupoval na vlnách. Nikdy se mi nepodařilo včas zaseknout. Odkud si z hlouby lesa se ozval mladý srnec. Jeho pobekávání připomínalo psí štěkot, krátké a chraplavé. Jednou ho bylo slyšet docela blízko, potom o něco dál. Zmlkl a znovu pobekával. Setmělo se a ochladilo. Nad hladinou se zdvihala mlha. Splávek se ztrácel v šeru. Zdálo se mi, že vidím první hvězdy. Začal jsem namotávat vlasec. Naviják se hlasitě rozdrnčel. O několik minut později jsem vyplul ze zátoky a vesloval směrem k ústí řeky. Všude kolem ležela mlha, bílý opar. Myslel jsem, že popluji podél rákosí, ale nedohledl jsem ke břehu. Několikrát jsem vplul do husté spleti vodních rostlin a rákosí. Kolem se míhaly temné stvoly orobince a bylo slyšet šelest rostlin drhnoucích o boky lodě. Zabral jsem pravým veslem a otočil loďku. Zkoušel jsem plout dál, ale netrvalo to dlouho. Opět se ozval ten šelest a příď uvázla v rákosovém houští. Ticho. Opřel jsem se do vesel a obrátil se. A znovu plnou parou vpřed. Minutu, dvě. A opět ten šelest po obou bocích. Přestávám veslovat. Ticho. Cítím slanou pachuť potu. Pálí mě dlaně. Otáčím loďku, přijď láme rákosí. Kolem dokola mlha, skřípají vesla. Raz, dva. Raz, dva. Výdech. A opět raz, dva. Raz, dva. Výdech. Snažím se dodržovat pravidelný rytmus a nespanikařit. 5, možná 10 minut. A najednou zase ten praskot a šelest. A ticho. Určitě jsem ztratil směr a celou dobu se motal v kruhu. Nakonec jsem přestal veslovat. Sedl jsem si na dno, zády ke kormidlu. Zavřel jsem oči. Loďka plula v mlze sama. Malé vlnky narážely do boků. Cítil jsem mírné chvění. Vzpomněl jsem si na večeři, kterou mi, tak jako snídani, nosili do pokoje. Představil jsem si talíř polévky z ovesných vloček a pořádný krajíc chleba namazaný máslem. Někdy hospodyně usmažila plotice či okouny, které jsem chytil a přinesla mi je na bílém talíři. Ryby jsem jedl rukama, ještě teplé, slané, vonící olejem a kosti nechával na okraji talíře. Potom jsem nejspíš usnul. Říční proud jsem pod dnem loďky vycítil tak jako stezku, když jdeme přes louku po tmě bosky. Loďka se chvěla. Otevřel jsem oči. Mlha už nebyla tak hustá. Po obou stranách ze tmy vystupovaly borovice a zvolna se i s břehem posouvaly kolem. O něco výš nad lesem svítil měsíc. Plul jsem prostředkem řeky. Já, stává se, že se nad jezerem udělá tma, řekl pan Stopčik, když jsem pozdě v noci zaťukal na okno. Po bouřce nebo po dešti. Tehdy je viditelnost špatná, anebo vůbec žádná. Plul jsem pořád dál a orientoval se podle jasného proužku nebe nad hlavou.
Snažil jsem se příliš nepřibližovat k břehům, protože tam mohly ležet vyvrácené kmeny nebo větve. Pouze jsem lehce pohyboval vesly. Řeka nesla loďku sama. Minul jsem lávku v místě, kde kdysi stával most. Objevila se stráň s lískovými keři. Z levé strany prosvítalo několik borovic. A v tom jsem vplul mezi jeleny. Stáli v řece a pili vodu. Viděl jsem jenom temné siluety, hlavy a paroží. Někteří byli blízko, jiní o něco dál. Nezaslechli mě včas ani neucítili. Nečekaně jsem se vynořil z mlhy. A možná, že vítr vál od nich směrem ke mně. Najednou jsem se ocitl uprostřed stáda. Viděl jsem, jak zvířata skáčou kolem lodě. V girlandách pěny, ve fontánách vody, ve zmatku. Ucítil jsem silný pach jelení srsti. Chladné krůpěje na tváři. Chvíli bylo kolem slyšet chropot a frkání, vzdalující se od řeky. Dusot a praskání větví. Když všechno utichlo, opět jsem se chopil vesel. Občas jsem zabral jedním či druhým, aby mě proud neodnesl ke břehu. Na nebi hvězdy. Řeka unášející loďku. Uběhlo několik dnů. V neděli jsem vyplul na jezero znovu. Když jsem odrážel ze stínu Olší od břehu, zahlédl jsem na mostě paní Gertrúdu a její vdanou dceru Ernu, kterou jsem několikrát potkal v obchodě. Stáli tam a v náručí drželi prodavaččinu vnučku, tříletou Lonu. Všechny tři ve svátečním oblečení. Gertrúda Sitek v bledě modrých šatech, její dcera v červených a Lona ve žlutých. Opírali se o zábradlí a dívali se, jak odvazují řetěz, jak se přidržují kmene, jak se odrážím, tyčí od břehu a vyplouvám. Zdálo se mi, že zlaté vlasy paní Gertrúdy, vyčesané nahoru, planou ve slunci. Dobrý den, řekl jsem, a vplul pod most a matka s dcerou ze zhora odpověděli dobrý den. Prodavačka se na mě usmála. Za chvilku jsem uslyšel nad sebou kroky a cupitání děvčátka, když přebíhalo od zábradlí k zábradlí. Když jsem vyplul na slunce, všechny tři stály na druhé straně a opět hleděli na mě. Pomalu jsem plul k ústí řeky a odpichoval se tyčí ode dna. Pode mnou se opačným směrem odvíjel zelený koberec vodních rostlin. Prosklená veranda na kůlech odplouvala i s břehem zpět. Otočil jsem se. Pestrobarevné šaty zmizely. Najednou zmizela i veranda a objevily se Olše. Na řeku se položil stín. Před ohybem jsem se ještě naposledy podíval směrem k mostu. Nikdo tam nebyl.

Kazimír Orloš je autorem povídek tohoto týdne a ta dnešní se jmenovala Dřevěné mosty. Povídku současného polského autora přeložil Jiří Červenka. Účinkoval Jan Vlasák, kterého režijně vedl Vlado Rusko. Ladíte Český rozhlas Vltava, do konce hodiny vám bude hrát americký saxofonista Gary Mulligan.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo teď prohledávají kriminalisti. Zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na víc než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Kriminalisté v Moravskoslezském kraji obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů. Informovala o tom mluvčí krajské policie Soňa Štětínská. 2 z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. V posledních letech podvedli asi 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Hrozí jim až 10 let vězení. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom dnes vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou na jeho základě tankovala dráž než se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise, podle které byl diskriminační. Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%. Česká filharmonie dnes v premiéře uvede violončelový koncert Trembling Earth, česky chvějící se země. Autorem skladby je její rezidenční skladatel Bryce Dessner. Koncert zazní v pražském Rudolfinu pod taktovkou šéfdirigenta Semyona Byčkova. Solistkou bude ruská violončelistka Anastasia Kobekina. A počasí zpočátku bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Přehánky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 15. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
1: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
2: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

s lehkostí a téměř už s letní náladou zahajujeme středeční odpolední Vltavu a není divu, jazzmenka Adriana Ospina pochází z jihoamerické Kolumbie, tedy ze země, kde se v přímořských oblastech pohybují průměrné celoroční teploty okolo 30 stupňů Celsia. V Praze je dnes okolo 22, v jiných částech republiky mohou teploty dosahovat až 26. Jestli to ovšem v těchto dnech někde vře, pak je to kulturní dění. Během května se po celé naší republice rozjede hned několik hudebních i divadelních festivalů, včetně Pražského jara nebo divadelní Flory Olomouc. Budeme vás o nich samozřejmě informovat. Dnes ale přineseme zprávy nejaktuálnější. Pozveme vás mimo jiné do pražské Vily Pelé, kde ode dneška vystavuje slovenský malíř Andrej Dubravský. Energický tvůrce, známý kombinací klasických žánrů, jako jsou krajina nebo figurativní malba s provokativními tématy. Výstavou Interval vás v reportáži Zuzany Filipkové provedeme na konci této hodiny. A naopak už za chvíli společně zkonstatujeme starý známý fakt, že jaký si to uděláš, takový to máš. Což není jen úryvek písně kapely Činasky, mohla by to být zároveň i hymna kultury autonomie. Říká nám totiž, že jsme vlastně na všechno sami. A právě tohle téma zpracovává sociolog Pavel Pospěch ve své knize Osamělí hrdinové. Literární redaktorka Šárka Jančíková nám ji přiblíží v rozhovoru s autorem. Teď už Maurice Ravel a jeho klavírní trio Amol a my vám přejeme dobrý poslech.

0: Vrcholné dílo komorní hudby 20. století, propojující francouzský impresionismus s baskickými vlivy a technickou precizností. Muzikologové tak píší o Ravelově klavírním triu a mol, ve kterém teď na Vltavě exceloval francouzský pianista Jean-Yves Thibaudet. Je 14 hodin na téměř 14 minut a my už teď pokládáme úvodní sadu otázek. Jsme každý svého štěstí strůjcem, nebo jsme se jako jednotlivci i společnost jen nechali dovést do bodu, kdy je s námi méně problémů, když si myslíme, že zůstat na všechno sami je ta největší svoboda. Právě takové otázky si klade kniha Osamělí hrdinové, o které si Šárka Jančíková povídala s jejím autorem, sociologem Pavlem Pospěchem.
1: Ta knížka pochází z velké části z toho, že my se v sociologii snažíme nasvěcovat ty společenské fenomény z různých úhlů. To znamená, když mluvíte o věcech, které automaticky přijímáte jako pozitivní, jako je svoboda, autonomie, možnost žít si po svém a tak dál, tak sociologii zajímá i to, jaký to má stinné stránky, abychom se podívali na ten současný společenský vývoj z různých pohledů.
2: V knize pracujete s tím ústředním pojmem kultura autonomie. Tak jak tenhle fenomén souvisí s procesem individualizace, nebo jaký vidíte rozdíl i vůči pojmu, který tam zmiňujete, Lešovi kultury narcismu?
1: Tak kultura autonomie je určitý nastavení, který nás vede k tomu být individualisty. A je to úplně něco jiného. Když říkáme, že ve společnosti se zvyšuje třeba míra individualismu, tak to neznamená, že jsme všichni větší sobci, nebo že jsme všichni větší narcisové. Znamená to ale, že žijeme v kultuře, která tu orientaci na sebe sama dělá z ní racionální, normální postoj. A ta individualizace, to je proces, v jehož rámci spousta zodpovědnosti a úkolů spadá na toho jednotlivce. Což můžeme zažívat jako nějakým způsobem dezorientující, náročnější ten život. A ta kultura autonomie je způsob, jakým to prodáváme jako dobrou věc. Že je to fajn žít si po svým, že je to vlastně dobrý žít autenticky a rozhodovat se po svým a tak dál.
2: Kniha v sobě nese i mnoho argumentů, proč potřebujeme třeba silnější instituce obecně. A za mě i jeden z nejhezčích srozumitelných a stručných argumentů, proč potřebujeme třeba veřejnoprávní média. Tak možná bychom si to mohli připomenout, když už se teď o tom bavíme.
1: Já mám dojem, že právě v těch podmínkách individualizace, kdy spousta té zodpovědnosti padá na jednotlivce, což zase může být fajn věc, že máte svobodu se rozhodovat, ale na druhé straně máte společenský jevy, který jsou poháněny obrovským množstvím kapitálu, obrovským množstvím peněz, obrovským vlivem společenským, jako je třeba rozvoj umělé inteligence, jako jsou třeba nějaký dezinformace nebo tak. A v momentě, kdy to všechno leží pouze na nás, že my sami se musíme v tom světě vyznat, tak mám pocit, že to není úplně fér, že jsme v tom takový jako osamělí a taháme za ten slabší konec. A třeba právě v souvislosti s rozvojem té umělé inteligence si myslím, že je v podstatě strategický zájem toho státu nebo té společnosti, abychom měli nějakou informační infrastrukturu, která bude důvěryhodná. A veřejnoprávní média mě připadají jako to je infrastruktura, kterou už máme a která tím pádem stejně jako je strategickým zájmem zbrojení nebo obrana, tak strategickým zájmem musí být i v oblasti informací to zbrojení. A veřejnoprávní média jsou z mýho pohledu ta zbraň. Obraná zbraň, samozřejmě.
2: Proč je pro pochopení kultury autonomie klíčová naše víra, že všechno, co děláme, musí být bezprostředním otiskem naší jedinečné osobnosti a autentického já?
1: To souvisí se skutečností, že žijeme ve společnosti, kde nějaký scénáře toho, jak vlastně správně žít, přestávají být univerzálně společensky platný. Těch věcí, které se tak dělají, je v našich životech míň a míň, což samozřejmě můžeme vnímat jako osvobozující, tak zároveň obrovská část té zodpovědnosti dopadá na toho jednotlivce v tom smyslu, že tak si to musím udělat po svým. Tak do nich musím investovat celého sebe. Mně je to moje rozhodnutí. Jak budu trávit prázdniny, jak slavíme Vánoce, jestli děláme to nebo to. A taky to souvisí s tím, že v momentě, kdy něco děláme po svým a investujeme do toho celého sebe, tak se o to s nás pohádáme. Ta společnost je potom rozhádanější, protože ve všem, co dělám, mám nainvestovaný to svoje já.
2: Pokud tedy, jak kniha naznačuje, je východisko v nějakém celospolečenském řešení, tak to sebou nese určitý paradox, že si ten jedinec řekne, že on sám nemůže nic změnit.
1: Tak ono to přenášení té zodpovědnosti na jednotlivce, že člověk má začít u sebe a že kdo chceš změnit svět, změň nejprve sám sebe, ale na druhé straně je to taky takový jako vyviňování v tom smyslu, že co se třeba týká klimatické změny, tak existuje ta možnost vypočítat si tu svoji uhlíkovou stopu a ta kalkulačka té uhlíkové stopy, to je něco, co vyvinula společnost British Petroleum. To je jejich produkt, který přenáší tu zodpovědnost na ty jednotlivce. Podívejte se, jak vy sami přispíváte. Protože ta korporace samozřejmě nechce být ta, která to způsobuje, tak to přenese na toho jednotlivce. A to je příklad tohohle procesu, kdy se všechno přenáší na toho jednotlivce a ten je potom vyzýván, však máte svobodu nelítat, máte svobodu nejíst maso, máte svobodu dělat to a to a to. A skrz tuhle svobodu jste potom schopni změnit svět. Ale existuje víc a víc problémů, u kterých ta změna individuální nestačí. Tam je potřeba institucionální změnu. Žijeme ve světě, který se mění a mění se rychlostí, která je nepříjemná. A vidíme to ve volbách, že pro spoustu lidí nepříjemná. Vidíme to v mnoha různých kontextech. A myslím si, že bychom si měli uvědomit, že tou silou, která dovede tu změnu nějak stabilizovat, korigovat, tak jsou jenom ty instituce, jenom ta společná řešení. Ačkoliv se je snažíme odbourávat, ačkoliv jsou nám těsný, ačkoliv nám přijdou, že nám zasahují do života, zakazují, regulují, to jsou všechno skoro sprostý slova v té veřejné diskuzi, ale měli bychom si uvědomit, že jenom ty společné instituce a veřejná infrastruktura jsou něco, co nám může pomoct se v tom proměnlivém světě nestratit, ať jako jednotlivcům nebo jako celé společnosti.
0: Dodává sociolog Pavel Pospěch na vrub své knihy Osamělí hrdinové, kterou vydalo nakladatelství Host.

0: obrazec symbolizující vesmír, nejčastěji užívaný při hinduistických a buddhistických rituálech a meditacích. To je mandala, kterou jsme si ovšem asimilovali i v západní kultuře, a to díky psychoanalýze Karla Gustava Junga, který ji považoval za univerzální archetyp bytostného já. Jednu mandalu teď do písku zrnko po zrnku vysypal Vojta Nýdl. A my už teď 6 minut před 14:30 vás zveme do New Yorku, a to do Metropolitní opery. Po sérii přímých přenosů vám odtud v této sezóně na Vltavě přineseme ještě 2 záznamy. Příští víkend to bude Mozartův Don Giovanni a už tuto sobotu se rozezní Evžen Onegin Petra Iljiče Čajkovského. Obě opery nabídneme v prvotřídním obsazení, ve kterém nebude chybět ani česká stopa, a to v podobě Adama Plachetky, který se v Donu Giovannim představí jako Leporello. A s podrobnostmi nás teď seznámí redaktor Vojtěch Babka. Ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Vojtěchu, jak vlastně probíhá příprava takových záznamů za oceánské provenience?
1: Nejen za oceánské, ale vůbec cizí provenience. Já už jsem tady o tom několikrát hovořil. Klíčovou roli tam má aktivní členství Českého rozhlasu a Vltavy v Evropské vysílací unii, která nám vlastně tu nabídku zprostředkuje. Když my si ji objednáme, tak už nám potom pošlou, jde-li o záznam, už vlastně zmastrovaný, jak se krásně česky říká, zmastrovaný snímek, a na nás je potom si ho připravit do vysílání už v digitální podobě. Taky už jsem to tady zmiňoval, klíčovou skutečností je to, že Evropská vysílací unie často hradí ta takzvaná velká vysílací práva, díky čemuž jsme mohli uvést v této sezóně třeba Gershwinovu operu Porgy and Bess nebo operu Innocence od Kaji Saariaho. Já bych tady se u ní na chviličku zdržel, než budeme mluvit o tom Oneginovi, protože já jsem trošku pochyboval, jestli ta současná opera zaujme tradiční operní publikum, jestli vlastně budou chtít naši posluchači se konfrontovat se současným dramatem střelby v mezinárodní škole a potom těch reflexí po 10 letech, když se náhodně sejdou lidé, kteří s tím mají co dočinění, což je teda v kostce řečen ten příběh opery Innocence Kaji Saariaho. K velké radosti své jsem se spletl, protože přišel třeba e-mail od paní posluchačky Tatiany, která napsala: děkuji Vojtěchu Babkovi za výběr včerejšího operního pořadu s operou Nevinnost. Špičková kvalita, morální zodpovědnost a současná tvorba. Paní Tatiana to shrnuje lapidárně. Vnímám to v době ohrožení nezávislých médií jako povzbuzení pro kulturní veřejnost. Nevzdávejte to. To potěší a povzbudí. Takže i Innocence jsme mohli zařadit díky Evropské vysílací unii a pozor, ještě několik dní je na webu ten záznam k dispozici.
0: Ovšem v nejbližší nabídce, tedy už tuto sobotu, budeme pro naše vltavské posluchače mít Čajkovského Evžena Onegina, který je oproti Nevinnosti skutečnou klasikou. Jaké místo vlastně tato opera má v ranku Čajkovského autorského portfolia?
1: Já bych řekl, že Čajkovský si svou slávu vydobil rozsáhlými symfonickými díly, koncerty a balety, často velmi opulentními, výpravnými. Eugen Onegin je pro mě osobně dílem naopak velice stišeným, intimním, ve kterém Petr Iljič nalezl asi i řadu rezonancí se svým osobním příběhem. To bychom mohli rozebírat podrobně, kde všude se vlastně peripetie jeho života v jeho díle zrcadlí. Nalezli bychom řadu takových případů. Mimochodem, Čajkovský napsal působivý dopis jednomu ze svých přátel, ve kterém stojí, cituji: pokud byla někdy hudba napsána s čistou vášní, s láskou k příběhu a k jeho postavám, je to hudba k Oneginovi. Když jsem ho psal, chvěl jsem se a rozplýval nevýslovným potěšením. A pokud posluchač pocítí jen nepatrnou část toho, co jsem já prožíval, budu naprosto spokojený, uzavírá Čajkovský.
0: Vojtěchu, připomeňme, že Čajkovského opera vychází z veršovaného románu Alexandra Sergejeviče Puškina. Jak se skladatel s literární předlohou vyrovnal a konfrontoval?
1: No, bylo to těžké. On totiž tomu svému dílu zpočátku vůbec nevěřil, když to dílo, ta opera byla hotová a on přehlédl svou operu a Puškinův originál, tak vlastně byl stižen záchvatem nějaké nedůvěry v sebe sama. Navíc vlastně ta úplná prvotní premiéra byla v rukou studentů, takže možná ani to provedení nebylo úplně jaksi důstojné. 1879 Moskevská konzervatoř. Nicméně už krátce poté se Onegin objevil ve Velkém divadle v Moskvě a už byla tak nastartována ta jeho hvězdná cesta k publiku celého světa. Takže já si myslím, že se Čajkovský pletl. Eugen Onegin je opera strhující, která nás vede jakýmsi dramatickým obloukem, přestože jí autor nazval lyrické scény a jsou to skutečně takové jakoby obrazy odlišné, tak ten dramatický a dramaturgický oblouk je jednolitý od začátku až do konce a zpráva a vyznění je taky jasné.
0: Hudební redaktor Vojtěch Babka nás lákal k poslechu záznamů operních představení z Met v New Yorku. Tuto sobotu od 20 hodin to bude Evžen Onegin Petra Iliče Čajkovského, příští sobotu pak Mozartův Don Giovanni. A Vojtěchu, jakou hudební ukázku pro nás teď máš?
1: No, bude to slavná scéna Tatiany z prvního jednání Čajkovského Evžena Onegina. V sobotu v tom záznamu bude Tatianu zpívat skvělá sopranistka hvězda metropolitní opery Asmik Grigorian. Teď se nám jako Tatiana představí původem slovenská díva Lucia Pop.
0: Vojtěch Babka, moc díky.
1: Také děkuji.

0: Své hluboké vnitřní city, touhy i nejistoty převádí v takzvané dopisové scéně na papír mladá romantická dívka Tatiana, která se zamilovala do Evžena Onegina. Úryvek z klíčové scény Čajkovského opery na Vltavě dozněl 3:05 v podání slovenské operní pěvkyně Lucie Pop. A teď už budeme naslouchat hlasům zvířecí říše, dnes konkrétně koňům. Ostatně toto nádherné zvíře se v lidových písních objevuje velmi často. Připomeňme třeba písně Běží kůň po břehu, Ej koničky moje, anebo Když jsem já sloužil. Inspirovali ale tito lichokopitníci i skladatele klasické hudby, a ve které skladbě najdeme rytmus koňského běhu. Tak to se dozvíme právě teď v dalším díle seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo. K poslechu vás zve autor Lukáš Hurník.
1: Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Kůň umí spát ve stoje. Má k tomu speciální mechanismus v nohou, který mu umožňuje v případě ohrožení okamžitě vystartovat. Když se ale má koník opravdu vyspat a cítí, že je v bezpečí, tak si podle mě docela rozumně lehne. Spící kůň ale není pro skladatele zajímavý. Zajímavý je kůň v pohybu. Jeho údery kopyt mají uhrančivý rytmus. Ale pozor, kůň umí jít, cválat a klusat. Klus není nic moc a jeho rytmus je spíše chaotický. To cval, to je jiná jízda. Jsou to zřejmě 2 16-tonové a 1 8-tonová nota. Je už na skladateli, kde cítí akcent a podle toho zapíše rytmus. První možnost je padadap, tadadap, tadadap, tadadap, nebo tadadap, tadadap, tadadap. A ta druhá varianta je případ nejslavnější koňské skladby Rossiniho předehry k opeře Wilhelm Tell.

Sval se italsky řekne galoppo a anglicky galop a to byl svého času oblíbený tanec. Svůj galop zkomponoval jak Antonín Dvořák, tak Bedřich Smetana. Tohle je Smetanův galop bajadérek, což tehdy nebyly žádné kobylky, ale indické chrámové tanečnice. Odhaduji proto, že šlo o hudbu k nějakému maškarnímu plesu.

Zatím jsme tu prezentovali spíš ochočené koně, kteří prošli důslednou drezůrou. Camille Saint-Saëns ale ve svém karnevalu zvířat hudebně vyobrazil divoké koně. Svěřil je dvěma klavírům a pro pianisty je to noční můra. Musí být v dokonalém synchronu. Divocí koně běhají hodně rychle, prý až 80 km za hodinu.

Očekávalo by se, že koňmi se to bude jen hemžit v operetě France Supého Lehká kavalérie. Umělá inteligence, jako obvykle zcela popletená, dokonce tvrdí, že jde o příběh o koních odehrávající se mezi koňmi. Také předehra evokuje husarské vojsko vyrážející na koních do bitvy. Ale je to chyták. Lehká kavalérie je totiž posměšné označení, které se vysloužila taneční skupina dívek, působící na zámku hraběte Adolára von Rheinfels, která je sestavená výhradně ze šlechticových milenek.

symfonické básni Šárka ze Smetanovy Mé vlasti přijíždí Ctirad se svou družinou. Slyšíme sebevědomí a jakýsi hravý klepot kopyt v 12-osminovém rytmu, který neimituje rytmus klusajícího koně, a přesto je ten obraz zcela zřetelný. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že za chvíli dojde k bitvě, v níž bude mužská družina zdecimována ženami ozbrojenými alkoholem a neodolatelným sexepílem.

Ve Wagnerově prstenu Nibelungově jezdí celkem standardně na koních mýtické bojovnice Valkýry. V poslední vrcholné scéně Soumraku bohů, tedy v samotném finále 15-hodinové operní tetralogie, má ale kůň heroickou roli. Čerstvě ovdovělá Brynhilda nasedá na svého hřebce Grána a vyjíždí s ním do hořící pohřební hranice, aby definitivně splynula se svým hrdinou Siegfriedem. Brynhilda svou totální oběť provází jásavým zpěvem. Názor koně není zmíněn.

budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psát.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Ne.
1: Text, malba, fotografie a videoinstalace. To jsou prostředky v rukou české výtvarnice Kamily Ženaté.
2: Jak se v umělecké tvorbě odráží naše vlastní psychika a podvědomí?
1: A jaké skladby nejlépe vykreslují současný portrét Kamily Ženaté, co by aktivní tvůrkyně?
2: Sedmé nebe s Monikou Načevou a Kamilou Ženatou poslouchejte v neděli 10. května od 19 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinou může veto Senátu přehlasovat. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko. Pražský hrad o tom informoval na svém webu. Pavel se setká například s prezidentem Alarem Karisem anebo s předsedou vlády Kristenem Michalem. Prezidenti také společně zahájí Estonsko-české podnikatelské fórum. Pavel se mimo jiné během návštěvy seznámí v Tartu s bezpečnostní situací na východním křídle NATO. Prezidentský pár do Estonska odjíždí 26. května. Češi mohou na speciální webové stránce poslat přání známému britskému dokumentaristovi a přírodovědci Davidu Attenboroughovi, který oslaví v pátek sté narozeniny. V tiskové zprávě to dnes uvedli organizátoři akce z české pobočky Světového fondu na ochranu přírody. Attenboroughovi, který patří k významným osobnostem ochrany přírody, už popřáli stovky lidí. Známému přírodovědci mohou napsat vzkaz, nahrát fotografii anebo video. Na Vltavě vám tento týden také každý den v 11.30 nabízíme v rámci osudů četbu z Attenboroughovy knihy Výpravy do divočiny. A ještě počasí, dnes je oblačno až polojasno, odpoledne se začnou hlavně v jihovýchodní polovině Čech objevovat přehánky nebo i bouřky. Večer pak čekáme v Čechách od jihozápadu přehánky a bouřky i četnější. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Na západě Čech kolem 20 a na horách potom naměříme kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv, jak dobře víte, najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Zrození, láska a smrt. Těmi se musí zabývat každé skutečné umělecké dílo, říká ve svém novém filmu český choreograf Jiří Kilian. A má pravdu, ostatně právě lásku opěvovali a reflektovali mnozí básníci, tanečníci, sochaři, malíři a samozřejmě i hudebníci. Jeden z nich je i Nat King Cole, který teď na Vltavu přichází se svou jazzovou baladou Candy. A my vám přejeme tak akorát emotivní poslech.

Píseň Candy, klasika jazzových standardů, mnohokrát přepracovaná různými umělci, dozněla na Vltavě právě teď, tedy 7 minut po 15. hodině. Zpíval nám Nat King Cole, se kterým se v Americe potenciálně mohl setkat i Bertolt Brecht, který do Spojených států emigroval v roce 1941. Ostatně oba pánové žili na stejném místě, a to v kalifornské Santa Monice. Ovšem Brecht neproslul kalifornským sluněním, ale proslul svou tvorbu, myšlením a taky vizionářskými diagnózami společnosti i člověka. Říkal například, že člověk holduje raději dobru než zlu, ale podmínky tomu nepřejí. A říkal také, že všechno se dá vylepšit s výjimkou člověka. Paradoxní tedy je, že právě o to se svou tvorbou celý život snažil. Ve své práci se konstantně zaměřoval na společensky závažná témata, ke kterým často přistupoval buřičsky a s notnou dávkou provokace. Zakladatel slavného Berliner ansámblu zemřel v srpnu roku 1956, letos je to tedy přesně 70 let. Kulatého výročí smrti německého dramatika a režiséra se teď rozhodlo připomenout divadlo Letí, které letos zároveň slaví 20 let na tuzemské scéně. Kdo byl vlastně Bertolt Brecht, čím může jeho myšlení být inspirativní pro dnešní divadlo i svět a proč nás autor hry David Košťák zavádí na divadelníkův pohřeb, i o tom budou následující minuty. David Košťák už za námi míří do studia. Teď už ale nabízíme další střípek klasiky, tentokrát opět ruské. Hrajeme valčík z Chačaturjanovy maškarády a Markéta Kaňková vám přeje dobrý poslech.

0: V blízkosti chyb rostou úspěchy, nebo kdo nezná pravdu, je pouze hlupák, ale kdo ji zatajuje, ten je zločinec. Myslel se německý dramatik, básník, divadelní teoretik a také samozřejmě režisér Bertolt Brecht. Osobnost, která zásadním způsobem proměnila podobu dramatu, divadelní praxe i samotného myšlení o divadle 20. století. Muž, který bytostně toužil dát divadlu smysl a vrátit mu odpovědnost vůči době a světu, ve kterém vzniká. 70 let po jeho smrti teď jednoho z nejvýznamnějších autorů 20. století připomíná Divadlo letí, a to autorskou hrou nazvanou Pohřeb slavného umělce. Napsal je dramaturg David Košťák. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Teď nevím, jestli jsem to neřekla špatně. Pohřeb velkého umělce.
1: Ano, ano. Tak,
0: já jsem řekla slavného. Dobrá. Ano. Vy jste, Davide, divadelníkem, čili se musím zeptat, jak silně vás Brecht ovlivnil. Bylo pro vás setkání s jeho myšlením, s jeho přístupem k divadlu takzvaně zásahem na komoru?
1: No, ono je to tak, že já myslím, že z Brechta a z jeho díla hodně čerpá současné divadlo. Takže popravdě řečeno, když jsem se na škole setkal s jeho osobností a začal jsem i načítat jeho hry, tak to pro mě vlastně nebylo nic nového, protože s tím už pracovali režiséři a autoři, které jsem divácky znal, měl jsem s nimi ty zkušenost, ale bylo zajímavé vědět, odkud to pramení. Takže v tomhle tom jsem spíš se dostával nějak ke kořenům, než že by to pro mě byl nějaký náraz v tu chvíli. Ale bylo, je strašně zajímavé vědět, jak jeden takový člověk ovlivnil to divadlo a doteďka ty znaky toho jeho divadla se vlastně nacházejí napříč všemi scénami.
0: Když říkáte, Brecht silně promlouvá nebo ovlivňuje podobu a tvář současného divadla, čím konkrétně, co je z toho jeho odkazu vlastně živé, nosné a inspirativní i pro tvůrce dneška? Můžete mluvit klidně i ze svého pohledu.
1: No, z mého pohledu jako dramaturga, tak my se setkáváme s Brechtem v hodnotách, které vlastně říkají, že divadlo má být naučné, ale vedle toho má být také zábavné. A to, co je pro mě jako vždycky cenné, je vlastně taková jeho základní ponaučení, které říká to, že když člověk nebo tvůrce diváka dojme, tak v tu chvíli je divák zahlcen emocemi a už mu nezbývá prostor pro to přemýšlet. Proto je pro mě důležité i ve vlastní tvorbě, jak té dramaturgické, tak i té dramatické, přemýšlet na to, jak diváka pořád upozorňovat na to, že se dívá na divadlo a že on je součástí té věci a musí zapojovat svůj intelekt pro to, aby si lecos dotvořil ještě ve vlastní hlavě.
0: A já jen musím říct tedy, že po zhlédnutí vašeho kusu, který jsem viděla v pondělí, mohu konstatovat, že oba brechtovské principy, čili zmiňovanou naučnost i zábavnost, se vám podařilo skloubit v jeden funkční celek. Inscenaci jste připravili jako součást oslav 20. sezóny Divadla letí, jehož jste kmenovým dramaturgem. A říkáte, že je vlastně návratem ke kořenům tohoto divadla. V jakém smyslu?
1: Je v tom smyslu, že trošku volně navazuje tato inscenace k naší opravdu dlouholetě úspěšné hře Olga Horory z Hrádečku, kdy jsme se věnovali osobnosti Olgy Havlové a tehdy tam dramatička Anna Sávedra pracovala hodně s principy havlovských her. A zde opět zkoumáme nějakou důležitou osobnost 20. století, ale ne tak, že bychom chtěli odhalovat, co přesně ten člověk v životě dělal. Nemá to být biografie, ale postihnutí té esence a především to, co z té osobnosti a z jeho jednání zůstává v těch hodnotách platné dodnes.
0: Vy jste hru, jak název napovídá, pojal jako pohřeb a skutečně na začátku představení nás diváky vyvádíte před vilu Štvanice na inscenovaný hřbitov, kde v rakvi leží velký umělec. Část odehrávající se pak následně ve vile jste pojal jako pohřební hostinu, kde diváci sedí u stolu a mají možnost hodovat, zatímco se před nimi odehrává divadelní akce, kterou tedy Brecht samozřejmě sarkasticky a kousavě komentuje i po pohání z rakve. Proč jste se rozhodl pro tenhle narrativní rámec?
1: No, na začátku toho pro mě byla taková zábavná myšlenka, která plyne ze skutečnosti, že letos už to bude 70 let od jeho smrti, což je takový důležitý milník v tom smyslu, že autorská práva začínají být volná. A pro každého autora je to zesnulého autora je to doba, kdy se jeho hry začnou hrát ve všech divadlech a ve výrazných úpravách, protože už to nikdo nehlídá. Zrovna Brecht a teda jeho dědici, agentura, která ho zastupuje, tak jsou známi tím, že tolerují opravdu minimum zásahů do těch děl. Ale pro mě to vždycky bylo v rozporu s tou jeho osobností, protože on sám ty hry upravoval a držel je vždycky v tom nejaktuálnějším duchu. A já jako dramaturg, který se zabývá současnou dramatikou, tak já si taky myslím, že není nutné všechny hry psát tak, aby obecně přetrvaly dalších 100 let, ale že někdy je prostě třeba zareagovat na tu situaci, která se děje dnes a tady. A hold, ty hry stárnou rychleji, ale ty jeho hry jsou vlastně univerzální a stále platné v tom, že veškeré ty principy společenské a principy moci a jak pracuje, zkoumá i obecně, ale někdy si používá i zcela konkrétní náznaky a myslím si, že proto, aby ty jeho hry přežily, je třeba do nich někdy trošku zasáhnout a připomenout, ke komu se odkazují a na koho poukazují zcela konkrétně.
0: Když mluvíme o Brechtových hrách, pak mě zajímá, do jaké míry jste tématem vaší hry učinil právě Brechtovo dramatické, ale i inscenační dílo, jeho divadelní myšlení.
1: Pro mě to bylo spíš formální rozhodnutí. Já jsem chtěl napsat brechtovskou hru o Brechtovi, ale zároveň to byla příležitost proto se vyjádřit k současným tématům, která třeba Brecht sám neřešil, ale možná, že by je řešil, kdyby psal dneska. Tam já vlastně sám jsem do toho dostal i některé vlastní autorské také záněty, tomu říkám, což jsou taková palčivá místa, která mě bolí a hodně velkým motivem jeho života, například v té osobní rovině byly potraty jeho životních partnerek a proto jsem tam vnesl od sebe taky takovou postavu prenatálního plodu, který se vyjadřuje k tomu, že musí vzít do vlastních rukou právo na vlastní život, protože dneska se blíží časy, kdy už to rozhodnutí o něm nemůžou udělat ženy samotné v mnoha společnostech.
0: Ostatně vztah Brechta k jeho dětem i k jeho mnoha ženám, včetně tedy té celoživotní, je velkým tématem, ke kterému se s Davidem Košťákem třeba dostaneme i za chvíli.

0: Žebrácká opera, Strach a bída třetí říše, Matka Kuráž a její děti, ale také Zadržitelný vzestup Artura Uje nebo Život Galileiho. Právě těmito dramaty se do dějin moderního divadla nesmazatelně zapsal Bertolt Brecht. Od úmrtí významného evropského divadelníka a reformátora letos v srpnu uplyne 70 let. A právě u této příležitosti Divadlo Letí tohoto divadelníka připomíná hrou nazvanou Pohřeb velkého umělce a její autor, dramatik a dramaturg David Košťák, dál zůstává naším hostem. Já jsem zmínila několik, řekl bych, nejznámějších Brechtových her. Máte mezi nimi svou oblíbenou?
1: Mám, moje oblíbená je Dobrý člověk ze Sečuánu, ale přiznám se, že jako čtenář mám mnohem radši jeho nedramatické texty, jeho myšlenky nebo pojednání o realismu. A je to pro mě trošku inspirativnější, protože ty jeho hry jsou zajímavý svým inscenačním potenciálem. A to chce od čtenáře velkou představivost. A já jsem spíše svým nasazením jako dramaturg, ale i jako dramatik, který ty věci spíše slyší. A neužiju si to tolik jako režiséři, kteří ty hry čtou. Takže pro mě je důležitá vždycky ta myšlenka, která je zatím, a ta je skutečně v té esenci postižena víc v těch jeho esejích.
0: Mm-hmm. Z čeho všeho jste čerpal, když jste se připravoval na psaní svého autorského textu, z jakých pramenů jste těžil? Co jste všechno o Brechtovi zjistil a z jakých zdrojů?
1: Já jsem čerpal z takových tří hlavních linií. Ta jedna byla opravdu obsáhla monografie od Stephena Parkera, která vyšla vlastně v té době, kdy jsem to připravoval, která postihuje celý jeho život a zasahuje tu tvorbu do nějakého kontextu, tak to spíš, abych něco věděl z hlediska té jeho životní historie. Potom jsem čerpal právě z jeho esejí, tak abych pochopil jeho uvažování o divadle. No a pak jsem hodně četl jeho hry, abych nacítil právě ten autorský jazyk, že vlastně jsem se dopouštěl při tom psaní. Jak eklektismu, protože jsem citoval z některých jeho nedramatických textů, ale především jsem se dopouštěl epigonství, protože jsem chtěl, aby ta hra skutečně působila tak, jako kdyby napsal on sám.
0: Hmm. Zásadním prvkem každého divadla jsou herci, bez kterých by divadlo samozřejmě vůbec nebylo. A zajímavé je tady říct, že do hlavní role Brechta jste v Pohřbu velkého umělce obsadil slovenského režiséra Mariana Amslera, který je současným šéfrežisérem nebo současným uměleckým šéfem městských divadel pražských. Co vás k tomu tahu vedlo?
1: Ono to bylo rozhodnutí především režisérky Martiny Šlégelové společně s dramaturgním Marie Špalové a ku podivu to nebylo důvodem to, že je vlastně Marian Amsler zakladatelem našeho divadla, byť se nám to hodí teďka při těch oslavách 20 let divadla Letí, ale napadlo nás to na základě jednoduchého faktu, a to sice, že Marian Amsler skutečně vypadá jako reinkarnace Bertolta Brechta a zároveň měl už předchozí nějakou hru zkušenost, ale my si pohráváme vlastně i v tom inscenačním tvaru právě s tou jeho s tou dvojakostí toho, že je to někdo dostvárňuje Bertolta Brechta, ale taky je to režisér, který je na té scéně. A dost často si tam teda i přidává text, protože to režíruje za pochodu sám a trošku si dělá srandu z těchto autoritativních režisérů, které i dneska zažíváme na
0: Ježíši. Do jaké míry jste se třeba s Marianem Amslerem bavili o osobnosti Brechta a třeba, když mluvíme o herectví, o jeho přístupu k hercům? Bylo to téma a co o tom víme, nebo jak vůbec Brecht herce vnímal, chápal, jak s ním pracoval?
1: Já osobně jsem se vlastně tolik s Marianem během toho procesu nepotkával, ale známe se už dost dlouho na to, abych o tom něco věděl a určitě se ta jeho zkušenost do toho promítá. A já myslím, že on určitě není osobností, jako byl Bertolt Brecht v tom směru, že není tak pedantský, protože o tom o Brechtovi se říkalo, že skutečně přiváděl všechny k slzám a řval na ně, zejména když umírňoval jejich emotivní projevy. což je takový paradox, jako když řeknete někomu v hysterii, aby nebyl hysterický, tak já jsem překvapený, že dosahoval takových velkých výsledků tou svojí metodou. Myslím, že dneska jsme se už naučili, že ten kreativní proces může klást nějaké nároky vlastně bez těchto toxických mocenských projevů.
0: Mm-hmm. Jakou roli jste v inscenaci přisoudili zvuku a hudbě? Jak je to důležitá rovina?
1: Pro mě a pro Brechtovo dílo bych řekl, že velmi, zejména jeho songy, které jsou charakteristické právě tím, že nabízejí nějaký dynamický temporytmus, to je ta jeho potřeba toho zábavného divadla, aby tam diváci neusnuli, ale zároveň shrnují téma. A to je pro mě vždycky velká radost pro autora mít možnost si shrnout takhle téma v nějakém songu. A naštěstí jsme měli tu čest spolupracovat s Alešem Březinou, který opravdu složil a skorepetitoval s herci toho obsazení za mě tady skvělé kabaretní písničky.
0: Hmm. Pohřbem velkého umělce Brechta připomínáte zároveň možná ho, nebo se s ním symbolicky vlastně takhle i loučíme. Kdybyste teď mohl Brechtovi něco vzkázat, nějak se s ním rozloučit, co byste mu rád řekl?
1: No tak já bych mu krásně nesentimentálně řekl, zůstaň ležet, oni vstanou zase jiní.
0: Na počest významného německého divadelníka, dramatika a režiséra Bertolta Brechta, zakladatele epického divadla, napsal náš dnešní host David Košťák hru Pohřeb velkého umělce. Premiéru měla včera v Pražské Veleštvanice. A kdy budou nejbližší reprízy?
1: Nejbližší reprízy budou tuším 13., 15. a 17. května.
0: Tak, teď jste to dala krásně z hlavy. Díky moc, nejen za to, i za rozhovor samozřejmě. Mějte se.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Vše, co Bůh dělá, dobře dělá. I tak bychom mohli přeložit název Bachovy kantáty Was Gott tut, das ist vollgetan. Jejíž sbor dozněl na Vltavě v 15 hodin a 40 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A jsme rádi, že ve středu 6. května dál zůstáváte s kulturní odpolední Vltavou, ve které teď k výročí Bertolta Brechta přidáváme i další divadelní téma. V pražském A studiu Rubín uvedli novou inscenaci, která navazuje na dávnou tradici divadla poezie, která sahá až do konce 60. let. V inscenaci Korále kolem hrdla se režisérka Eliška Balok obrací k tvorbě herečky, režisérky a samozřejmě také básnířky Marcely Mikuláškové. Titul odkazuje k názvu stejnojmenné básnické sbírky, která vyšla v roce 2005, krátce po předčasném úmrtí autorky ve věku pouhých 53 let. A inscenaci viděl a pro nás ji teď také zhodnotí divadelní publicista a kritik Vladimír Mikulka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A připomenete nám, Vladimíre, kdo vlastně byla Marcela Mikulášková?
2: No, vy jste řekla samozřejmě básnířka, tak ono to tak samozřejmě nebylo, protože ona za života nikdy žádnou báseň nepublikovala, byla známá jako herečka. A byla to herečka z generace, řekněme, Boleslava Polívky. Byla z Brna, absolvovala JAMU právě tady v tomto ročníku. Začínala na provázku a potom většinu své herecké kariéry strávila ve Zlínském divadle. A celou dobu psala poezii, ale vlastně pokusila se ji publikovat až relativně v závěru života a nakonec, jak už bylo řečeno, tak ta sbírka, která se jmenuje stejně jako tahle ta inscenace Korále kolem hrdla, tak vyšla rok po její smrti. A u Marcely Mikuláškové ještě zajímavá jedna věc, kterou asi tady není od věci, jak si říct, před závorkou nebo v závorce před tím, co bude řečeno později, že ona propojovala prostředí divadelní a řekněme literární, protože to byla snacha slavného brněnského básníka Oldřicha Mikuláška, manželka jeho syna, který byl také hercem. A zároveň je to matka dnes velice úspěšného režisera Jana Mikuláška, takže všechny tyhle ty vlastně rodinné vazby se tam v její osobě propojují.
0: Já jsem to slovo použila v souvislosti s divadlem poezie, že tady budeme hovořit o divadle poezie, takže budeme hovořit o ženě, která poezii také psala. Nicméně, kdybyste měl popsat, jakou poezii Marcela Mikulášková vytvářela, ať už se jedná o témata nebo o poetiku, styl?
2: To je poezie, já přiznám se, že se nebudu tady jaksi prezentovat jako znalec Marcel Mikuláškové, co by básnířka. Já jsem přiznám se taky nevěděl, že vlastně to kromě toho, že to byla herečka, kterou jsem znal jen tak letmo, takže taky psala básně. Nicméně jsou to takové jako docela úderné, relativně stručné básně, alespoň ty, které se objevovaly tady v této divadelní inscenaci a které kombinují takovým zvláštním, neúplně běžným způsobem témata, jak osobní, tak milostná, občas taková jako docela jako drsně rozervaná, ale zároveň se tam jako na různé způsoby objeví i víra a témata, která s ní souvisí. A ta poezie je vlastně na první pohled taková střídmá, místy až skoro by se dalo říci nepoeticky věcná, objevuje se tam třeba verš, jako zapomněli mi natočit pivo a tak dále. Ale zároveň se tam objevují takové ironické kontrasty, které vlastně dokážou tu lyriku kombinovat právě s tou věcností. Třeba tady jsem si zapsal jeden verš, ale takových by se tam našla celá spousta. Okusovali jsme šeřík a zapíjeli ho koňakem, nemám koho hladit. Jo, což je vlastně hezký jako střed dvou zdánlivě jako nesouvisejících veršů, které se dají dohromady, tak to začne získávat jakousi poetiku.
0: Dílo této autorky teď do divadelní podoby převedla režisérka Eliška Balok. Jakým způsobem to činí?
2: Ona rozdělila texty nebo básně Marcely Mikuláškové mezi tři herečky, a to Halku Jeřábek Křešňákovou, Gabrielu Mikulkovou a Štěpánku Todorovou. A není to v žádném případě recitace. Na té scéně vlastně ty tři ženy se tak jako nepravidelně pohybují, občas mluví na sebe, občas prostě jenom tak mluví do prostoru. Je to doplňované celou řadou různých asociativních akcí. Docela významnou roli tam má hudba a dokonce i některé ty básně jsou vlastně zhudebněné, takže je odspívají v podstatě jako písně.
0: Mluvíte o hudbě, o písních. Kdo je autorem hudební složky inscenace?
2: Je to jediný muž, který se na téhleté inscenaci podílel, Martin Konvička, a napsal vlastně hezkou hudbu, která taky má velice jako široce rozprostřená od vlastně pasáží, které v podstatě působí jako vážná hudba. Já zase nejsem znalec, takže ani nepoznám, si třeba necitoval někde nějaké motivy z vážné hudby přes takové místa, která zní skoro jako lázeňský orchestr, až právě po ty písničky nebo popěvky a útvary tohohle toho typu. Ale hudba je tam obecně důležitá, hra důležitou roli v té inscenaci.
0: Dá se, Vladimíre, tato inscenace nějak žánrově zařadit?
2: No, z toho, co jsem říkal, tak už myslím, že i vyplývá, že to nebude tak úplně snadné. A je to dáno i tím, že ty herečky, ta trojice, o kterých byla řeč, tak se jakoby střídají v různých typech postav. A to od nějakých jako něžných až po třeba jako opilou figuru, až po takovou jako úřednicky strohou a protivnou. A lze předpokládat, což zase já nevím, ale odhaduji, že to má asi i co dočinění s tím, že Marcela Mikulášková zřejmě byla dost komplikovaná a rozervaná osoba, takže předpokládám, že tímhletím chtěli inscenátoři naznačit, že nějakým způsobem to nebylo tak úplně jednoduché. A stejně tak ta inscenace se pohybuje od zcela vážných, velice poetických pasáží až po docela jako ironické, groteskní a takové jako nepřípadné v uvozovkách v žánru, který bychom si označili jako vznešené divadlo poezie, což znovu opakuju, rozhodně není tenhle ten případ. Je to vlastně docela jako zábavná podívaná.
0: Inscenaci Korále kolem hrdla pražského A studia Rubín, která měla premiéru 3. května, pro nás hodnotil divadelní kritik Vladimír Mikulka, redaktor časopisu Svět a divadlo a také internetového serveru Na divadlo. A my za to moc děkujeme.
2: Bylo mi ctí.

0: příjemném houpavém rytmu jsme se nesli v písni Say No More americké písničkářky a pianistky Norry Jones. A teď už je před námi úvaha spisovatele Jana Němce. Má název Lepšo lidi ve Francii.
1: Dění na francouzské literární scéně by nás za normálních okolností nemuselo až tak zajímat. Ostatně v Česku jsme si dlouho mysleli, že nás nemusí zajímat v podstatě nic za prstencem našich hor, máme dost svých starostí. Běžné okolnosti však nepozorovaně vyprchávají a aktuální dění kolem slavného francouzského nakladatelství Grasse má co říct i k situaci u nás. Co se stalo? Nakladatelství Grasse kolektivně opustilo 200 spisovatelů a spisovatelek. Proč? Protože ho koupil miliardář a mediální magnát Vincent Bolloré, o němž se ví, že má vazby na krajní pravici. V souvislosti s událostmi rezignoval také respektovaný šéfredaktor Grassetu Olivier Nora. Nezůstalo jen u rezignace. Autoři sepsali také otevřený dopis. Ačkoliv vzhledem k české praxi by se to vlastně mělo podat opačně. Nezůstalo jen u otevřeného dopisu, autoři vyvodili také osobní důsledky. V dopise pak vysvětlili. Odmítáme být rukojmí ideologické války, která chce zasít autoritářství všude v kultuře a médiích. Nechceme, aby naše myšlenky a naše práce byly vlastnictvím Vincenta Bollorého. Myslím, že už v tom je důležité poučení. I když je obtížné některé věci zvrátit, člověk se jich prostě nemusí osobně účastnit a tím je legitimizovat. Je to jakési minimum sociální akce, které americká protestní kultura už dávno vtělila do hesla Count me out. Se mnou nepočítejte. Možná s tím nic nenadělám, ale aspoň k tomu nebudu přispívat. Jestliže Bolloré, považovaný za francouzského Ruperta Murdocha, vlastní noviny, rádia a televizní stanice, jež tvoří platformu krajní pravici, těžko může vydávat moje romány, i když v Grassetu vycházely třeba posledních 20 let. Možná ještě poučnější je však reakce dalších aktérů francouzské literární scény. K dopisu, který podepsala i v Česku známá jména jako Virginie Despon, Laurent Binet, Vanessa Sprengora nebo Bernard Henri Lévy, se po zveřejnění přidala další stovka spisovatelů z úplně jiných nakladatelství. Syndikát francouzských knihkupců zase podpořil šéfredaktora Oliviera Noru a vyjádřil znepokojení nad vývojem v největším nakladatelském domě ve Francii, kde se autoritářské vize a poslušnost začaly nadřazovat obsahu a kvalitě. Další hráč, francouzská společnost spisovatelů, podpořila návrh zákona, podle nějž by se do autorských smluv vkládala klauzule o svědomí. Ta by autorům dovolovala rozvázat spolupráci a ponechat si plná práva k autorským dílům, pokud by se výrazně měnila ediční politika nakladatelství, jako se to právě děje v Grassetu. Zatímco heslo Se mnou nepočítejte je jakýmsi osobním minimem, heslo Tohle si nenecháme líbit aktivizuje a spojuje. Vincenta Bollorého prý protesty překvapily. Reagoval ovšem známým způsobem. Spisovatele označil za, cituji, malou skupinku, která se domnívá být nad vším a nade všemi. Kdyby nebyl Francouz, mohl by říct, že jde o lepšo lidi. Nic lepšího podle všeho nezbývá ani nám. Přijmout osobní důsledky, i když mohou být nepříjemné, a hlavně začít spolupracovat.
0: O lepšo lidech ve Francii uvažoval ve své vltavské eseji spisovatel Jan Němec a vysek jeho úvaze, ale třeba také k zamyšlením Adama Burziče, Pavly Melkové nebo Niny Rutové můžete vracet na našem staničním webu vltava.rozhlas.cz.

0: Jak poznat během krátké chvíle, kdo se hodí pro filmovou roli?
1: Podcastingu po natáčení, aneb hledání důvěry a autenticity.
0: Další ze série Art Café k 80. výročí pražské FAMU moderuje Agáta Hrnčířová 7. května po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Dobré odpoledne, je 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Íránu bombardováním. Stalo by se tak, pokud Teherán nepřistoupí na dohodu, která by vedla k otevření Hormuzského průlivu. Trump to napsal v příspěvku na své síti Truth Social. Podle šéfa Bílého domu vedou Spojené státy s Íránem velmi pokročilá jednání. Trump kvůli tomu pozastavil i projekt Svoboda. Díky němu začaly v pondělí Hormuzským průlivem s americkým doprovodem proplouvat některé uvízlé lodě. Mimořádná opatření kvůli suchu vyhlásilo vedení Zlínského kraje. Až do odvolání nesmí lidé spalovat hořlavé látky nebo rozdělávat ohně na volném prostranství. Řekl to dnes hejtman kraje Radim Holiš z hnutí ANO. Kvůli suchému a větrnému počasí se hasiči na Zlínsku potýkali v předchozích dnech s větším množstvím požárů. Třetí stupeň vyhlásili hasiči o víkendu, například kvůli požáru na Kroměřížsku. Výstrahu vydal také Český hydrometeorologický ústav, platí až do odvolání pro Moravu a také pro Slezsko. Rusko dnes otevřelo národní pavilon na bienále umění v italských Benátkách, a to poprvé od začátku celoplošné invaze na Ukrajinu. Jedné z nejvýznamnějších přehlídek současného umění na světě teď kvůli tomu hrozí odebrání financování z některých evropských fondů. To označil ruský velvyslanec v Římě Alexej Paramonov za brutální diktát. U pavilonu dnes protestovali stovky lidí, kteří odmítají režim ruského prezidenta Vladimíra Putina. Dnes v noci čekáme většinou oblačno a jen ojedinělé přehánky v západní polovině republiky a v první polovině noci ještě místy přehánky nebo dokonce i bouřky. Nejnižší teploty v Čechách 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky a ojedinělé také bouřky. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty zítra vystoupí na 16 až 20. Na západě se budou pohybovat kolem 14, na Moravě a ve Slezsku od 19 do 23 a na horách v Čechách kolem 8, na Moravě a ve Slezsku pak kolem 12 stupňů Celsia. A více zpráv vám přinášíme na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Kapela Neres a Lucia, tým Františka Uhlíře nebo jazzmeni Dan Töpfer a Ben Wendel na vás čekají v poslední půlhodině středeční Odpolední Vltavy. Připomeneme ale také českého jazzmena Pavla Kořínka, který včera večer v Brně převzal cenu Gustava Broma. Teď už si ale slovo bere Fešák Kurt Elling z desky Dedicated to You. Vybíráme píseň They Say It's Wonderful.

0: Poctu nahrávce Johnny Coltrane and Johnny Hartman z roku 1963 složil právě teď tady na desce Dedicated to You americký jazzman Kurt Elling. Teď jsme právě slyšeli jeho píseň They Say It's Wonderful. A v dnešním akcentu složíme poctu jiné osobnosti, totiž britskému přírodovědci Davidu Attenboroughovi, a podrobnosti nám přichází říct, aniž by se přitom zakoktal moderátor Saša Michalides. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, to dělám běžně, takže to nevím, nemůžu to slíbit. Nicméně David Attenborough se nezakoktává, nebo alespoň v tom výsledném střihu my to nevidíme. Je to naprosto výjimečná osobnost. Vlastně dá se říci nejenom světové přírodopisné scény, ale i vlastně médií, protože on skutečně tou svojí prací pro BBC v průběhu těch mnoha desítek let, kdy se tam podílel ať už manažersky, nebo právě jako průvodce těmi přírodopisnými seriály, to skutečně nastavil úplně jiná pravidla na to, jakým způsobem se točí, jakým způsobem se příroda představuje, a v posledních mnoha letech vlastně je tam i silný ekologický apel. Ale my ten dnešní akcent nemáme postavený jenom pouze jedině na tom, kdo byl David Attenborough, protože od toho máme osudy na Vltavě, které jsou k dispozici k poslechu, ale my se vlastně s dvěma aktivními toho, jak se fotí nebo jak se točí v přírodě, jak se budeme bavit právě, jaká úskalí to může přinášet, a také, jak to technologie všechno posunuly a jestli už mnohé z toho není vlastně tak trošku narafičené.
0: Mm-hmm. Koho jste přizvali k diskuzi nad focením přírody nebo tvorbou v přírodě?
1: Máme dva povolené lidi, protože přijde kameraman mimo jiné dokumentu Planeta Praha a Planeta Česko Jiří Petr, a společně s ním přijde fotograf Václav Šilha, který opravdu procestoval úplně všechny světadíly a mimo jiné uveřejnil své fotky na BBC Wildlife Magazine nebo v National Geographic.
0: Tak to bude výpravný akcent. Dnes na Vltavě si ho můžete naladit v 16.30. K poslechu nás právě teď poutavě přišel pozvat moderátor Saša Michalides. My za to moc děkujeme, ať se daří.
1: Taky díky.

0: Druhou část kvartetu pro housle, violu, violončelo a klavír a-mol Joaquina Turiny teď do středečního odpoledního proudu na Vltavě vnesli hráči ansámblu Variabl. Je 16 hodin a téměř 14 minut a nezbývá tedy, než otevřít dnešní poslední odpolední téma. Patřit bude kontrabasistovi, pianistovi, skladateli a především velkému jazzmenovi Petru Kořínkovi, který včera večer v Brně převzal cenu Gustava Broma. Tu každoročně uděluje Český rozhlas Brno. A legendární jazzový hudebník z Brna také pochází svou jazzovou hudbou, ale rodiště výrazně přesáhl. Na hudební scéně působí přes 50 let a za tu dobu nahrál desítky alb, vystupoval na mnoha koncertech nejen v Česku nebo na Slovensku, ale i po celé Evropě.
1: Kontrabasové solo Petra Kořínka znělo ve studiu Českého rozhlasu Brno v roce 2008, kde tehdy koncertoval se svým triem. Cenu Gustava Broma, kterou Český rozhlas Brno každý rok uděluje za celoživotní přínos jazzové scéně, si Petr Kořínek převzal v brněnském Sonocentru.
2: Přátelé, Petr Kořínek, děkuji tímhle poroče Českému rozhlasu všem lidem, kteří se na této ceně podílejí.
1: Ocenění Petr Kořínek podle svých slov považuje za velkou poctu.
2: Samozřejmě je to hrozně milé i v tom smyslu, že jsou Brňák. A je mi ctí, že mohu získat cenu takové osobnosti, jako byl Gustav Brom.
3: Dá se asi říct, že ten hlavní důvod toho, proč jste tu večer, je kromě vás i váš kontrabas, který je s vámi neodmyslitelně spjatý. Co na tom nástroji máte nejradši, co je na něm nejkrásnější?
2: No, musím říct, že tedy jsem se k tomu nástroji dostal víceméně divným řízením osudu. Původně jsem byl přijat na konzervatoř na klavír, ale šel jsem na střední všeobecně vzdělávací školu a tam jsem teda opravdu zjistil, ne, tudy tvoje cesta životní nepovede. A vrátil jsem se na konzervatoř jako s pokorou a tak mi řekli kamarádi, přihlas se na kontrabas.
1: Mezi kolegy je Petr Kořínek uznávaný i jako skladatel. Hudbu psal jak pro menší formace, tak velké jazzové orchestry.
2: Samozřejmě pro větší orchestr, než je klasické třeba jazzové trio, kvarteto, kvinteto. Člověk musí už potom znát, já nevím, nástroje, rozsahy těch nástrojů, barvu těch nástrojů a všechny ty zákonitosti, které patří k tomu řemeslu. Myslím si, že mě těšilo vždycky psát prostě.
1: Vedle Petra Kořínka stojí i loňský laureát ceny Gustava Broma, Milan Kašuba. Pane Kašubo, jaké to je předávat to žezlo vašemu, řekněme, hudebnímu kolegovi?
4: To je něco úžasného, opravdu. Teď my spolu s Petrem už spolupracujeme 35 roků. Ten nepřekonatelný přátelský vztah, to je, myslím si, to nejdůležitější.
1: Za svou víc než 50-letou kariéru Petr Kořínek hrál s mnoha významnými umělci a hudebními tělesy. Například s Lacem Déčím, SHQ Karla Velebného a působil i v jazzovém orchestru Československého rozhlasu. Nositele ceny Gustava Broma vybírá komise složená z hudebníků a dalších osobností. Jedním z porotců je i hudební publicista Max Wittmann mladší.
5: Členové toho anketního kruhu mají jistou inspiraci, protože vždy před tím hlasováním zveřejňujeme výsledky toho loňského. Pan Kořínek v tom předchozím hlasování získal hodně hlasů, takže ti hlasující mohli být inspirováni.
1: Český rozhlas Brno cenu uděluje od roku 1998. Z Brna Šimon Franc, Český rozhlas.

0: Myslím, že každá žena touží někdy v životě vyslovit větu ty jsi ten pravý. Teď právě ji na Vltavě vyslovila Lucie Šoralová, a to v 16 hodin a 20 minut. A dnes je 6. května roku 2026. My se ale dnes večer na Vltavě vrátíme do stejného dne roku 1856, tedy 170 let v čase nazpět. Právě tehdy se v moravském městečku Příbor narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Jiří Kamen na Freudovu počest připravil už v roce 2016 dvouhodinové pásmo rozhovorů, reportážních záběrů, literárních ukázek a hudby, které nazval Role pohovky v říši nevědomí. Aneb velký muž z malého Kumbálu na severu Moravy dobývá Vídeň a svět. Nabídneme vám ho dnes v rámci večeru na téma a budeme se v něm věnovat nejen Freudovu vztahu k Příboru, k českým stopám ve Freudově díle a životě, ale také Freudově Vídni.
1: Freuda a jeho rodinu to táhne do lesů. Děti vklouznou do dirndlů a kraťasů. Freud si oblékne kožené kalhoty s nohavicemi po kolena, zelenou kazajku s kamzičí štětkou a pak alou na houby. Freud sběrače vede a pokaždé je to on, kdo ostřížím zrakem objeví nejkrásnější houby na nejskrytějších místech. Popoběhne o pár kroků, sejme klobouk, hodí po houbě a pak ostře zapíská na stříbrnou píšťalku tak, aby z podrostu přivolal všechny houbaře. Když se celá rodina zbožně shromáždí, otec konečně nadzvedne klobouk a nechá každého obdivovat ukořistěný kousek. Většinou je to pak Anna, kdo smí houbu uložit do košíku.
0: Večer na téma u příležitosti dnešního 170. výročí narození Sigmunda Freuda uvádíme na Vltavě od 20 hodin. A zítra úderem 6. hodiny začne ranní mozaika napěchovaná aktualitami z kulturního dění a samozřejmě také pestrým žánrovým mixem muziky. Po 7. hodině vás pozveme na výstavu Lustig, svědek k rozvratu lidskosti v Muzeu literatury, která připomíná 100 let od autorova narození. Po 8. hodině se pak na lince Praha-Liberec spojíme s Tomášem Pilátem, který sleduje zahájení festivalu animovaného filmu Anifilm. A animovanému filmu, respektive hudbě z animovaných filmů, bude Tomáš věnovat také svou zítřejší krátkou filmovou klapku. A po 9. hodině se pak budeme věnovat knize Bohuslav Fuchs a až žet, a to s jedním z autorů Michalem Konečným, který nám připomene život i dílo tohoto českého architekta, urbanisty, designéra, teoretika, také dlouholetého pedagoga Brněnské fakulty architektury. Pro středeční odpoledne s datem 6. května je to vše. Provázela vás Markéta Kaňková a teď vás také od mikrofonu zdraví za zbytek týmu, za Jana Zítku, editora, a také za Natašu Vodvářkovou z techniky. Přejeme vám krásný podvečer a samozřejmě i další dobrý poslech vltavského programu. Opatrně.

0: 100 let od vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu a 80 let od založení Pražského jara.
1: Hned dvě velká hudební výročí spojuje letošní zahajovací koncert festivalu.
0: Smetanova Má vlast v podání rozhlasových symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky.
1: Poslouchejte živě 12. května od 20 hodin na Vltavě.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Nepotřebuješ pomoc?
2: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
1: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
2: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
1: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
2: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
1: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Akcent.
1: 9 Attenborough oslaví 8. května 100. narozeniny. Významného britského přírodovědce, režiséra, scénáristu a dokumentaristu připomínáme ve vltavské rubrice Osudy. Co David Attenborough a jeho práce znamená pro další dokumentaristy? Jak se natáčí a jak se fotí příroda a v přírodě? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ve studiu jsou s námi hlavní kameraman dokumentu Planeta Praha a Planeta Česko, Jiří Petr. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A fotograf přírody a lidí Václav Šilha, jeho snímky uveřejnil třeba BBC Wildlife Magazine anebo National Geographic. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A z vašeho pohledu dá se říct, že David Attenborough skutečně vytvořil nějaký moderní jazyk přírodopisného dokumentu, Jiří?
2: No tak určitě naprosto výjimečný a prostě ta kvalita těch filmů, které on vytváří, nebo které on je často i režisérem, scénáristou, tak ty jsou naprosto
1: průvodcem,
2: tak jsou naprosto jako vynikající. To je vlastně světová špička.
1: Ale proč?
2: No je to dokonale propracované. Ty britské týmy, jak my jsme já jsem poznal jenom lehce jejich práci, tak to je něco neuvěřitelného. Oni mají třeba 16 štábů. Na jeden film. A je to hrozně moc lidí na tom pracuje a ta kvalita se tam pak jako pozná. No.
1: A takže Václave, pro vás jako pro fotografa je vlastně postava Davida Attenborougha něčím zajímavá, důležitá?
3: Strašně moc věc má. Já bych řekl, že za prvý je to hromný populizátor, což je pro mě asi největší věc, protože on dokázal opravdu, dejme tomu těch 60. let, opravdu právě ten model v podstatě dávat do lidí. Lidi to začalo zajímat, což bylo hrozně zajímavý a ještě ke všemu je nesmírně vzdělaný, jo, což a rozuměl ty věci, což třeba jako populizátorku já beru třeba John Adams taky, ale ta zase těm zvířatům až tolik nerozuměla, jako, jo, ale na rozdíl právě od Attenborougha.
1: Je David Attenborough z hlediska, řekněme, historie přírodopisných dokumentů tou nejvýznačnější osobností, anebo jenom tou, která skutečně nejvíce vynikla právě proto, že byl součástí BBC?
2: Těžko říct, no tak určitě asi jeden z nejvýznamnějších. Samozřejmě on má jako špičkové i režiséry produkční a samozřejmě ten kameramanský tým, který odvádí neuvěřitelnou práci, ale asi byl výjimečný v tom, jak Václav zmínil, že vlastně on je velký odborník na tu přírodu. Já jsem čet nějaký jeho knihy třeba o ptácích, on má vynikající znalosti a nejenom teda. Takže asi ta kombinace toho, no.
1: Václave, máte pocit, že je nějaká část práce Davida Attenborougha, která právě vlastně přesto, že on, řekněme, vizuálně není to muž, na kterého by se, řekněme, lepily ženy právě proto, že to je třeba Chris Hemsworth, který prostě dělá průvodce také po televizních sériích, nebo není to muž, který by měl fascinující hlasový projev, jako Morgan Freeman, který často vlastně namlouvá přírodopisné dokumenty, ale co vlastně je to, co se podařilo jemu,

0: Není to lama ženských srdcí, asi určitě ne. Nicméně to charisma působí a pak, když se objeví v jakýmkoliv dokumentu na obrazovce, tak je to prostě znát a je to super.
1: Dá se, Jiří, říct, že David Attenborough ovlivnil třeba nějakou jednu generaci nebo dvě generace lidí, kteří se u nás věnují právě natáčení přírody, protože zmíním tak, tak trošku záměrně, protože nejsem si úplně jistý, že vás je tolik.
2: Tak u nás nevím, koho ovlivnil. Určitě ovlivnil strašně moc, myslím, tu generaci těch 60. let, že tam on byl průkopník, že tam se vlastně nevěděl, nebo ještě dřív on vlastně ukázal tu přírodu těm lidem. V tom byl jako výjimečný. No a u nás asi taky, no, určitě.
1: No vás konkrétně no, třeba?
2: Asi určitě.
1: Jakože jste se jako díval na ty dokumentární série a říkal jste si, tak dobře, tady záběrově tohle, takhle to, tady to se na tom podílalo tolik lidí, to já sám asi nedám.
2: No já jsem původně přírodovědec vystudovaný teda na Přírodovědecké fakultě životního prostředí a pak jsem teda se pustil do mimořádného studia na FAMU a pak jsem vlastně přešel už jenom k tomu filmování. Takže to je taky důležitý pro tu profesi, že je třeba mít nějaký základ, když už do té přírody chodíte a ty zvířata nějak se snažíte sledovat tak, abyste o nich něco věděl. To je důležitý.
1: No a Václav, platí to i pro vás? To znamená, že jste také si musel doplnit některé věci tak, abyste přesně věděl, v kterém místě, kde máte být?
0: Je to v podstatě pravidlo, co tady říkal kolega, to platí neustále. Jako jo, já v podstatě každý ráno, když se probudím, si zapnu počítač, v podstatě sleduju, co je novýho, koukám se na fotografie jiných lepších kolegů a říkám si, proč to oni mají tak dobrý a tak špatný. Takže to z toho sebemrsačský tam určitě je. Nicméně ten Attenborough v podstatě mě asi ovlivnil nejvíc tím, že prostě je úžasný, že v podstatě jeden člověk dokáže ovlivnit takovou masu lidí, jako jo. A potom jsem si říkal, že pak, když by vyšla jedna pěkná fotografie a ovlivnilo to jednoho člověka, tak to má smysl.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: Bavíme se s našimi hosty v Akcentu o dokumentování přírody s kameramanem Jiřím Petrem a s fotografem Václavem Žilhou. Myslím, celkem zásadní otázka, která je v souvislosti s vaší prací, tak je čas. Kolik času stojí za jedním záběrem, za jednou fotkou? Jiří.
2: Strašně moc. Čas je skoro rozhodující hodnotou. Já teď vzpomenu jako pěkný příběh. Jsem byl v Polsku, potřebujeme do filmu, který teď děláme, novej pro kina, potřebujeme jeřáby hnízdící, takový ten krásný veliký šedý pták, který hnízdí v rákosinách. A u nás je jich málo a nechtěli jsme úplně jako pronikat do chráněných oblastí, takže v Polsku je jich strašně moc, takže tam máme kolegu, nějakého Piotra. Piotr má pod kontrolou asi 20 hnízd jeřábů, tam je jich hodně, no a vozí vás do toho krytu, to je ten stan, z kterého točíme, za tmy a za tmy vás vyzvedává, to znamená, že se sedíte v tom stanu zkroucených 16 až 18 hodin, no a mně se konkrétně třeba skoro vůbec nic nepodařilo, protože ty jeřáby už byly vyvedeny a skovaly ty mláďata do rákosí, no, takže čas je někdy opravdu už se to nedá skoro vydržet.
1: A předpokládám, že úplně to samé zažívá Václav. A nakolik velkou roli v tom případě hraje náhoda?
0: Obrovskou, protože ještě ke všemu v podstatě vy si můžete vymyslet fotografii, jakou chcete, že jo. A mně se víceméně nikdy nepovedlo, aby to vyšlo tak, jako v mý hlavě, jak jsem si představoval, že jo, ten čas je úplně to samý. Protože si vemte, že 3 dny čekáte u brodu v Masai Mare v Keni s tím, že přejdou pak koně, že jo. Pak se to stá dokonečně objeví, pak je u řeky, čekáte, máte krásný světlo, všechno, že prostě budou přecházet, budou výborné fotky. Pak se plácne ryba ve vodě a stádo se otočí a uteče nazpátek do Tanzánie. To je jako opravdu strašný.
2: Do Tanzánie.
1: A vy nasedáte do auta a jedete do Tanzánie k dalšímu brodu.
0: Ne, já jsem nešťastný, jak šafář do Vršeka, jedu na večeři.
1: Tohle je asi ten základní moment toho, co vlastně my jako laici, jako diváci, divačky zažíváme u té televize, že máme ten pocit, že teda ano, takhle to tam chodí. Ale jak moc vlastně ta realita, kterou vy zažíváte, je podpořená tou dynamikou střihu, tím vlastně záběrováním, tím tou postprodukcí, kterou uděláte tak, aby prostě to světlo opravdu vypadalo tak, jak by mělo vypadat, aby nás to všechny dojelo.
2: No tak právě to filmování přírody je vlastně komplexní záležitost, je to týmová práce, že jo? Ten fotograf musí vlastně udělat do té jedné fotky, musí dostat úplně všecko, pokud možno, co nejvíc, nebo co nejvíc, když to my to musíme vyskládat jako příběh. Takže my děláme vlastně jednotlivé jako fotky nebo záběry, ale potřebujeme různý úhly, různé velikosti a potřebujeme vytvářet ten příběh, což je vlastně na tom to nejtěžší a to právě pan Attenborough jako krásně umí, protože ty původní filmy, nebo takový, co se dělali přírodovědné filmy o chráněných oblastech, tak byly takový, tady roste to, tady roste tamto a tady žije tohle.
1: Jako staré učebnice.
2: Jako taková encyklopedie. A přitom ale je potřeba právě udělat příběh, vyprávět ten příběh a to je to, co ty lidi zaujme. A to vyprávění toho příběhu je strašně těžký, protože je určitá situace, která se odehrává a vy dost často jste tam sám na to v tom krytu nebo někde v tom natáčení. Takže ideálně, když nás třeba víc, to je právě princip těch hochů z BBC, že prostě jich je na jednom místě fakt víc a že to mají pokrytý, nad nima ještě lítá helikoptéra nebo dron, takže pak se jim ten příběh dobře skládá.
1: No ale ani jim se to teda úplně nedaří. Jsem četl nějakou historku o tom, jak se snažili natočit sněžné leopardy v Pákistánu a myslím, že tam strávili dvě zimy dohromady 18 měsíců.
2: No to je těžký opravdu.
1: Pro pár minut záběru. No.
2: Ano. Ale podařily se věci, no, což je neuvěřitelné.
1: Václave, bavíme se tady přesně o krytech, bavíme se tady o tom čase, ale co vlastně všechno vy jako fotograf, právě protože jste sám, na rozdíl od toho filmového štábu, sebou vlastně musíte nosit a rozložit?
0: No, když už jsme u toho sněžného leopardu, tak já jsem taky dostal výborný nápad, že si ho půjdu nafotit, že jo? Takže bylo to úžasné, protože jsem strávil x týdnů v Himalaji, viděl jsem ho, ale byl asi centimetr veliký na té fotografii, protože byl strašně daleko. Nicméně moje štěstí bylo neskonalý, protože vidět takovýhle zvíře je prostě úžasný. A, takže samozřejmě to vybavení je vždycky o vybavení technickým, to znamená těžký fotoaparáty, protože potřebujete mít dlouhý skla a tohleto. Takže to samo o sobě, když si to zkombinuje třeba tady s nadmořskou výškou, tak člověk umírá, ale je to v podstatě vždycky to nejnutnější, hlavně když plůjdu do Antarktidy, tak vím, že tam se zvířata nebojí, tam jsou na 2 metry, až je to protivný, jak prostě si na mě jdou podívat, když chci něco z dálky, tak tam potřebuji toho míň. Když jdu do Afriky, beru si další objektivy a podobně, a to se samozřejmě jako pronese.
1: Jak moc ovlivnila technologie právě natáčení filmů dokumentárních, protože předpokládám, že to je dost velký rozdíl natáčet někdy v 60. 70. letech na filmový pás, kterého je nedostatek, anebo mít 20 fotopastí na digitál a pak si jenom vybírat z toho, co se tam objeví.
2: No tak z těch fotopastí to není úplně ono, ale když vzpomínáte ten film, tak já vlastně začal, protože jsem chtěl dělat ty filmy, co možná nejkvalitnější a pokud se mi podařilo sehnat nějaký peníze, třeba příkladně můj první film o Třeboňsku byl natočený na film. A lidi podvědomě, když nikdo nevěděl, na co je to natočený, tak lidi podvědomě, myslím, že ten film vnímali jako takový to krásný médium a ten film se jako líbil i kvůli tomu, ale bylo to strašně obtížný, protože ten materiál byl hrozně drahý. A proběh, tak kolik to bylo za vteřinu, metr byl, no prostě řádově 20 třeba korun za vteřinu proběhlo tou kamerou. Plus postprodukce toho filmu, muselo to jít do laboratoří. Ani když jste nevěděl, jak to dopadne. To bylo hrozný. A teď ta digitální technologie je naopak úžasná, naopak točíme to až strašně moc a máme problém to pak probírat, ale je fakt, že můžete tu kameru nechat běžet, ten digitální záznam a pak s něj vybrat třeba to nejlepší.
1: No a to nejlepší, Václave, je nějaká fotka, kterou vy si říkáte, jo, tady vlastně se mi všechno sešlo dohromady, zafungovala moje příprava, moje technika, moje intuice a náhoda tak, že to je dokonalý.
0: A já už jsem to někde říkal, já doufám, že jsem takovouhle fotku ještě neudělal. Protože pak, když ji udělám, tak nemá smysl, abych fotil dál. Jo? Takže já pořád čekám, že to nejlepší teprve přijde. Možná je to bláhový, ale já to mám takhle.
1: No a když ještě vlastně zůstaneme právě u té technologie, která se skutečně tou miniaturizací a tím, že vlastně všichni teď jsme fotografové, tak se to změnilo tak, že opravdu všichni se snaží nějakým způsobem něco fotit, včetně hmyzu, který zrovna máme na zahradě. skutečně ta technologie změnila i náš pohled na to, jak vypadají přírodopisné filmy nebo jak vnímáme přírodopisné fotky. Je to skutečně pořád o té technologii, anebo je to o tom oku, o té intuici, o tom talentu toho, kdo je na té druhé straně toho objektivu, Jiří?
2: Tak určitě to bude o znalostech, schopnostech a asi i o talentu, protože ta technika sama o sobě teda vám úplně nepomůže. Pomůže teda hodně, strašně moc pomůže, ale zatím stejně musí být někdo, kdo o tom přemýšlí, jak to má vypadat a hlavně jak se bude skládat a z čeho ten příběh.
1: Ten příběh, vlastně, který zmiňujete, tak to u Jiřího u filmu je vlastně něco, co přesně u Davida Attenborougha sledujeme čím dál tím více. To jsou skutečně prostě jeden příběh krabů, kteří jdou tou dlouhou cestou až k moři, ale Václave, u té fotky ten příběh prostě musí být v tom jednom snímku.
0: Ano. Je to tak, že musí být v tom, a když se to podaří, je to úplně fantastický. Je to možná důvod, proč jsem mi začal fotit, protože hrozně rád vyprávím příběhy, ale nevím psát, teda ne, že bych neuměl, ale není to jako žádný literární díl. Takže hrozně rád fotím a hrozně rád vyprávím příběhy a když se ta fotka opravdu povede s tím, že pomalu nemusí mít popisek, což je úplně nejvíc, jako, tak je to strašně moc. Jako, takže my jsme si už tady řekli před vysíláním, v podstatě naše dvě povolání jsou naprosto odlišné, i když to vypadá fotograf, kameraman. Nicméně ten finál v podstatě chceme budovat stejný asi, jo, to znamená vyprávět příběhy.
1: Je nějaká hranice autenticity, kterou vy osobně neporušujete a vlastně někdy třeba i u dokumentárních filmů nebo i u fotografie porušována je? To znamená, řekněme, nějaké profesní a etické hranice, třeba zasahování do toho příběhu ve své podstatě?
2: No tak samozřejmě snažíme se o to pořád. Právě proto je nebezpečný, když se teď do přírody vrhají lidi, kteří o tom moc nevědí, protože máte spoustu druhů ptáků, který prostě nesnesou nebo velmi obtížně snesou třeba postavení toho stanu. A lidi, kteří to nevědí, a jsou ptáci, kteří jsou citlivější, zvířata jako savci jsou hodně citliví, samozřejmě tam je to velký problém, ale u těch ptáků je celá škála prostě reakcí na to, když tam se přiblížíte a ten kryt nebo ten maskovací stan tam dáte a čekáte. Nebo když čekáte i u nějakého napajedla nebo někde, kde se ptáci shromažďou. Takže určitě je důležitý, aby se nerušily ty zvířata, to je jako naše zásadní etická jaksi rovina. No.
1: No dobře,
2: protože když je rušíte při hnízdění, tak se často může třeba stát, že prostě ten pták to nic opustí, tak tomu se snažíme vyhnout za každou cenu. No.
1: Na druhou stranu dokážu si představit ten tlak, třeba ze strany produkce u filmu, kdy peníze tečou, záběr stále není a někdo z produkce řekne, hele, my už tady nemůžeme být o měsíc díl, takže pojďme tomu nějak na pomoci.
2: No, tak v tomhle tom naštěstí u těch Planet jsme měli jako výjimečnou situaci, že opravdu jsme měli na to slušný rozpočet. Takže jsme si mohli dovolit prostě vysedávat, opakovaně jezdit na místa a tak, takže tlak od produkce nebyl. To bylo výborný.
1: Václave, máte vy nějakou hranici, kterou třeba kolegové nebo kolegyně porušují právě pro získání toho skvělého snímku, co vám je vyloženě bytostně cizí?
0: Já bych neřekl ani kolegova nebo kolegyně, ale je to v podstatě tak, jak jste povídal, že dneska je fotograf úplně každý a když si někdo pořídí fotoaparát nebo mají mobil v podstatě, tak jedna z prvních věcí, kterou jako začne, je příroda v Česku, protože to je nejblíž, není to drahý a absolutně nedodržují to, co by měli dodržovat, takže v podstatě, když vám někde rostou vzácné orchideje, oni jsou schopní kvůli jednomu snímku vlíst v podstatě do rozkvetlý louky, v podstatě celý to tam poničit. Takže je to špatný a ten respekt by k tomu měl být, jako, protože už to není jenom výsada těch, který nějakým způsobem jako tím žijou tu fotografii anebo tím filmováním, ale i tím, že v podstatě dneska je to všechno dostupný.
1: V Akcentu mluvíme o dokumentování přírody. Ve studiu jsou s námi kameraman dokumentů Planeta Praha nebo Planeta Česko Jiří Petra a fotograf lidí a přírody Václav Šilha. A my jsme v situaci, kdy když se dívá člověk někdy na ty dokumentární seriály o přírodě, tak má pocit, že se dívá opravdu na nějaký ale velký blockbuster. Protože nejenom, že v tom je ten příběh, ale jsou v tom ty efekty a mohutná hudba a teď to záběrování je opravdu. Neříkám, že se tam používají triky, teda nevím, jestli nakolik takhle daleko daleko ještě došli tvůrci, že by si řekli, tady si teda potřebujeme trošku pomoct triky, ale nezměnilo se to už až moc? Nechybí nám vlastně potom ta prapodstata, Jiří?
2: Nevím, tak zatím triky bych řekl, že tam moc jako nejsou. Bude otázka, jak se třeba do toho propíše umělá inteligence, protože pokud si načte anebo nakouká nějaký jako typu archiv BBC, tak pak jako je možný všecko. Ale už to některý mý kolegové používají, nedávno mě jeden přítel vysvětloval, jak vlastně potřeboval víc sněhu pod pratura. No, tak požádal měl inteligenci a opravdu to jako vyšlo velmi dobře. Takže to je otázka, myslím, že je to otázka pár let, kdy už do toho začne ta AI-ka vstupovat a to bude jako docela problém.
1: No Václave, vlastně jakou autentickou přírodu my dostáváme skrze fotky a i dokumentární filmy? Právě proto, že je tady snaha se odlišit, být vlastně zajímavý v té záplavě toho, co je k dispozici.
0: Já si myslím, že zatím dostáváme opravdu autentickou, ale je to přesně tak, jak v podstatě všichni víme, protože všichni s tím nějakým způsobem pracujeme s AI. Je otázka, kam se to půjde, kam to nepůjde. Ona i fotografie jako taková, v podstatě spousta lidí to vidí černě, že bude špatná. Já to zase tak úplně špatně na celou fotografii nevidím, tak se nebavíme o wildlife, ale když někdo bude chtít dokument, někdo bude chtít svatbu a podobné věci, tak je to celkem dost nenahraditelný, jako, ale samozřejmě je spousta oborů v podstatě, jako když někdo chce fotit skleničky a podobné věci, tak to se dneska v podstatě už nedělá. Jako.
1: Vy jste toho procestovali skutečně mraky. Byli jste takřka všude na celém světě. Je ještě něco, co nejenom vy, ale i vaše kolegyně a kolegové, dokumentaristi přírody a fotografové přírody, nezdokumentovali? Máme ještě nějaká bílá místa, když pomineme tedy opravdu ty nejhlubší části oceánu, kde věřím, že se ještě dějou věci, o kterých nevíme. Ale jinak, jsou ještě bílá místa?
2: Já myslím, že určitě jsou. Já byl kdysi, před 10 lety cca ve Venezuele dvakrát nebo třikrát, teď bohužel je uzavřená, to je nádherná země a tam teda ty lesy kolem těch řek a tam jsou ještě ty indiánský kmeny původně, který ani nechtějí ten kontakt s tou civilizací, tam myslím, že je hodně co k objevování ještě, kromě hlubin oceánu samozřejmě, ty jsou úplně jako neprozkoumaný.
1: Václavě, předpokládám, že zrovna nejenom příroda a zvířata, ale konkrétně lidi. Je možná to, co ještě nám, řekněme, chybí nám tam určité části té skládačky?
0: Já si myslím, že ani tak moc ne, ale spíš jde o to, jak se na to díváme, protože pak, když se bavíme o Davidovi Attenboroughovi, tak co mu opravdu závidím, že zažil úplně jiný svět. Hmm. Jo? Ale zase na druhou stranu to o nás budou říkat naši vnuci, jo? Takže to není zvláštního, je to tak.
2: Tím bych se vrátil k tomu Třeboňsku, který já jsem poznal jako kluk a na těch rybníkách, to je úžasná krajina i bez těch ptáků, řekněme, ale ty rybníky byly plný života a ty louky byly plný života, lítaly tam motýly a teď, když člověk přijede v rozdílu 40 let na Třeboňsko jako cyklista, tak pořád bude nadšený. Pojede po hrázích, tamhle někde u Stříbřece, přijede ke Nový řece, ke Starý, co je tam nádherný. Ale oni nevědí, jak to vypadalo před těma 40 let. Podobně jako jsem se potápil, natáčel jsem pod vodou, tak lidi, kteří viděli Rudý moře před 40-50 lety, to bylo něco úplně jiného, teď tam není nic, to je prostě prázdný, to moře je mrtvý ve srovnání s tím, jak to vypadalo před 40 lety. Takže to je to, co Václav zmiňuje, že je to obrovský rozdíl. A když tam přijete teď jako nově, nevíte, jak to bylo, tak jste nadšenej zase, pořád. Trochu.
1: Nejsem si úplně jistý, že jste mě potěšil.
0: Já to samé je v podstatě u těch etnik, který nějakým způsobem dokumentují těch kmenů, protože my v mnoha případech říkáme příroda de Zugrund, což je v mnoha případech velká pravda. Ale ty lidské kultury, tam to jde ještě rychleji, v podstatě, jo. Takže to, co dneska nafotím já, vím, že můj vnuk už neuvidí, pakliže je z kmene jenom posledních 300, 200, 150 lidí, tak prostě není šance, že prostě ta kultura se změní. Kor, když ještě ke všemu, oni neumějí psát, nemají písmo, v podstatě všechno na ústním podání, tak v podstatě ta kultura zmizí a je to obrovská škoda.
1: Je něco, co máte v plánu, že si říkáte, tohle to je něco, co chci natočit, nafotit, Jiří?
2: Těžká otázka. Pořád je něco, já mám spoustu, protože ten svět přírody je tak nepřeberný, že já bych potřeboval 20 životů na to, abych to obsáhnul. Mám teda přátelé, fotografy.
1: Nemáte zlatý grál nějaký?
2: Ne, asi ne. Zlatý grál je prostě vyfotit nebo teda natočit nějakou hezkou scénu, hezký záběr v nádherném světle, že jo. Protože typu jako Slavík Modráček třeba zpívá v Rákosi a může toho natočit na 100 způsobů, ale jenom ten jeden je ten svatý grál a to je to, že bude ranní slunce, bude zima a jemu ze zobáčku bude pár proti slunci. Takže to je ten záběr, o kterém Václav se zmiňuje, že to je ten, ke kterému je třeba se dopracovat. A všecko ostatní je dobrý, ale ještě na to čekáme. Že?
1: Dobře, Václav říkal, že také ještě ten svůj nejlepší snímek nevyfotil, ale když by si měl vybrat, co by to bylo? Zvíře, člověk?
0: Mně to v podstatě asi v poslední době spíš ty lidi, protože tam já cítím opravdu velký úbytek v podstatě toho lidství a té kultury jako takový, protože v podstatě, ať už vezmeme, že celý svět se westernizace, islamizace, christianizace a to všechno válcuje v podstatě ty původní věci. A to, že tady před 17 tisíci lety žil lovec a sběrač a pak přišli zemědělci, že jo, v tu dobu, tak on měl 2000 let na to, aby se adaptoval v podstatě na toho zemědělce. Tady ty lidi na to mají 50 let a úplně to zmizí.
1: V dnešním pořadu Akcent jsme se věnovali dokumentování přírody. Ve studiu s námi byli kameraman, hlavní kameraman dokumentů Planeta Praha a Planeta Česko Jiří Petr. Moc děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: A fotograf lidí a přírody Václav Šilha, jeho snímky uveřejnil třeba BBC Wildlife Magazine nebo National Geographic. Moc díky vám.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: A vy si můžete poslechnout na Vltavě osudy významného britského přírodovědce Davida Attenborougha, který se dožívá 8. května 100 let. Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V části Česka až do dnešní půlnoci hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí v pásu od jihozápadních Čech přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci pak budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru. Jednostranné příměří, vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, které začalo platit o půlnoci, nefunguje. Ruská armáda po celý den útočí na stovky cílů na Ukrajině. Například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu. Balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že nedodržují příměří a zaútočili na Krym. Ve věku 87 let zemřel americký mediální magnát a zakladatel zpravodajské televize CNN Ted Turner. S odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises o tom dnes informovala CNN. Podle agentury AFP podnikatel a filantrop trpěl neurodegenerativním onemocněním. Turner v roce 1980 založil vůbec první televizní stanici, která vysílala zpravodajství 24 hodin denně. CNN byla zároveň první americkou televizí s čistě zpravodajským programem. Zítra bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Teploty zítra vystoupí na 16 až 20, na západě se budou pohybovat kolem 14, na Moravě a ve Slezsku od 19 až do 23 a na horách v Čechách kolem 8, na Moravě a ve Slezsku kolem 12 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Ty na Vltavě v 17 hodin a 2 minuty dočetla Markéta Kaňková. Přeje vám příjemný podvečer. Užijte si poslech Art Café Jiřího Moravčíka.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Dnes si budeme pouštět ukázky z nových alb ze scény World Music, tedy hudby celého světa, neznající hranice žánrů ani států. V dubnovém pořadu jsem vám představil pouštní blues a připomněl spolupráci malijského génia Ali Farka Tureho s americkým kytaristou Ray Kudrem. Natočili spolu Grammy oceněné album Talking Timbuktu. Nicméně Ali Farka Ture tehdy opouštěl Spojené státy se slovy nic jsem se od Američanů nenaučil. Proč to připomínám? Od 90. let se totiž do západní Afriky hrnuli davy západních muzikantů s přesvědčením, že tu najdou zlatý hudební grál. Zastavili se tu na pár dnů, rychle s místními muzikanty něco spíchli a šup do letadla. Při návratu ani nemuseli říkat, že se nic nenaučili a nic nepochopili. Z nahrávek to bylo slyšet. Ti chytřejší a empatičtější západňáci ale brzy přišli na to, že se v západní Africe nemohou, jak se říká, jen otočit na patě. Je nutné tu strávit několik měsíců nebo let a naučit se, jak místní hudba hraje, jakou má historii a co všechno s ní souvisí. Protože pro západoafričany to není jenom o hudbě, ale také o mnoha dalších důležitých věcech. Francouzský rockový kytarista Vince Olivene se svými dvěma bratry do západní Afriky pravidelně jezdí od 90. let. Skupinu Kunbe s Malíci ale založil až v roce 2012, kdy si byl jistý, že v tradičních stylech nebude plavat. Kunbe, co znamená setkání, právě vydali druhé album Fanga, neboli Mocnou sílu.

Jihoafrickou skupinu BCUC z proslulé čtvrti Soweto, napojené na metropoli Johannesburg, charakterizuje jediné slovo – nepopsatelná. Nestačí totiž poslouchat. Sedm zpěváků a bubeníků s baskytaristou musíte za každou cenu vidět na koncertu. Teprve pak pochopíte, odkud se v nich bere energie atomové elektrárny. Jedou úplně na doraz a všechno vám to přijde jako zuřivá gospel soul punková mše vedená kazatelem Jovim Kosim, tedy hlavním zpěvákem a lídrem jedné z nejradikálnějších skupin z Afriky. BCU si právě vydali páté album The Road Is Never Easy, přinášející prý zábavu a afropsychedelický oheň ze Soweta. Yes, yes, yo. Music for the people.

Název BCUC volně překládáme jako lidé Bantu si svobodně uvědomují život. A členové skupiny se vidí jako moderní bojovníci za svobodu, kteří musí světu vyprávět příběh o minulosti, přítomnosti a budoucnosti Soveta. Tohle ikonické předměstí a symbol apartheidu je pro BCUC alfou a omegou všeho. Vztahuje se k němu i název nového alba, v překladu Cesta nikdy nebyla snadná. Apartheid sice skončil, ale život chudých dělníků ze Zlatých dolů se tu prý moc nezměnil a podle skupiny se mnoho snů a nadějí nikdy nenaplnilo. A segregace, které čelí, se sice už netýká barvy pleti, ale společenské třídy. Lidé tu vždycky nosili těžká břemena, ale když se ze Soveta, nemůžeš se nikdy vzdát, zpívají BCUC v následující skladbě Sebenzela.

BCUC, původně sdružení pouličních básníků, reperů, hudebníků a výtvarníků, existují už přes 20 let. A v Jihoafrické republice, aktuálně Centru africké elektronické hudby, představují unikum. Namísto na nástroje spoléhají pouze na své hlasy, bubny a poezii. V improvizačním rauši chrlí směs tradičních stylů, soulu, gasplu, hiphopu a punku, které říkají hudba od lidí pro lidi. Začínali v přepravním kontejneru nedaleko kostela, odkud pastor a legendární bojovník proti apartheidu Desmond Tutu organizoval útěky hledaných aktivistů. BCUC se nikdy nepovažovali za politickou skupinu, nicméně vše, o čem zpívají, se vlastně politiky týká. Ale dokážou to vyslovit docela poeticky, jako v následující skladbě, kde zpívají. Život stojí za nic a v hlavě mám tolik snů a přání, že se z toho asi zblázním. Já chci si dovolit pizzu s extra sýrem a být známý na Ibize.

zpívajú. Album BCUC nahráli během posledního turné v Mnichově, v bývalém vojenském bunkru z druhé světové války, který předělali na studio. A vysvětlení si zaslouží také obal s vyobrazenou krabičkou zápalek, což je další ze symbolů Soveta, kde během apartheidu s nimi zapalovali vládní budovy a auta. Krabička také sloužila jako nositel tajných zpráv a telefonních čísel. Přesto v následující skladbě BCUC prosí, abychom nenechali svá srdce bloudit a byli v souladu s pokorou. Auto.

0: Café.
1: Když jsem před 40 lety začínal poslouchat hudbu z Afriky, nalezlo mě do hlavy, proč se skoro všichni hudebníci jmenují Keita, Sisoko nebo Koyote. A bylo mě vysvětleno, že jde o členy griotských rodů, jejichž historie se odvíjí od počátku starobylé říše Mali, vzniklé ve 12. století. Tehdy byl za prvního griota králem Suniatem Keitou určen Bale Faseke Koyate. A pokud se malijská zpěvačka jmenuje Sally Koyate, nemůže být sporu o tom, že patří do pokrevní linie prvního griota. A víte, od koho to vím s tím prvním griotem? Od světově proslulého hráče na lutnu Ngoni Baseku Koyateho, který mě kdysi historii své rodiny vyprávěl, a protože otcem Sally je jeho bratr Andra, příběh se hezky uzavírá. A je samozřejmostí, že na debutovém albu dcery nazvaném Mali Klen vévodí jeho loutna Ngoni. Zkrátka posloucháme málem rodinné album, protože do sboru se zapojila také sestřenice Kankou Koyate.

Sally Kojaté si většinu skladeb na debutové album Malý Kelen složila sama. A je vám asi jasné, že o skvělé muzikanty neměla nouzi. V následující skladbě slyšíme třeba, jak se do sebe zaplétají struny otcovy loutny a kytary Gumba Kojatého, který i přes chodu men do rodinné linie nepatří. Za to je považovaný za jednoho z nejlepších žijících hráčů a u nás jsme ho viděli například v kapelách zpěváku Salifa Keysangare.

Finsko si vždycky potrpělo na ujeté kapely s ujetým humorem, u kterého nám ale často zamrzl úsměv na rtech. Čtveřice Suistamon Sako také na první pohled působí, jako by dorazila z nějaké hodně odvázané burlesky. Za jejich bizarními kostýmy a bláznivými videoklipy se ale skrývá docela dost údajná kritika ohledně globalizace, ochrany přírody a populistických politiků, zaklínajících se nebezpečí migrace. Název Suistamon Sako překládáme jako elektřina ze Suistamo, tedy městečka z ruské části Karelie, odkud Finové čerpají inspirace z tradiční hudby. Především skvělá akordeonistka Anne-Marie a zpěvačka Réta Kaisa Illes. Doplňuje zpívající rapper a elektroproducent a právě na kontrastu energického akordeonu a elektroniky stojí hudba skupiny, kterou sama nazývá Ethno Trans Techno. Nové album nese název Lunta Tupan, tedy Sníh do mě, a o sněhu její následující skladba Mami pojď k oknu. Což pro ní znamená, že se kouká na děti, jak v 20-stupňovém mrazu zametají zasněžený kopec. A co tou absurditou skupina míní? Že společnost stále víc nechává starosti, a to i ty nesplnitelné, na bedrech mladých a neskušených, tím pádem schopných přistoupit i na tu největší pitominu.

Finská skupina Suistamon Sako má svou potřebu stát se protisílou šedivosti pořádně promyšlenou. Jejich koncerty jsou proslulé naprosto strhující energií a pokud jde o vizualizaci, spolupracují s předními finskými módními návrháři a režiséry fantastických videoklipů, dokreslujících písně skupiny, které se prý nikdy nepřestanou ptát, jak je to být dobrým člověkem. A měli byste vědět, že Suistamon Sako přitom nečekají na vaše svolení. Prostě si bez ptání zaberou prostor svým tradmoderním duněním a mimořádnými hlasy. Platí to také pro vydařené nové album Lunta Tupan.

Kdo by neznal bangru, vysoce rytmickou hudbu, bez které se neobejde snad žádný bollywoodský trhák, ani pořádná taneční party. Bangra je dnes globálním stylem a už si málo kdo vzpomene, že se původně jedná o lidovou hudbu z indicko-pakistánského regionu Panjab. Nedávno nám to album Desi s podtitulem Duše Panjábu připomněl legendární britský hráč na tabla Kulžit Bamra.

Bangra se ve Velké Británii objevila s poválečnými emigranty a zprvu zněla pouze v asijských komunitách. Ke zvýšené popularitě přispělo napojení na moderní západní nástroje. A tak bangra od 70. let postupně vedle Londýna roztančila většinu britských měst a její ostře rytmická nálož s charakteristickým zvukem bubnu dola, bobinku tabla se začlenila do britské pop music. O 20 let později se z první generaci imigrantů narozených v Británii bangra pevně usadila v londýnském multikulturním prostředí. Spojila s karibskou generací Windrush a početnou západoafrickou diasporou a stala základním kamenem takzvaného asijského undergroundu, ve kterém se bubny dol skřížily s elektronikou, hip-hopem, rockem a dubem. Samotná bangra si ale dál žila svým životem a z hlasy masově populárních zpěváků, mezi kterými se stal králem Malkit Singh, který mimochodem v červenci vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Jedním z nejdůležitějších zvukových architektů bangry byl Singhův blízký spolupracovník, geniální hráč na tabla, skladatel a producent Kuljit Bamra. Oba průkopníci bangry sice od královny obdrželi řád britského impéria, ale ruku na srdce, vážení posluchači, kdo z vás je ale zná? Málo kdo, buďme k sobě upřímní. A proto se legendární Kuljit Bamra musí občas připomínat zajímavými alby. A nedávno asi tím nejrozmáchlejším. Desi duše Panžábu obsahuje 17 skladeb a zpívá na něm celá řada hvězd zlaté éry bangry a styl nám představí v podobě málem jako ze 70. let. Žádná přepáleně agresivní elektronika jako u asijského undergroundu, natož politické komentáře k současnosti. Ne, Kuljit Bamra, držitel řádu britského impéria, nás chce skvělou bangru především roztančit. A než si ho poslechneme, s přáním hezkého zbytku dne se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: Novinky ze světa World Music představil dnes Jiří Moravčík, také třeba novou desku Kunjiho Bamry, který se proslavil a který je považován za jeden z archetypů stylu bangra, skladatel a producent po zásluze vyznamenaný královnou řádem britského impéria. Zítra budeme vysílat Art Café k 80 letům FAMU. Podíváme se na to, co obnáší práce s herci a herečkami od castingu až po samotné natáčení. V čem může být tato fáze pro herce a herečky zranitelná, tedy krátké setkání na castingu, jak lze z něho poznat, že je herec pro roli ten pravý. To jsou otázky, které budou zodpovězeny v zítřejším odpoledním magazínu. Ten můžete poslouchat jako vždy po 17. hodině. O hodinu více vás zdraví z vltavského studia Daniela Čermáková, zve k poslechu hudby opět. Je tu středeční Hudba bez hranic se Zdeňkem Přidalem.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si pustíme ukázky z nejnovějšího alba trumpetisty se slavnými kubánskými kořeny Adama O'Ferrilla. Pohodový poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Většina jazzových fanoušků pravděpodobně zaznamenalo jméno 31-letého trumpetisty Arama O'Farrella v souvislosti se slavným kubánským rodem. Je vnukem jednoho z průkopníků kubánského jazzu, skladatele, aranžéra a kapelníka Chica O'Farrella a synem pianisty Artura O'Farrella. V jehož newyorském big bandu s názvem Afro-Latin Jazz Orchestra dodnes hrává. Ve středečním jazzovém podvečeru jsme jej také slyšeli třeba jako sidemana v kapele Sonic Wonder pianistky Hiromi nebo v sextetu kytaristky Mary Halvorsen. Tento vynikající instrumentalista a talentovaný skladatel nicméně natočil už 5 alb jako lídr. Na nedávno vydané v pořadí 6. desce nazvané Elephant představuje své nové kvarteto, sestavené z vycházejících hvězd newyorské scény. Pianistky a hráčky na syntezátor Yvonne Rogers, O'Farrellova dlouholetého spolupracovníka basisty Waltera Stinsona a kamaráda ze střední, bubeníka Russella Holtzmana. Deska Elephant opět odráží Adamův charakter milovníka umění, otevřeného širokému spektru vlivů. Hudebně zahrnuje jeho afrokubánské kořeny, post-bop, ale třeba elektronickou nebo filmovou hudbu. Vyhledává ovšem i nehudební inspiraci. U předchozího alba to třeba byla literatura konce 20. a 30. let minulého století a i tentokrát najdete na desce literární odkazy. O'Farrell se prý inspiroval také kultovní sérií akčních adventur, videoher s názvem The Legend of Zelda nebo seriálem Davida Lynche Twin Peaks.

Někteří kritikové zdůrazňují, že deska Elefant je spíše dílo skladatele než exhibice temperamentního solisty, který se nechává doprovázet svou rytmickou sekcí. Sám O'Farrell se v jednom z rozhovorů nechal slyšet, že jeho záměrem bylo vytvořit emocionální kontrasty napříč celým albem a na své spoluhráče se spoléhal, že v případě potřeby vnesou do skladeb povznášející náladu. Svébytné místo má v tomto ohledu v repertoáru desky třídílná suita pojmenovaná Sea Triptych. Z níž před chvilkou dozněla meditativní druhá část s názvem The Three of Us Floating. Následující Thank You Song by zas mohl být osobitou variací třeba nějaké písně od skupiny Coldplay.

To byla atmosférická skladba Bibo no Aozora. Jediný převzatý kus na desce Elephant, původně z pera japonského hudebního vizionáře, mimo jiné legendy avantgardní elektronické a filmové hudby, Ryuichiho Sakamoto. Milé posluchačky, milí posluchači, na závěr dnešního jazzového podvečera stihneme z nové desky trumpetisty Adama Auferila ještě jednu ukázku, skladbu s názvem Herkimer Diamond. Pěkný večer vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Kubánská krev koluje v žilách amerického trumpetisty Adama O'Ferrilla. Jeho novou desku Elefant nám představil Zdeněk Přidal. Na americký jih se teď přestěhujeme nejenom v místě, ale také v čase.
1: Socher slaví 100 let.
2: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: To je už po deváté americká klasika, bestseller americké spisovatelky Harper Leeové Jako zabít ptáčka. My vám teď nabízíme devátou část tohoto románu ze 30. let 20. století. Účinkuje Beata Kaňoková v režii Josefa Kačmarčíka a z překladu Marcely Maškové a Igora Hájka připravila tuto celkem 15-dílnou četbu na pokračování Iveta Novotná.

Byla neděle. Po večeři jsme se s Jamem chystali prožít večer obvyklým způsobem, když Etikus udělal něco, co nás zaujalo. Přišel do pokoje s dlouhou elektrickou šňůrou. Na jejím konci byla připojena žárovka. Jdu na chvilku ven, oznámil nám. Budete v posteli, až se vrátím, tak vám dám dobrou noc už teď. Na to si nasadil klobouk a vyšel zadními dveřmi. Za nějakou chvíli jsem popřála tetě a bratrovi dobrou noc a byla jsem už zabrána do čtení, když jsem zaslechla, jak Jam u sebe v pokoji šramotí. Zvuky, které se odtamtud ozývaly, když se ukládal k spánku, mi byly tak známé, že jsem zaklepala na jeho dveře. Proč si nejdeš lehnout? Jdu na chvilku do města. Bral si jiné kalhoty. Proč? Vždyť už je skoro 10, Jamme. To prý ví, ale stejně půjde. Tak já jdu s tebou. Jestli řekneš, že ne, že nesmím, tak půjdu stejně, slyšíš? Jam viděl, že by se musel se mnou poprat, aby mě donutil zůstat doma. A patrně si myslel, že rvačka by rozčílila tetičku. A tak, ač nerad, ustoupil. Rychle jsem se oblékla. Počkali jsme, až u tetičky zhasne světlo a tiše jsme sešli po zadních schůdcích. Byla bezměsíčná noc. Dil bude chtít taky jít, zašeptala jsem. Tak ať jde, řekl Jam mrzutě. Přeskočili jsme Zítku u předjezdu a přeběhli po straní dvorek slečny Ráchel k Dilovu oknu. Jam zapískal jako křepelka. Za sítí se vynořil Dilu v obličeji, zmizel a 5 minut na to Dil odhákl síť a vylezl oknem ven. Jako ostřílený válečník nepromluvil, dokud jsme se neocitli na chodníku. Co je? Mám takový tušení, řekl Jam.

a po cestě k ní jsme museli projít kolem věznice. Jak jsme se k ní po chodníku blížili, uviděli jsme v dálce hořet osamělé světýlko. To je divný, poznamenal Jem. Na věznici přece zvenčí světlo není. Vypadá to, jako by se svítilo nad dveřma, řekl Dill. Mezi mřížemi na okně v prvním patře vybíhala dlouhá elektrická šňůra a visela podél zdi dolů. Ve světle holé žárovky seděl etikus opřený o přední dveře. Seděl na židli ze své kanceláře a četl. Chtěla jsem se k němu rozběhnout, ale Jem mě zadržel. Nechoď za ním, třeba by se zlobil. Je v pořádku, můžeme jít domů. Chtěl jsem jenom vědět, kde je.

0: Přecházeli jsme už nejkratší cestou náměstí, když po meridianské silnici přijela 4 zaprášená auta, sunoucí se pomalu jedno za druhým. Objela náměstí, minula banku a zastavila před vězením. Nikdo nevystoupil. Viděli jsme, jak Etikus zvedl hlavu od novin. Zavřel je, rozvážně je složil, spustil do klína a posunul si klobouk do týla. Zdálo se, že to očekával. Po jednom a po dvou vysedali muži z aut. Stíny se zhmotňovaly, jak světlo zjevovalo tvary postav mířících ke dveřím věznice. Etikus zůstal na svém místě. Muži nám na něho zakryli výhled. Je tam vevnitř, pane Finči, řekl jeden z nich. Je, zaslechli jsme Etikovu odpověď. A spí, nevzbuďte ho. Víte, oč nám jde, řekl jiný. Ustupte od těch dveří, pane Finči. Můžete obrátit a jet zase domů, Voltře, řekl Etikus vlídně. Hektejt je tady někde poblíž. Čerta starý hotuje, ozval se další. Hekovi lidé se motají někde po lesích. Poslali jsme je honit Hejla. To vás nenapadlo, pane Finči?
1: Napadlo, ale nechtělo se mi tomu věřit. To tedy mění poněkud situaci, pravda?
0: Otec mluvil stále tým štónem.
2: To teda jo,
0: ozval se další hluboký hlas. Vytrhla jsem se Jamovi a co mi nohy stačily, rozběhla jsem se k Etikovi. Jam zařval a pokusil se mě chytit, ale já jsem už měla před ním i před Dylem náskok. Prodrala jsem se hradbou temných páchnoucích těl a vyrazila do osvětleného kruhu.
3: Nazdar, tati.
0: Myslela jsem, že mu způsobím příjemné překvapení, ale výraz na jeho tváři umrtvil mou radost. V očích mu dohasínal záblesk zřetelného strachu, ale znovu vyšlehl, když se do kruhu světla protlačil Dyl a Jam. Ovanul mě pach vyčpělé whisky a prasečince a když jsem se rozhlédla kolem, zjistila jsem, že ty muže neznám. Nebyli to ti, které jsem viděla včera večer u nás na verandě. Odveď Chipperu a Dyla domů, Jamme, řekl Etikus. Byli jsme zvyklí podrobovat se Etikovým příkazům okamžitě, i když nám to nebylo vždycky po chuti. Ale podle toho, jak Jam stál, bylo vidno, že se nehodlá hnout. Řekl jsem, aby šel domů. Jam zavrtila hlavou.
2: Já ho pošlu domů,
0: řekl jeden hromotluk a neurvale chytil Jama za límec. Zacloumal jim tak, že Jam málem upadl.
3: Nesahejte na něj!
0: Střelbitě jsem toho muže kopla. Protože jsem byla bosa, překvapilo mě, že ustoupil a že ho to zřejmě zabolelo. Chtěla jsem ho kopnout do holeně, ale mířila jsem příliš vysoko. Tak dost, Chippero. Etikus mi položil ruku na rameno. Nekopej lidi.
3: S Jamem nebude nikdo takhle zacházet, řekla jsem.
2: Tak a konec, pane Finch, ať odsud vypadnou, zavrčel kdosi. Máte 15 vteřin na to, abyste je odsud dostal.
0: Etikus stál uprostřed tohoto podivného shromáždění a snažil se přimět Jama, aby ho poslechl. Začínalo mě to už trochu unavovat, ale cítila jsem, že Jam má pro své počínání vlastní důvody. Rozhlédla jsem se po houfu. Byla letní noc, ale skoro všichni muži měli na sobě pracovní kalhoty a hrubé bavlněné košile upnuté až ke krku. Pomyslela jsem si, že jsou asi zimomřiví, protože měli schrnuté rukávy a zapnuté manžety. Někteří měli klobouky naražené až na uši. Byli to zasmušilí, ospalem žourající muži, na nichž bylo vidět, že nejsou zvyklí dlouho ponocovat. Ještě jednou jsem zapátrala po známé tváři a uprostřed kruhu jsem konečně jednu našla.
3: Jak se daří, pane Cunninghame?
0: Zdálo se, že mě neslyší.
3: Jak se vede, pane Cunninghame? Jak pak pokračuje ta vaše dědická záležitost?
0: Byla jsem obeznámena s právními záležitostmi pana Cunninghama. Etikus mi je jednou podrobně vylíčil. Dlouhán zamrkal a zahákl si palce za šle kalhot. Vypadal nesvůj. Odkašlal si a odvrátil hlavu. Můj pokus o zblížení vyšel na prázdno.
3: Vy se na mě nepamatujete, pane Cunninghame? Já jsem Jana Luisa Finchová. Jednou jste nám donesl ořechy, pamatujete?
0: Začínala jsem pociťovat zklamání, jaké člověk pociťuje, když se k němu nehlásí příležitostný známý.
3: Chodím do školy s Voltrem,
0: spustila jsem znovu.
3: To je váš chlapec, vidíte? Že je váš, pane Cunninghame?
0: Pohnula jsem pana Cunninghama natolik, že trošičku přikývl. Tak mě přece jen poznal.
3: Je z mojí třídy, řekla jsem. A učení mu jde pěkně. Je to hodný chlapec, dodala jsem. Moc hodný chlapec. Jednou jsme ho vzali k nám na oběd. Vyřiďte mu, prosím vás, že ho pozdravuju.
1: Etikus říkal, že je zdvořilé hovořit s lidmi o tom, co zajímá je, nikoli o tom, co zajímá nás. Pan Cunningham neprojevoval žádný zájem o svého syna, a tak jsem v posledním zoufalém úsilí, aby se cítil jako doma, vyrukovala ještě jednou s jeho dědickou záležitostí. Se svěřenstvím jsou starosti, dávala jsem mu rozumy, když se mi z nenadání rozbřesklo, že hovořím k celému sboru. Muži na mě všichni hleděli, někteří s pootevřenými ústy. Etikus přestal dorážet na Džema. Stáli spolu vedle Dila. Byli upoutáni, ba přímo fascinováni. I Etikus měl pootevřená ústa, ač to kdysi označil za nevychovanost. Naše pohledy se střetly a Etikus ústa zavřel.
3: Zrovna jsem povídala panu Cunninghamovi, že se svěřenstvím jsou starosti a vůbec. Etiku, ale ty jsi říkal, že žádný strach, že to někdy dlouho trvá, že to společně urovnáte.
1: Pomalu jsem zmlkala a uvažovala, jakou pitomost jsem to zase spáchala. Cítila jsem, jak mi na čele u vlasů vyvstává pot. Všechno bych snesla, jen to ne, aby na mě hleděl houf lidí. Stáli docela tiše.
3: Co je?
1: Zeptala jsem se. Etikus neříkal nic. Ohlédla jsem se vzhůru na pana Cunninghama, jehož obličej rovněž nic neprozrazoval. Potom udělal pan Cunningham něco zvláštního. Přidřepl ke mně a vzal mě za ramena. Vyřídím mu, že ho pozdravujete, slečinko, řekl. Potom se narovnal a mávl velkou tlapou. Vypadnem, zavolal. Tak, jak přišli, očourali se chlapi po jednom a po dvou zpátky ke svým kraxnám. Dvířka se zabouchla, motory zakašlali a byli pryč. Otočila jsem se k Etikovi.
3: Už můžeme jít domů?
1: Přikývl, vytáhl kapesník, otřel si celý obličej a prudce se vysmrkal.
3: Pane Finch,
1: ze tmy nad námi se ozval tichý, zastřený hlas.
3: Jsou pryč.
1: Etikus ustoupil dozadu a podíval se nahoru.
3: Jsou pryč, řekl.
1: Jdi spát, Tome. Teď už ti dají pokoj. Z jiné strany svižně prořízl noční ticho další hlas. To si teda piš, že ti se už neukážou. Měl jsem je celou tu dobu na mušce, Etiku.
0: Z okna nad redakcí Maycombského hlasatele se vykláněl pan Underwood s dvouhlavňovou brokovnicí. Měla jsem být už dávno v posteli a začínala mě zmáhat únava. Pan Underwood mluvil dolů na Etika a Etikus mu nahoru odpovídal a zdálo se, že spolu proklábosí celou noc. Nakonec se Etikus vrátil, vypnul světlo nad dveřmi věznice a zvedl svou židli.
3: Můžu vám ji vzít, pane Finchi? Zeptal se Dill.
1: Po celou tu dobu neřekl ani slůvko.
3: Ale ano, synku, děkuju.
1: Na cestě ke kanceláři jsme se s Dillem zařadili za Etikem a Džemem. Dillovi překážela židle a šel pomalej. Etikus s Džemem nás o notný kus předešli a já jsem se domnívala, že Džem dostává od Etika co proto, že nešel domů. Ale mýlila jsem se. Když procházeli pod svítilnou, natáhl Etikus k Džemovi ruku a rozčechral mu vlasy. A to bylo jediné gesto, jímž Etikus projevoval svou lásku. Přišli jsme domů potichoučku. Byla jsem hrozně unavená a už jsem usínala, když se mi vzpomínka na Etika skládajícího klidně noviny a posunujícího si klobouk do týla změnila v Etika stojícího uprostřed prázdné, čekající ulice a posunujícího si brýle na čelo. Dolehl na mne plný význam událostí, jež se zběhly toho večera a rozplakala jsem se. Jem se zachoval moc hezky. Tentokrát mi nepřipomínal, že lidi, kterým už táhne na 9. rok, tohle nedělají.

Toho rána všem nějak špatně chutnalo, až na Džema. Spořádal 3 vejce. Etikus to sledoval s upřímným obdivem. Teta Alexandra srkala kávu a ve vlnách vyzařovala nevoli. Děti, které se toulají po nocích, dělají prý rodině hanbu. Etikus řekl, že byl moc rád, že za ním ti jeho hanbáři přišli. Kalpurnie dolévala tetě Alexandře kávu a na můj rádoby ve mlouvavě prosebný pohled zavrtěla hlavou. Jsi ještě moc malá. Řekla jsem, že by mi třeba líp trávilo. Dobrá, řekla a vyndala z příborníku šálek. Nalila do něho lžičku kávy a dolila šálek až po kraj mlékem. Brindala jsem si v kávě lžičkou, když se Etikus zeptal. Proč nepiješ kávu, Čipero? Já jsem myslela, že pan Cunningham je tvůj známý. Jednou dávno si mi říkal, že je. Pořád ještě je. Ale včera v noci ti chtěl ublížit. Etikus položil vidličku vedle nože a odstrčil talíř stranou. Pan Cunningham je v podstatě dobrý člověk. Má jen své chybičky, zrovna jako my všichni. Jem se ozval. Tomu neříkej chybičky. Byl by tě včera zabil ze začátku, když tam přišel. Byl by mi třeba trochu ublížil, připustil Etikus. Ale až budeš starší, synku, porozumíš lidem trochu líp. Ať je to jak chce, dav vždycky se stává z lidí. Každé srocení v každém jižním městečku se stává z lidí, které člověk zná. A tak bylo třeba 8letého dítěte, aby je přivedlo k rozumu, že? Řekl Etikus. To něco dokazuje, že tlupu z divočelých zvířat lze zarazit z toho prostého důvodu, že v nich zůstala lidskost. Možná, že bychom potřebovali policii složenou z dětí. Vy, děti, jste včera večer přiměli Voltra Cunninghama, aby se vžil na minutu do mého postavení. To stačilo. Etikus odstrčil židli a vstal. Čeká mě perný den, tak mě omluvte. Jeme, dneska nechci tebe ani Čiperu vidět ve městě. Když odešel, přihnal se chodbou do jídelny Dill. Je toho dneska ráno plný město, oznamoval. Plno řečí o tom, jak jsme holýma rukama zadrželi 100 lidí. Teta Alexandra ho umlčela pohledem. Nebylo to 100 lidí a nikdo nikoho nezadržel. Byla to jen tlupa těch Cunninghamů, opilců a výtržníků. Ale teď, jako bys neznala Dilla, řekl Jem. Kývl na nás, abychom šli za ním. Dneska zůstanete na dvoře, řekla teta, když jsme vycházeli na přední verandu. Bylo to jako v sobotu. Kolem našeho domu proudili volně, ale nepřetržitě lidé z jižního konce okresu a Jem seznamoval Dilla s historií a všeobecným postojem význačnějších osob. Objevil se vůz plný nezvykle přísně se tvářících občanů. Když začali ukazovat na dvorek slečny Módy Atkinsonové planoucí letními květinami, vyšla slečna Módy sama na verandu. Stála tam s rukama v bok, s rameny trochu svěšenými, s hlavou nakloněnou na stranu a brýle jí blýskaly ve slunci. Věděli jsme, že na tváři jí hraje čertovský úsměšek. Voska přitáhl mulám uzdu a nějaká žena zaječela. Kdo v marnosti přichází, do temností odchází. Slečna Módy odpověděla. Srdce veselé obveseluje tvář. Voska popohnal muly a mě napadlo, že omývači nohou si asi myslí, že ďábel cituje písmo k svému cíli. Proč jim zahrádka slečny Módy ležela v žaludku, to pro mne byla záhada. Přišli jsme za ní. Jdete dneska k soudu? Zeptal se Jem. Nejdu, řekla. Je to morbidní koukat se na chudáka, kterému jde o krk. Podívejte se na ty lidi. Vždyť je to jako římský karneval. Musí ho soudit veřejně, slečno Módy, řekla jsem. Jinak by to nebylo správný. To já vím taky, odpověděla. Jenom proto, že je soud veřejný, nemusím tam ale chodit, ne?

0: Otáleli jsme až dopoledne, kdy přišel etikus domů na oběd a řekl, že dopoledne jim zabral výběr poroty. Po obědě jsme se stavili pro Dila a vyrazili jsme do města. Byla to slavnostní událost. U obecního zábradlí už nebylo volného místa k uvázání koně a pod každým dosažitelným stromem stály muly a vozy. Náměstí před soudem bylo zaplněno svačícími hloučky. Had dětí s umaštěnými bradami se proháněl davem a nemluvňata obědvala matkám u prsu. V opačném rohu náměstí seděli klidně na sluníčku černoši a mezi nimi i pan Dolfus Raymond.
1: Jeme, řekl Dil.
0: On pije ze sáčku. To jsem ještě jak živ u nikoho neviděl. Jak v tom sáčku udrží, co v něm má?
1: Jem se uchechtl.
0: Má v něm láhev od Coca-Coly, plnou whisky. To proto, aby nepohoršoval dámy. Uvidíš, bude jí srkat celý odpoledne, na chvilku si odskočí a znova si ji naplní.
1: Proč sedí s černochama?
0: To on vždycky. Asi je má radši než nás. Má za ženu černošku a děcka všelijaký smíšence. Já ti některý ukážu, jestli je uvidíme.
1: Nevypadá na chudáka.
0: Však není. Patří mu tam dole po jedné straně celý břeh a kromě toho pochází z hrozně starý rodiny.
1: Jeme, zeptala jsem se. Co je to smíšenec?
0: Napůl běloch, napůl černoch. Vždyť si je viděla, Čipero. Znáš přece toho zrzavýho kudrnatýho, co dělá poslíčka v hokinářství. Ten je napůl běloch. Jsou moc smutný.
1: Jak to smutný?
0: Nikam nepatří. Černoši je nechtějí, protože jsou napůl bílí, běloši je nechtějí, poněvadž jsou to černoši, a tak jsou jenom něco mezi, nikam nepatří. Ale pan Dolfus, ten prý poslal dva ty svý nahoru na sever. Nahoře na severu to lidem nevadí.
1: Tamhle je jeden.
0: Směrem k nám šel chlapeček, který se držel za ruku černošky. Mně připadal jako úplný černoch. Měl sítě čokoládovou barvu, široká chřípí a nádherné zuby.
1: Jak to poznáš? Zeptal se Dil. Mně se zdá černej.
0: Někdy se to nepozná. Leda, že víš, kdo to je. Ale tenhle, ten je napůl Raymond.
1: Ale jak se to pozná? Ptala jsem se.
0: Vždyť jsem ti povídal, Čipero, musíš prostě vědět, kdo to je.
1: A jak tedy víš, že my nejsme černoši?
0: Strýček Jack Finch říká, že to vlastně ani nevíme. Pokud prý se dá sledovat Finchova rodina do minulosti, černoši nejsme. Ale klidně jsme prý mohli vzejít v době starozákonní přímo z Habeše.
1: Hele, podívejte.
0: Poslušně nějakého neviditelného znamení, hodovníci na náměstí vstávali a trousili kolem sebe kusy novin, celofánu a balicího papíru. Děti se zbíhaly k maminkám, miminka se uvelebila na rukou a muži v propocených kloboucích scháněli dohromady své rodiny a strkali je dveřmi do soudní budovy. V protějším rohu náměstí vstávali černoši a pan Dolfus Raymond a oprašovali si kalhoty. Trpělivě čekali u dveří za běložskými rodinami.
1: Pojďme dovnitř, řekl Dil.
0: Ne, radši je pustíme napřed. Etikus by se mohl zlobit, kdyby nás zahlídl.

Věděli jsme, že je nával, ale nenadáli jsme se té tlačenici na chodbě v prvním poschodí. Byla jsem odtržena od Jema a Dila, ale prodrala jsem se ke stěně schodiště, protože jsem věděla, že Jem pro mě nakonec přijde. Černoši počkali, až Běloši výjdou nahoru, a teď se začínali hrnout dovnitř. Jem s Dilem se protáhli kolem party staříků. Pojď, Čipero, už tam není jediný místo, budeme muset stát. Všude ale už bylo plno, stáli jsme sklíčeně u zdi. Nemůžete se dostat dovnitř? Sklánil se k nám reverend Sykes, černý klobouk v ruce. Dobrý den, důstojný pane, řekl Jem. Ne, bohužel. No, uvidíme, co se dá dělat. Reverend Sykes se protlačil po schodech nahoru. Za několik okamžiků byl zpátky. Dole už není ani jedna volná židle. Co myslíte? Mohli byste jít se mnou na galerii? No samo, řekl Jem. Šťastně jsme se hnali před reverendem Sykesem do poschodí, kde byla soudní síň. Odtamtud jsme vyběhli po krytém schodišti a počkali jsme u dveří. Reverend Sykes vyšel s funěním za námi a jemně nás provedl mezi černochy na galerii. Čtyři z nich vstali a postoupili nám svá místa v první řadě. Galerie pro barevné se táhla po třech stranách soudní síně jako poschodová veranda a měli jsme odtamtud všechno jako na dlani. Porota seděla nalevo pod vysokými okny. Obvodní žalobce a ještě jeden člověk, etikus a Tom Robinson, seděli zády k nám za svými stolky. Na žalobcově stole ležela hnědá kniha a nějaké žluté bloky. Etikův stolek byl holý. Hned za zábradlím, jež oddělovalo diváky od soudu, seděli na židlích svědci. Byli k nám obráceni zády. Předsedal soudce John Taylor. Byl to člověk znalý práva a ačkoliv se zdálo, že vykonává své povolání nedbale, ve skutečnosti vedl pevnou rukou každý případ, který byl před ním projednáván. Místo pro svědky bylo napravo od soudce Taylora. A když jsme se protlačili na svá místa, seděl tam už šerif Hack Tate.

0: Číslice 6 stojí na konci obou životních dat americké spisovatelky Harper Leeové. Jejíž román Jako zabít ptáčka je naší podvečerní četbou na pokračování. Pojednává o rasové nespravedlnosti v malém městě v Alabamě a stal se tedy tento román po vydání v roce 1960 okamžitým bestsellerem. S desítkami milionů prodaných výtisků patří mezi nejoblíbenější a v amerických školách nejčastěji probíraná díla literární klasiky. Kniha vyšla také v českém překladu, v překladu Marcely Maškové a Igora Hájka. Harper Leeová se ziskem Pulitzerovy ceny prakticky přes noc stala celebritou. Až do své smrti ale stála v ústraní a jen zřídka poskytovala rozhovory. Rok před svou smrtí v roce 2015 literární svět znovu překvapila pokračováním své slavné prvotiny. To vyšlo pod názvem Postav hlídku. Knihu napsala ale už v 50. letech, nicméně rozhodla se ji tehdy nepublikovat. My tedy uvádíme četbu z románu Jako zabít ptáčka v premiéře. Ta byla připravena právě ke stému výročí narození autorky, které připadá na 28. duben. A četbu z překladu zmiňovaných Marcely Maškové a Igora Hájka připravila Iveta Novotná a účinkuje Beata Kaňoková v režii Josefa Kačmarčíka. 10. část z 15. vysíláme na Vltavě zase zítra v 18 hodin a 30 minut. V souvislosti s pátečním výročím konce druhé světové války s Dnem vítězství uvádíme v těchto dnech noční četbu na pokračování. Je z románu Arnošta Lustiga, který napsal spisovatel na počátku milénia, tehdy pod nadpisem Kůstka dívka z Prahy. A exkluzivně z rukopisu, tenkrát v roce 1993, byla připravena četba z tohoto románu. První část jsme na Vltavě vysílali včera, vy si můžete teď poslechnout ukázku z prvního dílu.
1: Kolem nevěstince stály čtyři strážní věže, z druhé strany za barákem, kde se ubytoval strážní oddíl, měli feldhuren, tedy polní kurvy, ubytovnu a provozovnu. Strážních bylo 16 plus 4, kteří hlídali objekt zvenku i zevnitř, ani ne tolik proto, aby nikdo neutekl, široko daleko bylo pusto jen vlci a zdivočelí psi, jako pro ochranu a klid vojáků, kteří byli právě uvnitř. Za třeskutých mrazů se dostávali vlci až ke zdi. Vojáci je zaháněli střelbou, vlci se zdáli v noci bílí s velkýma zelenýma očima. Vlci byli krásní a nebezpeční. Taky se krajem toulali váleční zběhové všech armád, včetně poražené polské armády, z kterých se stali bandité nejenom podle nacistického slovníku. Za děvčata odpovídala velká Leopolda Kuliková z Krakova, kde si ve známém vykřičeném domě vysloužila titul Madam.
0: Román Arnošta Lustiga později vyšel pod nadpisem Krásné zelené oči. A je to příběh 15-leté židovské dívky Hanky Kaudersové, přezdívané Kůstka, která v nevěstinci nacistického lágru obětuje svoje tělo, aby přežila. Vydává se za českou árijku, musí snést nejhlubší ponížení a zároveň se vyrovnat se svým svědomím, které jí denně pokládá otázky, zda má vůbec právo žít. Druhou část této noční četby s hvězdičkou poslouchejte na Vltavě dnes po 23. hodině. Teď je minuta po 19.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý den, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví a u středečního sedmého nebe vás vítá Marta Kloučková. Minulé vydání jsem věnovala veletrhu Jazz Ahead v Brémách, tedy hlavně vokálním projektům, které se na něm prezentovaly. A dnes budeme v tomto duchu pokračovat. Čeká nás druhý díl s titulkem Jazz Ahead, jenž je největším evropským setkáním jazzové scény, kde se každoročně představují nové projekty, trendy i výrazné osobnosti současného jazzu. Dnes si představíme pestrou skupinu umělců, kteří se pohybují na pomezí jazzu, world music i současné improvizované hudby. Uslyšíme senegalského kytaristu Jima Radého, dánskou zpěvačku Sine Egg, estonskou pianistku Britu Virves, německou songwriterku Alin Cohen, projekt bubeníka Kosiho Mavuna s výraznou vokální složkou, brazilského kytaristu Michaela Pipokinu ve spolupráci s Richardem Bonou a dalšími, dánskou jazzovou legendu Cecil Norby a na závěr pianistku Sharon Mansour. Náš playlist otevře a slunce do duše nám přinese Jim Radé s písněmi Nelome, Say a Comb. Příjemný poslech.

Jim Rade, jehož hudba nám právě dozněla na Vltavských vlnách, patří k nové generaci afrických hudebníků, kteří propojují tradiční západoafrické rytmy s jazzovou harmonií a moderním zvukem. Jeho hudba vychází z griotské tradice, ale zároveň reflektuje současnou globální scénu. Právě takové projekty se na Jazz Ahead objevují čím dál častěji. Jazz jako otevřený prostor pro kulturní dialog. Dialog bude znít i v následující písni, a to mezi dánskou zpěvačkou Sine Ek a kontrabasistou Thomasem Fonesbeckem. V jejich podání uslyšíme standard Too Close for Comfort. Sine Ek není na scéně žádným nováčkem, patří mezi nejuznávanější evropské jazzové zpěvačky. Je držitelkou několika hudebních ocenění, včetně Ben Webster Prize nebo francouzského Prix du Jazz. Na kontě má více než 10 alb, mezi nejvýznamnější patří Waiting for Dawn, Dreams nebo big bandový projekt We've Just Begun.

Sine E k nám vystřídala estonská pianistka a skladatelka Brita Virves v písni Simple Things, kde zpívá skvělá Genevieve Artady. Brita Virves reprezentuje mladší evropskou scénu. Její tvorba stojí na melodickém moderním jazzu i spolupráci se zpěváky. Píseň Simple Things, kterou jsme slyšeli, je ze stejnojmenného alba z loňského roku. A my se teď podíváme na německou scénu, která má na Jazz Ahedu v Brémách jako pořadatelský stát tradičně silné zastoupení. Pustíme si Aline Cohen, německou zpěvačku a autorku, která se pohybuje mezi jazzem, folkem a indie scénou. Prorazila s kapelou Aline Cohen Band a její alba se pravidelně umisťují v německých hitparádách. Je zajímavá tím, jak propojuje intimní songwriting s jazzovou estetikou, což je přesně ten typ crossoveru, který nejen na Jazz Ahedu získává stále větší prostor. Uslyšíme písně High Expectations a No is a No. Obě z alba We're Not the Ones We Thought We Were.

To byla zpěvačka Alyn Cohen v písni A No Is A No. A před námi je Kosi Mavun, bubeník, perkusionista a skladatel z Lomé v Togu, který propojuje tradiční západoafrické, zejména vodunské rytmy se současným jazzem a improvizací. Svou autorskou tvorbu představil například na albu Jazz We Do v roce 2019. Jeho aktuální projekt Kulte, se kterým vystoupil letos na Jazz Ahead, staví na spojení spirituality, rytmu a moderního jazzu v komorním obsazení. Mavun patří k nastupující generaci afrojazzových hudebníků a vystupoval na mezinárodních festivalech i po boku umělců, jako například Mackaya McCraven.

Bubeníka a perkusionistu Kosiho Mavuna nám v dnešním Sedmém nebi vystřídal brazilský basista a skladatel Michael Pipokyňa. Slyšeli jsme ho v písni Mamé Luisa, kde vás možná zaujal známý hlas. Ano, byl to Richard Bona. Michael Pipokyňa patří k nejvýraznějším talentům současné jazzové i fusion scény. Na baskytaru začal hrát už v dětství a velmi rychle na sebe upozornil technickou virtuozitou i výrazným hudebním cítěním. My si jeho hru vychutnáme ještě ve skladbě Confisao z alba Novotom a pak nás čeká zpěvačka Cecil Norby.

Cecil Norby, jedna z nejvýznamnějších evropských jazzových zpěvaček, nás se svou novou, spíše popovější deskou Sixty a písní Money Over Music přiblížila ke konci dnešního Sedmého nebe. Ještě si z této desky pustíme píseň Earth Angels a na úplný závěr si dáme výraznou mladou a skvělou pianistku Sharon Mansour a její píseň February z loňského alba Trigger. A to byla druhá část mého výběru zpěváků a hudebníků z letošního jazzového veletrhu Jazz Ahead. Díky, že jste poslouchali a těším se zase příště. Loučí se Marta Kloučková.

0: Marta Kloučková nás podruhé vzala na největší evropské setkání jazzové scény do německých Brem. Jazz Ahead je název této přehlídky a na ní se mísí jazz, world music i improvizační principy. V závěru jsme slyšeli hru pianistky Sharon Manzur.
1: Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Je 20 hodin, 6. květnový večer právě začíná. Daniela Čermáková vás zdraví. A je velmi potěšená, že jste se rozhodli pro společnost Českého rozhlasu, konkrétně stanice Vltava. I když si teď budu trošku protiřečit, když vznesu obzvláště v tomto čase provokativní otázku. Je rádio jako médium udržitelné? Tedy přesně tuto otázku si položili studenti katedry skladby na HAMU v rámci cvičení kompoziční praxe elektroakustické a multimediální hudby a vytvořili udržitelný proud vysílání, který reaguje na médium, jež v době podcastů a politických debat jakoby mizelo z našeho povědomí. Tak jak to dopadlo, to se dozvíte dnes mezi 22. a 23. hodinou, kdy vysíláme Radio Ateliér. Ve 20 hodin tu stejně jako včera obchází duch Sigmunda Freuda. Ke 170. výročí narození zakladatele psychoanalýzy jsme včera odvysílali hru italského dramatika Stefana Massiniho, který se 10 let zabýval analýzou výkladu snů Sigmunda Freuda a na základě této studie vytvořil stejnojmenou hru, kterou po včerejším odvysílání najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz. A kompozici rozhovorů, reportážních záběrů, literárních ukázek zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda nabízíme dnes.

0: Večer na téma.
1: Tedy 6. května roku 1856, přesně před 170 lety, se v moravském městečku Příbor narodil Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy. A Jiří Kamen na jeho počest připravil před 10 lety dvouhodinové pásmo rozhovorů, reportážních záběrů, literárních ukázek a také hudby, které nazval Role pohovky v říši nevědomí, aneb Velký muž z malého Kumbálu na severu Moravy dobývá Vídeň a svět. Jak název tohoto večera na téma napovídá, budeme se věnovat Freudovu vztahu k Příboru, k českým stopám ve Freudově díle a životě a Freudově Vídni. Na pořadu se podílel překladatel a germanista Tomáš Dimtr, který přeložil z němčiny rozhovory a reportáže.

Být zdrav je pro Freuda totožné s dýcháním. Bdění je totožné s pracováním. Tvoření je totožné s životem. A stejně intenzivní a hluboké jako jeho napětí přes den je i dokonalé uvolnění tohoto ze železa ukutého organismu v noci. Krátký, ale naprosto soustředěný spánek obnovuje od jednoho jitra k druhému tuto velkolepě normální a zároveň velkolepě nadnormální pružnost ducha. Freud spí velmi hluboce, když spí, a je neslýchaně bdělý po dobu svého bdění. Tomuto přesnému vyvážení vnitřních sil neodporuje ani jeho vnější vzezření. I zde dokonalé proporce v každém tahu, zjev naprosto harmonický. Postavou ani příliš velký, ani příliš malý, v těle ani příliš těžkopádný, ani příliš labilní. Vždy a všude reprezentuje přímo vzorný střed mezi krajnostmi. Po celá desítiletí si všichni karikaturisté zoufají nad jeho tváří, neboť v tomto naprosto pravidelně utvářeném oválu nenalézají žádný pořádný náznak ke kreslířské nadsázce. Marně si kladou vedle sebe obrázek za obrázkem z jeho mladších let, aby na nich vyslídili nějaký převládající rys, něco charakterologicky důležitého. Avšak tahy 30letého, 40letého i 50letého muže neříkají nic víc než hezký muž, mužní zjev, pán s pravidelnými, skoro až příliš pravidelnými rysy. Temné soustředěné oko sice naznačuje, že jde o duševního pracovníka, ale při nejlepší vůli se na těchto vybledlých fotografiích nenalezne víc než právě jen jedna z těch lékařských tváří ověnčených pěstěným vousem. Ideál mužnosti, jak je s oblibou malovali Lenbach a Makart, s obličejem snědým, laskavým a vážným, ale konec konců nic neříkajícím. A tak si myslíme, že se musíme vzdát každého pokusu charakterizovat tuto tvář uzavřenou ve své vlastní harmonii. Tu náhle k nám promluví poslední snímky. Teprve stáří, které u většiny ostatních lidí individuální charakterové rysy rozplizne a rozdrobí do šedé beztvarosti, teprve patriarchální věk vymodeluje Freudovu tvář. Teprve nemoc a stařecká léta vytesají z pouhého obličeje skutečnou charakteristickou tvářnost. Od doby, co mu zešednou vlasy, co vous již tak hustě nezakrývá hranatou bradu a nevrhá už tak temný stín na jeho ostře řezaná ústa, co se objevila výrazná spodní část jeho kostnatého obličeje, vystoupilo na povrch cosi tvrdého, neúprosně útočného, ta bezpodmínečně a téměř zarputile se prosazující volní stránka jeho povahy. Stefan Zweig, Léčení duchem, Sigmund Freud.

Děkuji panu starostovi města Příbora Freibergu, pořadatelům této slavnosti a všem přítomným za poctu, kterou mi prokazují tím, že vyznamenávají můj rodný dům touto uměleckou pamětní deskou. A to ještě za mého života, kdy svět není dosud jednotný v hodnocení mé práce. Opustil jsem Příbor ve věku 3 let. Navštívil jsem jej opět o prázdninách jako 16-letý gymnazista, kdy jsem byl hostem rodiny Flusovi a potom již nikdy více. Od oné doby jsem mnohé prožil. Těžkou námahu i četné útrapy, také štěstí i něco úspěchu, jak se to tak v lidském životě mísí. 75-tníkovi není snadné vcítit se znovu do oné nejranější doby. Z jejíhož bohatého obsahu mu v paměti utkvěly již jen nepatrné zbytky. Jedním jsem si však jistý. Pod mnoha vrstvami hluboko ve mně stále ještě žije ono šťastné příborské dítě. Prvorozený syn mladé matky, který z tohoto ovzduší, z této půdy přijímal prvé nezapomenutelné dojmy. A tak nechtě mi dovoleno ukončit mé poděkování tomuto místu a jeho občanům nejsrdečnějším přáním mnoha štěstí. Dopis Zigmunda Freuda starostovi města Příboru z roku 1931.

0: Tady na snímku vidíte dívku z Mexika přímo, která byla na festivalu ve Frýdku Místku, takže ten soubor přišel do Příbora. A protože to byli většinou kantoři, to byli studenti tělovýchovné fakulty z Mexico City, takže samozřejmě o Freudovi věděli dost, takže okamžitě se převlíkli a běželi se vyfotit k pomníku Sigmunda Freuda. A než jsem se ohlídla, tak byli všichni jako ve sportovním, takže se mi podařilo uprosit dva páry, jednu dívku a jednoho kluka, aby se převlíkli zpátky do kroje a vznikl takový nádherný snímek.
1: Marie Šupová, předsedkyně společnosti Sigmunda Freuda v Příboře.

severní předhůří Hostýnských vrchů a Beskyd vytvarovala příroda malebnou krajinu. Z ochozů zřícenin hradu Hukvaldy vidíme do širého kraje a v dáli slyšíme ozvěny Janáčkových melodií. V nedalekých Hoclavicích spatřil světlo světa otec národa František Palacký. Z Hukvald i z Hoclavic dorazíme pohodlnou turistickou chůzí do malého městečka Příboru. Již 8 let panoval v rakousko-uherské monarchii František Josef I., když se 6. května 1856 v onom ospale malém městečku v rodině židovského obchodníka se suknem narodil Sigmund Freud, zakladatel a tvůrce psychoanalýzy. Z knihy Michala Černouška Sigmund Freud, dobyvatel nevědomí.

Takřka vše, co se týká Freuda, bylo jeho současníky zpochybňováno. O zbytek se postarali potomci. Proč by tomu tedy mělo být jinak s Freudovým narozením? Také od ní jeho vstupu na tento svět, který on sám měl trvale změnit, panovala neshoda. Spor vznikl, když měla být v roce 1931 umístěna pamětní deska na Freudův rodný dům v moravském městečku Příboru u Ostravy. Hrdí místní radní chtěli dát vytesat do mramoru jako den narození nejslavnějšího syna jejich města 6. květen 1856. Po nahlédnutí do obecní matriky však náhle zjistili, že den a hodina narození jsou zde uvedeny jinak, než jak je vždy slavil Freud. Městský písař jako den narození jasně a zřetelně zaznamenal 6. březen, nikoli 6. květen. To je ovšem zjednodušená verze. Ve skutečnosti, jak tomu u Freuda v mnoha případech bývá, je to opět poněkud komplikovanější. Vůbec se nejmenoval Zygmunt, nýbrž úředně Sigismund, a ani to není zcela přesné, neboť otec zaznamenal do rodinné Bible jako křestní jméno svého syna Šlomo. A jelikož se pohybujeme v měšťansko-židovském prostředí moravského města uprostřed 19. století, nebyl zde zapsán ani 6. březen, ani 6. květen, nýbrž úterý Roš Chodeš roku 5616 židovského kalendáře. Snad souhlasí údaj Freudova otce, dle něhož Zygmunt Sigismund Šlomo přišel na svět 6. května a městský písař se pouze přepsal. Tato verze by byla srozumitelná jen při mimořádně složitém přepočtu ze židovského kalendáře do gregoriánského. Freiberg byl v oněch dobách malým městem, které čítalo asi 1000 obyvatel a německy mluvící židovská obec v něm tvořila, na rozdíl od Čechů, mizivou menšinu. Ve výkladu snů, svém prvním významném díle, Freud o vstupu na tento svět píše: tady mě napadá, co jsem tak často slýchával vyprávět v dětství o tom, jak při mém narození jedna stará selka prorokovala šťastné matce o jejím prvorozeném, že darovala světu velkého muže. Taková proroctví se ovšem vyskytují velice často. Existuje přece tolik matek naplněných radostným očekáváním a tolik starých selek nebo jiných starých žen, jejichž síla na zemi pominula a oni se znovu upínají k budoucnosti. V prašné Zámecké ulici v domě číslo 117, dnes se na počest velkého rodáka ta ulice jmenuje Freudova, strávil Zygmunt první 3 roky svého dětství. Zámečnická dílna majitele domu Zajíce se nacházela v přízemí a jeho žena Monika se starala o děti nájemníka Jakoba Freuda v prvním poschodí. Ve výkladu snů ji popisuje jako starou a ošklivou, ale velice chytrou a pečlivou. Dle závěrů, k nímž docházím na podkladě svých snů, nezacházela se mnou vždy zrovna láskyplně a když jsem při výchově k čistotnosti neprojevoval dostatečné pochopení, častovala mě tvrdými slovy. Náhlé zmizení chůvy bylo jedním z jeho prvních pronikavých zážitků. Byla odhalena a zatčena jako zlodějka. Zajícova dcera později líčila malého Zygmunda jako živého chlapce, který si rád hrával v otcově dílně a z kovových odpadků dělal malé hračky. Freud sám na své rodné město vždycky vzpomínal rád. Už jako slavný muž v dopise starostovi v Příboru napsal: hluboko ve mně stále ještě žije to šťastné dítě z Freibergu, prvorozený syn mladičké matky, který své první nesmazatelné dojmy získal z tohoto vzduchu a z této půdy. Z knihy Georga Markuse Zygmunt Freud a tajemství duše.

0: Freud a Příbor bylo téma, kterým se předčasem v obsáhlém článku pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung zabýval germanista, překladatel a spisovatel žijící ve Spojených státech Peter Demetz. Dílo Petra Demetze není snad třeba posluchačům naší stanice představovat. Řada knih vyšla i česky. Monografie o Kafkovi, o Rilkovi, kniha o literární Praze a další. Petr Demetz navštívil letos v dubnu Česko. Sešel jsem se s ním a natočil následující freudovský rozhovor. Na začátku jsem se Petra Demetze ptal, jak na něj zapůsobil génius locí místa, kde se Freud narodil.
1: No, já měl dojem, že vůbec ta krajina je krajina géniů, až kousek byl Janáček a potom tam byl Freud, tak já jsem nebyl překvapen. Ale ovšem tenkrát se Příbor jaksi probouzel z totality a těch připomínek freudovských bylo velmi málo. To náměstí snad a ten úžasný pomník, který je vlastně velmi modernistický, takřka kubistický z roku 69, což jsem pokládal za úžasný čin, že uprostřed totality postavili tak modernistický pomník. Ale jinak bylo několik obrazů v městské knihovně, v muzeu a v domě žil léčitel, který sice věděl, že Freudovi měli pronajmutý ten kumbál nahoře, ale jinak toho bylo málo.
0: Vy jste byl vevnitř v tom domě, kde se tedy Freud narodil?
1: Tam jsem byl, ale nic zvláštního jsem neviděl. No, byl to normální starší dům, kde původně byl zámečník, myslím, který tam měl dílnu. A nahoře byl malý pokoj a tam kdysi sídlela ta celá rodina Freudova, otec, matka, Freud a bratr. Takže se nedivím, že se později rozepsal o raných traumatických zkušenostech. Až to není Freudův dům, to je Freudův kumbál. Malá místnost, kde celá rodina přežila několik let, než se odstěhovali zase. Já myslím, že v kraji se mu líbilo, že to bylo dětství celkem šťastné, ty hry dětské na okraji města, ale na druhé straně ten život v tom domě musel být velmi tísnivý a velmi úzký. Je málo známo, že jeho stričkové také bydleli ve městě a sice na náměstí za daleko lepších podmínkách finančních, životních, než se ta celá rodina odstěhovala někam jinam. Takže já myslím, ta freudovská větev, kde se narodil Zygmunt, ta byla ta nejchudší, kdežto ty bratři žili ve městě za docela přijatelných podmínek pro tehdejší dobu.
0: No, oni navíc se tady přistěhovali z Haliče, že já to vzhledem k té Haliči byl pokrok, dá se říct.
1: No, to já nechci posoudit, já myslím, ten život v takzvaném štetlu byl asi docela pohodlný na tehdejší poměry, ale oni chtěli samozřejmě spíš na západ, za obchodem, za lepším také, za lepším živobytím. A jako oběť se nastěhovali do toho kumbálu.
0: Petr Demetz ve zmíněném článku, který vyšel ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, uvádí některá fakta, která jsem v článcích publikovaných v českých médiích k letošnímu Freudovu jubileu, a bylo jich celkem dost, nenašel. Ne, že bych očekával, že někdo objeví o Freudovi něco nového, senzačního. Freudův život je probádán, tak říkajíc, dostatečně. Navíc zakladatel psychoanalýzy žil celkem spořádaně. Žádné příběhy o románové postavy. Určité vzrušení v jeho životě vyvolaly vztahy s jeho žáky a obdivovateli, které se nevždy odehrály bez problémů. Ale čekal bych, že v oněch českých článcích budou připomenuta fakta, která jsou známá. Například, že první českou literární studii, ovlivněnou Freudem a jeho knihou Výklad snů, napsal český germanista a překladatel Otokar Fischer. Jde o studii o snech Zeleného Jindřicha švýcarského spisovatele Gottfrieda Kellera. Bylo to v roce 1908. O této studii píše Petr Demetz v článku publikovaném v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. Článku Psychoanalýza a literatura Otokara Fischera, který vyšel v Tvorbě roku 1926, jsem vybral následující ukázku.
2: Ve sbornících a časopisech stojících přímo nebo nepřímo pod egidou Freudovou je nadhozena ohromná spousta námětů literárně psychologických. V cizině, ve Švýcarech, ve Spojených státech i v Moskvě jsou zvláštní ústavy k prohlubování a ke konkrétnímu užití psychoanalytických metod. V některých literaturách ustalovaly se přímo školy, jež měly ve Freudově teorii oporu, neli jedno ze svých východisek. To platí například o části soudobého románu Angličanů, kde vídeňská nauka působila jako nebývalá senzace, také o francouzských surrealistech. Vůči takovémuto hemžení jevů, jmen a dat je dobře hned předem naznačiti měřítko hodnotící, neboť Freudova teorie setkává se v oboru písemnictví, jak už bývá údělem novotářských soustav, i s přeceňováním, i s nepochopením. Psychoanalýza stala se po hříchu módou některých kruhů a není divu, že typus pedantů této doktríny a přepjatých jejich vyznavaček naráží na zdravý odpor a výsměch. Dala by se sestavit i pěkná řádka satyr na čmuchálky pohlavnosti a nediskrétní snopravce. Ve Švandově divadle hrála před několika lety skupina ženevského recitátora Jeana Barda parodistickou aktovku La psychoanalyse. Karl Kraus pranýřuje sebeprostituující mluvení o libidu a dělá na psychoanalýzu kruté slovní hříčky. Druhý extrém podceňování Freudovy psychologie jest, abych jmenoval doklad pro nás nejzávažnější, zastoupen Masarykovou světovou revolucí, která jí odbývá jako směšnou. To, zdá se mi, je stanovisko nespravedlivé.

Otec Jakob Freud pocházel z haličské vesnice Tychmějenica, odkud přišel na Moravu v roce 1844. V Příboru patřil ke skupině tzv. Potulných židů. Obchodoval hlavně s vlnou, jednu polovinu roku pobýval doma a v té druhé cestoval po Haliči, Maďarsku, Sasku a Rakousku, aby tam prodával své zboží. Ovládal hebrejštinu a když se mu narodil Zikmund, bylo mu 41 let. První žena Sally mu darovala dva syny, Emanuela a Filipa, kterým, když přišel na svět Zikmund, bylo už 21 a 16 let. První žena zemřela záhy. Jakob Freud se znovu oženil, ale i Rebeka, druhá žena, žila jen krátce. Amálie Freudová, rozená Natansonová, Jakobova třetí žena a Zikmundova matka, která byla o 20 let mladší než její muž, bývá popisována jako autoritativní osobnost, krásná, plná něžné grácie. Svého prvorozeného syna zahrnovala přemírou lásky a bezpečí a byla to pravděpodobně ona, kdo v něm vyvolal ctižádost, která ho později dovedla k velkým dílům. Sám o tom jednou řekl, byl-li někdo nesporným matčiným miláčkem, pak si po celý život uchovává onen pocit dobyvatele, onu víru v úspěch, která nezřídka k úspěchu opravdu vede. V jednom dopise své švagrové, Míně Bernaisové, Freud popisuje svou matku jako nezištnou ženu, v jejímž chování nikdy neobjevil, že by své zájmy a nálady stavěla nad úspěch nebo štěstí svých dětí. Po matce, tak se to alespoň traduje, zdědil chladnou odtažitost, po otci dobrotivou povahu a smysl pro humor. Byly mu právě dva roky, když se on, Ziggy, tuto mazlivou formu svého jména obzvláště nenáviděl, poprvé stal obětí svého střeštěného kousku. Stoupnul jsem si ve spižvírně na stoličku, abych si vzal něco dobrého, co stávalo na skřínce nebo na stole. Stolička se převrátila a svým okrajem mě udeřila do spodní čelisti. Poranění zanechalo hlubokou jizvu, které se už nikdy nezbavil. Skrýval je potom pod hustým plnovousem. Ve svém pojednání o krycích vzpomínkách, v němž vychází ze sebe analýzy, kterou provedl asi jako 40-letý, charakterizoval Freud dny dětství takto. Jsem dítětem původně zámožných lidí, kteří, jak se domnívám, žili v onom malém provinčním hnízdě dosti bezstarostně. Když mi byly asi 3 roky, došlo ke krachu průmyslového odvětví, jímž se otec zabýval. Ztratil své jmění. Příbor jsme museli opustit a přestěhovat se do velkého města. Pak nastala dlouhá, tvrdá léta. Myslím, že nebyla tak cenná, abych si z nich něco pamatoval. Ve městě jsem se nikdy necítil volně. Touha po krásných lesích domoviny, kde jsem se pokoušel utíkat otci, sotva jsem začal chodit, mě nikdy neopustila. Z knihy Georga Markuse, Zikmund Freud a tajemství duše.

0: České stopy, kromě místa narození, jsou ve Freudově životě a díle dost sporadické. Pobýval na dovolené v Karlových Varech. Ale jedna stopa má trochu komický rozměr. Ctitelem jeho manželky Marty ještě před začátkem vztahu se Zikmundem byl jistý doktor Vále z Prahy, na kterého Freud retrospektivně žárlil. Nevím, jestli šlo o projev žárlivosti, ale v jednom malém obchůdku se Freud z doktora Váleho vydával. Tento žert Freudovi životopisci rádi analyzují. My se teď ale budeme věnovat jiné epizodě z Freudova života, která měla český rozměr.
1: Freud se ocitá jako CK vrchní lékař na manévrech na Moravě, odkud píše Josefu Breuerovi. Stále si hrajeme na válku. To jediné, co je v Olomouci snesitelné, je velkoměstská kavárna se zmrzlinou, novinami a dobrým pečivem. Těsně po svém návratu z Paříže byl v pozdním létě 1886 povolán na manévry k 15. CK pěšímu praporu zeměbrany v Olomouci, kde se mluvilo německy. O obsluze v olomoucké kavárně píše důstojník v záloze Freud, že trpí vojenskými manýrami jako všechno ostatní. Když dva nebo tři generálové, kteří mi chtě nechtě ustavičně připomínají papoušky, savci se přece takovými barvami neodívají, když ti generálové sedí někde pospolu, celá ta číšnická sebranka je obletuje a nic jiného pro ně neexistuje. Jednou jsem v zoufalství se uchýlil k těžkému chvástání. Popadl jsem číšníka za frak a křikl na něho. Poslyšte, jednou se také stanu generálem, přineste mi tedy sklenici vody. A to zapůsobilo. Tomuto vtipnému vyprávění o manévrech také vděčíme za dost přesnou charakteristiku 30-letého Freuda. Zatímco o vrchních pohlavárech mluvil s despektem jako o papoušcích, byli jím vysmívaní představení s jeho výkony zřejmě spokojeni. Dá se to vyvodit z kvalifikační listiny CK vrchního lékaře doktora Zikmunda Freuda. Jazykové znalosti, německy ústně i písemně dokonale, francouzsky, anglicky dobře, italsky a španělsky dostatečně dobře. Ve svém povolání velmi schopný, zdravotní předpisy a zdravotní službu zná přesně, u vojska i civilu požívá velké důvěry. Čestný, pevný charakter, veselý. Silně vyvinutý cit pro plnění povinností, dodržuje pořádek a ve službě je velmi spolehlivý. Má předepsanou uniformu a obvazový materiál. Před nepřítelem nesloužil. Vůči představenému poslušný a otevřený, přitom skromný. Vůči stejně postavenému přátelský. Vůči podřízeným vlídný s dobrým vlivem. Vůči nemocným velmi starostlivý a humánní. Dobré společenské způsoby. Zdravotní stav slabý, ale naprosto zdravý. Válečné služby schopen. Po manévrech v Olomouci byl vrchní lékař Freud ještě povýšen na plukovního lékaře, ale brzy poté se na vlastní žádost se službou záložníka v císařsko-královské armádě rozloučil. Zdá se, jako by Freud vydával na pospasku z vlastního nevědomí, když o 20 let později ve své knize Vtip a jeho vztah k nevědomí dává k lepšímu tuto židovskou anekdotu. Icika odvedou k dělostřelectvu. Je to zřejmě chlapec inteligentní, ale neobratný a bez zájmu o službu. Jeden z jeho představených, který je mu nakloněn, si ho vezme stranou a říká: Iciku, ty se k nám nehodíš. Chci ti dát radu. Kup si kanon a osamostatni se. Freudova naprosto nevojenská povaha se projevuje tím, jak žertovně spojuje vojenský kabát se smyslem pro obchod, jako by v armádě věci probíhaly stejně jako v obchodě. Z knihy Georga Markuse Zikmund Freud a tajemství duše.

0: Podle mě nejzdařilejší příspěvky v českých médiích týkající se Freudova jubilea se objevily v dubnovém čísle časopisu Dějiny a současnost. Například Cyril Heschl se zabýval odkazem Freuda pro současnou medicínu, Josef Kroutvor napsal příspěvek k Freudově teorii vtipu. Z Kroutvorova článku jsem vybral dvě ukázky, které přečte Tomáš Černý.
1: Libido je tak trochu filozofický paradox. Svět možná erotikou omládl, ale psychoanalýza přece jen dost zaostala. Je to konec konců přece jen vousatá pozitivistická věda přes veškerou úctu k velkému Freudovi. Je to přece jen věda našich otců a dědů, věda plná podivných drobností, hříček, fetišů, bibelotů, etují a jiné veteše z konce starých časů. Lecos už dnes musí působit směšně, těžko se ubráníme smíchu. Život je vždycky rychlejší než věda a ve vědě o člověku to platí dvojnásob. S psychoanalýzou vstupuje dnešní člověk tak trochu do panoptika či zábavného kabinetu kuriozit. Freudova postava po karikatuře přímo volá. Ochotný kustod s pěstěným plnovousem, sám Sigmund Freud stojí před námi. Začíná prohlídka klikatého labyrintu lidských neřestí a vášní, nutkavých přání, potlačených pudů, perverzí a patologických sklonů. Člověk asi nebude docela normální tvor.

Freudův portrét v ozdobném secesním rámečku je dokonalou stylizací. Potěšit nás mohou už jen dvě věci. Také Freud trpěl neurózou a mýval špatné nálady jako každý jiný smrtelník. Také Freud měl smysl pro humor, což zase každý nemá. Ta druhá věc nás ovšem eminentně zajímá. Podle Freudova žáka Jonese zdědil Freud smysl pro humor od svého otce. Jak víme, Freud se narodil v Moravském Příboru, pochází z rodiny židovského obchodníka s vlnou. A právě k židovskému prostředí patří snad odjakživa židovská anekdota.

jevy podvědomí. Už v psychopatologii všedního dne se Freud zabývá působením nevědomých sil v případech tzv. Chybných úkonů. Zapomínání, přeřeknutí, nesprávné čtení, záměna, přehmátnutí a podobně vytvářejí často komické situace. K této psychopatologii má blízko slovní humor. Tajenky, přesmyčky, hříčky se slovy, dvojsmysly, to všechno jsou první předpoklady vzniku anekdoty. Psychopatologie všedního dne byla knižně vydána v roce 1904. Hned o rok později se objevuje další práce, Vtip a jeho vztah k nevědomí. Freud pokračuje ve výzkumu. Vtip se utváří podobně jako sen nevědomou prací psychických sil. Stejně jako příroda proměnila kdysi pod silným tlakem pravěké kapradiny, přesličky a plavuně v kamenné uhlí, tak i nevědomí zpracovává obsahy vědomí v naprosto novou kvalitu. Mezi snem a vtipem jsou ale zřejmé rozdíly. Sen je vždycky tajemný, poetický, nesrozumitelný. Naproti tomu vtip požaduje jasné kontury a srozumitelnost. Sen se uzavírá do vlastního světa, ale vtip potřebuje naopak možnost sdělení, společenskou komunikaci. Freud říká, že vtip je tím nejsociálnějším duchovním výkonem, který směřuje k získání slasti. Někdo musí vtip vyprávět, někdo musí poslouchat a ještě někomu třetímu musí být vtip sdělen. Snad právě proto jsou v takové oblibě komické dvojce klaunů, kde třetím partnerem je samo publikum. Sen je monolog duše, ale vtip je rozšířený dialog kolektivního podvědomí.

0: První část pátečního večera věnovaného Sigmundu Freudovi o jeho vztahu k městu Příbor a o českých stopách v jeho životě a díle uzavřeme textem nazvaným Sigmund Freud a jeho česká houbařská vášeň. Příspěvek jsem připravil sám, přečte ho Libor Vacek.
1: Češi jsou nejlepší houbaři na světě. Ani Italové se jim nemohou rovnat. Italové sbírají houby s představou, že je dobře zpeněží nebo si je aspoň udělají k obědu, ne zvášně jako Češi. Každoročně si prý zahoubaří 73% Čechů. Houby představují podstatnou položku českého jídelníčku. Podle Canettiho smrkový les Němcům evokuje sevřené armádní řady. V německé představivosti les pochoduje, na místě samozřejmě. Nehybnost a paralelnost vzpřímených stromů, jejich hustota a množství naplňuje Němce hlubokou a tajuplnou radostí. Ještě dnes vyhledá les, v němž žili jeho předkové, a cítí se zajedno s jeho stromy, napsal Canetti. Když Čech spatří neznámý les, nejdříve ho napadne, rostou tady houby? Určitě se ho nezmocní militaristická euforie. A když v tom lese houby nerostou, často se to pokouší napravit. Do jižní Afriky přivezli čeští emigranti sebou podhoubí pravých hřibů. Ze stránek bulvárních novin vytěsňují v Čechách v čase houbařské sezóny fotky nadměrně vzrostlých praváků, akty nadstandardně vybavených žen. Freud sbíral houby českým způsobem, tedy svášní. Houbaření byla jeho celoživotní záliba. Chodil na ně do lesa se svými dětmi a později s vnuky. Ohledání hub nalezneme zprávy v jeho korespondenci z mládí i pozdního věku. I tady nějaké houby rostou, ale moc jich ještě není. Děti samozřejmě houbaření baví, houby jsou teď každý den. Neznáme ovšem, jak se houby uplatňovaly v psychoanalytikově stravování. Freudova celoživotní houbařská praxe nám mnoho nepoví, napsal americký psychoterapeut Dan Merkur. Američan totiž nemá tušení o českém stylu sbírání hub. V houbaření hledá nepatřičné podtexty. Zmínka Freudova syna Martina o muchomůrce červené, jejíž výskyt čeští houbaři považují za signál, že rostou také hřiby, což dobře věděl i Freud, Merkura inspiruje ve středoevropském kontextu k nesmyslnému odkazu o šamanském využití této houby. Lou Andrea Salomé zaznamenala sdělení Anny Freudové, že její otec k houbám přistupoval jako k cítícím bytostem. Když jsme šli sbírat houby, vždy dětem říkal, aby byli v lese tiše, a dělá to i nadále. Nesměli se bavit a tašky museli mít srolované v podpaží, aby si jich houby nevšimly. Jakmile otec nějakou houbu našel, rychle ji přikryl kloboukem, jako by to byl motýl. Malé děti, teď již jeho vnoučata, věřili tomu, co říkal, zatímco větší se smáli jejich naivitě. Německý spisovatel Florian Illies v knize 1913 Léto jednoho století epizodu Freudův klobouk a houby trošku zbeletrizoval. Freuda a jeho rodinu to táhne do lesů. Děti vklouznou do dirndlů a kraťasů. Freud si oblékne kožené kalhoty s nohavicemi po kolena, zelenou kazajku s kamzičí štětkou a pak alou na houby. Freud sběrače vede. A pokaždé je to on, kdo ostřížím zrakem objeví nejkrásnější houby na nejskrytějších místech. Popoběhne o pár kroků, sejme klobouk, hodí po houbě a pak ostře zapíská na stříbrnou píšťalku, tak, aby z podrostu přivolal všechny houbaře. Když se celá rodina zbožně shromáždí, otec konečně nadzvedne klobouk a nechá každého obdivovat ukořistěný kousek. Většinou je to pak Anna, kdo smí houbu uložit do košíku. Dokonce na ně potichu mluvil, jako by je uklidňoval. Freudův český způsob hledání hub je v pamětnických vzpomínkách zastřený. Jeho děti a hlavně vnuci měli z jeho českých houbařských rituálů legraci.

Dramatika Artura Schnitzlera si Freud vážil. K 50. narozeninám mu poslal dopis, ve kterém dramatika oslovuje jako kolegu ve výzkumu podceňované a tolik zatracované erotiky. Na druhé straně se Freud se Schnitzlerem odmítal sejít. Považoval ho totiž za svého dvojníka, což se v případě racionálně uvažujícího Freuda jeví jako hodně podivný nápad. Navíc Freudova obava z dvojnictví byla přehnaná, fyzická podoba nepřicházela v úvahu a ani duchovní spřízněnost nebyla nijak silná. Karl Schorske, jehož kniha Vídeň na přelomu století patří k těm nejlepším pracím o rakouské metropoli, se domnívá, že Schnitzlerovi, na rozdíl od Freuda, chyběl hněv a odvaha nastoupit cestu do svého nitra. Autor výkladu snů se nechtěl osobně setkat ani s některými dalšími lidmi, jejichž díla si vážil, například s vynálezcem Poprem Linkem. Schnitzler se ve svém románu o předválečné Vídni Cesta do Šíra, kde se hrávají sny klíčovou úlohu stejně jako v psychoanalýze, zmiňuje i o houbách, a to způsobem odlišným od svého dvojníka. K jídlu byly přineseny houby, při jejichž objevení nemohl Jindřich potlačit otázky, nejsou-li jedovaté. Netřeba vám posmívati se, mi řekl Jindřich. Kdybych se chtěl zabít, nezvolil bych k tomu ani jedovaté houby, ani skaženou uzenku, nýbrž ušlechtilejší a rychlejší jed. Člověk je někdy syt života, ale nikdy zdravý, ani v poslední čtvrthodince své existence. A ostatně jest bojácnost zcela legitimní, jen většinou hanebně zapíraná sestra rozumu. Neboť co jest bojácnost? Míti v úvaze všecky možnosti, jež by mohly z činu vzejíti, zlé právě tak jako dobré. Baron Georg žertovně o židovském dramatikovi poznamenává, píše totiž hru s německonárodním kulerovým studentem jako hrdinou, jenž se ze zoufalství nad emancipací židů otráví houbami. Dějiny 20. století překypují paradoxy i ve světě hub. K Muchomurce červené přirovnávali autoři nacistické učebnice pro děti židy a malé čtenáře nabádali, aby ji v lese vymítili, protože je jedovatá. Na jedné ilustraci v knize z klobouku houby vystupuje karikatura obličeje se židovskými rysy. Během první světové války v karikaturní kresbě na propagandistickém plakátu Rusové předváděli podobnost hlavy císaře Františka Josefa s bramborem a hlavy německých vojáků s čepicemi ve tvaru Muchomurky červené.

Freud považoval houby za bytosti stejně jako Josef Velenovský, český botanik, mykolog, morfolog a přírodní filozof. Filozof Zdeněk Neubauer o Velenovském napsal, že zřejmě na základě svého morfologického instinktu došel jako první k přesvědčení, že houby nejsou vůbec rostlinami, nýbrž představují samostatnou třetí říši organismů, regnum micetale, bližší živočichům nežli rostlinám. A vy jste houby v lese, píše Josef Velenovský. Tu nejen formy, ale i barvy vykouzlují v kráse závodící jedince. A to všechno splétají pouhé nitky houbové, dlouhé, tenké, pouze sem tam přehrádkou článkované. Zde tedy vlákna myslí, budují, malují. Jsem přesvědčen, že jest to tatáž energie v těchto nízkých bytostech, která v plazmě mozku Rafaela, Rembrandta, Mozarta, Beethovena byla činou, když svá díla tvořili. Anarchista a houbař Michal Mareš popsal zvláštní nadání některých lidí, kteří bosou nohou poznají, nahmatají v mechu ukryté houby. Tak jako jiní poznají, že jdou nad bývalým hřbitovem nebo starodávnou chodbou. A ta radost, když se odhrne mech, tam se naparuje hřib, který ještě neviděl slunce, bílý jak panenská nevinnost. Dávám mu za pravdu. Freud nalézal bývalé hřbitovy a starodávné chodby v lidském podvědomí. Nahmatával je psychoanalýzou. Troufám si odhadnout, že úvaha Josefa Velenovského o fatálních důsledcích nedostatku sexu ve světě hub by Freuda, kdyby se k ní dostal, asi zaujala, ale nenadchla. Je podivuhodné, že z říše hub tak obrovské a tak důležité nevyvinuly se evolucí vyšší, dokonalejší bytosti. Houby ostaly státi na nejnižším stupni organizace. Toho asi příčinou jest nedostatek pohlavní kopulace. Jestiť známo, že čím rostlina nebo živočich je dokonalejší, tím má dokonalejší kopulaci pohlavní. Z buněk a vláken primitivních řas vyvinuly se během věků naše nádherné jabloně, lípy, růže, lilie, ale z vláken houbových nevyrostlo po ty věky nic jiného než zase vlákna.

V druhé části dnešního freudovského pátečního večera se budeme zabývat tématem Freud a Vídeň. Většinu příspěvků jsme s Tomášem Dimtrem, překladatelem a germanistou, před 10 lety natáčeli ve Vídni, která slavila 150. výročí narození Sigmunda Freuda. A zdá se mi, že ani po 10 letech následující rozhovory, reportáže a literární ukázky nestratili nic na své aktuálnosti.

Freud, tento luštitel hádanek, který nalezl klíč k lidskému duševnímu stavu v příběhu o Oidipovi, byl rovněž velký žertéř. Když mu byl ve věku 45 let konečně udělen titul mimořádného profesora, vylíčil stále ještě neznámý doktor Freud svému příteli tento úspěch parodickým novinářským stylem. Své povýšení popsal jako politický triumf. Nadšení veřejnosti nezná mezí. Neustále přicházejí gratulace a květiny, jako kdyby si jeho veličenstvo náhle uvědomilo důležitost sexuality, rada ministrů potvrdila význam výkladu snů a parlament dvoutřetinovou většinou uznal potřebu psychoanalytického léčení hysterie. Je to veselá představa, velmi vídeňská. Politická moc se sklání před erotem a sny. Prohodí-li člověk v souvislosti s něčím nějaký vtip, pak právě tam se skrývá problém. Ve výkladu snů, vydaném 2 roky před výše citovanou rozvernou poznámkou, stanovil Freud svou první zásadu porozumění problematice snů. Sen je splněním přání. V době, kdy psal svůj šprýmovný postřeh, sbíral materiál, na němž chtěl doložit, že totéž pravidlo se týká i vtipů. Občas, podotkl, žert odhalí i řešení problému. V okamžiku radosti z povýšení Freud nesložil jednoduše ruce v klín, spokojen s odměnou za své dílo, ale naopak popustil uzdu fantazii a vymyslel si širší ráj. Vykreslil humornou představu spořádané parlamentní politiky, sjednocené za účelem podpory jeho neortodoxní vědy o erotu. Jeho smyšlený parlament, v němž by dvoutřetinová většina potvrdila oprávněnost použití psychoterapie při léčení hysterie, byl pochopitelně pravým opakem politické reality té doby. Samotný rakouský parlament zachvátila roku 1902 tak prudká politická hysterie, že toto shromáždění nebylo schopno dát dohromady prostou většinu, natož pak dvoutřetinovou, aby bylo vůbec možné přijímat nějaké zákony. Nic nenasvědčuje tomu, že by zablokování politiky představovalo pro Freuda v roce 1902 důležitý problém. Více mu dělalo starosti něco mnohem určitějšího a zároveň i obtížněji postižitelného, totiž jeho postoj k celému politickému systému a vliv tohoto systému na akademický svět. Právě v souvislosti s tímto problémem byla tato vtipná představa splněním jeho přání. Přání přinutit politickou autoritu k poslušnosti. Žert odhalí i řešení problému. Ve Freudově duchaplném komentáři nebyly politické síly ani svrženy, ani zrušeny, ale naopak byly zázračně zharmonizovány a sjednoceny na základě společného poznání hodnoty jeho teorií. Freud tak ve svých představách oslavoval vítězství nad politikou, tou složkou lidských záležitostí, od níž si v mládí tolik sliboval a která mu v dospělosti připravila tolik příkoří. Karl E. Schorske, Vídeň na přelomu století.

0: druhým městem na světové mapě psychoanalýzy po Vídni je Curych. Sám Freud s Curychem spojoval velké naděje, což souvisí s osobností Karla Gustava Junga. V jednom ohledu v oboru psychoanalýzy Curych Vídeň přece jenom předstihl. Werner Singer, znalec dějin psychoanalýzy v Curychu, napsal knihu Curyská psychotúra, obsahující popisy tras prohlídek města ve stopách psychoanalytických událostí. Vídeňská psychotúra na svého autora zatím čeká. Malá skládačka s neúplnými informacemi, která je zatím k dispozici, ji nenahradí. Místa spojená s Mozartovým životem ve Vídni jsou obsypaná turisty. Na Freudových místech, s výjimkou muzea v Bergasse 19, se turistů vyskytuje mnohem méně. My jsme se na obchůzku Freudovy Vídně vydali s paní průvodkyní Malgořatou Křempek Něspialovsky. Z naší procházky vybírám aspoň dvě zastavení, typická pro Freuda a Vídeň.
1: Das ist etwas, was ist eigentlich fantastisch in dieser Ort. Leider es ist jetzt sind Umbauarbeiten.
2: To je fantastické místo, vnitřní dvůr Vídeňské univerzity. Bohužel v současné době je v rekonstrukci. Na levé straně vidíte desky, na pravé jsou umístěny bysty. Momentálně jsou zabaleny, aby se při rekonstrukci nepoškodily. Jedna z těchto byst představuje i Sigmunda Freuda. Freud byl důležitou osobou na této univerzitě. Musíme si uvědomit, jeho dílo bylo podmíněno významnými politickými změnami, ke kterým tehdy po roce 1848 docházelo. Na konci 19. století se vše znovu probouzí k životu. Docházelo k mohutné přestavbě Paříže i Vídně. Obě města mezi sebou doslova soutěžila o to, které bude výstavnější. Najednou bylo všechno nové. Důležitým faktorem přitom byla i mimořádná rychlost, s níž k přestavbám docházelo. Tehdy bylo možné velmi rychle vydělat spoustu peněz, ale také přijít o všechno. Začaly se objevovat psychické problémy. Lidé se dříve o vlastní duši nestarali. Dřív se chodívalo ke zpovědi a tím to také končilo. Musíš na sebe vzít kříž, ať se ti to líbí či nikoli. Jenže najednou se objevuje někdo, kdo bere tvé problémy vážně. To znamená, že psychoanalýza vzniká na pozadí této významné změny životního stylu.
1: Café Landmann, eine von seinen Lieblingskaffeehäuser. Er ist immer von der Bergstraße, Berggasse hierher gekommen. Er hat Spaziergänge gemacht, er ist hier gekommen, immer einen Kaffee getrunken.
2: Toto je kavárna Landmann, jedna z vídeňských kaváren, které měl Freud v oblibě. V Café Landmann je vždy plno. Freud sem chodíval ze svého bytu, dal si zde kávu, večer často vykládal taroky. Tato kavárna byla zároveň důležitým místem v jeho praxi, protože v prvním patře této budovy bydlela Freudova pacientka, trpěla melancholií. Freud ji léčil a vedl si velmi přesný chorobopis. Landmann je velmi význačná a slavná vídeňská kavárna, kam chodila celá řada významných osobností politického a kulturního života. A tak je tomu dodnes. Po představení v Burgtheatru, vzdáleném doslova jen pár kroků, sem zaskočí návštěvníci divadla na kávu nebo sklenku sektu. A číšníci v Café Landmann, to jsou jakési šedé eminence, znají doslova každého a dovolím si tvrdit, že poznali více významných lidí než leckterý diplomat nebo šlechtic. Kavárenská tradice je ve Vídni velmi dlouhá a velmi důležitá pro obyvatelstvo už od druhého obléhání Turků Vídně. Dokonce se tvrdí, že do Vídně přivezli kávu právě Turci. Asi je to pravda jen napůl. Ta potřeba vidět a být viděn je ve vídeňských kavárnách zřejmá. Nejde jen o sebe prezentaci, ale i o důležitý informační bod, jakousi tribunu.
0: Hlavním tématem edičních plánů vídeňského nakladatelství Christiana Brandstättera je především Vídeň a osoby a události s ní spojené. Není tedy divu, že k Freudovu jubileu vydalo publikaci Sigmund Freud Život a dílo 1856 až 1939. S Barbarou Šternhálovou, autorkou knihy, jsme se sešli v jedné vídeňské zahradní restauraci. Barbara Šternhálová mimo jiné pracovala v divadle Georga Taboryho Der Kreis. A tím byla daná i první otázka. Jaká byla vaše cesta od Taboryho k Freudovi?
1: Ich habe mein Kindertraum war es Bücher zu machen.
2: Od dětství jsem snila o tom, že budu psát knihy. Jako dítě jsem velmi ráda četla, ráda jsem si s knížkami hrála a vždycky si přála, abych s nimi mohla pracovat. Jenže cesta ke knihám nebyla přímočará. Studium jsem zakončila velmi pozdě, protože práce s Georgem Taborim byla velmi napínavá a tak jsem spíš pracovala, než studovala. Přestože jsem s Taborim ráda spolupracovala a zažila s ním mnoho skvělých zážitků, věděla jsem, že jednou musím psát knihy. V 30 jsem si svůj sen splnila. Přeptávala jsem se u mnoha nakladatelství a nakonec zakotvila v nakladatelství Christian Brandstetter. Tam jsem se naučila, jak dělat knihu.
0: A potom? Proč Freud?
1: V
2: nakladatelství Christian Brandstetter je téma konce století velmi oblíbené. Dokonce sám Christian Brandstetter je odborníkem nejen na období secese, dílo a život Gustava Klimta, ale i vídeňské dílny, Wiener Werkstätte. Proto jsem s daným obdobím přicházela do kontaktu velmi často. Navíc jsem lektorovala knihy o secesi a pochopitelně jsem se o vídeňský Fin de siècle zajímala i sama, protože ho považuji za velmi zajímavé období. V jistém smyslu je tento můj zájem podmíněn nejen díly Artura Schnitzlera nebo Stefana Zweiga, která mám velmi ráda, ale i rodinnou historií. Moje rodina pochází z Maďarska. Konkrétně pocházím z rodiny maďarských Židů, kteří na přelomu století konvertovali, což je ovšem pro mnoho rakouských rodin typické. Navíc jsem loni vydala čtenáři velmi dobře přijatou knihu o Gustavu Klimtovi. A v souvislosti s výročím bylo jasné, že po Klimtovi je na řadě kniha o Zygmundu Freudovi.
0: Vychází tisíce knih o Freudovi, zejména letos. V čem se vaše kniha liší od těch ostatních?
2: Je to obrazová publikace. Naším cílem bylo představit Freudovu biografii, ale přitom jsme se museli omezit na 160 stran, což nebylo jednoduché. Zamýšleli jsme představit Freudův život prostřednictvím obrazového materiálu, ukázat co možná nejvíce fotografií. Přáli jsme si ukázat Freuda tak, aby mu bylo možné hledět do tváře, aby mu bylo vidět do očí, aby bylo vidět, jak se pohybuje. To bylo naším cílem. Poslední obrazová kniha o Freudovi vyšla před 25 lety a my jsme si řekli, že to teď uděláme znovu.
0: Najdeme ve vaší knize nějaké nové informace, překvapivá zjištění, odhalená tajemství?
1: Natürlich findet man Neues, weil ja einfach das Konzept auch ein bisschen anders ist. Zum Beispiel stört mich.
2: Ale ano, jistě. Už samotný koncept knihy je jedinečný. Zaměřením nejsem psychoanalytička, nýbrž teatroložka. V případě této knihy historička. A mě vždycky vadilo, že se v případě Freudovy literatury musím prokousávat složitými pojmy. Freud vytvořil a používal ohromné množství výrazů, pro něž v jeho době neexistovala žádná terminologie. Vadilo mě, že musím hledat, co tyto pojmy znamenají ve 20 různých knihách o 300 stranách, takže jsem do textu včlenila i slovníček, kde dané pojmy vysvětluji. Chtěla jsem také ukázat Freuda v době, kdy žil, v jeho prostředí a nejbližším okolí, přiblížit lidi, s nimiž se stýkal a dopisoval si. Nicméně mám pocit, že nikdo nemůže mít za cíl objevovat nového Freuda.
0: Postupovala jste sociálně kritickou nebo psychoanalytickou metodou?
2: Moje metoda byla popisně historická.
0: A v čem se tato metoda liší od ostatních? Jaké jsou její výhody a naopak její nevýhody?
2: Nechtěla bych klást jako ústřední moment svojí knihy metodu. Postupuji většinou tak, že se snažím komunikovat s lidmi, které neznám. V případě Sigmunda Freuda jsem zjistila, že se o jeho soukromém životě ví jen velmi málo. Lidé většinou znají základní údaje, někdy pár zajímavostí, ale přehled o Freudově životě má jen málo kdo. Například se příliš neví o jeho kokainové aféře, co si se tuší o jeho dětech, jeho tchýni a podobně, jenže všechno je to v rovině domněnek. Můj cíl byl představit materiál, ke kterému se bude možné vrátit, dohledat významy určitých pojmů, nebo si také přečíst část korespondence, aniž by byl člověk přetěžován, ale zároveň bez přílišného zjednodušení.
0: Jakou životní etapu ve Freudově životě pokládáte za nejdůležitější?
3: ja, Wissenschaftler allgemein. Ja,
4: die wichtigste Periode im Leben Freuds. Ich glaube, dass schon die Zeit.
2: Nejdůležitější etapou ve Freudově životě je doba mezi svatbou a vydáním knihy o výkladu snů. Bezesporu jde právě o nejvýznamnější etapu a výklad snů zůstane zásadní událostí v jeho životě, protože právě tam se objevuje celý pojmový aparát. To období mezi roky 1887 až asi 1900 je opravdu velmi důležité. Velmi významná etapa pak nastává po roce 1923, kdy mu byla diagnostikována rakovina čelisti. V té době propadá zoufalství kvůli nemoci, ale zároveň se stává velmi známým. I tento úsek ve Freudově životě je velmi důležitý.
0: Byla to pro Freuda současně nejsložitější doba.
4: Schwierige Lebensperioden, glaube ich, gab's mehrere.
2: Složitých etap ve Freudově životě bylo hned několik. První složité období spadá mezi třetí a čtvrtý rok jeho života. Malý Zikmund špatně nesl, když spolu s rodiči musel opustit Freiberg, tedy dnešní Příbor. Freud neměl rád velkoměsto. Jeho vztah k Vídni byl velmi ambivalentní, protože Příbor představoval v jeho životě idylu, o níž celý život snil. Těžké období představovaly i měsíce po zásnubách, kdy tchýně odjela společně s jeho snoubenkou do Hamburku a snoubenci žili od sebe 1000 kilometrů vzdálení. A on byl ctižádostivý, věděl, že musí vydělávat peníze, aby se mohl oženit. A leta 1895 až 1900 sám označoval za splendid isolation. Cítil se velmi opuštěný, kolegové na univerzitě jej nebrali vážně. Těžké roky zkrátka přicházely pravidelně.
4: Schwierige Perioden, glaube ich, gab's da immer wieder.
0: Jak vypadala Vídeň za Freudova života? Víme, že starostou města byl Karl Lueger, který proslul svými antisemitskými postoji.
4: Regiert Karl Lueger. Nachdem ja wunderbarerweise hier in Wien immer noch die Ringstraße vor der Universität benannt ist.
2: Ve Vídni tehdy starostoval Karl Lueger, podle něhož je dodnes pojmenována část Ringstraße před univerzitou, zatímco po Freudovi jen park za univerzitou. Což je velmi typické a takový je také vztah k Freudovi. Dvojznačný je i Freudův vztah k židovství. Přestože byl ateista a nenavštěvoval židovské salony, které se ve Vídni scházely, ke svému židovskému původu se hlásil. Lékaři jej ovšem neuznávali. Jen malý okruh Freudových příznivců ho bral vážně. A této skupince Freud později říkal Vídeňská banda. Na samém začátku do ní patřil i Alfred Adler. Pro Freuda byla Vídeň příliš hlučná, antisemická a proto byl jeho vztah k tomuto velkoměstu ambivalentní. Nicméně, když musel před nacisty emigrovat, napsal svému příteli do Jeruzaléma: přestože jsem rád, že mohu z této vídeňské klece uniknout, měl jsem jí rád.
0: Mají dnešní Vídeňané rádi svého Freuda?
4: Schwer zu sagen. Natürlich ist einer. Freud ist international eine anerkannte Größe. Freuds Bedeutung.
2: Těžko říct, Freud je mezinárodně uznávaná veličina, jeho význam nespochybnitelný. Nicméně je nutné vědět, že většina psychoanalytiků za Freudova života měla židovský původ, takže byli za války buď zavražděni, nebo emigrovali. To znamená, že ve Vídni až do roku 1968 žádná psychoanalýza vlastně neexistovala. Do Vídně se vrátila až po revolučním roce 1968. A dnes patří Freud k Vídni stejně jako například Mozart. Najdeme tu několik institucí, které se starají o Freudův odkaz. Psychoanalytickou společnost, Freudovo muzeum nebo soukromou univerzitu Sigmunda Freuda.
0: Sledovala jste i české stopy ve Freudově životě?
2: Málo, protože, jak už jsem říkala, Freud s rodiči odešel z Příboru, když mu byly 3 roky. Jejich cesta nevedla rovnou do Vídně, nýbrž nejprve do Lipska. Jenže jako Židé nedostali povolení k pobytu a proto pokračovali dál do Vídně. Freud měl spolužáka ze školy jménem Emil Flus, který také pocházel z Příboru a za studií na gymnáziu se do Příboru stále vracel.
0: Na čem pracujete dnes?
4: Ich arbeite jetzt. Jetzt im Augenblick mache ich mal 2 Übersetzungen.
2: Teď rediguji 2 překlady. V létě se pustím do útlé knížky o Klimtovi a pak hodlám pracovat na antologii, v níž budou obsaženi autoři, kteří původně studovali práva. Stala se ze mě vášnivá biografka a spisovatelů, kteří studovali práva, není málo. Mezi prvními Goethe, pak například Kafka. Vznikne tak kniha s asi 15 portréty.
0: S Barbarou Šternhálovou jsme mluvili o její biografii Sigmunda Freuda.

0: Josefínum ústav a také muzeum dějin lékařství založil jako akademii pro své vojenské chirurgy císař Josef II. Nalézají se zde podivuhodné anatomické modely z vosku v přirozené velikosti. Mě zaujala expozice věnovaná Franci Josefu Galovi, zakladateli frenologie. Otův slovník nauční toto řecké slovo překládá jako lebospit. Z tvaru lebky, různých hrbolků, hrbolů a boulí vysoudil, v čem její majitel vyniká nebo zaostává. Pod vyčnívajícím místem na lebce se podle Gála vždy skrývá nějaká vynikající vlastnost. V Otově slovníku naučném se o objevech doktora Gála dále píše. Přirovnával lebky zvířat s lebkami lidí normálních a duševně chorých. Bera za základ svého přirovnání vždycky určitou vynikající duševní vlastnost nebo povahovou stránku. Lebky šelem, přirovnávané k lebkám vrahů, pomohly mu vypátrat i sídlo vraždivosti ve vypuklině lby nad uchem, kteráž vybočenina scházela mírumilovným přežvíkavcům. Dle lebek bobrů a lebek architektů nalezl, kde sídlí smysl pro stavitelství, dle lebek zpěvných ptáků a lebek hudebníků objevil sídlo smyslu hudebního. Podobně určil, kde sídlí láska, poezie a tak dále. Věřilo se, že frenolog nepotřebuje než ohmatat hlavu hocha, aby určil, hodí-li se k některému povolání. Konec citátu. Není snad třeba dodávat, že se takto dá nahmatat zločinec nebo naopak člověk nevinný. V Josefínu si můžete prohlédnout kresby hlav různých vynikajících osobností s galovými poznámkami. Svou hlavu tam má například Kant, hlava s hrbolkem kritického rozumu, Van Dyck, hrbol malířského vidění a spisovatel s velkým sklonem k humornému až grotesknímu vidění světa Lawrence Stern. Na jeho obličeji je demonstrováno, že centrum vtipu je pod levým okem. Můžeme si položit otázku, jestli se Freud při svém přemítání o vtipu jaksi podvědomně nesoustředil na svou tvář pod levým okem. Architekta Isidora Kanevála, tvůrce budovy Josefína, pověřil císař Josef II. I stavbou vídeňské věže bláznů v areálu vídeňské všeobecné nemocnice. Milovník bizarních zážitků, kterých Vídeň nabízí bezpočet, si návštěvu kruhové stavby nazývané Bábovka neboli Kugelhupf nemůže nechat ujít. Právě tam si zřetelně uvědomí Freudův epochální význam pro jiný přístup k lidské duši a k jejím nemocím, než jaký se praktikoval před ním. Ve věži bláznů nás provázela doktorka Beatrix Pacáková, vědecká pracovnice patologického muzea.
1: Sie befinden sich hier im sogenannten Narrenturm.
2: Ocitli jste se v takzvané věži bláznů. Jde o kruhovou stavbu, která se nachází v někdejší vídeňské nemocnici, nyní v areálu univerzity. Byla postavena na pokyn císaře Josefa II. Roku 1784 a už na samém začátku byla plánována jako psychiatrický ústav. Jak dnes víme, císař Josef II. Měl na stavbě osobní zájem. Je více než zřejmé, že šlo o přijímací zkoušku do řádu svobodných zednářů, že císař realizací této stavby zkoušku absolvoval. Stavba tedy zcela podléhá tomuto mužskému kultu. Jde o pětipatrovou budovu, vnější prstenec má na každém patře 28 jednolůžkových pokojů, kde byly umístěni jeden až dva pacienti. Uprostřed je vystavěn takzvaný zásobovací trakt, který budovu dělí na dvě poloviny. V tomto traktu bydleli lékaři a sestry. Podíváme-li se pozorněji, zjistíme, že budova je vystavená na uměle navršeném kopci a že střední trakt je zaměřen k polárce. A těch 5x28 pokojů představuje lunární kalendář. V roce 1870 přestala budova sloužit svému účelu, pak byla zcela opuštěna. Se zřízením všeobecné nemocnice zde byly ubytovány sestry a teprve v roce 1971, respektive 1974, v budově vzniklo patologické muzeum.
0: Hned při vstupu do věže bláznů jsme ucítili zvláštní vůni.
3: Was ist das hier für ein Geruch?
1: Das ist vor allem Formaldehyd.
2: To je především formaldehyd, ale i další látky. V muzeu máme kolem 25 000 preparátů. Mezi plicními preparáty se nejčastěji objevuje tuberkulóza nebo patologické změny na plicích horníka. Druhou skupinu exponátů tvoří kostní preparáty, především kostry, ale také jednotlivé kosti.
1: Die dritte Gruppe des Museums sind die Moulagen. Moulagen sind Wachsparaffin, Abgüsse.
2: Třetí skupinou exponátů jsou muláže. Muláže jsou voskové či parafínové odlitky, které byly vytvářeny na lůžku nemocného. Nejprve byl vytvořen otisk těla. Potom mulatér vytvořil v laboratoři z otisku pozitivní muláž. Potom se opět vydal za pacientem a u lůžka nemocného byla muláž dobarvena a potom dokresleny patologické změny. To, co tady vidíme, je trojrozměrný identický odlitek těla nemocného. Zde například vidíte nejrozšířenější kožní mužskou chorobu, kterou je lupénka. A zde je také vidět, proč se muláže používají, především z učebních důvodů.
0: Byli pro vytváření a dokreslování muláží najímáni umělci? Zeptali jsme se doktorky Beatrix Pacákové.
2: Většinu z našich muláží vytvořil doktor Henning. Měl pro tuto práci velký talent. Pocházel ze Sedmihradska, ve Vídni studoval medicínu a tuto mulážovací techniku se naučil u Morice Kapózyho. Zemřel velmi mladý, nabodnutí infikovaným hmyzem. V této tradici později pokračoval jeho syn Theodor Henning. Máme tu i muláže od rakouského mulatéra Paula. Po něm převzal výrobu Bláha. Většina mulatérů byli lékaři nebo odborníci, kteří se zajímali o medicínu. Dnes už něco podobného nelze vytvářet nejen kvůli finanční nákladnosti, ale také proto, že řemeslo preparování ve vosku dnes už nikdo neovládá.
1: Jetzt befinden wir uns in einer der Patientenzellen, 13 Quadratmeter groß, konzipiert für ein bis zwei Patienten.
2: Teď se nacházíme v jedné z cel o rozměrech 13 metrů čtverečních, která byla určena pro jednoho až dva pacienty. Víme, že těsně před zrušením ústavu zde bylo všech 139 cel přeplněných. Hovoří se o tom, že se zde neprovozovala terapie. Mezi lety 1866 až 1870 byli všichni pacienti přemístěni do nových léčebních zařízení, například do ústavu na Baumgartnerhöhe nebo přímo do Guckingu. O pacientech víme relativně málo, ale v současné době zpracováváme projekt, jehož cílem je z archivů zjistit údaje o nich. Je zajímavé, že s novým šéfem, který sem přišel v roce 1842 jako vedoucí blázince, byly zavedeny přesné statistiky. Od té doby se například datuje nařízení, aby každý pacient, který zemřel ve věži bláznů, byl podroben pitvě. Největším ohledavačem byl Karl von Rokitansky, který o každé pitvě sepsal protokol a z jeho záznamu bylo možné získat zajímavé informace. V muzeu dodnes zachováváme preparáty, jež pocházejí od pacientů, kteří zde zemřeli.
0: Na jaké úrovni byla tehdejší psychiatrie?
2: S dnešní psychiatrií se to nedá srovnávat. Musíte si uvědomit, že nic jako psychofarmaka ještě neexistovalo. Tehdy se lékař musel spolehnout na fitoterapii, na klistýry a vodní léčebné kůry, ale jinak toho není příliš známo. Tady vidíte model, tedy žádný otisk, ale skutečný model. Jeho autorem je umělec Prohaska, který pracoval pro firmu Hepra. Prohaska byl ve skutečnosti vyhledávaný politický karikaturista své doby, jenž uveřejňoval své karikatury pod pseudonymem Kajetan, což se ovšem zjistilo až po jeho smrti. Prohaska ilustroval všechny učebnice společnosti Hepra. V tomto případě jde o lupus vulgaris, čili kožní tuberkulózu. O pacientovi žilbohu nic nevíme, ale jde o velmi pěkný voskový záznam. V poslední době se často uvažovalo o tom, proč má budova kruhový půdorys. Není úplně jisté, proč se Josef II. Rozhodl právě pro kruh. Víme, že krátce po dostavbě věže bláznů ve Vídni byl v Praze zřízen ústav pro duševně choré, který byl výrazně pokrokovější a více odpovídal nárokům pacientů. V případě vídeňské věže bláznů však Josef II. Velmi silně zasahoval do projektové fáze stavby. Stavební mistr a architekt udělali přesně to, co po nich císař požadoval. Víme, že v asijském prostoru má kruhová stavba úplně jiný kultický význam než v Evropě a je možné, že Josef II. Měl právě takové informace. Navíc je zřejmé, že budova byla postavena na energeticky významném místě a proto také vytvoření umělého kopečku pod budovou. Je to například jedna z prvních budov ve Vídni, na které byl instalován bleskosvod, jenže nikoli proto, aby se zabránilo požáru, nýbrž kvůli tomu, aby se v zemi soustředila a pak využila energie blesku. Teorie, která doprovázela instalaci bleskosvodu, byla tehdy nepochybně velmi kuriózní, nicméně dnes už ji nejsme schopni rekonstruovat. Kromě toho byl na střední budově umístěn oktogon, kam císař dvakrát týdně docházel a společně se svými hosty tam cosi prováděl. Nicméně nevíme co.
0: Byla tato budova veřejně přístupná?
1: Also in den ersten Jahren ja, nur dann kam es natürlich zu einer völligen.
2: V prvních letech ano, ale pak došlo ke zcela chaotickému stavu. Jezdívali sem lidé z Vídně i okolí, blázni se pohybovali zcela volně, což vedlo k naprostému zmatku. Proto ředitel Všeobecné nemocnice J.P. Frank nařídil v roce 1790 stavbu zdi kolem areálu, aby se nikdo nemohl do areálu nemocnice dostat nepozorovaně a tropit si z bláznů žerty.
0: Kolik duševně chorých bylo tehdy ve Vídni?
2: O tom nemáme opravdu relevantní informace. Víme, že jich bylo velmi mnoho hospitalizováno v řadě dalších nemocnic. Převážná většina zdejší klientely byly nemocní v různých fázích syfilidy a alkoholici. Pochopitelně i melancholici a tak dále, ale relevantní odhady nejsou k dispozici.
1: Richtige zahlmäßigen Schätzungen gibt es aus den Jahren nicht.
0: Objevila se věž bláznů v beletrii nebo v umění vůbec?
2: V posledních letech bylo muzeum otevřené a my se snažíme pravidelně pořádat nejrůznější akce, zveme umělce. Například dnes jste tady mohli vidět skupinu kreslířů. Nicméně v dějinách medicíny měla naše věž bláznů lokálně politický význam, především v čase CAK monarchie, ale ze světového hlediska je zcela nevýznamná.
1: Innerhalb der K&K Monarchie einen Einfluss gehabt hat, aber weltweit gesehen völlig unbedeutend ist.

0: před návštěvou muzea Sigmunda Freuda, které se nalézá ve Freudově bytě v Berggasse 19, si poslechneme jako uvedení do problematiky ukázku z knihy Georga Markuse Sigmund Freud a tajemství duše. Knihu vydalo nakladatelství Paseka v překladu Evy Červinkové.
1: Byt a ordinace sice byly velké, ale jejich zařízení mimořádně skromné. Spisovatel Ernst Lothar jednou doprovázel do Berggasse svou matku, která se v posledních letech monarchie obracela o radu k Freudovi, a později ho tam navštívil ještě jednou, aby s ním udělal interview. Ve svých pamětech popisuje Freudův typický byt rakouského lékaře. Vešli jste do tmavé i ve dne uměle osvětlené předsíně, potom do čekárny, která byla skličující jako všechny čekárny. A pán, který se po nějakém čekání objevil na prahu, rutinovaně řekl: vstupte, prosím. Vypadal jako typický rakouský lékař. Knírek a bratka krátce sestřiženy, úzký obličej, hluboký límec, který ponechával krku volnost, mezi okraji límce malý černý motýlek. Na pokyn lékařské autority potom návštěvník následoval Freuda do ordinace. Freud si stoupil k psacímu stolu, popisuje Ernst Lothar vzpomínku na Berggasse, a řekl: posaďte se. To vše činil jako jiní rakouští lékaři. Ale už v následujícím okamžiku v žádném případě nebyl jako druzí, neboť kolem jeho rtů se rozestřel vědoucí úsměv a zatímco si sedal, stalo se cosi s jeho očima, co jsem od té doby u nikoho neviděl. Zazářili jakýmsi vnitřním světlem. Tady u psacího stolu seděl muž a rentgenoval duši jen svýma očima. Netrvalo to ani dlouho, ani to nebylo žádné mastičkářství. Dalo by se říci, že šlo o jakousi injekci, smíšenou stejnou měrou z fantazie a zvědění, ovšem zvědění bezedného, ostrého a nekompromisního, obsahujícího jak obrazotvornost, tak exaktnost, a to vše v dokonalém souladu poezie a medicíny. A bylo to právě toto, čím byl vídeňským lékařům tak podezřelý, že pro něho neměli ani profesuru. Přede mnou seděl typický Rakušan, jemuž Rakousko nebylo nakloněno, a kladl netypické otázky. Ale já jsem se bránil. Nepřišel jsem jako pacient, ačkoliv jim jste, řekl on. Jiní návštěvníci stále znovu popisovali Berggasse jako nedůstojnou pro muže tak významného. Francouzský spisovatel André Breton po mnoha letech vyprávěl, že největší žijící psychiatr bydlel a pracoval v průměrně vypadajícím domě v jedné ztracené vídeňské čtvrti a dívka, která otvírala dveře, nebyla hezká. Nacházel jsem se v přítomnosti malého skromného muže, který mě ve své omšelé ordinaci přijal jako lékař chudých. V dalším dopise praví, že Freudova ordinace vypadá jako každá ordinace kteréhokoliv univerzitního profesora, nikoli však světově proslulého lékaře.
0: K letošnímu Freudovu jubileu se Muzeum Sigmunda Freuda ve Vídni rozhodlo uspořádat výstavu nazvanou Pohovka o myšlení v leže. Autoři výstavy si kladou otázku, jak se mohl kus nábytku stát symbolem psychoanalýzy a psychoterapie. Odpověď na tuto otázku budeme hledat s Péterem Nehmajerem z privátní nadace Sigmunda Freuda, která výstavu pořádá a která se také stará o muzeum Sigmunda Freuda v Berggasse 19, kde naše prohlídka začne.
2: Wir befinden uns hier im Vorzimmer der Privatwohnung Sigmund Freuds und bewegen uns nun in den Museumsshop.
1: Nacházíme se v předpokoji soukromého bytu Sigmunda Freuda a přesouváme se do muzejní prodejny.
2: Ein relativ kleiner Raum, früher wohnten hier Dienstmädchen, der Raum war zweigeteilt.
1: Jde o relativně malý prostor, který kdysi obývaly služky. Místnost byla dříve přepažena. Takže je zřejmé, že služky měly místo jenom na postel. Postupujeme dál. Jsme ve vstupní hale Freudovy lékařské praxe. Za mnou jsou dveře, kterými pacienti vstupovali do Freudovy ordinace. Ordinace byla rekonstruována do té podoby, jak vypadala v roce 1938. Na stěně visí klobouk Sigmunda Freuda, který si brával sebou na dovolenou. K originálním exponátům patří i Freudova čepice, hůl a jeden z kufrů, s nímž v roce 1938 uprchl před nacisty do Anglie.
0: Ta hůl a polní láhev, která je také součástí expozice, Freud ji bral sebou na vycházky do lesa, jsou dokladem Freudovy velikosti, jeho smyslu pro rozměr a pro pořádek. Svědčí o jednoduchosti tohoto rozhodného, vyrovnaného muže, který se dokáže vnořit do víru lidské rozporuplnosti a přitom sebe i druhé učí mít rád, svobodně rád rodinné výlety do hor. Z textu italského germanisty Claudia Magrise.
2: Das Wartezimmer im Sigmund Freud Museum ist der einzige Raum, der
1: Jedinou místností, která byla v muzeu Sigmunda Freuda kompletně rekonstruována a zařízena původním nábytkem, je čekárna. Sigmund Freud nechal v roce 1938 všechen svůj nábytek převést do Anglie. Jeho dcera Anna pak v roce 1971 poskytla tento nábytek Vídni, darovala jej našemu muzeu. Na této místnosti není zajímavé jen to, že šlo o čekárnu, nýbrž i to, že fungovala jako salonek pro pravidelné schůzky. Každou středu večer se zde scházely hlavní postavy psychoanalýzy a diskutovali s Freudem jeho učení. Později se z tohoto spolku stalo psychoanalytické sdružení. Na stole leží album Wilhelma Busche, což byla jakási praktická četba. Tak jako dnes bývalo i tehdy běžné, že se v čekárnách mohl pacient zabavit nejrůznější četbou, Busch patřil k této doporučované četbě. Důležité je, že v čekárně bývala pouze jedna osoba, aby se pacienti nemohli setkat. Tímto zůstalo zachováno pacientovo naprosté soukromí. Žádný pacient nevěděl, kdo ještě k Freudovi dochází. Freud byl i vášnivým sběratelem starožitností. Část z nich jsme vystavili v této čekárně. Jde asi o 90 exponátů pocházejících zejména z Itálie, Kypru a Egypta.
0: Ve společnosti Petra Nehmajera jsme postoupili do další místnosti.
1: Na stěnách visí fotografie nejrůznějších umělců, kteří byli vyfoceni v ležících polohách. Mimo jiné tady vidíme Oscara Wilda, Karla Krause, Felixe Nadala, Toulouse Lautreca, Edgara Degase, Apollinéra, Marcela Prousta. Těmito snímky je dokumentován význam polohy v leže pro myšlení. Právě tito umělci totiž považovali polohu v leže za výchozí pozici pro své uvažování.
2: Benutzen. Das heißt, sie haben in der liegenden Position ihre Kreativität geschöpft. Wir sitzen hier auf der Couch Freud, des italienischen Designers.
1: Usadili jsme se na Freudovu pohovku italského designera Zanotti, která slouží jednak k ležení, jednak k sezení. V současné době je právě tato pohovka v psychoanalytické praxi jednou z nejoblíbenějších.
0: Zeptali jsme se, jestli v psychoanalýze pohovka opravdu hraje ústřední roli.
1: Jak dnes psychoanalytikové pracují a jak využívají pohovku, ještě uvidíme ve druhém patře. Ale rozhodně neplatí, že by ji využívali všichni. Ptali jsme se současných psychoanalytiků, nakolik dnes využívají pohovku pro svou terapii. I to je součástí expozice ve druhém patře.
2: Während die Arbeiten Galvanis aus der Mitte des 19. Jahrhunderts die Couch als Ort des Verbotenen.
1: Zatímco Galvaniho práce z poloviny 19. století ukazují pohovku jako místo zákazu, zachytil švýcarský umělec Felix Vajeton na svých dřevorytech, které vznikly na konci 19. století, jiný obraz pohovky. Na sérii dřevorytů vidíme pohovku jako místo měšťanského dramatu. Na dřevorytech vidíme klasické manželské páry, které jsou v různých pozicích usazeny na pohovce. Podle jejich polohy poznáme, zda jde o hádku, usmiřování nebo definitivní rozkol. Ve vitríně jsou vystaveny práce Maxe Ernsta, který se tak jako všichni surrealisté silně inspiroval pohovkou a pozicí v leže. Vytvořil mnoho obrazových příběhů o pozici v leže. Jde o ironické práce, jako je například Stohlavá žena. Vystavujeme zde i snímky Man Raye, který fotografoval Roberta Desnose sedícího na pohovce. Na další Man Rayově fotografii vidíme André Bretona. Breton byl vůdčí osobností surrealistů. Surrealisté se na psychoanalýzu odvolávali a jejich práce byly velmi silně inspirovány Freudovým dílem.
2: Im letzten Raum unserer Kunstsektion der Ausstellung befindet sich das wertvollste Stück und zwar
1: v poslední místnosti umělecké sekce našeho muzea se nachází nejhodnotnější exponát, kterým je bezejmenné dílo Rachel Whiteridové. Jde o gumový odlitek prostoru pod postelí. Umělkyně odlila prostor pod postelí do gumy a opřela jej o stěnu. Tento exponát stojí napravo od vstupních dveří, takže ho málem přehledne. Rachel Whiteridová si přála, aby její dílo bylo vystaveno někde stranou, jako by bylo ukryto. Má symbolizovat opuštěnou osobu, která byla nechána na pospas osudu. Teď stojí v rohu a nikdo se o ní nestará. Na stěně visí zajímavé dílo Spencera Finche, které muselo být mnoha freudovým pacientům důvěrně známé. Na čtyřech pastelech je zachyceno stejné místo na stropě v různých denních dobách. Právě na toto místo se zaměřují oči pacienta ležícího na pohovce.
2: Für den zweiten Teil der Ausstellung betreten wir eine Wohnung, die extra für diese Ausstellung angemietet wurde.
1: Pro druhou část výstavy jsme si pronajali byt přímo nad muzeem. Tento byt má svůj příběh, který představuje podlaha přetvořená na taneční parket položený nad normální podlahu. Dvojitá podlaha má symbolizovat dvě různé roviny. Rovinu výstavy a rovinu soukromého bytu s jeho vlastní historií. Byt původně obýval židovský právník se svou ženou. Za války byla celá rodina deportována do koncentračního tábora, kde byli všichni zavražděni. Později se z tohoto bytu stalo židovské shromaždiště. To znamená, že v těchto místnostech byli internováni Židé, kteří zde museli čekat na deportaci do koncentračních táborů. V roce 1942 byl byt arizován. Od roku 2004 je opět prázdný a my jsme jej vědomě nechali v původním stavu, aby bylo vidět, jak vypadaly byty ve Freudově.

0: Ivan navržený pro světovou výstavu jako součást orientálního salonku. Dál vidíme i chaise longue, pohovku, která byla ve Freudově době velmi moderní. Mladé dámy na ní mohly přijímat návštěvy v pololeže nebo chcete-li v polosedě. Vidíme tady i obyčejné sofa s růžovou tapetou, jak to bylo běžné v tehdejších měšťanských salonech. Naproti jsou vystaveny novodobé patenty, které se týkají nejrůznějších lehátek a pohovek.
1: Wir befinden uns nun in der Veranda der Wohnung. Ein sehr luftiger
0: Nyní se nacházíme na verandě. Jde o velmi vzdušný prostor, kde vystavujeme fotografie sanatorií, v nichž byly předepisovány lehací kůry a slunečné lázně. Na stropě vidíme i sedátko z jednoho švýcarského sanatoria a umělé světlo, které nahrazovalo sluneční svit. Máme tady i léčebný plán ze sanatoria v Davosu. Z něhož vyplývá, že jeho pacienti pouze jedli, chodili na procházky a polehávali. Tento proces se několikrát denně opakoval a jeho cílem bylo vyvolat v pacientech pocit blaženosti. Mnoho z tehdejších pacientů sanatorií byli simulanti, kteří se jen snažili dostat do takového zařízení proto, aby se mohli nechat hýčkat. V následující místnosti, která je věnována psychoterapii ve Freudově době, máme vystaven autoportrét Sergeje Pankejeva, takzvaného Večího muže, který byl jedním z Freudových nejznámějších pacientů. Vedle autoportrétu visí krajinomalba od téhož pacienta. Pod obrázky vystavujeme prospekt vídeňského sanatoria, kde Pankejev určitou dobu pobýval. A na prospektu právě vidíme lehátka Tonet, která jsme viděli ve vedlejší místnosti. Zabýváme se zde lepšími dobovými vídeňskými sanatorii. Tehdy byl při léčbě kladen důraz na stravu. Nejedlo se pouze zdravě, nýbrž i mnoho, protože lékařská věda se domnívala, že když se pacient hodně a dobře nají, dostaví se rychleji pocit uvolněnosti a blaženosti. Proto zde vystavujeme i příbory z nejrůznějších sanatorií, které mají i velkou designerskou hodnotu. Tehdy totiž umělci Wiener Werkstätte usilovali o bohatou klientelu, která navštěvovala sanatoria a tak navrhovali i pro tato sanatoria. Architekt Josef Hoffmann například navrhoval látkové dekory pro sanatorium Burgersdorf. Tady na snímku vidíme Gustava Klimta právě před Burgersdorfem. Pozoruhodné na těchto snímcích je, že budova sanatoria nebyla nijak zdobená. Vše bylo jednoduché proto, aby pacienty nic nevzrušovalo. Na stěnách v následující místnosti se nacházejí nejrůznější reklamní prospekty, které propagovaly prostředky pro sklidnění nervů, třeba holící krém pro nervózní muže. Slyšíme zde také úryvky árie Isolde na smrt z Wagnerovy opery Tristan a Isolda. Árie Isolde na smrt obecně platila za mimořádně vzrušující a lékaři od jejího poslechu doslova odrazovali. Tady vidíme knihovnu, kde se můžeme začíst do dobrých a špatných knih. Dobré knihy byly doporučeny psychiatrem a měly sloužit k uklidnění nervů. Špatné knihy byly ty, které dráždily pacientovi nervy. K dobrým knihám patří například Wilhelm Busch, knihy Marka Twaina, ke špatným knihám třeba Shakespeare nebo román Ivanhoe Waltera Scotta.
2: Ještě doplním zakázané autory z knihovničky na výstavě. Heinrich Heine, Turgenev a také dost překvapivě James Fenimore Cooper a jeho poslední Mohikán.
0: Úzkou chodbou nyní vstupujeme do koupelny, kde vystavujeme odvrácenou stranu psychoterapie, tedy léčbu násilím, trestáním a ponižováním pacienta. Máme zde například anglickou rakev, v níž museli pacienti stát, nebo svěrací kazajku. Vidíme tady židly, na níž byli pacienti nuceni sedět, pouta a taky zařízení, do něhož byli pacienti zavěšeni a kmitalo se jimi sem a tam, dokud neomdle. Součástí expozice je i ročenka, z níž můžeme vyčíst, že takovými metodami byly dlouho léčeny a trestány i slabomyslné děti v rakouských psychiatrických léčebnách.
1: Ve
0: vedlejší místnosti se nachází svěrací kazajka, která byla očividně používána. Vidíme na ní stopy znečištění. Hned vedle jsou vystaveny kurty a zamřížovaná postel. Taková svěrací kazajka byla používána až do 80. let 20. století. Naproti se nachází exponáty dokumentující formy léčebných terapií, jež se tehdy používaly v sanatoriích. Je dobře vidět rozdíl mezi níže a výše sociálně postavenými. Zatímco ti sociálně výše postavení se zabývali malováním nebo hudbou, tak ti, kteří patřili k obyčejným lidem, čili průměrní návštěvníci sanatorií, zametali dvůr nebo prali prádlo. Ukazujeme tady i němý rakouský film Narkotika z roku 1920, který pranířuje používání psychofarmak a ukazuje odstrašujícím způsobem, jak to tehdy v ústavech pro choromyslné vypadá.
2: Naše návštěva Freudova muzea a výstavy Pohovka o myšlení v leže se přiblížila ke svému závěru.
1: Im Bereich die Couch zwischen Wohn- und Behandlungsräumen erarbeiten wir.
0: Nacházíme se v takzvané Freudově místnosti. Výstavu o Freudovi si bez Sigmunda Freuda nedovedeme představit. Tady ukazujeme jeho sbírku starožitností především z toho důvodu, že jeden z pacientů, takzvaný Vlčí muž, který strávil dlouhou dobu v mnoha sanatoriích, popisoval chladnou atmosféru těchto zařízení. Zatímco prý u Freuda panovala orientální atmosféra, kterou dotvářely orientální koberečky, starožitnosti a obrazy na stěnách. Mezi nimi máme i některé, které Freuda značně ovlivnily v jeho práci, jako například Fislyho obrazy. Uprostřed místnosti jsou od stropu na podlahu promítány dekory koberců z Freudovy sbírky koberců. Důvodem je skutečnost, že Freudova pohovka byla vždy potažena jedním z koberečků. Freud sám koberce sbíral, jeho strýc pro změnu z koberci obchodoval. My se domníváme, že Freud koberečky na pohovce po každém pacientovi měnil. Zde tedy ukazujeme, jaké koberce vlastnil a mohl používat.
1: Möglicherweise auf der Couch gelegen sind.
2: Výstavou Pohovka o myšlení v leže ve Vídni v Berggasse 19 nás provázel Peter Nehmayer z privátní nadace Sigmunda Freuda ve Vídni.

0: Náš pořad o Freudovi ve Vídni má dva konce. Toto dvojí zakončení doporučujeme i vám, kteří se do Freudovy Vídně rozhodnete vypravit.
1: Mark Twain, Johnny Cash, Johann Strauss, Zeppelin, Richard Wagner, Hans Albers, Phil Collins, Hans Moser, Egon Schiele und viele, viele andere auch.
0: Číšník dlouhým ukazovátkem nejdříve ukáže na podpisy slavných lidí, kteří proslulou restauraci v centru Vídně Der Lieber Augustin navštívili. Freudův podpis mezi nimi bohužel chybí. A pak si můžete dát, jako my, vídeňský řízek, neboť ten k Vídni neodmyslitelně patří a chutná i bez Freuda. Ale ještě před posezením u řízku si dopřejte duchovní zážitek. Vydejte se podzemní dráhou linie U4 a pak autobusem 38A do Kobenclu, na místo, odkud je nádherný výhled na město Vídeň. Claudio Magris, v překladu Kateřiny Vinčové, o tomto místě píše. Na konci Hilmeštráse ve vídeňském lese, na místě s krásným rozhledem zvaném Belví, stojí pomník z roku 1977 s poněkud nadneseným nápisem. Zde 24. července 1895 se před Dr. Sigmundem Freudem odhalilo tajemství snu. Je docela legrační představovat si tajemství jako nějakého podvodníčka z Veselohry, jak nakonec odhazuje masku. Člověk spíš myslí na krajinu a na Freuda, jak ji pozoroval, a v křivolakých rysech vzdáleného města četl mapu zátoči Nitra, které nebude nikdy zcela prozkoumáno. Na tom vzletném nápisu upoutá ono Dr. Doktor, z něhož zaznívá akademická vážnost, přísné studium zakončené s jistou hrdostí.

0: dnešní freudovské setkání uzavřeme citátem z knihy Stefana Zweiga Léčení duchem, Sigmund Freud.
1: Při srovnání se šumivou prózou Nietzscheovou, která vždy vystřeluje nejsmělejší ohňostroj umění a artistiky, připadá nám jeho próza na první pohled střízlivá, chladná a bezbarvá. Freudova próza neagituje, nezískává, úplně se vzdává básnického podbarvení, každého melodického rytmizování. Sám doznává, že mu k němu chybí jakékoliv vnitřní sklony, zřejmě ve smyslu Platona, který obvinuje rytmus, že kalí čisté myšlení. Jedině o čisté myšlení však Freud usiluje. Jedná podle Standalovy zásady – kdo chce být dobrým filozofem, ten musí být stručný, jasný, bez iluzí. Jasnost je pro něho v slovním výrazu, tak jako ve všech lidských projevech, optimum a ultimum, nejdůležitějším a nejzazším cílem. Této nejvyšší průsvitnosti a zřetelnosti podřizuje všechny umělecké hodnoty jako vedlejší a jedině díky oné takto získané absolutní přesnosti obrysů vykazuje jeho jazyk nesrovnatelnou plastickou sílu, vis plastika. Proza bez sebemenších ozdob, přísně věcná, podobná římské, latinské próze, neopisuje nikdy básnicky svůj předmět, ale vypovídá o něm s jadrnou pádností. Nepřikrášluje, nehromadí výrazy, nesměšuje a nenaléhá. V obrazech a příměrech je úsporný až do krajnosti. Když ale nějakého příměru použije, pak se strefí vždy svou přesvědčivou silou jako výstřelem do terče. Mnohé Freudovy obrazné formulace mají v sobě smyslovou průzračnost vyřezávaných kamenů a působí v jeho jako sklo průhledné próze jako kameje zasazené do křišťálových misek, z nichž každá je ve své jedinečnosti nezapomenutelná. Ani jedinkrát však Freud neopustí ve svých filozofických vývodech přímou cestu. Odbočky v řeči nenávidí stejně jako okliky v myšlení a v celém jeho dalekosáhlém díle nenalezneme ani jedinou větu, kterou by nemohl bez námahy jednoznačně pochopit i člověk nevzdělaný. Jeho výraz i jeho myšlení míří vždy přímo ke geometricky přesné určitosti. Proto mohl jeho požadavku jasnosti sloužit jen jazyk zdánlivě nenápadný, ve skutečnosti však na nejvyšší míru prosvětlený. Nietzsche říká, že každý génius nosí nějakou masku. Freud si zvolil masku z nejobtížněji proniknutelných, masku nenápadnosti. Jeho život skrývá pod povrchem střízlivé, téměř maloměšťácké občanskosti démonickou výkonnost. Jeho tvář skrývá za pravidelnými klidnými rysy tvořivého génia. Jeho dílo, převratné a odvážné jako málo které, se navenek halí skromně do stínu přírodovědecky exaktní univerzitní metody. A jeho jazyk klame bezbarvým chladem o křišťálové uměleckosti jeho představivosti. Génius střízlivosti zjevuje ze své bytosti s oblibou jen tu obyčejnou stránku, nikoli v svou genialitu. Zprvu je viditelná jen jeho uměřenost, teprve v hloubce pak jeho přesila. Všude znamená Freud víc, než dává tušit, a přece je v jednom každém výrazu svého bytí jednoznačně týž. Neboť ovládá-li člověka tvořivě kdekoliv zákon vyšší jednoty, pak se stejnou názorností prostupuje vítězně všecky prvky jeho bytosti, jeho řeč, jeho dílo, jeho zjev i život.

0: Před 10 lety připravil Jiří Kamen kompozici nazvanou Role pohovky v říši nevědomí, aneb velký muž z Malého Kumbálu na severu Moravy dobývá Vídeň a svět. A byl to pořad vyrobený a připravený k poctě Sigmunda Freuda. Od jehož narození to tehdy bylo 260 let. My jsme tedy dnes nabídli reprízu tohoto pořadu. V němž účinkovali Eva Hazdrová-Kopecká, Jaroslav Doleček, Jiří Ptáčník, Tomáš Černý a Libor Vacek. Zazněla ukázka hudby Fridricha Guldy, Josefa Haydna a Leoše Janáčka. A také jsme citovali z knih Vídeň na přelomu století Karla Šorského, Sigmund Freud a tajemství duše, to je kniha Georga Markuse. Michal Černoušek je autorem knihy Sigmund Freud, dobyvatel nevědomí. Stefan Zweig napsal knihu Léčení duchem Sigmund Freud a také jsme citovali z knihy Jiřího Kamena, autora tohoto pořadu Češi patří k Vídni. Pro letošní 170. výročí narození Freuda jsme připravili premiéru hry italského dramatika Stefana Massiniho Výklad snů a my jsme tuto hru nabídli včera. Stefano Massini se 10 let zabýval analýzou výkladu snů Sigmunda Freuda a na základě této studie vytvořil hru, v níž se snaží proniknout do podstaty snů, pochopit materii, z níž jsou utkány, rozpoznat skutečné strachy, fobie a touhy, které se mnohdy skrývají za bizarními snovými obrazy. I tento pořad, i tuto hru můžete na Vltavě stejně jako dnes odvysílaný večer na téma poslouchat ze záznamu na našem webu vltava.rozhlas.cz. A Sigmund nikoli ses, ale sez, a nikoli Freud, ale Miroslav, tedy Miroslav Sigmund, je protagonistou zítřejšího večera po 20. hodině. Polovina legendární cestovatelské dvojice v portrétním dokumentu poodhalí, jak ho ovlivnil islám, co si myslí o samotě i o své první poměrně pozdní zahraniční cestě. Svět Miroslava Z, to je dokument Marka Janáče a k poslechu bude na Vltavě zítra po 20. hodině. Teď je 22 a nám už se otevírají dveře radioateliéru, tam už nás očekává pedagog pražské AMU Jan Trojan a také jeho studenti z katedry skladby letního semestru 2025.
1: Radio Ateliér.
2: Dobrý večer, vítejte při poslechu Radio Ateliéru. Je rádio jako médium udržitelné? Tuto otázku jsem si položil na začátku letního semestru v rámci cvičení kompoziční praxe elektroakustické a multimediální hudby společně s mladými skladateli a skladatelkou z katedry skladby na pražské AMU. Zabývali jsme se rozhlasem a jeho udržitelností a přemýšleli nad naším vztahem k tomuto médiu. Pro někoho z nás je rádio jen spotřebič, ze kterého zní kuchyňský pop. Pro jiného společník na cestách autem. Někdo vnímá čas vysílání neuchopitelně, třeba když v lese poslouchá hlas operní zpěvačky. Vytvořili jsme proto udržitelný proud vysílání, který reaguje na médium, jež v době podcastů a politických debat tiše mizí z našeho povědomí. Dnešní pořad s názvem Rozhlas to rádio, tedy naplní skladby, kterými studenti a studentka v letním semestru 2025 reagovali na téma rádia a jeho udržitelnosti. Zazní skladby Marka Karpilovského, Emy Krátké, Juraje Gažmerčíka, Michala Prokopa a Benjamina Kotíka. Kromě toho si na závěr poslechneme také zvukové performance, na nichž se dále podíleli Jan Gregor a Sabina Emanuela Bursuc. Se studenty a studentkami jsme si také o jejich skladbách povídali a záznamem této debaty dnes také začneme. Od mikrofonu vám ničím nerušený poslech přeje Jan Trojan.
3: Dobré dopoledne, posluchačům pěkný večer. Potkáváme se v učebně na Hudební fakultě AMU na Malostranském náměstí v Hartigovském paláci, kde jsme v letním semestru připravovali skladby v rámci cvičení kompoziční praxe elektroakustické hudby na katedře skladby. Fyzicky jsem tady já, Honza Trojan, jako pedagog a dále pak mladí skladatelé Ben Kotík, Mark Karpilovský a Juraj Gažmerčík. Michal Prokop je s námi virtuálně připojený na dálku a pak je tu s námi Ema Krátká, respektive její skladba a slovo v psané podobě, protože tu dnes s námi fyzicky ani virtuálně být nemůže. Juraj, Bene, Marku a Michale do dálky, Emo přes dálku a posluchačům do éteru, Ještě jednou dobré ráno a zároveň dobrý večer. Pro mě je od malička rádio jako něco, co si můžu přenést. Vzít sebou do batohu a poslechnout třeba v lese. Vzpomínám si, jak jsem jako malý kluk večer při usínání poslouchal večerní koncerty z mého malého červeného tranzistoráku, který už dávno nemám. No a v dnešní době podcastů, jak to máte s rádiem vy? A třeba Marku.
4: Pro mě rádio nabylo významu se založením rodiny a s pořízením automobilu. Vlastně poslouchám rádio převážně v autě. Vždycky, když vyrazíme na cestu a děti konečně usnou, tak to je pro nás čas, kdy můžeme vypnout pohádku na CDčku a pustit si to rádio.
3: Děkuju, Marku, za tvoje slova. Rodinné poslechy rádia v autě, když děti usnou. Tak to přemýšlel o rádiu Mark Karpilovský. A nyní můžeme dát přednost dámě. Emma Krátka, která tu dnes s námi není, o své skladbě Noise Coder říká. Noise a vocoder jsou termíny, které k rádiu a rozhlasu neoddělitelně patří. Vocoder, lidově zvaný jako robotický hlas, byl přístroj původně zkonstruovaný pro účely telekomunikace. Šum je u elektronických zařízení obvykle nežádoucím faktorem. Jde o náhodnou fluktuaci napětí, která má za následek souhrn všech slyšitelných frekvencí znějících současně. Studie Noise Coder vznikla vpuštěním šumu do vocoderu. Podle nastavení vstupního frekvenčního filtru dával vocoder rozmanité zvuky. Od šumu po jednotlivé tóny, kterých tembr byl velmi podobný varhanám. Tyto zvuky byly aplikované na sampler a hudba, kterou uslyšíte, je výsledkem improvizace na MIDI klávesy. Tak to nám poslala Emma ke své skladbě s názvem Noise Coder. A Bene, kdyby ty si mohl říct něco ke své skladbě. Nebo k tomu, jak uvažuješ nad rádiem a nad jeho udržitelností.
5: V mojí skladbě, která se jmenuje V radioakci, pro mě rádio vždycky jako malý kluk byl prvek, když jsme poslouchali s mamkou ráno, před školou. Bylo to takový pěkný začátek mého dne. Když jsem se probudil, tak mamka už třeba dělala kávu a slyšeli jsme rádio. A taky jako podobně jako Mark zmínil, když jsme jeli někam na výlet, tak častokrát to rádio bylo puštěné, je mimo jiné i CDčka. A pro mě, jako pro malého kluka, to rádio mělo mnohem větší význam než třeba dneska, kdy ty metody, kde máme přístup k informacím, se mnohonásobně rozšířil. A v této skladbě vlastně se ptám na ten význam toho rádia, jak moc je ještě pořád v dnešní době významný a jestli je nějaká možnost v tom rádiu pokračovat dál.
3: Díky. Můžeme se zase posunout dál do dálky za Michalem. Michale, dokázal ty bys říct, jak to vnímáš? Co je pro tebe rádio, udržitelnost a jak jsi nad tím přemýšlel ve své skladbě?
6: Určitě. A vlastně pro mě rádio nikdy nebyla úplně... Neměl jsem k němu nějak velký vztah, protože z mých vzpomínek si pouze pamatuju ten rachot, když si na něm pouštěla mamka populární písničky. A podobně jsem to tak vnímal vždycky v autě. Ale na tom tématu mě zajímala ta udržitelnost. A já jsem tu udržitelnost uchopil trošku jinak, ať už souvisí s tím rádiem přímo či nepřímo. A zamýšlel jsem se nad tím, jaký má smysl využít zvuky předmětů, které mohu najít volně ležící v přírodě, ať to jsou klacíky, šišky, či ulity a jiné různé předměty. A jaký má smysl využít takové předměty, zvlášť v dnešní době, kdy vlastně těch elektronických zvuků je všude až dostatek. A vlastně to jsem udělal, tak jsem přenesl tyto zvuky, když jsem se vlastně hrál i venku v prostoru a vytvářel jsem je, tak ty zvuky jsem nahrál a přenesl jsem je teda do té kompozice. Takže u mě ta motivace k napsání této kompozice spíš spočívala v té udržitelnosti.
3: Udržitelnost šišek, krajiny, možná v něčem určité ekologie, tak to z toho takhle vnímám a děkuju. A Juraj, co ty a tvoje skladba nebo tvoje přemýšlení o rozhlasu, rádiu a udržitelnosti?
7: Tak já jako dieťa neskorých 90. rokov ešte si pamätám, pre mňa to rádio ešte bola istá forma zázraku, že sa vlastne dostal ku mne prenos niečoho hudby, ale pre mňa je to dosť späté aj s tým hovoreným slovom a vlastne ma to fascinovalo ešte pred tou dobou internetu, ktorú si teda z detstva pamätám, najmä ako rozhlasové hry a rôzne relácie, kde sa rozprávalo o niečom, o dejiny a rôzneho typu relácie, takže ja som to koncipoval takto aj vo svojej skladbe, že som vlastne používal útržky z nejakých rozhlasových hier alebo z nejakých aj historických prejavov. Proste ja som sa zameral viac asi na ten prenos, by som povedal. Alebo to, čo ma na tom rádiu najviac fascinuje, je ten prenos. Tak
4: na to môžu vlastne možná navázať, pretože ten prenos pro mňa taky vlastne byl strašne zajímavá vec a ja som sa ve svojej skladbe zaměřil na to, co se vlastně se zvukem děje, když se přenáší, jakým způsobem se třeba degraduje, ztrácí kvalitu, dostává se do něj šum, že to byl pro mě kompoziční prostředek. A co se týče udržitelnosti, tak má skladba má vlastně podobu hlasové fugy, kde se jediný hlas živého člověka, konkrétně teda mojí ženy, se potkává se 6 synteticky vytvořenými hlasy. A pro mě to má symboliku velkého rozšiřování umělé inteligence ve veřejném prostoru. A to je s udržitelností strašně úzce spojené, protože ne každý si uvědomuje, že například jeden dotaz pro ChatGPT má výrazně vyšší uhlíkovou stopu než jeden dotaz do vyhledávače Google.
3: A Marku, jak se tvoje skladba jmenuje?
4: Fuga di degradazione, vlastně je to italský název trochu historizující, degradační fuga.
3: Marková skladba je jako první v pořadí v našem proudu vysílání, potom Juraj Gažmerčík a jeho...
7: Koláž.
3: Tvoje koláž. Michal Prokop.
6: Skladba On the Air.
3: Ještě jednou, prosím.
6: On the Air.
3: Potom bude následovat skladba Emy Krátké, Noise Coder. A Benjamin Kotík.
5: V radioakci.
2: Příjemný a ničím nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Jan Trojan a mladí skladatelé Marek Karpilovský, Juraj Gažmerčík, Michal Prokop, Emma Krátka a Benjamin Kotík. Po proudu skladeb věnovaných tématu rádio a udržitelnost zazní ještě společná performance, kterou jsme nahráli na podzim minulého roku v zimním semestru 2024 ve studiu 7 Českého rozhlasu. Také si poslechneme zvukovou performance ze stejné doby, v níž jsme použili takzvaný akustický prvek, klavírní rám potažený strunami, který katedře skladby věnovala firma Petrov. Tato performance je zároveň naším poděkováním za tuto velkorysost.
8: C'est une loi indiscutable de la nature que toute chose finisse par succomber à la
9: dégradation. Všechny věci nakonec podléhají degradaci.
10: Nezapřečalným pravem natury je to, že všechny věci prędzej či później ulegają degradaci.
11: È una legge indiscutibile della natura che tutte le cose prima o poi soccombono al degrado.
12: It is an indisputable law of nature that all things eventually succumb to degradation.
13: Je nesporným přírodním zákonem,
10: Niezaprzeczalnym prawem natury jest to, że wszystkie rzeczy prędzej czy później ulegają degradacji.
12: It is an indisputable law of nature that all things eventually succumb to degradation.
8: Finissent par succomber à la dégradation.
9: Je nesporným prírodným zákonom, že všetky veci nakoniec podliehajú degradácii.
13: Nieprzeczalnym prawem natury jest to,
14: że wszystkie rzeczy prędzej czy później ulegają degradacji.
8: C'est une loi indiscutable de la nature que tu finis par comprendre.
13: È una legge indiscutibile della natura che tutte le cose prima o poi soccombono.

ty nakonec. Podívej, jak jsi vypadal.

0: It is an indisputable law of nature that all things eventually succumb to degradation.
1: Všetky veci.
2: C'est une loi indiscutable de la nature que toutes choses finissent par
0: It is an indisputable law of nature.
2: Je nesporným přírodním zákonem, že všechny věci nakonec podlehnou degradaci.
3: È una legge indiscutibile della natura che tutte le cose prima o poi succombono al degrado.
2: Je nesporným prírodným zákonom, že všetky veci nakoniec podliehajú degradácii.
3: Nezapřečalným pravem natury jest to, že všetky rzeczy prędzej či
0: It is an indisputable
4: Je nesporný
3: nezapřečalný
2: zákon. Všetky veci.

0: It is an indisputable nature that human beings eventually succumb to their greed.
1: Protože já už ani neumím být klidný.
2: Drazí přátelé!
3: Lena by jak si se postěžovali.
4: Že se nezdědíš, meči.
2: O zajištění míru.
5: A to vidíš, Váňo, přece jsme dělí zli.
6: Láska, čo káže opetovať plameň.
7: Tisková tance nás oznamuje.
2: Vracíme se z historické varšavské konference.
4: Ne, Fidelko, mílíš se. Byla jsem...
8: Vystřihejte se všeho mrtání.
9: Znám tu fejnku, jmenuje se Meduži.
3: Poslednu poznámočku ještě k tej...
10: Krista najvážnější a rozhodná chvíle.
1: Ani, abych pravdu řekl, to nevyhledávám.
11: To rádio, to je vymoženost.
2: Soudružky a soudruzi.
10: Je všetky svoje síly a majetok v dispozici pre obranu štátu?
8: Cvičte tělo hrami a rozumným sportem.
12: Vážení přátelé, Československý rozhlas končí své vysílání. V naší vrátnici jsou cizí vojáci.
11: Kdo to jakživ slyšel?
13: Že dostal úradné pozvání od rýšského kancelára Adolfa Hitlera na...
14: To prase s kuchařskou mitrou mi v ministerský závod se chrstlo vařící vodu na levej bok.
6: Láska, čo srdce šlachetné hněď z mámy.
15: Jeden národ, jeden vodce.
6: Spôsobom krutým navždy odňala mi.
16: Že žádný dějinný vývoj nemůže je zvrátit.
10: Je všetky svoje síly a majetok v dispozici pre obranu štátu?
16: To Slovensko, které svobodné je a svobodným už navždycky zůstane.
2: o zajištění míru.
17: Schválili jsme zákon o zániku Českej a Slovenskej federativnej republiky.
18: Centrum řeči v psím mozku.
11: To rádi.
9: Ne, chci vidět člověka.
16: Jejich lidská a mravní síla.
7: Ano, pane.
8: Koukejte se a plavte.
11: Kdo to jak živ slyšel?
8: Nebojte se vody.
17: Schválili jsme zákon.
15: Falošná fikcia.
18: Buržoust Sablin.
15: A vykází slova cítil.
7: Jak se máte, těší mě.
10: Tvoje rodiny, tvoju vlast.
9: Učenci. Až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
1: Cítil jsem, že musím někam k moři a...
7: Soudní síň, dostanete.

0: co si dneska pustím? Co funguje v tomhle dnešním světě? Vltava? Nebo rozhlas? Nebo Hit Radio Orion? Jestli to je vůbec to správné jméno, ale to je mi fuč, protože můžu přepínat jakkoliv chci a pořád něco slyším.
1: Všechno!

0: zatímco se vy teenageři díváte na TikTok a Reels, tak my jsme jen poslouchali rádio. Jediný rozdíl je ten, že dnešní společnost je naspaná vizuálními s***kami, zatímco my jsme měli možnost si říct, co uslyšíme a co budeme vnímat. Vy, kteří jste kontrolováni, a my, kteří jsme mohli kontrolovat. Za nás to bylo líp, za nás to bylo v pořádku, za nás to bylo...
1: skvělý.
2: Skvělý.
3: Děkuji ti za práci, kterou jsi vykonal a stále vykonáváš pro obec a přeji ti k tvému životnímu jubileu pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti v kruhu své rodiny a přátel. Má samozřejmě taky gratulaci k tomu shodnému životnímu jubileu. Přeje vám pevné zdraví, mnoho štěstí, přesnou mušku a pohodu v kruhu rodiny a přátel. Posíláme zmiňovanou písničku, píseň Domova. Oba máte ten domov stejný, tak ať
4: se vám líbí.

co bude? Nebude rádio? Jak si myslíš, že dostaneme naše informace? Jak si myslíš, že se dozvíme, kde je sněhová bouřka, kdy nemůžeš jít do školy, malý chlapečku? Jak zjistíš, když se stane válka? Jak zjistíš, že se začíná rozšiřovat dezinformace? Je to tu všechno. Ale v rádiu to je o něco lepší.

Já chci slyšet víc!

a víc slyšet. Ano, přesně tak, přesně tak. Přesně tak, ty malý chlapečko, přesně tak.

nemám nic, to je něco divného. Špatně. Ne, já to nechci slyšet. Já to nechci slyšet. To není to, co jsem dříve měl rád. Možná ten důvod, proč jsem měl tohle všechno rád, bylo, protože jsme se cítili více pospolu. Že jsme nebyli tak izolovaní. Proč se tak cítím? Že tu všechno. Všechna informace, která... Je tu všechno.

Ready. Wisdom. Scream from the chambers.

Dozněla improvizace mladých skladatelek a skladatelů z pražské AMU v pořadu, ve kterém Jan Trojan společně se svými studenty představil projekt Rozhlas to rádio realizovaný v rámci cvičení kompoziční praxe elektroakustické a multimediální hudby v letním semestru 2025. A za týden ve středu 13. května v radioateliéru uvedeme zvukovou kompozici jednoho z nejzajímavějších českých umělců současnosti, Petra Válka. Vysílací čas radioateliéru je středeční 22. až 23. hodina.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Četba s hvězdičkou.
3: Doma nevzbudil větší ohlas, ale po přeložení do angličtiny získal okamžitou pozornost tisíců čtenářů a nominaci na Pulitzerovu cenu za rok 2003, totiž román Arnošta Lustiga z počátku milénia. Rukopis nadepsal autor Kůstka, dívka z Prahy. Román později vyšel pod nadpisem Krásné zelené oči. Je to příběh 15-leté židovské dívky, která v nevěstinci nacistického lágru obětuje svoje tělo, aby přežila. Lustigova próza má napínavý příběh, zároveň je úsporná a zdrženlivá, pokud jde o líčení fyzické a duchovní krutosti. Lustig dal Kůstce, když stála na rampě v Osvětimi číslo 36. Stejné číslo měl v koncentračním táboře také on sám a jde o číslo symbolické. Podle židovské legendy spočívá svět na 630 spravedlivých, kteří o svém poslání nevědí. My uvádíme román Arnošta Lustiga pod pracovním názvem, dá-li se to tak říct, tedy Kůstka, dívka z Prahy. A z autorova rukopisu celkem osmidílnou četbu připravila Lenka Kolářová. V režii Lídy Engelové účinkuje Josef Inklář.

0: Kůstka neměla ráda po návratu do Prahy hned po válce úředníky na ministerstvech. Znal jsem už celý seznam věcí, co neměla ráda. Debaty o lásce, o strachu nebo o píše. O osamělosti člověka, i když ho obklopují davy. O věku. Nelíbily se jí ani otázky úředníků na repatriačním úřadě nebo na židovské náboženské obci, anebo dotazníky a policejní přihláška a papíry, které musela vyplnit na magistrátu. Ale prohlížela si dlouho zelenou policejní přihlášku, kterou vyplnila, a ujišťovala se, že je. Četla to černé na bílém, zeleném, modrým inkoustem, s rozpitým tvrdým i a bezděčnou čárkou pod slovem svobodná. Kdo je? Jen se jí myhlo hlavou, proč? Půjde večer spát a ráno vstane z postele s potvrzením, že je. Jen zevnitř, tajně, jakoby pouze částečně, ale podle papíru celistvě. Nejenom, co z ní zbylo, s čím začíná znovu. I kdyby se člověk cítil lehčí než sněhová vločka, na policejní přihlášce mu potvrzují, že existuje. Nezabili ji. Stejně pobaveně si prohlížela růžovou legitimaci repatriačního úřadu, kde pečlivě zaznamenali lágry, kde byla a podpory, které už dostala. Nikdy neviděla tolik razítek jako ve své repatriační kartě. Nesnesla, když se jí někdo vyptával. Čím víc toho chtěli vědět, tím méně jim toho došlo. Zdálo se jim, že bere pochopitelně svůj život lehce o to, oč byl donedávna těžší. Kromě toho jí byla každá dotěrná zvědavost podezřela. VF se zamlouvalo, jakým způsobem Kůstka naslouchala. Poslouchala vždycky radši ty druhé. Výsledek toho byl lepší dojem, jakým působila. A zamlouvalo se mu světlo vycházející z její naivní tvářičky. VF se usmíval. Německo se v jeho slovech měnilo v obrovský nevěstinec, kde si přicházejí na své příslušníci všech vítězných armád. Němcům se už dlouho zajídalo bombardování spojenců, které přeneslo válku na německé území tak dlouho ušetřené toho, co uštědřovalo Evropě. Třeba, že bomby nebyly to jediné, co je srazilo na kolena, nezapomněli na učení o neposkvrněnosti rasy. Už asi natolik s nacisty nesouhlasili, ale co si pamatuju a co jsem viděl, nepřijímají ani do téhle chviličky s nadšením cizince, aby oplodňovali, oblažovali a ohrožovali německé dívky a ženy a vdovy, a nebo obráceně, německé dívky, ženy a vdovy prodávající se vítězům. Kůstka mlčela s úsměvem, který někdy, jak jsem řekl, měl blízko k slzám. Není to hanba? Zeptal jsem se s uštěpačností sobě vlastní. Na to se ptal veřejně, co si pamatuju, bavorský starosta v Mnichově, řekl VF. Z hotelu hrála dechovka, zpěvák volal, že si nebudem říkat s Bohem, ale naschledanou, a že tak dobří přátelé se hned tak nesejdou. A pak šlágr o konci lásky, a že láska je slunce i mládí. Mám ráda hudbu na ulici, řekla Kůstka. Dalo jí práci, když VF vyprávěl o tom, jak se prodávají německé ženy a dívky, nerudnout víc, než už zčervenala. VF se podíval na Kůstku a na mě a ze mě pak přešel pohledem na Kůstku. Usmál se. Vyložil si její červenání jinak. Pokládal ji také za 12letou. Dechovka z restaurace vyhrávala do ulice. Prodávali se za cukerín, dodal, za balíček cigaret, litr benzínu nebo za pár zrníček kafe. Bez ohledu na rasu. Kůstka cítila slova jako boty. Pasovalo na ní v jejich vlastních očích španělské přísloví o provaze v domě oběšence. Ukazovala v úsměvu své drobné bílé zuby. VF žil krátce s německou vdovou po plukovníkovi Wehrmachtu. Spal v peřinách, v jeho pyžamu. Z rodinných portrétů rozvěšených podobně zjistil urozený původ vdovy a mrtvého plukovníka. Nacisté ji odnaučili rozhazovačnosti. Vodila VF do lesa plného nevybuchlých granátů. Jedl u ní vajíčka, smažené lištičky a topinky s česnekem. Měla česnek místo ústřic, mušlí a chřestu. Kde byly doby, kdy ženám jejího původu dávala energii mandragora? Podstrojovala VF rybí tuk, měla ho ještě z Řecka. O lágrech vdova věděla i nevěděla. Radši nechtěla vědět, jestli ví, co má na mysli. Skoro nikdo nechtěl vědět. Lágry pro ně byly jako čínská zeď, řekl. Lze ji vidět i z měsíce, ale je vysoká a neprůhledná ze země. Jaké to bylo, zeptala se vdova. Co to bylo? Štěstí zůstat naživu. Nacismus je smůla. Byli to smolaři, odpověděl jí. Opustil vdovu snadno, připomenula mu, že ve 20. letech, kdy chodila na univerzitu, nebyla v Německu cenzura. Bála se, že Němci zapomenou na válku. Němci zapomínají nejrychleji na to, co je stálo nejvíc. Myslel hodně na štěstí a jak to člověka opotřebuje a omlátí, jako vojáka válka. Kůstku zaujal osud vdovy. Snad je už v každém děvčeti dopředu kus vdovy. Nedělají muži z dívek a žen vdovy. Někdy trvale, jindy jen na ráno, večer, konec noci. Některým ženám ani nemusí umírat muž, aby z nich byly vdovy. Byl to stesk, který ke mně přitáhl. Zvědavost, zkouška. Asi si chtěla dokázat něco, čemu rozumí jen Němky. Doufám, že máte aspoň adresu, řekla Kůstka. Nebyli to nacisti, co člověka naučili, aby se neotáčel, nelitoval, neodmlouval? Na hranicích přestoupil VF z maringotky tažené transportérem do osobního vlaku. Už neměli benzín. Dokázal to až do Prahy i bez lístku. A pak je to vždycky otázka štěstí. Umění, jak mu vyjít vstříc, když člověku nic jiného nezbývá. Vítr cuchal kůzce vlasy. Pěšinku jí držely dvě spony. Byla trochu opálená, měla svěží pleť. Ještě bez vrásek, jen s bílými flíčky po omrzlinách. Vypadala odpočinutá. Zahledla v očích Willifelda třpitku a cenu, kterou zaplatil za to, že přežil. Věděla, jak velká a krutá je to cena, stejně jako to věděl VF. Všichni jsme to měli v očích. Za nejmenší selhání se platilo životem. Vypadala odlehčená. Až později jsem objevil jedno z kůstčinných tajemství, ačkoliv proto, že o své minulosti nemluvila, se zdálo nakonec tajemstvím všechno. Nejdřív to možná někoho zarazilo, pak si na to všichni zvykli. Nebyla sama z lidí v lágrech, co o tom nemluvila. A došlo k tomu až na zítří, potom, co jsme se potkali s VF, z Ameriky přijel příbuzný jejich rodiny, aby našel zbytky roztroušených a zabitých. Byl to příbuzný otce. V Americe o lágrech lidi dlouho nevěděli, třeba že mohli tušit. Nakonec s americkou armádou v Německu toho byly plné noviny. Čím podrobnější zprávy přicházely, tím větší otřes příbuzných. Hrnuli se na ně otázky vzbuzené výčitkami svědomí. Nevěděli, ačkoliv mohli vědět o hodně dřív a víc. Neomlouvá, spíš je obvinuje život, který měli stále lepší vzhledem k válečné konjunktuře, alespoň někteří. Příbuzný Kůstčina otce si dával stranou na lodní lístky, aby až přijde čas, pozval ty, co přežili, do Nového Yorku a pomohl jim začít nový život. V Novém světě měl dílnu a obchod kožešinami. Kůstka o něm někdy zaslechla od otce. Nebylo zajímavé, jak se rodina rozprskne a jak daleko se jednotlivci dostanou? Dopisovali si zřídka. Vzdálený příbuzný byl sukovitý padesátník s černou jarmulkou, který se modlil třikrát denně. Ubytoval se v hotelu Palace v Panské, kam telegramem pozval Hanku Kaudersovou Kůstku. Její jméno dostal na židovské náboženské obci v Majzlově ulici 18. Kůstce trvalo u šálku čaje asi 25 minut, než mu řekla, že si tatínek vzal život. Měl už asi za to, že jsou všichni jeho lidé mrtví. Nechtěl je přežít, asi ani nemohl. Příbuzný se ptal šeptem, jestli tatínek věřil v Boha. Věřil, odpověděla Kůstka. Udivila ji jeho otázka. Příbuzný plakal. Vypadalo to trochu trapně, vrchní chodili kolem. Nechtěl nic než čaj od včerejšího večera. Snídal, obědoval a večeřil šálek čaje. Teď si zase objednal čaj, třeba že si Kůstka mohla poručit, co si přála. Nenáviděl Boha, protože nenáviděl sebe nebo Němce, zeptal se příbuzný, ale nečekal na Kůstčinu odpověď. Nezabiješ, mumlal si. Příbuzný chvíli mi šeptal, aniž vypouštěl slova, a Kůstka pochopila, že se modlí. Otíral si slzy, za chvíli se vzpamatoval, čaje se nedotkl, jenom si hrál v prstech s čajovou lžičkou, měl tlusté prsty na bříšcích zahnědlé, ale ne od kouření. Kůstka si dala do čaje 3 kostky cukru, pak ještě 3. Příbuzný vyprávěl, že zatímco oni byli v táborech, provdal s pomocí boží své 3 dcerušky, Hanu, Sáru a Rebeku, nejmladší 18-letou, prostřední 23-letou a nejstarší 28-letou. Zaopatřil, zaplať pámbu, všechny 3 slušným věnem. Ženiši mají zaměstnání a už ze začátku úspory a své vlastní domy, i když na hypotéku. Byli něčím protivní, cítila i v jeho šepotu obvinění otce a nepřímo i obvinění na její adresu. Snažila se to pominout, vnímala z příbuzného hořkost nesnesitelné vědomí toho, co se stalo. Trýzeň, která příbuzného téměř oslepila. Díval se na ní, jako by byla obestřena nějakým klamem, jako by popírala svou vinu. Bylo to rozhodnutí okamžiku, aby mu Kůstka najednou řekla, kde byla a čím tam byla. Feldhure, polní kurva. Musela zapřít svůj čistý židovský původ, aby se tam vůbec dostala. Byla to výsada stát se PK. Jen ty nejšťastnější se jimi směly stát. Musela lhát. Lhát je umění. Přežít je největší umění ze všech. Mluvila o štěstí. Co je štěstí? Někdy pozorovala vrány a pokládala za štěstí moci se narodit jako vrána. Někdy zaháněli kamením vlky a pokládala by za štěstí přijít na svět jako vlčice. Nebylo štěstí, že jí nezabili u zdi, kde stříleli opotřebovaná děvčata, anebo že nedostala nemoc? Ne. Nebylo to nic výjimečného. Byl to denní chlebíček. Potkalo to miliony lidí. Nepřipadá jí to tak absurdní. Otcův příbuzný rozšířil oči, vyschly mu slzy. Už neplakal. Vytlačili jeho smutek, údiv, zvědavost nebo pobouření, s jakým sledoval, kolik lidí opouští víru a mění si jména a zapírají, jak se narodili, kde byli, čím byli, jako by tím jen proto přestali být. Udělala to Kůstka, protože příbuzný nechápal, proč její otec zahynul vlastní rukou, jako by mu nestačilo, že zahynul čistý. Příbuzný mlčel. Otevíral a zavíral rty. Nestačil mu dech, aby to převtělil do slov. Kůstka mu řekla jen zlomek. Mrzelo jí to už v okamžiku, kdy to řekla. Ale potěšilo jí zároveň, že byla schopna to vyslovit. Ukázala mu tetování na paži. Feldhure. Číslo, jaké se vypaluje v Americe dobytku. Vyprávěla mu o velké Leopoldě. Taky Kuliková četla Talmud, jak řekla, když byla mladá. Někdy z dlouhé chvíle a aby v Krakově porozuměla jednomu druhu zákazníků. Taky v lágru se lidi modlili, ano, řekla Kůstka. Slyš, Izraeli, Bože náš. Hanka Kaudersová Kůstka spatřila na rtech a v očích příbuzného odpor. Nevěřím, opakoval. A v zápětí věřím. Ale Kůstka nemohla zařadit ani jeho nevěřím, ani jeho věřím. Nemusel věřit. Neprosila se ho o to. Bylo to lepší, kdyby tomu nikdo nevěřil. Včetně mě samé, řekla si. Zavolala na vrchního. Pane vrchní, prosím, máte řízek? Jaký řízeček si přejete, slečno? Telecí nebo vepřový s brambůrkem nebo s bramborovým salátem? S krájenou okurkou? Prosím. Vzdálený příbuzný Kůstčina otce se rozloučil s Hankou Kaudersovou s tím, že jí nechal na jídelním lístku podrobnou adresu a telefonní číslo. Kdyby si to rozmyslela, bude šťasten, když přijede. Kdyby něco potřebovala, ví, kde ho má hledat. Zaplatil dopředu. Cokoliv si Kůstka ještě chce objednat, mohou připočítat k jeho hotelovému účtu. Náměstí bylo plnější než před chvílí. Vojáci v předválečných uniformách, které byly cítit už na 100 kroků naftalínem, i vojáci z front na západě, východě i jihu. Vykračovali si po bulváru jako unavení kohouti. V battle drezech nebo jen v částech uniformy, zbytek v civilním oblečení. Lidi chodili, někteří ještě v zimníku, rozepnutém od zhora dolů, ženy a děti v letním, podle poslední válečné módy. Krátké sukně bez punčoch nebo bez ponožek. Všude prapory, stejně všude plno květin. Tušil jsem, jak Kůstka hodnotí lidi. Sama sebou, lágrem. Chtěla by se s nimi bývala dělit o kavalec na pokusném baráku v Aubirkenau, v polním pajzlu madam Kulikové. Nebylo snadné ji ošidit, pokud se nerozhodla ošidit se sama. V červenci jsme byli s Kůstkou na prázdninovém táboře židovské náboženské obce. Zacházeli s námi jako s jednoplošníkem, z jehož doutnajících zbytků vytáhli pár trosečníků. Dostali naspět vilu v Beskidských horách na Moravě. Za války ji používalo gestapo. Lesy, čerstvý vzduch, vydatné jídlo, máslo, mléko, zrnitý chleba. Když lidi rychle a příliš velkory se odpouštějí, pokouším si je přesadit do Polska, řekla. Cejchovala lidi během vteřiny. Jak by se asi dotyčný zachoval v Buchenwaldu, v Aubirkenau, na cestě v Dobytčáku? Kolik má v kuchyni židlí z nějakého židovského bytu nebo z českého bytu po popravených nebo zavřených? Termosek, koflíku na kafe. V čem by se na něj dalo spolehnout po třídenním půstu, po prvním výprasku, pokusu? Nevěděl bych, co znamená ta první vteřina nebýt v podobných lágrech. Až na to, že se možná Kůstka bála i lidí z lágru, kteří by o ní mohli vědět, co jim sama neřekla. Ale na prázdninovém táboře si uvědomila, že z lágrů se dodatečně stávala škola. Otužilost, lidoznalectví, skoro výhoda jistého druhu. Kůstka přibrala pár kilo. Udělal jsem si odírku víc do opasku. Hory a lesy byly vonavé a krásné, bezpečné. Hrozily jen hadi a jedovaté houby. Stačilo se ráno probudit. Kůstka se budila svěží, vyspaná do růžova se svou světlou pletí, s jasnýma očima. Mohla vstávat až po východu slunce a spát do sytosti. Jít si lehnout třeba už v 8. Západy slunce byly pomalé, jitra svěží. Lesy nehrozily tmou ani hloubkou, jakou opředli němečtí básníci svoje vozdy. Na prázdninovém táboře mi poprvé vyprávěla Kůstka o velké Leopoldě Kulikové. Okny hotelu Zlatá husa a Grand Hotelu Evropa bylo vidět do restaurace. Vrchní za sklem roznášel jídlo a pití. Číšníci v Praze dávají skoro na odiv pot na čele a krku. Restaurace byla nabitá. Vrchní se mohli přetrhnout. Pohledem vytýkali hostům, že jsou tu kvůli obsluze přinejmenším jako hosti kvůli vrchnímu. VF je pozoroval zasvěceným pohledem. Ještě nedávno tu byli Němci, řekl. Vojáci, důstojníci, generálové platili markami a hrůzou. Dávali štědré spropitné, protože za marku dostali 10 korun. Tvářil se, jako by snad viděl otisky rtů ještě na sklenicích. Nezabydleli se tu na 1000 let, jak chtěli, řekla Kůstka. Vyměnili je spojenečtí vojáci, ukázal jsem na skupinu uniforem. Vedle Grand Hotelu byla zahrádka se stolky a židličkami na chodníku. Ani místečko volné, řekla Kůstka. Muselo se jim tu líbit. Náměstí zalévalo slunce, všechno vypadalo mladší i pod šedí prachu. Praha je špinavá a krásná, řekla Kůstka. To jsem si přál, řekl jsem, dostat se z lágru do Prahy. Pak jsem dal k lepšímu. Posledních 5 dní si tu Němci užili. Hodně lidí si chtělo přiložit polínko, vrátit jim, do čeho se kvůli ním namočili, včetně toho, jak jim pomáhali. Za 5 dní povstání skončilo, přijeli Rusové. Američani se zastavili v Plzni. Započítal jste do toho lidi se zlatýma rukama, co za příplatek k výplatě, lepší sociální a nemocenské pojištění a přídavky k potravinovým lístkům, jak to zavedl ještě neboštík Heydrich, vyráběli do roztrhání těla, tanky, letadla a lokomotivy podle hesla Čí chleba jíš, toho píseň zpívej? Stromy zalité sluncem vypadaly jako od holiče. Hodně lidí si opatřilo uniformy Afrika Korpsu a německé vojenské boty. Nahoru a dolů náměstím projížděly vojenské motocykly BMW s přívěsným vozíkem, otlučené dlouhou cestou na východ a naspět. Nejčilejší si opatřili obojživelné vozy s otevřenou střížkou. Mladíci a děvčata ve vestách z králičích kožek rubem navrch se nadspali do každého automobilu a smáli se a křičeli na kolem jdoucí. Vlály jim vlasy ve větru. VF dal k lepšímu historku s panem Knoflíčkem. Pana Knoflíčka se dalo do roku 1938 pokládat za slušného souseda. Nacisti mu připadali vulgární. Nelíbilo se mu, když v Německu vytloukali židovské obchody, zapalovali synagogy za asistence hasičů, aby nechytili německé domy a byli židovské děti a kopali muže a ženy. Pan Knoflíček se omluvil, až když musel nosit VF žlutou hvězdu našitou ve výši srdce a ve velikosti pěsti, aby chápal, proč ho alespoň na ulici nebude zdravit. Je to jen na oko. Bylo by lepší, kdyby si ho ani VF nevšímal. Na oko. Zdi mají oči a uši. Když nadešel čas transportu, našel si pan Knoflíček cestu, jak se dorozumět s Willifeldem. Okénkem ve světlíku, které vedlo ze záchodu na záchod, židovské obyvatelstvo opouštělo Prahu a směli si vzít 50 kilo majetku, pokud se vejdou do jednoho kufru. Pan Knoflíček hlásil VF. Pan ten a ten odjel, přenechal něco ze svých věcí tomu a tomu, rodina ta a ta. Zatím nejedu, říkal VF panu Knoflíčkovi. Denně se ptal pan Knoflíček, kdy pojede. 2 měsíce. Pan Knoflíček tísněn časem zavolal na židovskou náboženskou obec, kdyby mohl přijít VF na řadu, ale na obci měli zakázáno dávat telefonické informace. Pan Knoflíček se chystal zavolat na gestapo, ale to si rozmyslel, aby si na něj neposvítili. Bylo to peklo. Takhle se nechat napídat, řekl pan Knoflíček. Už jste si přece zvykl na myšlenku, že odjedete a všechno tu za sebou necháte. Pan Knoflíček už neskrýval, co by mohl zachránit. Koženou pohovku z obývacího pokoje, obraz s panenskými jablky, servisy. Chce to nechat padnout do rukou těm sviním? pan Knoflíček trpěl průjmem a odjezd VF, aniž mu přenechal alespoň něco ze svých nejlepších věcí, pokládal za osobní urážku. Už se zase potkali. Pan Knoflíček ho ve starém domě objal s tím, že na něj 3 roky čekal. Není to legrace? Zeptala se Kůstka. Až teď, odpověděl VF. Kůstka se hezky oblékla. Hedvábnou blůzičku s dlouhými rukávy a modrou skládanou sukní. Opatřila si šňůru falešných bílých perliček a pověsila si je kolem krku. Na nohou měla bílé střevíčky s pruhem modré teletiny s polovysokým podpatkem. Na nohou měla jen pár jizviček po flegmóně. Středem chodníku přecházela blondýna s vysokými podpatky v modrobílých krepdešínových šatech s širokým slamákem. Naplnila šaty, pod nimiž měla jen málo, kyprým masem a vlněním. Srazily se očima. Blondýna si asi prohlížela Kůstku o něco déle, než měla. Viděl jsem, co to s Kůstkou udělalo. Změnila se, byla jiná, než jak ji VF zatím vnímal. Zachytil jsem tajný jazyk VF na adresu blondýny. Podívejme, řekl. Chtěla bych ji vidět, řekla Kůstka. Nikdy nechybí, řekl VF. Všude je jich dost. Kůstka si přiložila bříška prstů na tepny na krku. Zakryla mateřské znamenko. Nemusel jsem pochybovat, že když VF bude chtít, doví se o Kůstce všechno.
1: V roce 1993 exkluzivně přímo z rukopisu připravovaného románu vznikla tato četba na pokračování z knihy Arnošta Lustiga. Z knihy později nazvané Krásné zelené oči s pracovním názvem Kůstka, dívka z Prahy. Kniha vyšla pod oním názvem Krásné zelené oči poprvé až v roce 2000. Příběh 15-leté židovské dívky, která se stane vojenskou prostitutkou, aby přežila holokaust, má v našem případě 8 částí. Z rukopisu připravila Lenka Kolářová a v režii Lídy Engelové účinkuje Josef Vinklář, který třetí část bude číst na Vltavě zítra v pozdním večeru po 23. hodině. A ještě jednu četbu vám dnes v pozdním večeru nabízíme, tuto definují páteční sté narozeniny.

osudy. My se tedy můžeme zaposlouchat do třetí části výběru z knižního zpracování cesty britského přírodovědce, popularizátora a dokumentaristy Davida Attenborougha, zpracování cesty do Paraguaye, které podnikl tento přírodovědec v roce 1958. Knihu přeložila Jitka Jeníková a z tohoto překladu připravila premiérovou četbu Vladimíra Bezdíčková k pátečním stým narozeninám Davida Attenborougha. Účinkuje Jan Šťastný v režii Petra Mančala.

První dny nás kromě neodbytného krvelačného hmyzu sužovaly ještě další vážné obavy. Podle našich propočtů měl Kajo dorazit k chatrči přibližně 24 hodin po nás. Jenže se to nestalo. Brzy jsme dojedli poslední konzervy, které jsme si vzali sebou do člunu, a museli jsme požádat Nenita, jestli by se s námi mohl rozdělit. Nechtělo se nám, neboť jsme mu už tak byli zavázáni za to, že nás u sebe ubytoval. Navíc to, co jedl a co jsme teď měli jíst i my, nebylo ani rozmanité, ani chutné. Jeho jídelníček tvořili vařené manioky, tvrdé solené hovězí a tu a tam několik divokých kyselých pomerančů. Co nám však poskytnout nemohl, byla nafta do motoru. Naše kanistry už téměř zely prázdnotou. Naše znepokojení s přibývajícími dny sílilo. Pátého dne Kajo dorazil. S veselým úsměvem, jako by se vůbec nic nestalo. Vysvětlil, že měl potíže s motorem, ale už je to v pořádku. V řece je dost vody, takže popluje dál proti proudu, aby se podíval, jaké je tam dřevo. Pokud hladina zůstane vysoko, bude pryč několik týdnů. Jestli začne voda opadat, vrátí se dřív a bude spěchat. Každopádně nás tu vyzvedne a vezme nás zpátky do Asuncionu. Připadalo nám to jako dobrý plán. Kajo si nasadil čapku, všem nám potřásl rukou a vrátil se na loď. Za pár minut nám zmizel z dohledu. Když jsme teď měli zajištěnou zpáteční cestu, mohli jsme se plně soustředit na odchyt a natáčení zvířat. Nejprve jsme potřebovali sehnat pomoc. Několik párů očí a rukou je lepší než tři, obzvlášť pokud ty další patří Indiánům, kteří znají les a jeho obyvatele lépe než jakýkoliv Evropan. Nenito nám pověděl, že se zhruba 8 kilometrů dál v lese nachází Tolderia, indiánská vesnice. Sandy a já jsme tam vyrazili. Tolderia stála v příjemném malém nezalesněném zeleném údolí a tvořil ji zhluk polorozpadlých rákosových chatrčí. Většina Indiánů opustila tradiční způsob života. Nosili potrhané evropské oblečení a místo, aby si maso ulovili v lese, chovali pár vyzáblých slepic a notně vyhublý dobytek. Vysvětlili jsme, že hledáme ptáky a savce, obzvlášť pak pásovce. Za jakékoliv zvíře, které nám přinesou, jim dobře zaplatíme a každého, kdo nám ukáže obydlená hnízda a nory, po zásluze odměníme. Den za dnem jsme se potulovali lesem. Bylo to skličující a trochu děsivé místo. Anglický les je mírný a přívětivý. Jeho hranice rozbíjí bezpočet vstupů, které vás vyzývají, abyste po stezkách tečkovaných slunečními paprsky zamířili do jeho nitra. Prales, který obrůstal Ihrevu Kwa, vzdoroval zběsile chňapajícími trny a propletenými liánami každému, kdo by do něj chtěl vstoupit. Když jsme si cestu dovnitř vynutili, čekali

sluneční světlo. Některé ve snaze prodrat se k němu přerostly vlastní síly, zhroutily se a teď hnily na zemi. Popínavé rostliny a liány šplhaly vzhůru po kmenech vzrostlých stromů a ty, které dosáhly cíle, své hostitele rdousily. Pralesní půdu ozářil paprsek světla jen tehdy, když padl některý z obřích stromů a na tom místě okamžitě vyrašila propletená masa rostlinek, jimž se dařilo do okamžiku, než je některý z mladých stromků zakryl, ukradl jim světlo a nevyhnutelně je tak připravil o život. Na květiny jsme s výjimkou těchto otevřených míst narazili jen výjimečně. V pralese nežila žádná velká zvířata. Největším tvorem, na něhož jsme mohli narazit, byl jaguár. Les na první pohled skutečně působil opuštěně, až na motýly a bzučení hmyzu, který vlhký vzduch naplňoval neutichajícím pisklavým a cvrkajícím refrénem. Zvířata tam však byla a pozorovala nás z listnatých skrýší. Jednou jsme zahlédli mívala, ale jen se před námi mihl a zmizel v houštině šustících listů. Až ze stop, které po sobě tvor zanechal, jsme mohli s jistotou určit, co přesně jsme viděli. Zem byla jako účetní kniha, v níž jsme mohli vyčíst identitu tvorů, kteří se po cestě pohybovali před námi a v tichosti zmizeli dřív, než jsme je objevili. Nejčastěji patřili teju pruhovanému, klikatá rýha, kterou vylíval ocasem a po obou stranách otisky tlap z drápy. Občas jsme stopu sledovali a spatřili nakonec i plaza samého, tmavošedého, téměř metr dlouhého a nehybného jako socha. I ten, když jsme se k němu přiblížili na pár metrů, v mžiku zmizel. Ze všech obyvatel lesa jsme se nejčastěji setkávali s ptáky. Trogoni, velcí jako kukačka, s šarlatově rudými hrudníky a ježatými knírky kolem zobáků, posedávali na přímení ve větvích na kulovitých termitištích, v nichž často hnízdili. Stíny na zemi se váhavě a nenápadně procházel téměř nelétavý tinamu, malý kaštanový pták podobný koroptvi, který své občasné melodické volání doplňoval jasným zapískáním. Jednou jsme objevili jeho hnízdo s tuctem fialových vajíček, vyleštěných a zářivých tak, že připomínali kulečníkové koule. Zřídka jsme vídali zvonovce. Obvykle si nás našli neochvějně zvědavé sojky chocholkaté a když jsme kolem některé jejich skupinky procházeli, přiskákali k nám, propletli se mezi větvemi a s pokřikováním a skřehotáním se drželi blízko nás. Byla to nádherná stvoření s krémovým bříškem, jasně modrými zády a s výdavými hlavami, na kterých jim rostlo peří takovým způsobem, že vypadaly, jako by měli nasazenou nějakou zvláštní čapku. Po několika dnech jsme poslali jednoho z indiánských chlapců z osady do Tolderie, abychom zjistili, jestli se nepodařilo někomu něco chytit. Vrátil se se vzrušujícími novinkami. Náčelník chytil tukana, mravenečníka, tři tinamuji a hlavně pásovce. Kolik zaplatíme? Začali jsme se s Charlesem radit. Pokud indiáni dokázali takto aktivně lovit, bylo by očividně lepší, kdybychom opustili osadu Ihrekva a utábořili se u Tolderie, abychom se mohli zvířat ujmout, jakmile se ocitnou v zajetí. Tento nápad mi přišel ještě lákavější v momentě, kdy jsem si vzpomněl, že v indiánském údolí nežije v podstatě žádný bodavý hmyz. Nenito nám půjčil dva koně, na které jsme naložili vybavení. Jestli se objeví Kajo, pošlete nám vzkaz, požádali jsme ho, a my se hned vrátíme. V povznesené náladě jsme dojeli do Tolderie, postavili tam tábor. Další den ráno dorazil posel od náčelníka. Náčelníka bolí noha, oznámil nám. Nemůže za vámi přijet. A co zvířata? Chtěli jsme vědět. Kde jsou? Zeptám se ho. Ujistil nás posel a zmizel. Později toho večera se náčelník objevil. Nezdálo se, že by kulhal. Seniorové chtějí zaplatit za zvířata, vysvětlil mu náš průvodce Sandy. Kde je pásovec?
Utekl. A mravenečník velký? Pošel. A tukan? Chvilka ticha. Sežral ho jestřáb, pronesl náčelník hrobovým hlasem. A tynamové? Ha, zarazil se náčelník. Ty jsem nikdy tak docela nechytil, ale myslím, že vím, kde je najdeme. Řekl jsem, že jsem je chytil, abych zjistil, kolik byste zaplatili. Řekl bych, pronesl později můj kolega Charles smrtelně vážně, že nás tohle mělo naučit neklást hloupé otázky.

Naše přítomnost v Tolderii ovšem přece jen přiměla obyvatele k jisté aktivitě. Nestačila sice na to, aby se pustili do chytání zvířat, ale začali projevovat zúčastněný zájem o úspěch naší cesty a často za námi přicházeli do tábora, aby poseděli, popili maté a přispěli s užitečnými radami, po čem a kde bychom se mohli podívat. Jeden z debatujících si vzpomněl, že mu kdosi vyprávěl, že nedávno objevil vejce ptáka nazývaného Djatsu Pety. Podle něj se jednalo o velice vzácného tvora a muž si vejce odnesl domů, aby mu je vyseděli jeho domácí slepice. Z popisu se zdálo, že by to mohl být guan černočelý, pták podobný krocanovi a jeden z nejpohlednějších členů své rodiny. Zaujalo nás to. Kde bychom mohli toho muže najít? Indián si nás měřil. Co bychom dali za kuřata? Chvíli jsme smlouvali a nakonec jsme se dohodli na kurzu, podle kterého budeme směňovat a jež pevně stanovíme, až zjistíme, kolik kuřat je na prodej, co jsou zač a zda jsou skutečně zdravá. Indián prohlásil, že ptáky se žene. Opustil nás a vrátil se za 2 dny. Přinesl kuřata. Rozkošné, žlutočerně kropenaté, ochmířené kuličky. Neměli jsme jak poznat, zda se skutečně jedná o guany černočelé, ale rozhodli jsme se mu důvěřovat a vyměnili je s ním za nůž. Převzali jsme je už do značné míry ochočená a brzy skrotla ještě víc. S chutí se krmila zrním a kousky masa a rychle rostla. Dychtivě jsme je pozorovali. Co se z nich asi vyklube? Postupem času se jeden pták začal od ostatních trochu lišit. Jejich identitu jsme si však definitivně potvrdili až po pár týdnech, kdy jsme je dovezli do Londýna. 3 z nich byli skutečně guani černočelí. Měli černá křídla s bílými skvrnami, skvostné koruny z dlouhých bílých per a oslnivě zbarvené laloky, z části fialové a z části temně rudé. 4. pták měl o poznání fádnější barvy. Byl hnědý, jen s malým červeným lalokem. Pokud nám Indiáni schválně prodali kuře z jiného hnízda v přesvědčení, že nás odbývají nějakým podřadným ptákem, spletli se. Jednalo se o jiný druh, Penelope sclateri, který se v londýnské zoo dříve objevil jen výjimečně. Pro nás představoval z celého kvarteta nejvzácnější a nejcennější kousek. To, že jsme 4 malé guany směnili za solidní nablízkaný nůž, nezůstalo bez povšimnutí. O 2 dny později za námi do tábora dorazil mladý muž z Tolderie a na konci provazu, který svíral v ruce, se mu na smyčce uvázané kolem krku houpal 1 metr dlouhý teju pruhovaný. Velice opatrně jsem ho převzal, neboť Teju má nesmírně silné čelisti a ani v nejmenším jsem nepochyboval o tom, že kdybych mu dal příležitost, snadno by mě připravil o prst. Popadl jsem ho za zátylek a za ocas. Plas se skroutil, ozvalo se nepatrné křupnutí a s překvapením jsem zjistil, že těsně u zadních nohou odhodil ocas, takže jsem držel v každé ruce 1 jeho polovinu. Nikde netekla žádná krev. Na konci dlouhých, listy připomínajících plátků svaloviny, které mu v kruhu trčely z odděleného konce, se objevilo jen pár droboučkých, jasně rudých kapiček. Menší ještěři často odhazují takovýmto způsobem ocas, ale že něco podobného provedl takový obr ve chvíli, kdy jsem ho držel, mě překvapilo a trochu zneklidnilo. Nezdálo se ale, že by Teju a to sebezmrzačení nějak trápilo, jen tím utrpěla jeho krása. Muže jsem odměnil, ale ještě raz jsem pustil do lesa, aby mu mohl dorůst nový ocas. Další den nám tentýž muž donesl dalšího Tejua. Byl skoro stejně veliký jako ten předchozí a já jsem s ním zacházel ještě opatrněji. Bohužel se zranil. Když lovec zahnal Tejua v noře do kouta, ještěr zaútočil a zakousil se mu do nože, takže měl tlamu plnou krve. Nevěřil jsem, že přežije, ale opatrně jsem ho vložil do připravené klece a dal mu k jídlu vejce. Vejce zmizelo
a druhý den ráno ležel ospalý Teju v rohu. Tlama se mu během následujících týdnů pomalu hojila a když jsme ho nakonec předávali v londýnské zoo, těšil se opět plnému zdraví a choval se stejně zlomyslně a nenávistně jako dřív. Naše sbírka se utěšeně rozrůstala. Kromě guanů a tejua jsme měli pár vzácných amazonků šupinkových, mladou sojku chocholkatou a pět papouščích mláďat. Stále jsme však neobjevili tvory, které jsem chtěl vidět ze všech nejvíc. Pásovce. Den za dnem jsme pátrali po jejich norách. Nacházeli jsme je bez obtíží, neboť pásovec je svědomitý kopáč. Tunely hloubí ve snaze nalézt potravu a les má protkaný řadou záložních útočišť, o nichž je stoprocentně přesvědčený, že se mu jednou budou hodit. Konečně se nám povedlo najít doupě, které vykazovalo veškeré známky obydlenosti. U vchodu jsme objevili čerstvé stopy a uvnitř kusy dosud čerstvých zelených listů. Pokud se v noře skutečně nacházeli pásovci, nabízelo se, abychom se je pokusili odchytit tak, že je jednoduše vykopeme. Silně jsem pochyboval, že by se nám mohlo touto cestou povést získat dospělé jedince, protože ti by se dozajista stáhli do nejhlubší chodby, která mohla sahat klidně do 4,5metrové hloubky. Naší jedinou nadějí tak zůstávalo nalezení mladých, neboť pásovci obvykle mívají prostory pro mladé blízko povrchu a ne v hlubších částech hnízda, které se k trvalému obývání nehodí. Při deštivém počasí jim totiž hrozí zaplavení. Byla to nesmírně náročná práce v šíleném horku. Zem tvořila změť kořenů. Po hodině vyčerpávajícího kopání jsme zjistili, že hlavní chodba vede v zásadě souběžně s povrchem a zhruba metr pod ním. Odhalovali jsme čím dál větší množství listů. Byl jsem si jistý, že se blížíme k samotnému hnízdu. V kleče na všech čtyřech jsem odstranil uvolněnou půdu a nakoukl do tunelu ve snaze se ujistit, že se v něm nenachází nic nebezpečného, než do něj strčím ruku. Moc mě to však neuklidnilo, protože jsem neviděl vůbec nic. Nezbývalo nic jiného, než to prostě zkusit. Lehl jsem si v jámě, kterou jsme vykopali na břicho a vrazil ruku do díry. Nahmatal jsem jenom listy. Pak se něco pohnulo. Naslepo jsem zašátral a sevřel cosi teplého, co se svíjelo. Věřil jsem, že držím pásovce za ocas, ale ať to bylo cokoliv, nedokázal jsem to vytáhnout. Zdálo se, že se zvíře zapírá hřbetem o strop a tlapy zarývá do země. Nepouštěl jsem a strčil dovnitř i druhou ruku. Při šátrání a zápasení se zvířetem, které jsem se snažil přemoci, jsem přišel na zajímavou věc. Bylo lechtivé. Neúmyslně jsem se ho levačkou dotkl na břiše a ono se okamžitě stočilo, pustilo se a vylétlo ven jako špunt z láhve. S radostí a úlevou jsem zjistil, že držím mladého pásovce devítipásého. Neměl jsem čas si ho podrobně prohlížet, protože uvnitř se mohli nacházet další. Rychle jsem ho strčil do pytle a vrátil se k díře. Během 10 minut jsem polapil další 3. Přesně tento počet jsem očekával, protože samice pásovce devítipásého jsou výjimečné tím, že přivádějí na svět identická čtyřčata. Vítězoslavně jsme 4 bratry odnesli zpátky do tábořiště. Nejprve jsme jim museli nachystat pohodlné klece. Naštěstí jsme nestihli využít 4 bedny, které jsme dostali od britského přítele v Asuncionu a jež jsme sebou, rozložené a svázané do úhledného balíčku, přivezli. Rychle jsme je poskládali a na vrchní stranu přitloukli jemné pletivo. Vnitřek jsme vystlali trochou hlíny a trávy. Ty bedny také dali zvířátkům jména, neboť původně obsahovali šery a my záhy začali o jejich obyvatelích automaticky mluvit jako o Finovi, Amontiadovi, Olorosovi a Sekvilovi. Byla to skutečně úžasná stvoření. Krunýře měli ohebné a zároveň lesklé a hladké.
Měli zvídavá očka a velká růžová břicha. Většinu dne pospávali zavrtaní ve slámě, ale s večerem se probouzeli k životu, dusali po krabicích a netrpělivě vyhlíželi jídlo. A měli pořádný apetit. Teď, když jsme tuhle čtyřku chytili, začala nám znovu dělat starost zpáteční cesta. Během posledních několika dní ani jednou nepršelo. Hladina vody v řece už možná začala klesat. A Kajo se vydal na cestu. Kdybychom ho propásli, byla by to katastrofa. A tak jsme pozbírali věci a vypravili se do Ihrevu Kva. Nenito a Dolores nás v osadě uvítali tykví maté. Usadili jsme se kolem ohně, nechali tykev kolovat a poslouchali novinky. Mušky Polveriny se během posledních několika dní zle činily. Těžba zdárně pokračovala, padla spousta stromů a na břehu ležela vyrovnaná hromada klád. Brzy jich bude dost, aby se začalo se stavbou vorů. A Kajo? Zeptal jsem se. Pryč, odpověděl nedbale Nenito španělsky. Pryč? Nevěřili jsme vlastním uším. Sí, voda hodně klesla. Požádal jsem ho, aby chvíli počkal, že pro vás pošlu, ale říkal, že spěchá. A jak se dostaneme zpátky? Myslím, že je možná někde výš proti proudu další loď. Pokud ano, řekl bych, že časem popluje zpátky. Určitě vás vezmou sebou. Nezbývalo než čekat a doufat. Naštěstí jsme nemuseli čekat dlouho. O dva dny později hlasitě přisupěl po řece malinký člun. Na palubě vezl 5 lidí a pro nás tam očividně nezbývalo místo. Kapitán však souhlasil, že sebou vezme většinu našich věcí a zvířata. Také oni spěchali. Voda v řece kvapem klesala. Říkal, že pokud se nedostanou do Chechují za 3 dny, mohli by v oblasti uvíznout na řadu týdnů, dokud by znovu nepřišly vydatné deště a nenaplnili by řeku. Nepluli ovšem do Asuncionu, ale jen do Puerto I. Usoudili jsme, že tam bude větší šance najít loď do Asuncionu, než tady v Ihrevu Kva. Během hodiny jsme měli všechno zbaleno, rozloučili jsme se s Nenitem a Dolores a plavili se v našem motorovém člunu v závěsu za loďkou. Cesta do Chechují nám trvala lehce přes 3 dny. Když jsme se přiblížili k Puerto I, spatřil jsem, že naším směrem pluje jiná loď. Sáhl jsem po dalekohledu. Byla to Kassel. Dokonce jsem u kormidla zahlédl nezaměnitelnou figuru kapitána se slamákem na hlavě. Nikdy bych nevěřil, jak rád ho znovu uvidím. Připluli jsme k jejich boku. González se vyklonil a zamával na nás, abychom se nalodili. Přesunuli jsme vybavení a zvířata a kapitán nám pověděl, že když se vrátil do Asuncionu a ti milí lidé, kteří nám loď půjčili, zjistili, že se vrací bez nás, zděsili se a nabádali ho, aby dotankoval, vrátil se proti proudu a čekal na nás. Což udělal. Kajuta nám připadala jako ráj. Charles zapnul rádio, natáhl se na záda na palandu a začal chystat plný talíř elegantních jednohubek. Máslem namazaných krekrů s perfektně stočenou ančovičkou, což pořádně zapil sklenicí piva. Nebyl to špatný výlet, prohlásil hloubavě. Až na 1-2 mizerné dny uprostřed, to nebyl vůbec špatný výlet.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná nedělní operní odpoledne a jeho program je věnován slavnému výročí. Před dvěma dny uběhlo jubileum 240 let od premiéry opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Premiéra se udála 1. května 1786 ve Dvorním divadle v Burgtheatru ve Vídni. Operu vás bude provázet Rafael Brom. Figarova svatba v originále Le nozze di Figaro je název komické opery, kterou Wolfgang Amadeus Mozart komponoval na libretto Lorenza da Ponte. Ten pro scénické potřeby vhodně upravil politicky výbušný text divadelní hry, kterou v roce 1778 napsal Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Nese název Šílený den aneb Figarova svatba. V originále La folle journée ou le mariage de Figaro. Figarova svatba je opera buffa, tedy komická, o čtyřech dějstvích. A její děj se odehrává v 17. století na venkovském panství Aguas Frescas, hraběte Almavivy, 3 míle od Sevilly ve Španělsku. Má 10 postav, které v naší nahrávce zpívají. Tedy Figaro, osobní komorník hraběte Gerrit Evans, basbariton. Hrabě Almaviva Gabriel Bajke, bariton. Hraběnka Rosina Almaviva Elizabeth Söderström, soprán. Zuzana, služebná hraběnky, Rary Grist, soprán. Cherubín, hraběcí páže, Teresa Bergansa, mezzosoprán. Marcelina, hospodyně doktora Bartola, Annelies Burmeister, alt. Bartolo, lékař ze Sevilly a také právník, Michael Lengen, bas. Basilio, učitel hudby, Werner Holweg, tenor. Don Curcio, soudce, Willy Brockmay, tenor. Antonio, hraběcí zahradník, Astrid Zuzany, Clifford Grant, bas. Barbarina, dcera Antonia a sestřenice Zuzany, Margaret Price. 2 dívky, Teresa Cahill, soprán, Akirite Kanava, soprán. Dále zpívá sbor Johna Oldise, sbormistr John Oldis. Hraje Nová filharmonie a Henry Smith, čembalo. Řídí Otto Klemperer. Nahrávka vznikla v lednu roku 1970 ve studiu číslo 1 na Abbey Road v Londýně. Vydala ji společnost EMI v roce 1971. Obsah opery Figarova svatba líčí jediný den šílenství. V paláci hraběty Almavivy doktor Bartolo se snaží pomstit Figarovi za to, že mu zmařil plány oženit se s Rosinou. Hrabě Almaviva se z romantického tenoristy proměnil v intrikánského, tyranského a sukničkářského baritonistu. Figara z děčnosti povýšil za nejvyššího ze svého služebnictva, ale teď chce uplatnit právo feudálního pána spát se svou služebnou v její svatební noc. A to je právě Figarova nastávající nevěsta Zuzana, která je služebnou hraběnky. Figaro, Zuzana a hraběnka se spiknou, aby odhalili intriky hraběte. Ten se snaží Figara přinutit splnit slib manželství se ženou ve věku jeho matky. Nakonec se ukáže, že zaslíbená dáma je opravdu jeho matka. Díky chytrým manipulacím Zuzany a hraběnky se Figaro a Zuzana konečně mohou vzít. Tady je obsah prvního dějství opery, která se odehrává v částečně zařízeném pokoji s židlí uprostřed. Figaro s radostí míří prostor, kam se vejde svatební postel, zatímco si Zuzana před zrcadlem zkouší svatební čepec. Figaro je s novým pokojem docela spokojený, Zuzana mnohem méně. Trápí ji jeho blízkost k hraběcím komnatám. Zdá se, že pán plánuje uplatnit své feudální právo, spát se svou služebnou jako první v její svatební noc. Hrabě sice toto právo nechal zrušit, když se oženil s Rosinou, ale teď ho chce obnovit. Hraběnčin zvonek volá Zuzanu a ta odspěchá. Figaro se rozhodne hraběte přechytračit a také odchází. Pak stoupí doktor Bartolo s Marcelinou, svou bývalou hospodyní. Figaro si od ní před časem půjčil hodně peněz a slíbil, že si ji vezme, pokud nesplatí dluh v dohodnutém termínu. Čas se naplnil a Marcelina hodlá vynutit si daný slib žalobou. Bartolo, který se Figarovi touží pomstit za to, že překazil jeho námluvy s Rozinou, Figaro zprostředkoval její sňatek s hrabětem, jak se stalo v libretu Lazebníka Sevilského, nabídl se, že bude Marcelinu zastupovat pro bono, tedy dobrovolně a bez úplaty. Bartolo odchází, Zuzana se vrací a s Marcelinou si vyměňují velmi zdvořile pronesené sarkastické urážky. Zuzana získá návrh tím, že blahopřeje své soupeřce k jejímu úctyhodnému věku a ta v zuřivosti odchází. K osamělé Zuzaně přichází pro pomoc páže Cherubín. Popíše svou zamilovanost do všech žen, zejména do své krásné kmotry, hraběnky, a žádá Zuzanu, aby se za něj u hraběte přimluvila. Zdá se, že ten se na něho zlobí, přistihl ho u Barberiny a chystá se ho potrestat. Náhle vstoupí hrabě, Cherubín se schová za židli a hrabě přemlouvá Zuzanu ke schůzce. Jeho pletky přeruší příchod učitele hudby Bazilia. Hrabě nechce být přistižen a schová se také za židli, odkud Cherubín včas unikne na židli, kde ho zakrývají odložené dámské šaty. Když začne Bazílio vyprávět o Cherubinově náklonosti k hraběnce, hrabě rozlobeně vystoupí z úkrytu, znevažuje jeho flirtování a popisuje, jak ho přistihl s Barbarinou. Když pozvihne lem šatu na židli, aby předvedl, jak to bylo, odhalí Cherubina. Hrabě zuří, ale ví, že páže zaslechlo jeho návrhy k Zuzaně, což musí před hraběnkou utajit. Cherubina nakonec zachrání vstup rolníků z hraběcího panství, které lstivý Figaro přivedl, aby všichni oslavili hraběte za osvícenost a zrušení feudálních obyčejů a zároveň žádá, aby provedl obřad svatby smluvené na tento den. Hrabě chce využít Marcelini na nároku a rozhodne se svatbu odložit. Pak odpouští pážeti, ale s okamžitou platností ho posílá do svého regimentu k vojenské službě. Figaro dává pážeti posměšné rady v árii Non più andrai, už žádné poletování zamilovaný motýle. Tady je první jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.

To bylo první jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Druhé dějství se odehrává v pokoji hraběnky, která naříká nad nevěrou svého manžela. Vchází Zuzana, aby hraběnku připravila na den. Pak Figaro, který se snaží vrátit hraběte do náruče hraběnky, aby nechal Zuzanu na pokoji a umožnil jejich svatbu. Vymyslí dost komplikovaný plán. Zuzana si má smluvit schůzku s hrabětem na večer v zahradě, kam má místo ní přijít cherubín převlečený do ženských šatů. Zároveň se o této schůzce má dozvědět i hraběnka. Figaro hraběnce dále radí, aby si nechala cherubína. Ten by se měl obléknout jako dívka a nalákat hraběte na schůzku, kde by mohl být odhalen. Pak odejde a Zuzana naléhá, aby cherubín zaspíval píseň, kterou napsal pro hraběnku. Dámy, které víte, co je láska. Poté si hraběnka všimne, že hrabě tak spěchal, že zapomněl potvrdit dokument pečetním prstenem. Pak nastane proměna. Zuzana přestrojuje cherubína a když odejde z místnosti, aby přinesla šaty, jeho plášti vezme sebou, hraběnka a cherubín uslyší hraběte přicházet. Cherubín se rychle schová ve skříni a zamkne dveře. Hrabě uslyší ze skříně šramot a dozví se, že si tam Zuzana zkouší svatební šaty. Ta se ale objeví, rychle pochopí proměnu a schová se. Hrabě na ní křičí skrze dveře skříně, odchází pro nářadí k vypáčení dveří a zamkne všechny dveře ložnic, odchází s hraběnkou. Cherubín a Zuzana se vynoří ze svých úkrytů a cherubín vyskočí oknem do zahrady. Zuzana poté zaujme jeho místo ve skříni. Hraběcí pár se vrací, hraběnka se přiznává, že ve skříni je cherubín a hrabě tasí meč a slibuje, že ho na místě zabije, když najednou ze skříně vystoupí Zuzana. Hraběnka obrátí a říká, že jen zkoušela důvěru hraběte. Zahanben vlastní žárlivostí hrabě prosí o odpuštění. Pak se objeví zápletka s anonymním dopisem, dorazí Figaro, chce zahájit svatební veselí, načež přichází zahradník Antonio se stížností, že muž, co vyskočil z okna, mu pošlapal karafiáty. Myslí si, že to byl cherubín, ale Figaro tvrdí, že to byl on. A Zuzana s hraběnkou se snaží zdiskreditovat Antonia, ale ten předkládá papír, který podle něj uprchlík upustil. Hrabě nařídí Figarovi, aby dokázal, že je skokanem, ale Zuzana a hraběnka dokážou napovídat tak, že Figaro dokument, kterým je cherubínovo povolání k armádě, identifikuje ve svůj prospěch. Pak ale vstupují Marcelina, Bartolo a Basilio, kteří Figara obviní a požadují, aby dodržel svou smlouvu o sňatku s Marcelinou. Hrabě s radostí odkládá svatbu, aby obvinění vyšetřil. Začíná druhé jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.

Qui saranno queste carte che pure

0: Slyšeli jste druhé jednání opery Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta. Třetí jednání přináší pro hraběte matoucí situaci. Na naléhání hraběnky vstoupí Zuzana a falešně slíbí, že se s hrabětem setká pozdě večer v zahradě. Když odchází, hrabě zaslechne, jak Figarovi říká, že už vyhrál případ. Uvědomí si, že byl podveden a rozhodne se Figara potrestat tím, že ho donutí vzít si Marcelinu. V nastalém vyšetřování vyjde najevo, že Figaro je vlastně Raffaello, dávný ztracený nemanželský syn Bartola a Marceliny. Odehrává se dojemná scéna usmíření. Pak přichází Zuzana s penězi, kterými splatí dluh Marcelině. Ale popletená všeobecnou oslavou vrazí Figarovi políček, ale Marcelina vše vysvětlí. Bartolo souhlasí, že se ten večer ožení s Marcelinou ve dvojité svatbě. Když všichni odejdou, Barbarina pozve Cherubina zpátky do svého domu, aby ho mohli převléknout za dívku. Hraběnka sama přemýšlí o ztrátě svého štěstí. Mezitím Antonio prozradí hraběti, že Cherubin není v Sevilě, ale v jeho domě. Zuzana vysvětlí své paní plán, jak chytit hraběte do pasti. Hraběnka jí nadiktuje milostný dopis, který zve k setkání té noci pod Borovicemi. Dopis nařizuje hraběti, aby vrátil jehlici, kterou je dopis zapečetěn. Přijíždí sbor mladých rolníků, mezi nimiž je Cherubin, převlečený za dívku, aby hraběnce zaspíval serenádu. Hrabě dorazí s Antoniem a když objeví páže, rozuří se. Jeho hněv rychle rozptýlí Barbarina, která veřejně vzpomene, že jí kdysi nabídl cokoliv, co si bude přát, výměnou za určité laskavosti a požádá Cherubina o ruku. Hrabě zcela zahanbený ho přijme zpět. Zuzana doručuje hraběti svůj dopis. Figaro se dozvídá o plánované schůzce hraběte se Zuzanou a žárlí, protože netuší, že za vším stojí Zuzanina domluva s hraběnkou. Tady je třetí dějství opery Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice serco adesso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa a che un dubbio l'offende. Ella rispetta troppo se stessa e l'onor mio, l'onore, dove diammi la posto umano errore?
2: Di affaticare, digli che ti attende in giardino.
1: Saprò se Cherubino è raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio.
2: O cielo, e fino a lui non dai dir nulla. Voglio andarci un medesima.
1: Avanti sera dovrebbe ritornare.
2: Oddio, non oso. Pensa che in tua mano il mio riposo.
1: Che Susanna, chissà che l'ha tradito, abbia il segreto mio, o se ha parlato li fu sposare la vecchia.
2: Marcellina, signore.
1: Cosa bramate?
2: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
2: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il vasetto degli odori.
1: Prendete!
2: Or bel rimorto!
1: E no, potete ritenerlo per voi.
2: Per me? Questi non son mai da donne triviali.
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
2: Pagando Marcellina.